0: pořádku. Ale ne, že se ideologicky k někomu upneme a do všech ostatních budeme kopat, budeme se na ně povyšovat nebo je budeme ignorovat, tak jak je naším dobrým zvykem. Takže to jenom, že to má i svoji zahraničně politickou dimenzi. A teď já už nebudu mluvit o těch obsahových věcech, budu mluvit jenom o tom, co je potřeba, aby k tomu došlo. Víte, k tomu je potřeba obrovské množství odvahy. Protože když vy řeknete, já chci skřípnout zahraniční investory, oni si tady nemůžou dělat, co chtějí. Mně se nelíbí, co dělají čeští oligarchové v energetice, ve zdravotnictví a jinde. Mně se nelíbí, že jsme podřízeni americkému hlubokému státu. Nelíbí se mi, že jsme podřízeni bruselským strukturám. To už je hodně nepřátel. To už je hodně nepřátel. To znamená, pokud se tenhle boj má vést, ten boj za změnu režimu, co je k tomu potřeba? Tak jednak je k tomu potřeba určité osobní vlastnosti, jako třeba odvaha, ale ta nestačí. Protože když se odvážný člověk rozběhne proti zdi, tak prostě dopadne ta jeho lebka stejně jako u toho sraba, který ho proti té zdi naženou. Prostě rozbije se o ní. Takže ale přesto určitá politická odvaha je důležitá. Ale samozřejmě musí tam být nějaká taktika, ale hlavně ten představitel musí vědět, že se dokáže opřít o národ. On musí vědět, že má doma zázemí. Že to, co dělá, má jednoznačnou podporu. Protože jinak ho jeho vlastní lidé sežerou, pokud prostě nemá tady tuto podporu. Jo, proto takový Viktor Orbán dokázal dělat mnohem odvážnější věci než kdokoliv jiný v Evropě. Protože v té maďarské společnosti měl to zázemí. A když se k tomu dostane Marek Pavka, tak on vám vysvětlí, že na tom Islandě se to nepovedlo, na tom Islandu se to nepovedlo i mimo jiné z toho, že v té islandské společnosti se to tam začalo prostě nějak třít, že tam byly prostě nějaký zájmy silný, který dokázali ty lidi odklonit od té radikální změny, za níž se v určité chvíli stavili. Takže a to je i jeden z cílů našeho spolku. My chceme vytvářet společenské zázemí. My nejsme politická strana, říkám to opakovaně, spolek Svatopluk nikdy nebude nikam kandidovat, ale domníváme se, že ti, co kandidují, pokud mají být úspěšní, pokud nemají být jenom dalšími figurkami na orloji, tak musí mít společenské zázemí. V té společnosti musí být struktura, která je podrží. A to my vytváříme. My vytváříme pro ty politiky, kteří přijdou se změnou režimu. To nejsou ti, kteří by se dneska profilovali. Nevidím nikoho z těch, kteří dneska vstupují do vlády, že by vyloženě chtěli měnit režim. Jo? Některé věci možná budu dělat trochu líp než ti fialovští neumětelové. Doufejme, doufejme. Ale nečekejme od nich nic zásadního. Česká společnost bude potřebovat ještě pár let, aby došla k tomu, že ta změna musí být radikálnější než změna, kterou slibuje Andrej Babiš. V té chvíli je tady spolek Svatopluk, který bude schopen podržet tyhle lidi, pomoci jim. Ale samozřejmě i těm pozitivním elementům v té současné konstelaci, ať už od Babiše, motoristů nebo SPD, jsme připraveni je podpořit a říci, tito lidé dělají správné věci, je potřeba je podpořit. A věřím, že někteří z nich takový jsou, i když samozřejmě celek té konstelace není úplně tým, který by chtěl měnit režim. Oni věří, že v rámci těch současných pravidel něčeho dosáhnou. Já myslím, že je dobře, aby to zkusili, aby voliči viděli, jak to zkoušení vypadá, čeho se dá dosáhnout, čeho se nedá dosáhnout. No a pak, až bude příští volební příležitost, ať už je to za 4 roky nebo dřív, tak zase z toho vyvodit nějaké příslušné důsledky. To by bylo tedy z mé strany všechno a já bych teď rád přizval spoluautory, aby řekli každý za sebe něco ke kapitole a ke změně režimu. Zdenku, můžeš?
1: Tak děkuji, ještě jednou dobrý večer. V zásadě z toho nějakého institucionálního ústavního pohledu my považujeme za správné, aby lidé, když volí, tak se mohli identifikovat s konkrétním člověkem, který vede tu politickou sílu do voleb a potom, když ten člověk vyhraje, tak aby měl reálné možnosti prosadit svůj volební program. A v tom současném systému, který je založen na té parlamentní demokracii vedoucí k širokým koalicím. Nedávno jsme měli 5 koalicí, teď bude 3 koalice, nevím, co bude po dalších volbách, ale v zásadě až na výjimku Zemanovy vlády tady většinou vládly koaliční vlády a lidé prostě cítí, že ty koaliční vlády jsou v zásadě o nějakém takovém upoceném někdy kompromisu. Někdy je tam ta hlavní strana silnější, tak si prosadí víc, což si myslím, že teď případ ANO ve vládě, kterou sestavuje Andrej Babiš. Někdy je v podstatě jenom o trochu větší než ty další strany, což byl případ ODS v té Fialově vládě. Takže proto vnímáme, že by správnější bylo posunout tu naši demokracii k té prezidentské formě. Aby lidé, když volí prezidenta, tak ho znali jako osobu, věděli, co říká, a on, když ty volby vyhraje, tak skrze ten svůj prezidentský úřad se silnými pravomocemi mohl prosadit svůj politický program, aniž by se musel uchylovat právě do těch nemastných, neslaných koaličních slepenců a kompromisů. Jen bych chtěl upozornit, že nedívejme se na současného prezidenta, protože v okamžiku, kdyby byla prezidentská republika nebo republika poloprezidentská, jak je ta francouzská, tak na toho prezidenta musí kandidovat ti lídři. Petr Pavel by v takovém systému neměl šanci. Naopak v takových volbách by musel do toho osobního boje proti Andreji Babišovi jít Petr Fiala, protože kdyby do něho nešel, tak by v podstatě pro tu stranu nebyl žádným přínosem, protože ta hlavní moc by právě byla v tom prezidentském úřadě a každá velká strana by musela se o ten úřad ucházet svým hlavním lídrem, ne nějakým Bčkem. Takže ten systém, který u nás vyprodukoval Petra Pavla, tak je systém právě proto, že v podstatě ta Fialova koalice hledala někoho, koho by mohla postavit proti Babišovi, ale přitom je neohrožoval, který by neměl vlastní politické ambice a proto se takový nemastný, neslaný Petr, ale dobře vypadající Petr Pavel velmi hodil. Takže když hovořím o prezidentské republice, nestavme to a nedívejme se na to, neposuzujme to podle současného prezidenta. Takže ta osobní role toho politika, který by potom dokázal skrze ten svůj program, když ho obhájí ve volbách, řídit ten stát, to by umožňovalo, aby ti voliči se lépe identifikovali s tím státem, s tím konkrétním politickým vůdcem. Ale samozřejmě voliči se můžou splést. Může se zjistit, že zvolí někoho, kdo si to nezaslouží. Takže my v tom modelu máme i to, že by takový prezident byl zase lidem odvolatelný. Nemohlo by to být jenom tak, že se usmyslí nějaká menšina, ale kdyby to parlament navrhl a prošlo to v referendu nad poloviční většinou voličů, tak by mohlo být odvolatelný. To znamená, ano, chceme silnějšího prezidenta jako významnou figuru, ale také jako figuru odpovědnou, který je v každou chvíli, může být v každou chvíli tím lidem odvolán. To znamená, aby tam byla ta vazba politické odpovědnosti. No, další, co chceme, tak prostě vnímáme, že v takovém systému je zbytečné mít dvoukomorový parlament. My jsme jednoznačně pro jednokomorový parlament, pro zrušení senátu. Samozřejmě uvědomujeme si, že některé věci, jako jsou ústavní zákony a tak dále, tak je správné, když se na těch základních rozhodnutích zhodne nejenom nadpoloviční, ale nějaká významnější většina v té společnosti. Což by mohlo vést k tomu, že by třeba to prezidentské veto, který by se třeba případně proti parlamentu postavil nebo případně vetoval i třeba z ústavní zákony, tak by muselo být přehlasováno podstatně větší většinou, než je ta dnešní běžná většina nadpoloviční. To znamená, že ta vláda by nemohla všechno, že ta nadpoloviční většina by nestačila a v určitých třeba sporech mezi prezidentem a parlamentem by mohlo rozhodnout i referendum. Takže my v zásadě to, co dneska plní či neplní Senát, ono Z hlediska institucionálního se může říct, ano, plní to, ale jestliže k volbám senátorů ve druhém kole, které se konají samostatně, nejsou spojeny s těmi komunálními volbami krajskými, tak někteří senátoři byli zvoleni méně než 10% hlasů, tak vlastně lidé říkají, buď vám nevěříme, anebo spíše říkají, vy nás nezajímáte. Jo? Takže stavět nějakou záruku demokracie na tělesu, které ten demokratický lid v zásadě nezajímá, je prostě protimluv. Takže naopak posílení referenda, právě vtáhnutí toho lidu do rozhodování některých těch politických sporů, tak bychom považovali za mnohem přínosnější, za mnohem správnější. Takže když to zhrnu, posílit prezidenta republiky, zjednodušit parlamentní zastoupení formou jednokomorového parlamentu, posílit nebo zavést a posílit postavení referenda u nás, čímž se ta správa státu stane levnější, určitě levnější, a zvýší se tím, že bude zavedena třeba i odvolatelnost toho hlavního politického hráče, což bude prezident republiky, tak se zvýší i to vědomí odpovědnosti toho hlavního politika vůči tomu lidu. A ta další věc, která již tady byla zmíněna, je soudcokracie. Pokud naše ústava nelže, a já věřím, že nelže, tak platí věta, která je v ní obsažena a která je obsažena v zásadě ve všech demokratických ústavách, že zdrojem moci je lid a nikoli v 15 soudců ústavního soudu. To, že ústavní soudce v některých rozhodnutích staví nad parlament, je popřením jeho role. To, že zrušil dokonce ústavní zákon, tak to je něco, co je vůbec popřeno toho základního smyslu ústavního soudu, protože on má rušit obyčejné zákony, když se dostanou do rozporu s ústavou, ale on ve svém aktivismu přistoupil k tomu, že zrušil i ústavní zákon a v podstatě pak se postavil nad ústavu. A pak říká, zdrojem té moci jsem já, nikdo jiný. Projevuje se to i v takových vlastně viditelných věcech, jako je to neustálé posilování nedotknutelnosti platové otázky soudců. Málo se to ví, ale dneska prezident republiky jako hlava státu nemá největší plat v tomto státě. Největší plat v tomto státě má předseda ústavního soudu. Dneska soudce krajského soudu má větší plat než ministr. A soudce okresního soudu, když dosáhne třeba 25 let praxe, tak má větší plat než poslanec. A zatímco ministru je u nás 14 plus teda nějaký premiér, zatímco poslanců je 200, tak těch soudců máme přes 3000. To znamená, už jenom to, že ten ústavní soud ve svém platu byl ochoten popřít zase tu ústavní větu, která říká, prezident je hlava státu, tak v zásadě tím, že si sám sobě přiznal větší plat pro svého předsedu, říká, no, to ústava něco říká, ale když se podíváme na platy, tak tou hlavou jsem já, protože beru, že v každé organizaci ten nejvyšší má ten nejvýznamnější plat. Takže to jsou takové viditelné věci, kdy ten ústavní soud se postavil vlastně nad ústavu, postavil se nad ty základní principy demokracie, že moc vychází z lidu a lid ji vtělil do ústavy, necítí se tou ústavou někdy vázán a někdy jde i proti základním společenským tradicím. Například náš stát zatím neuznal možnost adopce dětí stejnopohlavními páry. Ale už rozhoduje nález ústavního soudu, který říká, že by to zákonodárce měl v občanském zákoníku zavést, že měl také zavést na základě rozhodnutí ústavního soudu to, že při změně pohlaví není potřeba operace, že v podstatě stačí jakési prohlášení, jo, není potřeba dříve předepsaná operace. A ten jeden ze soudců ústavního soudu to zdůrazňoval a když to komentoval do médií, tak řekl, že oni vlastně jakoby katalyzují tu společnost, jakože jsou ti, kteří staví před toho ústavodárce ty nové úkoly a v zásadě si vynucují to, co má parlament dělat. V podstatě parlament se dostává do nějakého podřízeného postavení i v těch základních věcech, jako je otázka rodiny, otázka rodičovství, vztahu k dětem, otázka pohlaví muže a ženy. Postavil se proti tomu na Slovensku třeba s Fico, kteří na Slovensku si dali do ústavy, že člověk je buď muž nebo žena. A nic dalšího. Že manželství je pouze svazek muže a ženy. To mají na Slovensku v ústavě. A setká se s tvrdou kritikou a v podstatě je to vnímáno tak, že se brání proti Bruselu, proti Evropské unii. U nás v zásadě, ale některé tyto věci nepřicházejí z Bruselu, ale přicházejí z našeho ústavního soudu. A my říkáme, takovou roli ústavní soud nemá hrát. Já neříkám, že není možné diskutovat o tom, jestli u nás budou stejnopohlavní manželství nebo bude nějaká změna v adopčním právu. Ale ten, kdo tu změnu má dělat, je parlament, který je složen z politických stran, které to třeba obhájí ve volbách a buď získají nebo nezískají pro určitou věc voličskou podporu. Ale ústavní soud chce některé věci, a nikdy je v žádných volbách neobhájil, protože tam by tu podporu nedostal. Ale prosazuje si svoje vlastní vidění společnosti v těch základních věcech skrze svoji moc. Takže to je pro nás také nepřijatelné.
0: Tak. Já děkuji Zdenku Koudelkovi a než dám slovo Marku Pavkovi, tak bych chtěl tady k nám přizvat nastupujícího správce z Zlínské větve, Jiřího Mikošku, jste tam v koutku. Takže to je tvář Zlínského a tam vzadu vidíme Zdeňka, jo, takže Zdeňka, prosím, takže to jsou dvě tváře Zlínské větve, takže jestli chcete, tak se můžete... Taky jste nám sliboval nějaký štamprle, takže to tam vidíme. Tak.
2: Já jsem jenom nechtěl, aby jako pan profesor mluvil, teda přijal tu štamprle před projevem, abyste neřekli, že mluvil
0: jo, to.
2: Vlivem alkoholu. Jo?
0: To. Takže... Zdeněk asi řídí. Takže. Tak a nyní mi tedy dovolte předat slovo Marku Pavkovi, který je autorem velmi podnětné kapitoly, která se týká Islandu.
3: Dobrý večer.
0: Mikrofon je pro záznam, jo? Není.
3: Tak to je to lepší. Ne, já nemůžu, ale já řídím, takže... Slyšíte mě? Já vám teda řeknu z té kapitoly něco, co tam není, ať máte jednak nějakou přidanou hodnotu a jednak ať máte motivaci k tomu si to koupit, tu knihu. Tak první věc. Po druhé světové válce se severní Evropa vždycky považovala za jakousi výkladní skříň toho takzvaného západního světa. Za vůbec nejlépe fungující, vlastně víceméně nejlépe fungující politický systém na světě. Po dlouhá desetiletí, když se podíváte na průzkumy veřejného mínění celosvětové, tak vyhrávali jako nejlépe fungující politický systém vždycky Skandinávci. Vždycky, soustavně. No, první, kdo začal poukazovat na to, že ten reálný obrázek není ani zdaleka tak růžový, byli tamní umělci. Jo, ve skandinávských, severských zemích samozřejmě vládnou liberálové tak jako u nás, ale na rozdíl od nás tam nezradili umělci. Čili pokud někdo z vás četl skandinávské detektivky, to tady byla poměrně móda po roce 2000, tak tam už najdete společenskou a politickou kritiku. A to samé se týká speciálně dánské kinematografie, která je také velmi společenské a politicky kritická. No a potom přišla migrace a ukázalo se, že ten vzývaný švédský stát víceméně přestal fungovat. Ve Švédsku je úspěšnost policie při vyšetřování závažných násilných trestných činů po 20%. po 20%. Do některých čtvrtí města Malmé se už policie ani prostě si netroufá jet. Jo. Já bych doporučil rozhovory Martiny Kociánové na Rádiu Univerzum s Kateřinou Janouchovou, která tam vlastně dlouhodobě žije v tom Švédsku zatím. Čili to máme Švédsko, kdo trošku sleduje vývoj ve Finsku, tak víte, že Finové se řítí do zásadní hluboké ekonomické krize a to proto, že se odstřihli naprosto hloupě od svého východního souseda, na němž od roku 45 ekonomicky profitovali. No a co teď ten Island? Ta islandská revoluce se tam vlastně táhla, nebo to, čemu se říká islandská revoluce, se tam táhla od roku 2008 do roku 2013. Uvedl bych vlastně rozdíly mezi Islandem a námi, mezi jejich podmínkami a našimi podmínkami, protože ty rozdíly jsou poměrně zásadní. Tím prvním rozdílem je to, že Island nemá armádu. Island, přestože je v NATO, nemá armádu. No a jak vidíte z vývoje v České republice v poslední době, ona je to velká výhoda nemít armádu. Za druhé, Island nemá tajné služby. Tam platí úplně to samé, co pro tu armádu. A za třetí, Island není v Evropské unii. Přesto se těm protagonistům té takzvané islandské revoluce prostě nepodařilo ty své cíle uskutečnit, a to přesto, že měli 47 křesel z 63 v tamním parlamentu, že ty další politické orgány, které byly vytvořené ad hoc k vytvoření tamní ústavy, naprosto jednohlasně, jednomyslně souhlasili s tou takzvanou systémovou změnou ústavy, a přestože za nimi dlouhodobě stála většina obyvatel. Proč tomu tak bylo, to si přečtete v té knížce. Druhá věc, na kterou bych poukázal, je, nebo vlastně třetí věc, je zobecnění. Zobecnění nějaké poučení pro nás. Já jsem tam těch poučení napsal několik, vybral bych jedno, totiž načasování. Ta islandská revoluce, jak jsem řekl, se táhla od roku 2008 do roku 2013 a ti její protagonisté zpětně dospěli k názoru, že právě to, že se to vleklo, přispělo k tomu, že ten establishment, ta věrchuška, prostě rozložila tu podporu pro tu systémovou změnu. A je to samozřejmě logické, protože čím víc se to táhne, ta změna, tím více má ta věrchuška, která je ohrožena tou změnou, času na to, aby zastrašila tam toho, aby skorumpovala tam toho. A hlavně nemůžete od obyvatelstva čekat, aby 5 let prostě chodilo na demonstrace, jo, a vytvářelo nějaký společenský tlak. To prostě nejde. A čili ten problém byl mimo jiné, toho neúspěchu byl mimo jiné v tom, že oni to prostě prodlužovali, natahovali a nakonec to prostě vyšumělo. A pokud jde o nás, se to pokusím aplikovat na ty naše podmínky, tak já bych tady uvedl výrok Františka Vejra, což byl velmi znamenitý právník, příslušník takzvané brněnské právní školy, který kdysi prohlásil. Základním logickým pravidlem práva je to, že každá část právního řádu může být zrušena za stejných podmínek, ze jakých byla do právního řádu začleněna. No, a když se podíváte na to, jak byla vytvářena česká ústava v roce 1992, ze jakých podmínek a jaké podmínky máme teď my, a ty podmínky nám byly nastaveny právě těmi, kdo přijímali tu ústavu v roce 1992, tak uvidíte ten nepoměr. Takže v roce 92 těm, kdo vytvářeli ústavu České republiky, stačilo vyhrát jedny jediné volby do České národní rady, ve kterých navíc lhali. Oni tam neřekli, že chtějí přijímat ústavu České republiky, tedy nejvyšší právní dokument a politický dokument státu. Oni tam neřekli ani žádné podrobnosti samozřejmě o tom. Prostě obelhali voliče. Ta ústava byla sepsaná a přijatá za 5 měsíců. Za 5 měsíců, čili mezi červnem 92 a prosincem 92. A teď my, jaké máme podmínky? No tak za prvé musíme vyhrát volby do poslanecké sněmovny. Za druhé musíme vyhrát volby do senátu, jenže tam se to komplikuje tím, že je to vlastně po třetinách, ty volby, vždycky po 2 letech. Čili jedny volby do poslanecké sněmovny, 3 volby do senátu. Jenže po těch trojích volbách už tam máte další volby do poslanecké sněmovny. Čili 2 volby do poslanecké sněmovny. Ale nemáte vyhráno ani potom, protože tady máte ústavní soud, který může podrobit tu vaši ústavu ústavnímu nebo soudnímu přezkumu. Tomuto ti tvůrci té ústavy z roku 92 nebyli podrobeni, protože žádný ústavní soud už tehdy nebyl. Navíc ten ústavní soud má 2 nástroje, které jsou v tom našem ústavním systému v podstatě časovaná bomba. První z nich je klauzule věčnosti. To je článek 9 odstavec 2 ústavy, který zní tak, že podstatné náležitosti právního a demokratického řádu nebo změna podstatných náležitostí právního a demokratického řádu je nepřípustná. To je naprosto gumová a v Evropě zcela bezprecedentní formulace, pomocí níž může ústavní soud zrušit jakýkoliv výnos, jakoukoliv normu veřejné moci. I kdybyste měli ústavní většinu v Senátu, v poslanecké sněmovně, on to ten ústavní soud může na základě tohoto zrušit. V roce 2017, když Andrej Babiš vyhrál poprvé volby, tak se trošičku spekulovalo o tom, že by tam mohla být koalice mezi ANO a SPD a že by tam ta SPD prosadila prvky přímé demokracie. Tehdy v Hospodářských novinách Zdeňka Bakaly vyšlo interview s Pavlem Rycheckým, tehdy to byl šéf ústavního soudu, a ten řekl, já nedovolím změnu polistopadového vývoje. Myslel tím, že nedovolí vlastně přijetí těch prvků přímé demokracie a nedovolím to prostřednictvím té klauzule věčnosti, i když budete mít tu většinu. No a potom je tam ještě mlhavější nástroj v té ústavě, takzvané materiální jádro, teorie materiálního jádra, která vlastně umožňuje tomu ústavnímu soudu to samé, co ta klauzule věčnosti, akorát, že to materiální jádro tam není psané. To není psaná norma. Ale je to jakýsi duch té ústavy, který ten ústavní soud prostě vidí. Mnozí ústavní právníci říkají, že to je fikce. Nic takového prostě neexistuje. No, takže tady máte problém s ústavním soudem. Samozřejmě může někdo namítnout, můžete přece prostřednictvím voleb prezidenta a senátu vyměnit složení ústavního soudu. To je pravda, ale zkusme si to spočítat zase z toho časového hlediska. Čili 6 let na výměnu senátu a ústavní soudce má 10 let to funkční období, což znamená, že se vám to prodlouží 6 let volby do senátu, když máte, a to je náš případ dneska, když máte vlastně lichý a sudý rok, tak je to 7 let s tou volbou do poslanecké sněmovny plus 10 let funkční období toho ústavního soudce. Čili máte 17 let na tu ústavní změnu. Může se vám stát, že to nebude možné udělat v kratším období než za 17 let. A za těch 17 let, kolik musíte vyhrát voleb? 4 volby do poslanecké sněmovny, 8 voleb do senátu a 3 prezidentské volby. Jo? Zkuste to porovnat s těmi podmínkami, které měli ti tvůrci našeho systému v roce 92. No, čili, když to shrnu, vyvstává otázka, pokud ti Islanďané za daleko snazších podmínek nedokázali tu změnu systému provést, jak to můžeme udělat my? Jo? A druhá věc, samozřejmě, pokud je výstavní, vlastně výkladní skříň Západu v takovéto krizi, jako je ten Island, co ten zbytek? Že? No a pokud jde o to načasování, tak já myslím, že všichni známe a to porovnání vlastně těch podmínek v letech 92 a 2025, tak myslím si, že všichni známe ten výrok, všichni jsme si rovní, ale někteří jsme si rovnější. Děkuju.
0: Děkuju Markovi.

0: tak by špatně dopadly. No, takže tohle je jenom ta logika. Jo? Samozřejmě jinak platí, jinak za normálních okolností je to nezměnitelný. S tím já souhlasím. A vždycky, když mluvíme o změně režimu, tak vycházíme z toho, že se připravujeme na ty mimořádné události. Ale oni přijdou, oni už tu v podstatě jsou. Když vidíte, co se děje kolem nás, to je jedna mimořádná událost za druhou a bohužel můžeme vlastně racionálně očekávat, že přijde něco, co se dotkne i nás. Já říkám bohužel, protože to nebude pozitivní, bude velmi negativní. Ale tak jde o to, aby jsme na to byli připraveni, aspoň s těma kartama, co pak budeme mít v rukách, nějak dobře hráli. Michale.
1: Děkuji za slovo. Petr Drulák tady hovořil o mimořádných situacích a právě díky tomu, že takové mimořádné situace očekáváme, vlastně vznik i prut Odolnost, který je nejmladším prutem spolku Svatopluk. Ten důvod, proč byl prut Odolnost založen, řekl bych, že jsou to dva důvody. Jednak je to zhoršující se bezpečnostní situace v celé Evropě. A ten druhý důvod je vlastně nové náboženství, které v Evropě vzniklo, což je víra v Green Deal a ty postupné ekonomické a politické kroky, které jsou tím provázeny. Ten první bod, a na co vlastně prut Odolnost se připravuje, je, pokud nastane nějaký zlomový okamžik, tak aby lidé byli na to připraveni, aby si uvědomili, že to, že je bezpečnost v ulicích doposud jakási, že to není automatické a že ta bezpečnost v ulicích může velmi rychle skončit. A aby vlastně lidé měli nějakou představu o tom, co dělat v takových krizových situacích, co dělat se svou rodinou, jak ji ochránit a jak vlastně to období té krize, která může přijít a nemusí být dlouhá, ale může být velmi intenzivní, jak to období přečkat. Takže prut Odolnost se zabývá jednak tím, co dělat v těchto krizových situacích, co dělat například, jak se bránit, osobní obrana, když vás někdo napadne, že je potřeba v první řadě utíkat, když nemůžete utéct, tak je potřeba se dozbrojit, tak je potřeba se schovat, když není možné se schovat, tak je potřeba se dozbrojit a teprve potom nějakým způsobem se bránit. Jedna část, kterou děláme. A ta druhá část je spojená s tou novou vírou, která je v Evropě. A vlastně ta víra vlastně dělí obyvatele i u nás, i v Evropě na dvě části. Jedni ti věřící věří, že planeta se otepluje vlivem člověka a že je možné toto oteplování zmírnit tím, že si tady zavřeme elektrárny a zničíme průmysl. A druhá část je ta, která je realistická a, abych tak řekl, i vlastenecká, má normální pohled na svět v tom smyslu, že my nemůžeme utlumit jakoukoliv aktivitu u nás, protože společnost, kterou nyní máme, je velmi sofistikovaná a vlastně jsme závislí na energiích, na elektřině, na teplu. A u nás vlastně ve společnosti se vytratila schopnost nějakým způsobem bez elektřiny vlastně přežít. Takže my se chystáme na to, že může například nastoupit blackout, který letos vlastně nějaký krátký blackout už byl u nás. To znamená na krize velkého rozsahu. Náš český stát je dobře připraven na krize malých rozsahů, IZIS funguje dobře, ale nejsme vůbec připraveni na krizi velkého rozsahu. To znamená výpadek elektřiny na 3 a více dní. Co lidé budou dělat, když nebude voda, především ve městech, když nebude fungovat kanalizace? Vlastně, abychom

0: nějakým způsobem donutili lidi, aby přemýšleli, aby měli ty zadní vrátka, aby věděli, kam se uchýlit, jestli mají třeba někoho na venkově, protože na venkově je tohleto, je takové období samozřejmě snazší přečkat. Aby lidi přemýšleli o tom, když takový výpadek nastane, jestli zůstanu ve svém domově, nebo se někam přesunu, když se budu přesouvat, jak se tam přesunu, abych udržoval například ve svém autě pohonné hmoty, tak abych tam neměl prázdnou nádrž a tak dále. Takže já, protože nejsem autorem kapitoly v této knížky, tak jsem to pojal, tento můj příspěvek jako takovou reklamu na prut odolnost a my zítra a pozítří máme cvičení na Komáří louce u Jindřichova Hradce. Kdybyste měli ještě zájem, tak tam máme několik volných míst, takže můžete se přihlásit nebo se pak ke mně mě kontaktovat a já bych vám vysvětlil, co a jak. A budu samozřejmě rád za dotazy, pokud je budete mít.
1: Děkuju Michalovi. Samozřejmě vzhledem k tomu, co nás čeká, jak jednotlivce, tak společnost, tak je dobré tu odolnost pěstovat, posilovat. My ve Svatopluku proto jsme založili ten prut, který dělá pravidelná soustředění. A je dobře, že Michal se toho ujal. Tak přátelé, já myslím, že to je z naší strany úvodní slovo a teď bychom využili, tedy máme docela dost času na diskusi, tak bychom vždycky se sbírali 2-3 dotazy a pak bychom na to kolektivně odpovídali. Tak kdo začne? Prosím, tady máme a pak pána. Vy jste byl první.
2: Já bych se chtěl zeptat na pozadí toho Green Dealu, protože já jsem studoval fyziku,
1: já to zopakuju. Nebo to musíš... Tak budeme to dávat na ten mikrofon, aby to bylo na záznamu.
3: Takže, chci se zeptat na pozadí Green Dealu, protože jako student fyziky, tak když se nad tím zamyslím, tak je to skutečně nesmysl. Člověk otepluje planetu samozřejmě, ale člověk nemá tu sílu, aby to zamezil. A samozřejmě je to výhodné pro banky, když budeme zateplovat domy a stavět fotovoltaiku, tak to chápu, ale že by ty banky jednotlivé byly tak silné, aby byly schopné zničit Evropu kvůli nějakému zisku z půjček, tak mně nepřipadá pravděpodobné. Kde je ta síla, která vlastně dovedla k tomu, že teď už je čím dál viditelnější, že ten Green Deal v této podobě je nesmyslný a přesto se schválili teď cíle daleko tvrdší, tak to už jsem si říkal, teď už je snad poslední chvíle, že vycouvají a ne naopak přitvrdili. Takže zatím musí stát něco hodně silného, co tento nesmysl vlastně udržuje u života. Co tak to bude?
1: Děkuju. Ještě jsme měli dotaz tam vzadu. Pán ze Slovenska, tuším.
4: Já jsem Čechoslovak. Tak jsem se narodil.
1: Pořádku.
4: A tak aj zomrie. Já mám pocit z toho, co jste tu vy štyria povedali, že jste nám došli tu napovedať, jak to nejde. Na poli utopia, na poli, aby se člověk věděl, jak se má schovat, lebo mám pať plnou nádrž. Čo toto jsou za rozpravy? To, čo tu všetko fungovalo veľa rokov do revolúcie, kde bola organizovaná civilná obrana, kde každý človek vedel, kde má ísť, čo má robiť, neexistuje. A tým, že urobíte jedno, dve cvičenia, nikoho nenaučíte. To je jedna vec. Pokiaľ sa nezmení silovo situácia v týchto štátoch dvoch československých, nikdy sa nedá pohnúť. Rozpravy o tom, že budeme čakať 17 rokov na nejaké voľby. Koľko budem žiť ja? Mám 70 rokov. 17? Ja chcem dneska, zajtra žiť. Ja osobne si myslím, že na toto sa musí ísť úplne nejak inak. Zebrať kladivo a ísť na ten hrad toho podlého žebráka, čo tam sedí, prepáčte za výraz, ale je to tak, lebo ja toho človeka poznám, čo to bol za podrazáka celý život. Ja som bývalý vojak. Vyhnať odtiaľ. A je to jeho bandou. Čo robia s Babišom? Ja nehovorím, že Babiš je dokonalosť. Čo robí táto partia? To je tu na straně, čiže já tu mám svoje rodiny, já tu mám svoje děti, nebo jsem žil v Čechách, teraz žijem na Slovensku, tam je to skoro obdobné. V ústavě není povedané, že člověk je muž a žena. Je to tam trošku deformované jinak, ale to je jedno. A podívejte se, co robia. Za pomoci kresťanských demokratov, lebo čo to tam sú, to sú tiež takí zradcovia, to neriešim, ale oni presadili nejakú vec. A čo robí Európska únia? Čo to je za organizácia Európska únia? Zle, zle, zle. Všetci panáci, ktorí sedeli doteraz v paláci, v Čechách, zle, zle, zle. Green Deal.
1: Máte dotaz, jako jestli máte nějaký dotaz na nás, bych se chtěl zeptat.
4: Ano, já mám dotaz ten, či se nedá zamyslet nad tím, že to treba řešit úplně jinak. My nepotřebujeme vědět, co robili v islamu, či islamu v Islandě. To je národ, který má svoju kulturu, svůj život a tak dále. My tu žijeme svým životem, svojou kulturou a tak dále. Máme historické kultury, jak Slovensko, tak Čechy.
1: Díky, to je jasný dotaz.
4: Na základě toho je třeba se... Jasne. Zamyslit, že si vieme s tým niečo urobiť, lebo rozprávať o tom, že 17 rokov budeme žiť a čakať, že si niečo niekoho zvolí. To je utopia. Ďakujem.
1: Děkuju. Tak máme ešte, jestli máme do třetice, no pokud teďko nevidím, tak budeme bezprostredne reagovať. Dobře, Jiří Mikoška. Jiří Mikoška dá dotaz a pak to dáveme na jednou a pak dáme další kola.
5: Otázku, ale takový příspěvek jako z naší strany, jako teda organizátorů, že když teda mluvíme o té současné situaci, tak si musíme uvědomit, že je to výsledek 35-letého soustředěného útoku na naši společnost, na náš stát, kde byla provedena cílevědomá demontáž tohoto státu, kdy my jsme byli cílevědomě zbaveni potravinové soběstačnosti. Byli jsme zbaveni armády, víš, jako absolutně, víte o tom, že myslivecký svaz byl oficiálně začleněn do svazku české armády? Nevíte. Já díky tomu, že můj bratr je myslivec, tak jsem se to dověděl, protože to jsou jediní chlapi, kteří se nebojí chodit v noci v lese a dokonce vystřelit, že? Protože jinak z těch vojáků nikdo. My jsme byli zbaveni také ideologické soběstačnosti. Bavme se s mladýma lidma, zjistíme, že oni neví, kdo jsou, jestli jsou Češi, Tataři, Kelti, Germáni, Židé, nebo co vlastně jsou, že? My jsme byli zbaveni kulturní soběstačnosti, protože 90% filmů, literatury, hudby, která nás obklopuje, je všechno z Ameriky. A naši lidé si to neuvědomují, že? Jo? V této situaci my tady stojíme jako ta malá teda skupinka těch lidí, že po celé republice, která si to víc nebo méně racionálně, intuitivně uvědomuje a klademe si otázku, co teda s tím, že? A na koho se můžeme obrátit, s kým můžeme počítat, říká se tomu jako státotvorný národ, že? Lidi, kteří si prostě nenechají namluvit, že tady existuje 50 pohlaví, jo? Lidi, kteří se nenechají namluvit jako, já jako, ne, vy do toho nemluvte, vy jste umělec a vy jako zatím ještě jste
1: já to beru jako určitý krédo správce, tohle je krédo správce větve, jo? Říkám, a pan Mikoška už to nějak asi taky zakončí, ale v podstatě...
5: Zakončím to. Dívejte se, já jsem mimo jiné, že teda podnikám, tak jsem jako malorolník v Topolne, jako se zabývám zemědělstvím, že? A řeknu vám jednu potěšující zprávu, že obrovským způsobem stoupla poptávka po dřevěných kurnicích, to zná jenom chovatele slepic, no v jakém okamžiku? No když je tam to nejlevnější vejce za 9 korun, že? A to takzvané biovejce je tam za 13 korun, tak ti lidi najednou zjistili, že oni mají zahradu, že mají dvorky a tak dále, tak já to jako uvádím jenom takový drobný příklad, že musí teda ten v našem národě přijít k tomu velkém obratu a říct si, no my přece se musíme spoléhat sami na sebe, ne že budeme chodit do supermarketu, kde nám možná z Německa nebo možná nedovezou, že a kde uvedu pokrytectví teda toho Green Dealu, že každý, kdo jede po dálnici, tak vidí tisíce kamionů, které tady naváží teda potraviny až z Německa nebo Francie a tak dále. Proč? No protože nám bylo zlikvidováno zemědělství a potravinářský průmysl. Takže každý litr mléka a tak dále. Takže jako zakončuji to tím, že my musíme začít všechny tyto složky jako v té společnosti obnovovat. Tímto musíme působit na lidi a hlavně musíme začít u té ideologické části, že musíme vysvětlit občanům, že nikdo to za nás neudělá, žádná neviditelná ruka trhu, žádní kluci z USA, že ti prostě přišli, aby nám tady ukradli, co se dalo ukrást, že? A to je všechno. A teď končí, protože tady už není co ukrát, že? Takže tímto já teda jenom apeluji na všechny vás a s tímto my budeme s panem Svobodou tady působit, jak on se k tomu přidal, protože má to vhodné jméno. Já volám pořád, ať žije Svoboda, ale Zdeněk Svoboda, jo? Takže...
1: Dobře, děkuju. Takže já myslím, tak... že to je důležité si ujasnit. Já považuji za důležitou takovou tu větu, co jste tam řekl, že to nikdo za nás neudělá. Jo? A takže... No to...
5: Já jenom dodám takovou drobnost. Jo? Víte o tom, že chov slepic, králíku a dalšího zvířectva je zakázaný Evropskou unii? Domácí zabíjačky jsou zakázané, lidi tomu nechcou věřit. Jo? Ptačí chřipka se u nás každý rok prohání.
1: A tohle jsou ty témata, které se pak tady budou diskutovat. Jo, a teď bychom to nechali u té knížky, Petr. Děkuju. My teď zareagujeme na to, co bylo vzneseno a pak hned budete v příští řadě, jo? Tak, dvě otázky. Jedna se týká Green Dealu a druhá se týká, jestli teda čekat těch 17 let nebo co dělat jinak. No, to si myslím, že jsou dvě podstatné, naprosto jasné dotazy. Já řeknu ke každému trochu a pak řeknu kolegům, kolegové třeba budou chtít k tomu něco dodat nebo dát to ze své perspektivy jinak. Co se týče toho Green Dealu, myslím si, že to samozřejmě, když se na to takhle analyticky díváte, tak to, co říkáte, dává smysl, jsou tam otazníky, není to úplně jasný. Já vidím pro mě dvě takové proměny, dva faktory, které vysvětlují Green Deal. To šílenství toho Green Dealu. Jo? Ne rozumný zelený technologie. Já myslím zase, já jsem teď byl minulý týden v Číně. A minulý týden v Číně, když tam jste, tak vidíte, že zelené technologie nejsou úplný nesmysl. Když jste v Pekingu a v Šanghaji, tam není spalovací motor. A těm městům to strašně pomohlo. Já jsem tam byl třeba před 15 lety poprvé a skutečně ta města se dusila. Z Pekingu lidi utíkali, tam se nedalo dejchat. Teď ne. Jasná obloha, tichý auta. No a v té 25-milionové aglomeraci to dokázali vyřešit. Prostě ty auta nějak dokážou nabít. To znamená, existují rozumné zelené technologie, ale Číňani to udělali tak, že to jejich ekonomický růst nepodkopalo. Nejen, že ho to nepodkopalo, on ho to nakoplo. Takže oni na tom vydělali. My to děláme tak, že pácháme ekonomickou sebevraždu. Takže jenom k tomu, že ne všechno, co je zelený, musí být šílený, protože samozřejmě, když se díváme na ten Brusel, tak já sám mám tendenci k tomu takhle přistupovat. Je to zelený, takže je to nesmysl. Nemusí to být, jo? Ale musí to být, pak ten kontext je jiný. Ale proč, co se tu stalo v té Evropě? Co se tu stalo? Já vidím ty dva faktory. První faktor je, že současná evropská společnost je hodnotově vyprázdněná. To znamená, ona hledá nová náboženství, nové víry a málo co soustředí vaší pozornost jako apokalypsa. Jo, kolem roku 1000... před těmi tisíci lety, kolem roku 1000, skutečně křesťané třeba čekali apokalypsu a hodně to zahejbalo tehdejší Evropou. Jo? Hodně to zahejbalo. Tímhle už nežijeme. My nežijeme křesťanskou vírou, hledáme nový apokalypsy. A síla Green Dealu, nebo síla té zelené ideologie spočívá v tom, že oni přicházejí s apokalyptickým svědectvím, varováním. Planeta zanikne, všichni umřeme. Jo? A to má obrovský mobilizační potenciál. Takže v těch evropských společnostech skutečně je výrazná podpora pro tyhle politiky. Jo? To není jenom něco, co by si vymyslela nějakých pár biznismenů a bankéřů. Ne, ono to má v té společnosti rezonanci. Mezi mladými lidmi, vzdělanými lidmi. Jo? Jo, to je jeden z paradoxů moderního vzdělání, že čím jste vzdělanější, tak tím jste otevřenější těmto myšlenkám. Jo, já mám vždycky problém, když jsem se vlastně už jako celoživotnicky, když se dívám průzkumu, když se vždycky dává vzdělanost a názory, tak já mám postoj v podstatě lidí se základním vzděláním. Jo, většině otázek. Jo, vždycky jsem byl spíš na úrovni takového toho učně. Jo, a, nic se, a na tom se nezměnilo moc. To teď nechávám stranou, proč to tak je. Jo. Ale prostě tohle je jeden faktor. Tady ta apokalyptická ideologie, vůči níž jsou Evropané otevření. Otevřenější než v jiných částech světa. Jo, prostě v muslimských zemích vůbec, tam mají svůj vlastně nějaký svůj rámec, že jo, v podobě islámu. V Číně taky, v Číně to mají postavený jinak. Jo, tam mají prostě jiný hodnoty a funguje to jinak. Takže u nás je to důsledek hodnotového nihilismu. Jo, jeden z těch důsledků. A pak je tu druhý, a to jsem četl zajímavou studii, ona to byla spíš taková glosa. A ta se týkala specificky Německa, protože Německo je vlastně země, která spáchá ekonomickou sebevraždu. Německo bylo centrem evropské průmyslové výroby. A oni si ten svůj průmysl vlastně odpálili. Odpalují, ničí. A tam to vysvětlují tak, že máte dva druhy kapitálu. Což pro někoho, třeba školíno v marxismu, není nová věc. Finanční kapitál, průmyslový kapitál. A v Německu získal navrch finanční kapitál, a finanční kapitál má jiný priority, má je globální, nemá problém přesouvat ty peníze z jednoho koutu planety na druhý a ten průmyslový kapitál mu vlastně vadí. Jo, takže v Německu, že máte někoho, jako by třeba Friedrich Merz dneska, byste řekli člověk z biznisu, ne, on je nositel finančního kapitálu. To je člověk, který dělal pro BlackRock, pro americký investory. Takže on se neřídí logikou německého průmyslníka. Protože německý průmyslník by z toho byl zděšený. Je fakt, že část německých průmyslníků je dneska spokojená, zejména když jsou napojený na Rheinmetall, jo, to jsou zbrojaři, tak ty jsou spokojený. Ale jinak německý průmysl samozřejmě trpí. Takže rozdíl mezi průmyslovým kapitálem a finančním kapitálem, to je hrozně důležitý. To je důležitý i pro nás. Protože my bychom měli chránit průmyslový kapitál a ten finanční kapitál brát jako nutný zlo. Jako něco, co je potřeba regulovat. Něco, co samozřejmě musí existovat. Tenhle systém ekonomický se bez banky neobejde. Ale ta banka musí mít svoje místo. Není možný, aby ten finanční kapitál všechno ovládal. Takže to je k tomu Green Dealu. Moje perspektiva. Pak té druhé věci, já s váma souhlasím, já taky nechci čekat 18 let, proto jsem vlastně řekl, že to, o čem my mluvíme, je otázka geopolitické změny. Ono to ale není tak, že můžeme vzít kladivo a jít na hrad. To k ničemu nepovede. To je zbytečný. Ono to musí být tak, že ta společnost pocítí nutnost té změny. A dokud toto společnost nepocítí, tak těch pár odhodlanců, který půjdou někam s kladivem, tak skončí buď ve vězení nebo v blázinci. To není cesta. Cesta je, že musí být společenská poptávka. Musí tady být dost lidí přesvědčených o tom, že ta změna je nevyhnutelná. Neříkám nutně většina. Nemusí být 60% společnosti, vůbec ne. Ale musí jich být víc než 10%. Když se podíváte na to, jak dopadly volby v České republice, tak jich vlastně je sotva těch 10%. Zbytek lidí říká nic moc, špatný, ale žádný prudký změny. Takhle já čtu volební výsledky záříových, říjnových voleb. A pokud to bude takhle, tak není možná žádná změna. Samozřejmě proto mluvím o té velké geopolitické události. Ty události přijdou. První, která nás čeká, je přiznání prohry na Ukrajině. Že ta Evropa všechno prohrála. Úplně všechno prohrála. Vytvořila tam skorumpovaný režim, který skončí. Skončí i ty režimy, které ho patrně podporovali. V tom lepším případě. Takže to je ten moment, první moment, na který my bychom měli být připraveni. My bychom měli být připraveni, až se to tady začne otřásat. aby jsme věděli, co a jak. Aby to nebylo jako v tom roce 90, kdy se to tady začalo otřásat a my jsme koukali a pak jsme skočili prostě na toho, kdo měl na píšťalce naladěnou takovou tu melodii, která se nejvíc líbila, a šli jsme za nima. To znamená, aby jsme šli autenticky za těmi, aby jsme byli s těmi, aby jsme byli těmi, kdo budou formulovat ten český zájem. A ne těmi, kteří nás potáhnou k někomu jinému. O tom je Svatopluk. O tom je ta knížka. O té přípravě na to. My jsme napsali knížku Změna režimu. Myslím si, že žádný z nás si nemyslí, že všechno, co jsme tam napsali, je detailní plán, který se bude úplně uskutečnout, jak jsme napsali. Ale my zahajujeme ten způsob myšlení. My chceme zvyknout tu společnost na to, že to, co tu je, je režim a že ten režim se může změnit a že se musí změnit. To je smysl toho našeho úsilí. To je smysl té knížky. A druhý knížky, která už teď přichází s konkrétními návrhami politik. Jo? Takže já s váma souhlasím. Není to tak, že budeme čekat 18 let a přemýšlet, co budou dělat ústavní soudci. V okamžiku, kdy přijde totiž ta změna, kdy se ta společnost začne obracet nohama vzhůru, tak ti soudci budou poslouchat, jako poslouchali ti poslanci toho federálního shromáždění, kteří volili Václava Havla. Ano. Ano. Jasně, jasně. Dobře. Tak, co v té chvíli dělat? A já tuhle otázku dostávám často a říkám, ať ANO ukáže, co umí. ANO dostala kolik? 35% hlasů. To je jejich úkol. Oni v té chvíli musí říct, vy jste nám ukradli ty volby. Oni musí v té chvíli být schopni zmobilizovat společnost. A v okamžiku, kdy uvidíme, že ANO jde tímhle způsobem, já budu první, kdo podpoří Andreje Babiše. My už jsme před těmi volbami říkali, že prezident nesmí ukradnout výsledky voleb, musí je respektovat. Já jsem věděl, že samozřejmě ten, kdo má být premiérem, nebude nikdo z té naší části toho spektra, ani nikdo ze Stačilo, ani z SPD, že šlo o Babiše. A nejsem voličem Andreje Babiše. Ale Babiš je ten, kdo má být premiérem. A pokud někdo říká, že má být premiérem někdo jiný, někdo třeba z druhé řady ANO, nebo z jiné strany, tak je to obcházení výsledků voleb a je potřeba proti tomu vystoupit. Ale první, kdo musí vystoupit, bude ANO. A pokud to ANO nedokáže, to znamená, že ta strana nemá nárok na existenci. Ať se promění na nějakou lobbystickou skupinu nebo něco jiného. Oni musí umět bojovat o ten výsledek. Zatím nevidím žádný boj. Zatím vyjednávají velmi opatrně, velmi opatrně. A možná, že to bude úspěšný. To znamená, nechme těch pár týdnů proběhnout. Já si myslím, že počkejme do Vánoc. Není důvod, aby jsme před Vánocema neměli jmenovanou novou vládu. Ta vláda je jasná. A pokud to nebude, tak chci vidět, že se dokážou porvat o ten volební výsledek. A pokud ne, tak prostě nejsou politickou silou, která by měla vést tuhle zemi. To je úplně jednoduchý.
6: Co je to politická síla toho, té malé Jarovské ANO, těch politiků?
1: Ne, oni jsou...
6: Ne. Je to legál nebo nelegál?
1: Oni musí být těmi, kdo budou těmi aktéry. A ne čekat babišovsky, ať to udělá někdo jiný. A říct, hele, to se mě netýká, to udělal ten a ten. On musí do toho jít a první v řadě na tu barikádu. Jo? A to chci vidět. Tak.
7: No v zásadě po té, co Petr Druhák to velmi pěkně všechno vysvětlil, si myslím, že je málo co dodat. Je to opravdu otázka Babiše. Já taky nejsem jeho volič. Tady v tom sporu o ten údajný střet zájmu říkám, ve střetu zájmu není, protože vlastnictví akcí ten zákon nezakazuje a ti zaslepenci, ti antibabišovští si ani neuvědomují, že kdyby tento zákaz padl na Babiše, tak to, že máme spoustu funkcí pod střetem zájmu, tak to jsou tisíce lidí u nás, včetně těch soudců, o kterých jsem hovořil, kteří taky mají akcie, třeba z kuponové privatizace, nebo si je koupili, nebo něco zdědili po rodičích. To si ani neuvědomují, že oni to chcou zakázat Babišovi, ale neuvědomují si, že by to zakázali tisícům dalších lidí, kteří dělají někde pro stát a najednou by nemohli vlastnit akcie. To, co je zakázané, tak je to, aby seděl v představenstvu nebo dozorčí radě. Akcie vlastnit může. Ale je to, jak tady bylo správně řečeno, je to jeho boj. Jo. Já jsem taky nevolil, protože Andrej Babiš podle mě není ze své podstaty revolucionář, jo. Ale když chce jít do toho spolu s prezidentem a kdyby ten prezident neustoupil, tak musí umět to, co uměl třeba ten Reichl, zaplnit Václavák v Praze, anebo zaplnit dokonce ta náměstí po dalších městech v republice, aby ti lidé, kteří teda volili, ano, a ano, má z těch 200 poslanců 80, to je velká síla, to neměl ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman v letech své největší slávy, když byli premiéry, neměli takové množství poslanců, on je má, ale musí taky dokázat, že je schopen tu společnost mobilizovat i pro to třeba zveřejné vystoupení proti tomu Petru Palovi a říci, prostě my jsme ten lid, který nějak rozhodl a my chceme, aby Babiš vládl a to, že mu patří Agrofert, nám nevadí. Pane Petře Pavle, proč to vadí vám, když zákon to nezakazuje? To tam jste tichým společníkem a vadí vám, že Agrofert přijde dotace. To je prostě problém Agrofertu. Nám nevadí, že Andrej Babiš bude předsedou vlády. Musí umět mobilizovat tu společnost. To je také úkol politika. Nejenom vyhrávat volby. No, prosím, ještě
1: objasním, tak potom, pak se... Pak bude další kolo, tady ještě máme Marka. Jinak já jen chci upozornit na vystoupení Zdeňka Koudelky u Petra Hajeka na Protiproudu, kde se tímhle zabývali a Zdeněk to tam velmi jasně vysvětlil s odkazy na příslušné zákony. Marku.
8: Jo, já jenom bych zmínil dvě jména. Jedno teda v souvislosti s dotazem pana ze Slovenska, jak jste vzpomínal, že se nedá nic dělat a vůdce těch islandských revolucionářů, profesor ekonomie Thorvaldur Gylfason, potom všem, když to prostě bylo zhatěno, řekl, že základním problémem, příčinou toho neúspěchu té revoluce byla sabotáže strany justice a politiku. A on řekl, jediná možnost, jak se této sabotáži lze vyhnout, je mimo ústavní cesta. A druhá věc jenom byla... Zazněla tady od pana správce velice zajímavá myšlenka o té ideologické soběstačnosti. Musím říct, že to slovo jsem ještě nikdy neslyšel a že je to velice zajímavé. Mezi světovými válkami vyrostlo v Maďarsku hnutí intelektuálů, které se postavilo proti liberalismu, protože ten liberalismus tam byl předtím a dovedl ty staré Uhry až k tomu rozkladu naprostému, nebo rozpadu po roce 1918. Oni se postavili proti liberálům, proti západu a proti elitářství a jeden z nich, Gyula Székely, to byl historik, řekl, že liberalismus je import, je to dovoz ze západu a není vhodný pro naše podmínky. Já si myslím, že to, co platí v Maďarsku, platí i u nás. A díky tomu, že ti lidé okolo Székelyho potom po roce 45 si v jakési dytlovské pointě podali ruce s komunisty a vládli v tom Maďarsku, tak ten názor se dokázal prosadit i ve společnosti a díky tomu je to Maďarsko tam, kde je.
0: Děkuji. Tak Michal ještě k tomu, co řekne. Já bych ještě řekl k tomu Green Dealu. Proč ten Green Deal je takovým způsobem prosazovaný a na koho bude mít vliv? No, největší vliv bude mít samozřejmě na Německo. To páchá ekonomickou sebevraždu, to tady zaznělo, ale také bude mít největší vliv na nás, protože my jsme takovým způsobem spojeni s Německem, že to je nezdravé. Takové propojení, jako tady nastalo za posledních 35 let, to je smrtící. A oni samozřejmě, to Německo bude potápět i nás. Ta energetická krize, která přijde, se netýká všech států v Evropě. Netýká se určitě Francie, která vyrábí přes 70% v jaderných elektrárnách. Netýká se Norska, kde mají vodní elektrárny, Švýcarska, ani Rakouska ne. Ale týká se Španělska taky ne. Týká se převážně Německa a samozřejmě nás. A my pokud dopustíme, že tady zavřeme třeba ty uhelné elektrárny, což bylo avizováno tento týden, tak to není jenom otázka elektřiny jako takové. To je otázka i jiných oborů, jako například stavebnictví. K tomu, abyste měli technický sádrovec, to znamená, abyste měli výrobu sádrokartonu, který se používá úplně všude, tak potřebujete uhelnou elektrárnu. To znamená zavřít všechny uhelné elektrárny, pokud si chcete zachovat soběstačnost ve výrobě stavebních materiálů, v současné době nelze, nebo se musíte přeorientovat na nějaké jiné materiály, ale to je zase ekonomicky a časově velmi náročné. Proč tomu tak je? Jenom zkrátím to. Já jsem v Německu 12 let pracoval. Šel jsem tam tak jako trošku se srdcem na dlani a velmi brzy jsem vystřízlivěl. A Němci mají zvláštní mentalitu. Oni nevyjadřují svůj názor, když ho vyjadřují, tak šeptem. A když někdo řekne, co si sám myslí, a je to proti tomu obecnému názoru, tak ho vyobcují. A pak si třeba jeden na jednoho s vámi baví, řekne vám, ty máš pravdu, ale to víš, to my nemůžeme říkat. A to je nějaká jejich charakterová, prostě nějaký jejich charakter národa. A úplně ze stejného důvodu, já to tak vnímám, ty Němci dovolili, aby Hitler přišel k moci a šli až úplně do posledního dne, bojovali. A úplně ze stejného důvodu ta nová generace teďkon uplatňuje to nové náboženství, protože ten Green Deal má prvky náboženství. Tam jsou už proroci, tam je ta apokalypsa, tam je konec světa. Tak oni půjdou patrně taky až úplně na dřeň. A protože my jsme s nimi spojeni, tak se nás to velmi týká.
1: Tak, děkuju. Otevřeme další kolo otázek. Takže viděl jsem tam dva pány, ano, dva pány vidím, ano, pan s brýlemi, to jste vy.
9: Já bych se chtěl zeptat...
1: Radši do toho mikro, ať je to na záznam, ano.
9: Jestli máte nějaké médium, ve kterém by se tyto otázky mohly diskutovat a tak dále probírat.
1: Tak, děkuju. Pak byl pán v té samé řadě, tam trochu dál.
10: Já bych chtěl říct jednu věc.
1: Nahlas, prosím vás.
10: Já bych chtěl říct jednu věc. Vy jste tam říkal o Číně, že je ta elektromobily a všechno možné. Ale současně v informačních prostředcích fungují zprávy o tom, že dál obrovským způsobem rozvíjí budování tepelných elektráren.
1: Ano.
10: Celá severní Čína je... Já jsem četl nějaký rozbor, a ten bordel, že teda budeme jezdit elektroautama, ale někdo tu elektriku vyrábí a ty tepelné elektrárny na ten Green Deal škodí víc jako všechno ostatní. To je jedna věc. Druhá věc, zemědělství. Já jsem ve velkém, už jsem starý, tak jsem komunikoval s několika špičkovými zemědělskými podniky tady ve Zlínském kraji. Čuba, všechny jede, Frišták, Štípa, Luhačovice, to všechno na Valachách, to byly všechno špičkové JZD, které fungovaly, které vyráběly a zajistili to, že jsme byli soběstační. Ta hrůza toho, že oni teď jsou placeni za to, že jsou zelené louky a musí se set a za to dostanou kontrolované združí, to, že nic nedělají, tak to je teda katastrofa. To si nikdo z těch chudáků v Praze není schopný domyslet. A třetí věc, spolupracoval jsem s jednou firmou tady.
11: Otázka.
10: Co?
11: Otázka.
10: Otázka, no co s tím dělat? Musí přece někdo z těch lidí začít pochopit to a
1: dobře,
10: začít s tím
1: takže...
10: zacházet.
1: Jasně, takže vy jste vznes tady ten problém toho Green Dealu. Ještě nazbíráme nějaké dotazy, protože tohle je poslední kolo, pak bude příležitost, pokud budete chtít, podepíšeme nějaké ty knížky, jo, jestli někdo bude chtít. Takže,
10: ještě jednu věc.
1: Tak otázku, prosím vás. Máme, tam ještě pan chce to dokončit, no, takže prosím nás otázkou, máme tři další lidi. Jo.
10: Tak, aby jsme byli soběstační, bez toho to bude katastrofa. Já jsem si byl kupovat Chvítkov v pětinářství.
1: Soběstačnost, jasně.
10: A se slavným bláznivým Green Dealem. A řekli mě, pane, chcete tu růžu čerstvou?
1: Já říkám, jasně, no, pane, tady v této místnosti přál... není jediný příznivec Green Dealu, jo? Tak nám nemusíte vysvětlovat, že to je špatně. Jo?
10: Ne,
1: takže
10: já
1: jako...
10: řeknu k tomu jednu věc. Jo. Přijďte odpoledne, budeme mít čerstvé růže. Odkud je budete mít? Oni říkali, z Guatemaly.
1: Z Jižní Afriky, no, z Guatemaly, jasně.
10: Green Deal v hajzlu.
1: Ano.
10: Se můžete zbláznit.
1: Tak.
10: Další věc řeknu.
1: Ne, prosím, tak další dotaz. Tak, Zdenku, zmocněte se mikrofonu. Poprosíme o mikrofon. Je tu opravdu velká poptávka i v předních řadách. Takže prosím vás ruce nahoru, aby vás Zdeněk viděl. No když to tak myhnete, tak on je nevidí, že jo? Tak tady vidíme pána, ano, pak pán v košili, pán v bundě.
11: Jednu otázku. Jaký je váš vztah k referendu o NATO?
1: Ano.
11: A jaký je vztah k EU?
1: Jasně, výborně. Pán v bundě ještě tady. A pak ještě v zadní řadě.
12: Já zůstanu na zemi, to bude k soudnictví, takže jestli chcete pak tu rundu nějak ukončit, tak mě nechte na další kolo.
1: Řekněte otázku, tohle je poslední runda.
12: Takže dobře, takže otázka zní jasně. Dovolil jsem si zažalovat český stát. Nebudu dlouho vyprávět, ale tohle to musím uvést, abyste pochopili smysl otázky.
1: Prostě radši tu otázku, jo? Fakt není prostor na přednášku.
12: Jak chcete získat podporu? Vy jste tady mluvili o tom, což je nesmysl, když chci něco změnit, že musím získat podporu lidí. No. Já jsem nedokázal získat podporu mých nejbližších spolupracovníků k tomu, že jsem si dovolil zažalovat český stát. A já jsem ten spor po 10 letech vyhrál. Pak ti zbabělci pač byli posraní, ano, a byli zbabělí a nechtěli do toho jít. A dokonce mi jeden z nich řekl, víš co, až vyhraješ, tak jako já zas budu s tebou spolupracovat. Takže to je prostě to podstatné. A to vy se pohybujete někde ve výšinách, ale na té zemi to vypadá všechno úplně jinak.
1: Dobře, nevím, jak vy víte, kde já se pohybuju teda, ale dobře, můžeme se k tomu dostat. Ještě vzadu něco bylo.
13: Já bych se rád zeptal, co se týká té přímé demokracie a těch referend, tak to vlastně je opět pro lidi, kteří to budou vlastně schopni rozlišit, že když sledujete dneska politiku, když sledujete, kdo má volební právo, kdo volí, kdo se kolik zabývá tou politikou, tak ti lidé vlastně podle mě jako se tím až tak nezabývají, něco hodí, mají před sebou média, která čtou, a já si myslím, že stejně tak to může dopadat i v přímé demokracii a v referendech, kdy ti lidé prostě uvidí v televizi, že mají hlasovat, nebo pan Halík jim řekne, co mají dělat, že jak se snažili na Slovensku. No a já jsem kdysi četl ty pravidla přímé demokracie v tom Švýcarsku, že tak tam bylo hlavně poctivost a mravnost tam bylo. To je vlastně to, proč ten Island vlastně nevyšel. Já si myslím, že on nemohl vyjít, protože tam je zkažená morálka, tam vládli přece, ten předseda jejich měl chlapa za manželku, že? Tak to je zničená morálka, takový stát nemůže fungovat. Potom je schopnost bránit se každého jako občana, že? A třetí, co si pamatuju s tama, buďte dobrým křesťanem. A to je právě, jak vy říkáte, ta jakási společná filozofie. Není nic lepšího než křesťanská správná mravnost a nauka. Protože ona dneska je hodně pokřivená někde, že to, co je vidět. Ale ve skutečnosti, pokud by se člověk zabýval...
1: Dobře, máte dobrým, otázku?
13: Jo,
1: už musíme otázka, jako to uzavřít.
13: Jak si to představujete, že bude fungovat přímá demokracie a referenda
1: jasně.
13: V tomto
1: no,
13: složení,
1: určitě,
13: tak jak to
1: určitě.
13: Funguje média a tak dále?
1: Jasně. Děkuji. To totiž je spojený s tou první otázkou. Jo? Já už teďkom budeme reagovat. Dobře, tak ještě poslední, dobře.
14: Dobrý den, jmenuji Klech. Já bych se chtěl zeptat, já jsem se dneska přišel jako tady podívat, jakou formou k tomu budete přistupovat, jak to povedete dál. Pro mě je zásadní jenom jedna věc. Mladí jsou hrozně nespokojení s politikou, nechcou v žádném případě už v tom pokračovat dál, protože je to tady 35 let, pořád něco zkoušeli, je to k ničemu. Ten stav je takový, že chtěl bych vás vědět od každého z vás, jakou formou přistoupíte, jak budete formovat lidi a přijímat je do Svatopluku jako takto. To je zásadní věc, ty členy, no případné členy. Jak budete nakládat, to je druhá otázka, jak budete nakládat s těma, co v podstatě jsou udavači a v podstatě lidi, kteří na ty lidi, protože ti vám rozloží ten Svatopluk, který vy uděláte. Já jsem byl zděšen, když jste tady potkal jednoho člověka, je kousek vedle mě, který v podstatě, proto je tyto otázky, rád bych to věděl, abyste mi jednotlivě na to odpověděli. Děkuju.
1: Tak, děkuju. Tak já začnu možná tou poslední, to je hlavně otázka pro mě. Podívejte, Svatopluk existuje 3 roky. 3 roky. Má 1000 členů. To není jako nový projekt, který bychom teďkom vymysleli. Možná, že mezi těmi 1000 členy jsou někteří, kteří mají nekalé úmysly. To já vyloučit nemůžu. Já každýho úplně osobně neznám. Ale vím, že ve Svatopluku máme takové mechanismy, že tito lidé se do čela spolku nedostanou a nepoškodí ho. Jo, to je jednoduchý. Ten spolek je postaven tak, aby škodit nemohli. Jestli někdo ze Svatopluku donáší, to vyloučit nemůžu, ale mě to nevadí. My ve Svatopluku neděláme nic protizákonného totiž. Takže všechno, co se prodiskutovává, pokud to mají u koudelků zapsaný, za mě v pořádku. A třeba se něco dozvědí taky. Jo? Takže já tady nevidím žádný problém tady v tomhletom. Jo? To já nemůžu říct, že jsme vodočestní, že nikoho takového tam nemáme, ale neznepokojuje mě to. Neznepokojuje mě to. Podívejte, já prostě, když se stane někdo takový člen, oni ty lidi vám nepředloží, jako že dělají probisku. To jsou všechno nějaký podezření. Někdo řekne, hele, on možná je takovej a takovej, že jo. V okamžiku, kdy vidíme, že někdo něco rozrací, tak umíme zasáhnout. To vás ujišťuju. Umíme to. Jo? Když se podíváte na naše stanovy, tak tam to je vlastně. Jo? Takže to je první otázka. Druhá otázka, to jsou spojené 2 otázky. Média. Jak je to s těmi médii? Samozřejmě, když máte referendum, ta možnost manipulace je obrovská. Zejména, když máte v rukách Českou televizi a pak ten zbytek, to jsou oligarchická média. Prima, Nova, jsou v podstatě jako Česká televize. Oni si hrajou na to, že jsou něco trochu jiného. Nejsou. Jsou to oligarchové, kteří hrají tu samou hru. Ale naštěstí máme alternativní média. Já myslím, že řada z vás sleduje alternativní média. Já jsem tady odkazoval na ten pěkný rozhovor, co měl Zdeněk u Petra Hájka, to je Protiproud. Máte ABE, máte Martinu Kociánovou, máte Argument, máte Svědomí národa. Je toho prostě hodně. Je toho hodně a každý, kdo chce, se informovat může. A řekl bych, že rok od roku jsou vlivnější, protože ty lidi zjišťují, že to, co jim nabízí Česká televize, je fakt odpad. Že to nejsou informace, že jsou to čisté dezinformace. A i lidi, kteří se moc nezajímají a neangažují, tak zjišťují, že přece jenom tam něco nefunguje tady v tomhletom. Jo? Takže v tom jsem optimistický. Dokud máme možnost ty alternativní média rozvíjet, tak je šance. Ale samozřejmě lidé se musí zajímat. Jo? A máte pravdu, když řeknete, že většina lidí se nezajímá. Oni se začnou zajímat v okamžiku, kdy zjistí, že najednou jim nejde elektrika. Že základní zboží není. V té chvíli se začnou zajímat. Jo, je to škoda, že se začnou zajímat až tak pozdě, ale prostě tak to chodí. S tím nic neuděláme. Jo, to není něco, co bychom mohli asi změnit. Další otázka se týkala toho referenda. Já osobně jsem stoupenec referenda v obou otázkách, jak v NATO, tak v Evropské unii. Konec konců myslím, že to bylo i v těch programech, na kterých jsem se nějak podílal. Co se týče NATO, tam jsem dokonce si myslím, že můžeme vystoupit z vojenských struktur okamžitě. No a z těch politických pak, když bychom zjistili, že se to nehejbe tím správným směrem, tak můžeme vystoupit taky. U Evropské unie je vystoupení složitější. Proč? Protože jsme tak silně provázaní, že v okamžiku, kdybychom chtěli vystupovat jednostranně, tak nás prostě uškrtí, tak nás ekonomicky oddělej. To žádný politik nechce. Žádný politik, který sleduje český zájem, nechce přinést krach. To znamená vystoupit z Evropské unie ve chvíli, kdy je nás víc. A to je třeba právě ta středoevropská koordinace. Dát dohromady pár dalších a vystupovat společně. Co se týče pak toho Green Dealu a Číny, to byla ta složitý strukturovaný dotaz, já právě proto říkám, ano, samozřejmě, že Číňani stavějí tepelné elektrárny a především stavějí teda jaderné elektrárny. Jo, evropský Green Deal je šílený v tom, že on je v podstatě proti fosilním, ale i proti jádru. Takže v Číně tohle mají a tohle je příklad, jak se to dá dělat rozumně. To znamená zelený energie a současně, kde to má smysl, držet se těch tradičních energií. Fosilních, no a samozřejmě ty jaderné energetiky, protože ta je v tomhletom, ta je důležitá. Dobře, takže to by byly moje reakce, kolegové možná ještě zachytili další věci.
7: Takhle, když jsem já hlasoval v referendu o vstupu do Evropské unie v roce 2003, tak jsem byl takový optimista a hlasoval jsem ano a teď si uvědomuji, že jsem hlasoval špatně. Jo. Vlastně jsem byl takový typický, by se dalo, taková typická ukázka neinformovaného voliče, protože jsem neznal, jak ta Evropská unie funguje. Jo. Teď, když už i 20 nebo více let znám, tak bych v životě ano nehlasoval. Už nemám tu možnost. Jo. Už mám ty znalosti, ale nemám tu možnost. A my chceme dát lidem ty možnosti, aby mohli v tom referendu rozhodovat o všem možném, tedy i o NATO, i o Evropské unii. Ale naším cílem není tu společnost měnit, tak jak třeba chtěli komunisté. My chceme změnu organizace státu, změnu, jak ta moc funguje, ale nechceme měnit člověka. To znamená, když tomu referendu třeba ten můj názor neobstojí, ta většina nějak rozhodne, tak to je prostě normální. V tom referendu budou vítězové, budou poražení a bude rozhodovat většina. A my chceme, aby ta společnost prostě se mohla vyjádřit, jak to pak dopadne, třeba s i pod vlivem těch médií a tak dále. Prostě my nestvoříme jiného lepšího člověka, než toho, který tady my všichni, tak jak jsme, tak tady tak to nějak žijeme a nějaké informace máme.
1: Takový klasický konzervativní pohled.
0: K té soběstačnosti já jenom chci říct, že to je alfa a omega toho, jestli jako stát vlastně přetrváme anebo nepřetrváme. Potravinová soběstačnost v těch základních potravinách je nutnost, protože ty změny, které přijdou, mohou být takové, že sem ty potraviny z ciziny nedovezeme. To znamená, to je i otázka bezpečnosti. No a pak samozřejmě, já se zase vrátím k té energetice. Energetická soběstačnost je stejně důležitá. Jestliže před 100 lety se řešilo vlastnictví výrobního kapitálu, tak to v současné době už není tak důležité, protože způsob výroby se velmi změnil. Vy k tomu nepotřebujete takové množství lidí, ale energie, které k té výrobě potřebujete, ty jsou stěžejní. Pokud naše energetická soustava bude pod kuratelou Německa, která v současné době to tak je, tak nemůžeme hovořit o tom, že náš stát je suverénní. To je v té energetické politice potřeba změnit. Ale to samozřejmě my nezměníme ve spolku Svatopluk, ale my o tom hovoříme a chystáme se na to, abychom věděli ta konkrétní témata, která až ta změna přijde, je potřeba si ohlídat.
1: Přátelé, je mi líto, vím, že jsou další dotazy, ale je 18.45, já v 19 hodin musím odejít, abych stíhal vlak v 19.20, protože jsem tu na otočku. Ale máme tady těch 15 minut. Já bych chtěl na závěr připít tedy na Zlínskou větev, na kolegy Mikošku a Svobodu, aby se jim dobře dařilo a především připít na změnu režimu.
5: Přátelé, já bych si ještě vzít, abych vám všem chtěl poděkovat za to, že jste se dneska aktivně zúčastnili. Doufám, že o všech těch věcech, které tady naši řečníci teda pronesli, že budete doma přemýšlet a budete je šířit. doufám, že většina z vás vstoupí do naší skupiny Svatopluku a budete s náma teda aktivně působit, víte, kde nás najdete. A na závěr bych chtěl všem přednášejícím teda poděkovat, že vážili teda tu dlouhou cestu a že z toho byl takový plodný večer. Děkuju. Děkuji.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream. Já doufám, že se slyšíme a vidíme. Napište mi prosím vás do... napište mi do komentáře, jestli máte zvuk, protože já nevím... Protože nevím. Takže dejte vědět. Krásný večer, pane profesore, díky, že jste tady s námi.
1: Děkuji pěkně, přeji všem hezký, krásný večer.
0: Tak, tak co, slyšíte, neslyšíte? Lidi, pište. Tady nás všichni zdraví. A jo, Zdeněk píše, že je všechno OK. Tak díky moc. Takže ostrý obraz a dobrý zvuk, nejenom z polských Sopot, ale i přímo tady z Eteru, kanálu Petr Budeš TV. Mám letos naposledy s panem profesorem Staňkem přejeme a věřím, že si dnešní povídání užijete neméně tak, jako já. Pane profesore, aha, já udělám ten výkop takovej, rok 2025, letošní rok, to byl rok opravdu velkého chaosu. A mě, nejenom mě, ale asi tady všechny, co jsme tady teďka, ty stovky lidí, kteří už se připojili a dali tady hromadu lajků, už teď na začátek, už tady vidím 217 palců nahoru, což není málo, tak jestli ten bordel, teda ten chaos, bude přetrvávat i v tom příštím roce, nebo vidíme nějaký světlo na konci tunelu?
1: První věc, kterou si nutno uvědomit, skutečně ten rok 25 byl rokem chaosu a rokem protikladů. Na jedné straně skupina lidí přímo řve o míru, ale zatím chystají válku. Možná četli klasické vzdělání římské, kdy se říkalo, když chceš mír, připravuj válku. Pak tedy máme další skupiny lidí, kteří říkají, že planeta se zřítí do klimatické katastrofy. Pro jistotu, abychom uspokojili všechny posluchače a diváky, a pro ty, kteří se bojí zimy, tak se hrozí globálním oteplením, a pro ty, kteří mají rádi zimní sporty, se mluví o příchodu nové doby ledové. Tak, aby to bylo ještě zajímavější, prohlašujeme, že v podstatě jsme dnes připraveni zvládnout všechny další výzvy, jako je možná globální pandemie, která pro jistotu rychle přijde a přichystáme ji. A pak je tady ještě další možnost. Všichni mluví o úspěšné implementaci umělé inteligence, která prý do roku 2037-30 vyřeší všechny problémy lidstva od nemocí a chudoby až po globální světový mír. No a pak je tady poslední oblast nebo problém, a to je skutečnost, že lidstvo prý zmoudřelo. A vidíme to prý na tom, jak se zlepšuje způsob jednání jednotlivých věkových kategorií, jak je to přímo skvělé. No a připustíme takovou malou, trošičku děsivou vizi a prohlásíme, že ono to s tou populací nebude tak skvělé, protože koeficient jednoduché reprodukce v Evropě je mezi 1,3 až 1,6, dokonce v Číně je to 1,6, dokonce v Indii je to už jenom 1,8 a v podstatě to znamená vzhledem na potřebu jednoduché reprodukce 2,1, že vlastně vymíráme. No a když tohle to všechno si dáte dohromady, pak se podíváte na tu planetu matičku Zemi, tak nevycházíte z rozporu. Ale na druhou stranu nám tady svítí krásné světýlko naděje, protože prý v roce 26 podle všech věžců a prognostiků a podobně, bude to sice rok křižovatky vývoje lidstva. Lidstvo se musí rozhodnout, jestli půjde dále cestou sebedestrukce a zničení, anebo půjde cestou věku vodnáře, to znamená povznese se, pochopí svou roli ve vesmíru a v univerzitě.

si Spojené státy, ale jsou uvedeni pouze jako ekonomičtí konkurenti. A na všeobecný šok evropských elit najednou se pomalu prohlašuje, že největším nepřítelem a hrozbou pro Spojené státy je Evropská unie. To je první zásadní poznání. Druhé poznání, administrativa prezidenta Trumpa nechce jednat s Bruselem, nechce jednat s Evropskou unií, ale navrhuje strategii jednání s vybranými zeměmi. Tak se nám najednou objevují dvě skupiny, CAR 01 a CAR 02. CAR 01 je skupina pěti zemí, které mají řídit vývoj na planetě v roce 26. A je tam Spojené státy, Rusko, Čína, Indie a Japonsko. CAR 02. To je skupina pěti zemí ve střední Evropě, které najednou mají být předmětem zvýrazněného zájmu americké administrativy. A je tam Polsko, je tam Maďarsko, je tam Rakousko, je tam Itálie, je tam Rumunsko. Ale o ostatních vůdcích soustředěných v Bruselu i ve skupině lidí ochotných a podobně se jaksi nemluví. No a pak přichází další klíčový parametr, když se mluví o obnově Monroeovy doktríny. Jenomže, jestliže Monroeova doktrína z roku 1812 říkala, že celá oblast amerických kontinentů je výraznou doménou Spojených států a žádná evropská moc nemá zasahovat do této oblasti, a pak se Američané zavazují, že nebudou zasahovat do evropského dění, najednou tady máme novou Monroeovu doktrínu, která je sice zaměřena na to, že vlastně oblast Severní, Střední a Jižní Ameriky je pouze předmětem amerických zájmů, ale na druhé straně Američané prohlasují, že skutečné společné hodnoty mezi Evropskou unií a Spojenými státy již ve velké míře neexistují, že naopak Evropská unie je chápana jako prostor, ve kterém je potlačována sloboda projevu, ve kterém se hromadí nesmyslné legislativní opatření, ve které dochází k útoku na americké nadnárodní korporace, jako je korporace Elona Muska a podobně. A je to oblast, ve které, mírně diplomaticky řečeno, Američané již přestávají rozumět evropským hodnotám. A kromě jiného takový pragmatický požadavek, no aby se konečně Evropané přestali schovávat za atomový deštník Spojených států a jak si přistoupili k financování své obrany za své. No a to se promítá taky do požadavku, který je zahrnut do obchodní smlouvy mezi Spojenými státy a Evropskou unii, ve které se sice mluví o 15% clech, ale zároveň kromě jiných jsou definovány dvě explicitní požadavky. První, Spojené státy požadují, aby Evropská unie investovala více jak 500 miliard do rozvoje umělé inteligence a industriální sféry ve Spojených státech. Čili jako kdyby poprvé protivník měl investovat ekonomickou obnovu svého nepřítele. No a pak je tady druhý ekonomický i politický paradox. Evropská unie už není chápana jako úplně akceptovaný spojenec v rámci amerických snažení o globální svět, ale stává se pouze oblastí sice zájmu, ale ve skutečnosti se dívají na Evropskou unii skrze prsty. A projevuje se to v tom, že samotná americká administrativa nebude jednat s Bruselem, ale jednat s jednotlivými zeměmi, vybranými zeměmi, a pak celá ta strategie se vyústí do zásadní změny, kdy za prvního pontifikátu prezidenta Trumpa střední Evropa měla být hrází proti ruské rozpínavosti. Ale najednou potichu se střední Evropa chápe jako hráz proti velice nebezpečné degenerované hroutící se západní Evropě prezentované, řekněme, Velkou Británii, Francii, Německem a tak dále. A pak tenhle ten obraz je ještě doplněn tím, že nejlepší strategií vítězství Američanů v budoucím multipolárním světě je skutečnost, že například v Asii již to nebude otázka pouze Spojených států vůči Číně, ale bude to vytvoření nového NATO asijského původu, kde bude Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Filipíny, Nový Zéland, a ty budou bojovat místo Američanů vůči tlaku Číny. No a tohleto všechno vytváří další sérii paradoxů, které byly otevřeny v roce 25, ale budou pokračovat i v roce 26. Všichni mluví o obrovských finančních investicích do obranného průmyslu.
vemte strategii Evropské unie.

0: Unie, která ohodlá v příštích 4 letech investovat 800 miliard do obrany, zbrojního, rozvoje zbrojního průmyslu, vybudování obrany a podobně. Na summitu v Bruselu, který byl 18. a 19. se taky potvrdila transformace Evropské unie na válečnou unii. Potvrdila se taky otázka, že je nutné investovat více jak 150 miliard do válečného Schengenu, čili abychom vytvořili situaci, ve které to už nebudou legislativní bariéry bránící přesunu válečných jednotek v rámci evropského teritoria, ale budou to infrastrukturní a logistické procesy, které umožní rychlé přesuny válečné techniky. Máme tady schválenou strategii dronové zdi, která bude chránit východní část Evropské unie a NATO vůči hybridním a dronovým útokům Ruské federace. No ale máte taky další paradoxy. Na jedné straně mluvíme o středomořské iniciativě, která znamená, že se Evropská unie zavazuje na přijetí 15 milionů imigrantů ze severní Afriky v příštích 3 letech, ale zároveň vidíme, jak narůstá napětí mezi původním obyvatelstvem a imigranty v jednotlivých zemích, vemte jenom situaci ve Francii, v Německu, Itálii nebo Španělsku, a vidíte, že jak si to trošičku koliduje. No a k tomu přistupuje jako poleva na dortě neustálé tvrzení o tom, že musíme zrychlit boj proti klimatické změně a urychlit dosahování cílů ne v roce 2050, ale v roce 2040. A dokonce musíme zvýšit výdaje na Green Deal ještě na ten 1 bilion euro ročně. No a když k tomu přidáte některé další úvahy, jako například odkud vezme Evropská unie 500 miliard euro na to, aby převzala půlku nákladů Spojených států na roční financování NATO, což představuje 1 bilion dolarů, no tak si pak kladete otázku, jestli náhodou v tom Bruselu nemají toho známého oslíka otřesce. Protože jinak, jak si nenacházíte nenápadný zdroj těch stovek miliard a bilionů euro, které mají být vynaloženy v roce 26 a v letech 27. Samozřejmě byla to nesmírně velká bitva, co udělat s těmi 210 miliardami zmražených ruských rezerv uložených v Euroclearu. Viděli jste všechny ty nuance, právní piruety a potvrzení toho, že proč je paragraf tak zahnut. No, jenom pochopitelně s drobným úsměvem pana prezidenta Putina, protože on konstatuje, že jsou to sice rezervy Ruské federace, jenom s drobnou poznámkou, neboli douškou, že velká část těchto zmražených ruských rezerv jsou rezervy vyvezené ruskými oligarchy na západ. Druhý paradox, velká část centrálních bank se snaží chránit před případnou finančnou krizi tím, že zvětšuje objem fyzického zlata uloženého ve vlastních rezervách. Najednou, jako kdyby někdo prohlédl a pochopil, že nákupy amerických státních dluhopisů jakožto rezervy centrální banky již nedochází správného bezpečnostního ocenění. No a pak k tomu přistoupí drobná nenápadná požadavka americké strany, aby kromě poskytování financí a úvěru pro reindustrializaci Spojených států, taky státy závazně nakupovaly americké státní dluhopisy. No a vy si pak položíte takovou drobnou nenápadní finanční otázku, jestliže v roce 2025 celkový dluh a celkový rozměr zadluženosti Spojených států dosáhl 36 bilionů a dluhová služba Spojených států dosahovala hodnoty 1,3 bilionu dolarů, což podle oficiálního konstatování amerického ministerstva financí je větší rozměr než celkové příjmy federálního rozpočtu v roce 2025. Jak to bude pro boha v roce 2026? No ale nepochybně to bude skvělé, protože i když jsou tyhle ty finanční problémy, americký kongres schválil zbrojní výdavky pro ministerstvo obrany v roce 26 ve výši 981 miliard amerických dolarů. Pan prezident Trump přišel s koncepcí obrovských bitevních lodí, přímo napěchovaných všechnymi možnými druhy zbraní, které mají vytvořit novou kostru příští americké dominance na světových oceánech. No, kromě jiného drobná poznámka, mají taky zároveň budovat takzvaný Golden Dome, No a k tomu všemu ještě přistupuje poslední poznámka. Přece tohle to všechno vyřeší umělá inteligence, která povede válečné operace nejenom kvůli vítězství, ale taky, aby to vítězství bylo co nejlevnější. To znamená, abychom vytvořili systém, ve kterém na zničení protivníka použijeme nejlacinější zbraně. Ne, abychom na mouchu vystřelili raketu v ceně několika milionů dolarů. A tohleto všechno pak vede k zajímavému závěru. No, asi se ta lidská civilizace nebo minimálně její vůdci asi poněkud zbláznili. Nebo žijí v té známé koncepci paralelních světů, kdy vedle našeho světa existuje taky nějaký jiný svět, a v tom jiném světě žijí tyhle ty naše slavné elity a nemusí mít žádné obavy, že může dojít ke kolizi mezi jejich a naším světem. No ale spíše já bych se klonil vzhledem na to, že jsme v prosinci a měli jsme tady štědrý večer a podobně, tak já bych skutečně asi místo přísažně prohlásil, že mají spíše toho oslíka otřet se v tom Bruselu, ale chudák ten oslík asi se musí třást pořádně a ještě více se musí třást v roce 2026. Možná zapomněli na drobné známé lidové rčení, stokrát nic zabilo osla. A v tomhletom ohledu, když se pak podíváte na všechny ty summity Evropské unie, závěry Ligy ochotných, a pak se podíváte na všechny takzvané podpory mírových iniciativ v Ukrajině, a pak se podíváte na všechno to, co se děje ve finančním světě, včetně technologických změn na trhu umělé inteligence, kde již nyní máte investováno více jak 58 bilionů dolarů na všech projektech umělé inteligence, no tak pak si řeknete, je něco schnilého ve státě dánském. Ovšem nenalezáte nikoho, který by prohlásil, že císař je nahý a že tedy bychom se měli zamýšlet minimálně nad tím, abychom toho ubohého císaře přikrýli pláštěm. Pláštěm moudrosti nebo pláštěm hlouposti. No a tohle to všechno je takové východiskové položení světové situace v roce 25. Máme několik dní do konce roku 25, ale když se podíváme na ty prognostické úvahy o charakteru roku 26, tak vidíme pouze temnou mlhu, která prosvítá přes chaos a přes všechno ostatní, co má pokračovat v roce 26. A kdybychom věřili po všechny té věžce od Babi Vangy až po Caseyho, tak zjistíme jedinou společnou věc. Rok 26 má být rokem křižovatky. A skutečně, jak pravili Hopiové, rok 26 bude rokem, kdy se musí lidstvo rozhodnout. Půjde cestou rozumu, sebepoznání, anebo půjde cestou sebezničení a destrukce. Někdo by řekl, jo, to už elity dávno rozhodly. Jiný prohlásí, no když tihleti věžci mají pravdu, pak musí být vývoj předdeterminován a jakákoliv snaha změnit tenhle ten vývoj je zbytečná. No ale pak přichází pragmatické poznání. Ano, přesně tak, jak řekli jiní věžci. Jsou to možné alternativní scénáře roku 26. Ale který z nich bude existovat? To je volba nejenom elit, to je volba každého z nás. Protože skutečně bych váženým divákům rád připomněl, že politické elity můžou udělat jenom to, co jim ta masa voličů a obyčejných lidí dovolí. A proto bychom jako výzvu pro rok 26 měli vzít výzvu po návratu zdravého rozumu. Když nechcete přijmout špatnou tezi, že zdravý rozum si vzal dlouhodobou dovolenou, sedí u pobřeží Tichého oceánu na Tahiti a užívá si dovolenou při nárůstu hlouposti lidstva. No ale to bychom byli katastrofičtí představitelé, takže tohle to zatím necháme bokem a budeme si říkat, no, rok 26 bude určitě lepší jak rok 25. A každý, kdo prohlásí, že to bude horší, je nebezpečný dezolát a člověk, který nám nahání hrůzu pár dní před koncem roku.
1: Ano, tak to, aby jsme všechny, kteří upozorňují na rizika, označili za dezinformátory a počkej, jak se tomu ještě říká, jo, proruští
0: dezoláty, proruské agenty.
1: Agenty, kolaboranty a všechny, protože se spějeme do růžových zítřků. Pane profesore, představte si, já jsem si teď přečet na mainstreamu, když jsme u těch posunů k tomu růžovému zítřku, že nově od 1.1. se bude vybírat z produktů, které se budou dovážet z prostoru mimo Evropské unie, takzvaný uhlíkový clo. A to se bude platit za ocel, hliník a x dalších hnojiva třeba pro zemědělce a tak dál. Takže hned od 1.1. nám tady EU přichází s novým zajímavým zdražení vstupů. Co tomu říkáte jako tady tak vehementně? Jako, já mám pocit, že totiž možná se mýlím a možná mi to jako uteklo, ale furt se tady mluvilo o ETS2 a tak dále, jo, jakože to je to, ale tohle to jako v tichosti tak nějak jako se zavedlo a teď to tady v tichosti je, jo, takže se to týká železa, oceli, cementu, hnojiv, hliníku, vodíku, elektřiny, no to jsou jako, to jako není málo.
0: Nebuďte pesimista, pane Bureš, nebuďte pesimista. Například Katar, který dodává množství LNG kapalného plynu do Evropy, prohlásil, že on prostě, jestliže tohleto se zavede, tak přestane dodávat LNG do Evropy. No, netřeba se obávat, protože, jak se zjistilo u grónských velryb, mají nejenom speciální enzym cholín, který zabezpečuje dokonalou reprodukci jejich buněk, ale taky žijí v chladném prostředí a proto se velryba grónská hrbata dožívá 220 až 250 let. No, takže když nebudeme mít plyn na topení, tak sice nemáme ten cholín, ale budeme tady mít chlad a bude to skvělé, tak se sice nemusíme dožít těch 250 let, no ale možná se všichni dožijeme alespoň stovky. Nemusíte být pesimista. Pak je tady druhá otázka, která souvisí s tím, že pravděpodobně díky Green Dealu všichni tady zezelenáme. No, zezelenáme minimálně proto, že nezaplatíme ty účty za energii, tovary a všechno ostatní, ale to nevadí, protože všichni budou super zelení. No a pak máme tady ještě další, třetí poznámku, nejenom tyhle ty věci, ale pro jistotu, abychom podpořili evropské zemědělce, tak uzavřeme smlouvu s Mercosurem o tom, že budeme dovážet maso a obiloviny a ovoce z Jižní Ameriky. Nebudeme se pro jistotu ptát ani na ekologické normy, ani na obsahy dusitanů, ani na obsahy jiných nebezpečných látek. Pro jistotu zavedeme kontrolu kvality masa tím, že otevřeme jednu krabici masa zmraženého v lednici lodi, prohlásíme vizuálně zjišťují, že maso je v pořádku a dáme ho na trhy Evropské unie. No a kdyby ti úvozí evropský zemědělci nepochopili, že tady ty krávy nemají co prdět a ty jednotlivé plochy nemají využívat hnojení hnojem, ale měly by být využívány hnojení dobrými úmysly. A pak potom jistě chápete, že tohle to všechno dělá Evropská unie jenom pro vaše blaho. Ale to ještě není všechno. Všimněte si nenápadné i diskuze o tom, že klasické penzijní systémy pay and go nebudou jaksi stačit pro příští důchodce v Evropské unii. Takže Evropská unie na vás myslí, vážení příští důchodci. A přišla s takovými geniálními nápady, jako pro jistotu bychom měli stáhnout část vašich úspor do těchto penzijních fondů, se kterých budeme pak financovat zbrojní programy. No a jelikož ekonomové jsou nesmírně geniální, takže když zvýšíte produkci tanků a obrněných vozidel a dělostřelectva, tak vám HDP vzroste. A jelikož je známo, že HDP je svatý grál ekonomie, tak to znamená, že když to rozpočítáte na obyvatele, tak nesmírně vzroste HDP. A teď si vemte, kolik stojí tuna pšenice nebo tuna masa a kolik stojí jeden tank. To znamená, budete mít obrovský nárůst hrubého domácího produktu ve všech zemích Evropské unie. Lidé se budou mít skvěle, když propočítáte tohleto HDP na hlavu. No, jenom abyste nepadli vy na hlavu, No a logickým výsledkem tohoto všeho pak bude to, že formálně podle čísel se všichni budeme mít skvěle, jenomže budeme koukat jako tele na to, jak se nám uniká jakékoliv bohatství každého z nás, ale splníme přání Světového ekonomického fóra, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. No, tedy promiňte, vážení posluchači, asi máte pravdu, že se vám to nelíbí, ovšem nechápete podstatu tohoto procesu. Jelikož nebudete nic mít, tak se nemusíte obávat, že o něco přijdete, tím pádem ztratíte chmurné myšlenky ve spánku o tom, jak uchovat své notně krvopotně nabité jmění, no a pak budete šťastní. No a jelikož vám fyziologové prohlásí, že když spíte 7-8 hodin šťastně v pohodě, tak posilňujete imunitní systém a zabezpečíte dokonalou reprodukci buněk vašeho těla, tak konec konců vidíte, že ta Evropská unie i to Světové ekonomické fórum myslí na vás, vážení občané, a poskytuje vám jistotu příštího důchodu s drobnou poznámkou, jestli ho dožijete, a nebo jestli začne i Evropská unie uplatňovat to, co teď schvalují v Kanadě, kdy máte nejenom projekt eutanazie za státné peníze, ale pro jistotu už to není jenom pro smrtelně nemocné lidi, kterým chceme zkrátit utrpení, ale pro jistotu rozšiřujeme i počet záujemců o tuhletu dobrovolnou eutanazii. No a teď si představte, kolik lidí ztratí smysl života, bude naštváno, budou nespokojeni se svým životem. No a můžete tedy přijmout legislativu, kterou schvaluje Kanada, o takzvané preventivní dobrovolné eutanazí, kdy nyní podepíšete souhlas s dobrovolnou eutanazí, o které se dozvíte, řekněme, za 10 let, protože za 10 let budete chudí, nebudete nic mít, ale budete šťastní. No a samozřejmě, prosím vás, to, co jste poukázal, pane Bureš, je úplně správné. Ovšem potichonku, polehonku, poza bučky, poza dučky probíhají další procesy. Probíhá proces, který se nazývá financializace přírodního prostředí. Jestliže doteď veřejný majetek, jako lesy, půda, voda, vzduch a podobně, byly veřejným statkem, který v podstatě měl minimální cenu, tak se připravuje řešení velice prosté, aby od roku 27 všechny tyhle ty komodity byly obchodovány na světových kapitálových trzích a burzách podle ponuky a dopytu. To je první paradox. Druhý paradox. Jistě víte, že v roce 26 Evropská centrální banka v spolupráci s národními bankami by měla zabezpečit kompletní evidenci všech aktiv a pasiv každého občana Evropské unie. Prosím vás, kdybyste měli výhrady, jde pouze o vaše dobro, o vaši jistotu, abychom věděli, kolik máte oficiálních, neoficiálních peněžních prostředků, a přece Evropská unie tvrdě hájí jejich ochranu. Přesně tak, jako máte v zákonu a v legislativě napsáno, že v Evropské unii vaše úspory v rozsahu 100 000 euro jsou přece legislativně chráněny. Jo, kdyby náhodou nějaký dezolát prohlásil, že to by musel být fond na ochranu vkladů naplněn reálnými penězi a nejenom fiktivními sliby, a vy místo 100 000 garantovaných euro byste dostal, řekněme, 600 nebo 700 euro, ale ne najednou, abyste se neudávil, ale v 7ročních splátkách, tak prosím vás, tohleto prohlášení je pouze dezolátské. Je to putinovský agent, který rozvrací hodnoty Evropské unie. No a když jste mluvil o té růžové budoucnosti, tak jako nechci jako rozvírovat nějaké transgender agenty a podobně, ale jistě chápete, že bude veliký nedostatek růžové barvy ze dvou důvodů. Jednak, abychom mohli nalíčit tu budoucnost roku 26 na růžovo, a jednak, abychom dostatečně jaksi akceptovali růžovou ve vazbě na woke strategii a jinakost a jiné radosti současné civilizace, které sice v jiných kontinentech a státech vzbudzují dost zajímavé ťukání na čelo, ale v tomhletom ohledu musí být Evropská unie na čele. Je to zajímavé i proto, že administrativa prezidenta Trumpa prozřela. V Evropě, v Spojených státech tyhle ty zvláštní projevy jsou postupně eliminovány, zakazovány a podobně. No ale v Evropské unii, která má přece své hodnoty a musí být jiná a důslednější a principiálnější než tamti dezoláti ve Spojených státech, tak prohlásíme, že tohle to musí být to pravé, ořechové. No a pak to pokračuje až tak dál, že například existují významné výzkumné studie, které byly úspěšně financovány z výzkumných projektů a které dospívají k závěru, že studenta a studentku vysokoškolský pedagog nesmí oslovovat student, studentka. Ale musíme přijít neutrální genderovské oslovení studentstvo. Jak vidíte, pane Bureš, tohle to všechno znamená, že Evropská unie myslí na každého občana Evropské unie. A nejenom to, že myslí na dnes, ale myslí taky na vaši budoucnost. No a pro jistotu, jak prohlásil jeden nejmenovaný představitel Evropské unie, Evropská unie je krásná zahrada. Kolem máte jenom džungli. Nevím, jestli myslel taky to džungli i Spojené státy, nebo jiné takové méně vyspělé země, jako je Čína, Japonsko a podobně. No ale v každém případě žijeme v krásné zahradě. No ovšem někdy mám pocit, že poprvé zahradník se nám nějak ztratil. Pak po druhé, ta zahrada nám nějak zdivočela. Po třetí, v té zahradě se objevily takhle potichonku, polehonku, různé druhy tigrů a levhartů a podobně. A ti nám nějak začínají kousat v té naší skvělé zahradě. No ale pro jistotu, protože v tom Bruselu vědí, že velká část populace jsou lumíci, kteří klidně napochodují do toho oceánu, kdy se jim přikáže, tak stále mají pocit, že tu zahradu ovládají. No to, že například se rozčílí prezident Trump po obrovské pokutě na X agenturu pana Elona Muska a na tu pokutu 120 milionů prostě prohlásí, je to nehorázné a je to prostě cenzura svobodného projevu, je to nepřijatelné, není to žádná hodnota a podobně. No tak to je pouze to, že pan prezident Trump pravděpodobně nepochopil význam evropských hodnot, ale my se držme těch hodnot, protože slovo EU může taky znamenat ejhle úpadek. Zajímavé, že to ještě nikoho nenapadlo. A v tomhletom ohledu, jelikož jsme na konci roku a máme již rozšafnou náladu Silvestra, který bude za chvíličku u nás, tak si můžeme taky dovolit klidně vyjádřit mimořádně významnou oblast přínosu Evropské unie. Je to takzvané terminus technicus různých věcí, kdy například prohlásíme, že v tomhletom ohledu například nezaměstnaný není nezaměstnaný, to je takové fuj slovo, ale nazveme to občan dočasně uvolněný z pracovního procesu. Umíte si představit ten krásný psychologický moment, jak to s váma zatřese, nejste nějaký dezolant, nezaměstnaný, který nechce pracovat nebo něco jiného? Ne. Jste občan dočasně uvolněný z pracovního procesu. To je přímo skvělá slovní ekvilibristika, která je přímo skvěle propojena s bruselskou centrálou. No a samozřejmě můžete taky použít jiné aspekty, například, když nebudete mít řiťo lesce, ale budete mít anální alpinisty. Myslím, že tenhle ten způsob technického popisu naší reality je přímo skvělý. No a kromě jiného pak budete mít takové skvělé výroky, jako proč se prosím vás bojíte jaderné pumy. Vždyť ta jaderná puma je přímo skvělá. Poprvé, když bouchne, tak poprvé spálí vás zdarma. Nepotřebujete tisíce euro na spolek přátel žehu, který mezi tím skolaboval. Po druhé, budete rozprášen nad kotlinou českou nebo pohořími slovenskými. Jste tedy vlastenec. A po třetí, ušetříte hřbitovní místo, no, taky za pár tisíc euro, protože budete rozprostřen nad rodnou zemí. Někdo by prohlásil, tohle je totální cynismus. Nevážení. Jestliže vám ministrině obrany jste nejmenovaného státu prohlásí, občané, nebojte se atomové pumy, to nic není. No tak pak musíte uznat, že v téhleté konfesi pak můžete klidně prohlásit přesně to, co jsem prohlásil. No a samozřejmě pak tady máte skvělá prohlášení politiků, která připomíná jisto nejmenovanou mimořádně populární pohádku České republiky. Potvrzuji, co jsem odvolal a odvolávám, co jsem potvrdil. Kdybyste náhodou chtěli mluvit, že je to o pyšné princezně, tak prosím vás ne, protože ta pyšná princezna byla identifikována jako Putinův agent. Protože měla některé nesprávné řeči na vládnoucí elity. No a tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavou tezi. Jak vlastně funguje ten náš svět kolem nás? No a prosím vás, teď momentálně takový malý krásný závěr. Jestliže tady všechno blbne, jestliže máte pocit pomatenosti téhleté společnosti, jestliže si myslíte, že pro Boha žijete v nějakém psychiatrickém ústavu, ne, buďte klidní. Je tu jeden zásadní a kritický klíčový moment. A tím momentem je příroda. Ta matička příroda je velice hodná matička, i když teď bychom potřebovali pozornici nasekat pár věcí, i když tu budu zuřít pedagogové, protože tělesný trest je přece nesmírně nebezpečný. A v tomhleto ohledu, když se podíváte na svět kolem sebe z hlediska přírody, na všechny ty lesy, ty oblaka, podíváte se i na to, co se děje s počasím, kdy po 3 týdnech inverze vám najednou vyjde slunce, pak pochopíte, že pravděpodobně za tím jediným smysluplným procesem, který probíhá kolem nás, je vývoj přírody. A pro vás zůstává jediná klíčová otázka. Jestliže příroda je moudrá, jestliže ty rostliny, ty stromy mají své protokoly založené na spolupráci, komunikaci a empatii, tak proboha proč člověk, který sám sebe považuje za vrchol výtvoru inteligence a logiky na této planetě, nepochopil tyhle ty elementární, prosté základy vztahu v té rostlinné říši nebo zvířecí říši a pak nechápu jediné. Proč se prohlašujeme za vrchol inteligence na téhleté planetě? Drobná douška. Když před 15, 17 lety začaly myšlenky a vývoj umělé inteligence, tak hlavní cíl umělé inteligence mělo být zlogičtění lidské společnosti a odstranění všech činností, tovarů, služeb a podobně, které jsou zbytečné, které sice nafukují HDP, ale z hlediska vašeho života, jeho radosti i starosti jsou úplně zbytečné. A teď se najednou dozvíte, že umělá inteligence přece má být dokonalejší než člověk. Všeobecná umělá inteligence má být geniální vůči celému lidstvu. No a pak se dozvíte takovou drobnou doušku, kurňa, ale proč ta umělá inteligence, zatím samozřejmě ty jazykové modely, chatboty a podobně, lže člověku? No a odpověď je velice prostá. Jelikož jsme té umělé inteligenci dovolili přečíst všechny literární práce, výzkumné studie a všechno ostatní, a najednou ta umělá inteligence vidí, že se tam lže a lež je klíčovým charakteristickým znakem dnešní společnosti ve všech jejich oblastech, no tak pak se divíte, že ona jako věrný následovník člověka taky volí lež. No protože dospěla k závěru. No když lžou lidi, tak proč bychom nelhali i my? Takže v tomhletom ohledu bych si dovolil doplnit 3 základní zákony robotiky Isaaca Asimova 4. zákonem. Jelikož lež je základním fundamentem lidské společnosti, tak i robotům je dovoleno lhát. Samozřejmě pokud neplatí a nepoškodují 1. 3 zákony Isaaca Asimova. No a v tomhletom ohledu máte před sebou krásný závěr. Lež, toť přímo hlavní fundamentální základ té krásné zahrady, ve které žijí občané Evropské unie. No a kdyby náhodou se ta realita rozcházela s tím, co vám nalhávají tyhle ty vládnoucí elity, tak prosím vás, tahle ta rozpornost je čistě náhodná. No a kdyby vám to připomínalo ideologická prohlášení bývalého režimu, tak opět prohlásíte, je to čistě náhoda. No a kdybych byl cynik, tak prohlásím, že hlavní výzkumní oblast, které by se měly věnovat všechny akademie a všechny ostatní, je fenomén náhody. A ta náhoda, zjistíte, že je fundamentální fenomén univerza a že je dokonce silnější než princip gravitace nebo silných a slabých atomárních interakcí a dokonce možná je silnější i než hloupost, o které možno stále konstatovat, že je tak pevná, tak geniální, že kdybyste na tom postavili Burj Al Dubai o té výšce 1 kilometr, tak by žádný hurikán, tajfun ani nic ten Burj Al Dubai nezboural, protože ta hloupost je přímo žulově pevná. Ale prosím vás, jelikož jsme před Silvestrem, tak prosím, berte to jako jenom prohlášení zajímavých pohledů na současný svět a nenechte se rušit v před finálním veselí před koncem roku 25.
1: Tak, pane profesore, už Helena Růžičková ve známé komedii Slunce, seno a pár facek z Kravína zvolala před televizním štávem, že my dnes, už dnes se máme líp než zítra. Teda pozítří. Nebo včera.
0: Jo, nebo po pozici.
1: No, říkal jsi to včera takhle přece, ne?
0: Jo, jasně, jasně. A můžete polemizovat s paní Růžičkovou? No nemůžete. A konec konců víte, že nejpevnější bod ve vesmíru je hnůj. Nejenom v té stáji, ale taky kolem nás. A jak jste se podíval na to, jak francouzští zemědělci, jak si opečovávají některé budovy v Bruselu nebo ve Francii, tak zjistíte, že skutečně hnůj je fundamentální věcí. A v tomhletom ohledu skutečně paní Růžičková má hlubokou filozofickou pravdu.
1: Tak Gabriel tady píše, mohu mít otázku na pana profesora, prosím, kdy pan profesor Staněk konečně přizná, že z něj mluví vyšší mimozemská inteligence?
0: No víte, ono je to prosté, někdy řekl bych až zprosté. No někdo by řekl mimozemská inteligence, jiný prohlásí, ale prosím vás, to je jenom zdravý rozum. Třetí prohlásí, ale prosím vás, to jsou bláboli, které se nikdy nesplnily. A čtvrtý přijde s takovým nenápadným zápisničkem, který obsahuje závěry a doporučení za posledních 10 let a to má to tam celé oškrtané. Já se ptám, prosím vás, proč to tam máte oškrtané? No pane profesore, vy tady prosím vás máte všechny vaše prognózy, které se splnily a to je přímo šílený. A já se vás ptám, máte křišťálovou kouli? No a já se na sebe zahledím do zrcadla a dím, já mám prosím 2 koule. V tomhletom ohledu jsem tedy podstatně více bystrozrakej a dalekozrakej než všichni ostatní, protože taky mají zřejmě 2 koule, jenom jak si se na ty koule nedívají. A v tomhletom ohledu je to taková humorná douška, no opravdu jsme před Silvestrem, tak prosím vás, proč bych vás zatěžoval katastrofickými vizemi. No a má největší pozitivní vize je v tom, že narůstá počet lidí, kteří prohlédli. Uvedu takový malý příklad. Léta jezdím v 7 hodin ráno na kole do obchodu, abych si, jak si říká, poměl a měl jsem čerstvé rohlíky a nějaký ten chleba a podobně. A kolem mě jdou mladí lidé, kteří jdou na střední školy, na vlak a na střední školu a oni mě nikdy nezdravili. Jak si už na vesnici ten systém pozdraví mladý, starého, už neplatí. No a najednou já vám poslední rok zjišťuji, že mě ti mladí lidé zdraví z dálky. Kurňa, co se to děje? Blíží se věk vodnáře? Nebo zjistili jsme, že Atlas 3D skutečně obsahuje mimozemskou civilizaci? A pak se dozvídáme tady, že nejenom je to Atlas 3D, ale jsou to taky další podivná vesmírná tělesa, která proletají sluneční soustavu nebo kolem Země a podobně. A pak si vy najednou uvědomíte jednu zajímavou věc. Podíváte se na dnešní společnost, vidíte ty obrovské úspěchy vědy, když nejsou ideologizovány, a začnete se ptát na drobnou otázku. Ta věda je skvělá. Ona vám řekne, proč máte, jaké máte problémy s vaším tělem, proč nefunguje společnost, jak se zle díváme na přírodu a podobně. Ale při všech těch obrovských analýzách, například v tom zdravotnictví, zjistíte, že ta věda nezkoumá příčiny procesů, nemocí, deformace vašeho genetického aparátu a problémů porušení dynamické rovnováhy procesů ve vašem těle. Ale zkoumá pouze léčení klinických problémů. No a pak najednou zjistíte takovou zvláštní otázku, na kterou poukážou mimozemšťané. No proboha, tak proč neřešíte příčinu? No a taková ekonomická, cynická odpověď zní, no na analýze příčiny nevydělám. na léčení vydělám. No a když vezmete Rockefellery, kteří začali financovat lékařské fakulty od roku 1927, pak zjistíte, že tehdy se prvně objevila formulace: vážení občané, již nejste pacienty, jste klienty. No a u klientů platí jediné. Měli byste platit. Platit prachy, prášky, merdle, prašule i všechno ostatní. No a jelikož všichni vědí, že i když nebude na jídlo, tak to utrhneme a zaplatíme zdraví, tak se potichonku, polehonku, například farmabiznis, stal ziskovější než vojensko-průmyslový komplex, než všechny ostatní části ekonomiky, a najednou zjišťujete, že když jste klient a ne pacient, no tak v tomhletom případě i to zdravotnictví k vám přistupuje jako k klientovi. No a klient ať platí. No a když tohleto prohlásíte, no tak přece je úplně pochopitelné, že musíte být nějaký mimozemšťan. Nebo když si položíte otázku, proč pro lidi není jsou dostatečné zdroje na penze, kurňa, to jsme to projedli. No a vy se pak podíváte na strukturu výdajů státního rozpočtu na daný fiskální rok a zjistíte zajímavou zvláštnost. Část populace a její potřeby jsou kryty státem a platí se pojištění, zdravotní, penzijní a jiné. No a najednou zjistíte, že když jste obyčejný živnostník a nezaplatíte předepsanou sumu, tak je to trestný čin s paletou 2 až 3 roky nepodmíněně, ale stát jaksi za své pojištěnce platí jenom 50% pojistné sumy, nebo 40% pojistné sumy, nebo 30% pojistné sumy. Zvláštní. Stát nikdo nepostihuje. A pak tady přijde další řetězec událostí. Jelikož stát neplatí za své pojištěnce předepsanou smlouvu, no tak zdravotní pojišťovny nedostanou očekávaný obnos peněz. No a jelikož nedostali ty peníze, tak prohlásí, že nebudou přefinancovávat všechny náklady léčby vás jako občana, ale například zaplatí jenom 38 nebo 42 nebo 51%. Jestli ty čísla se náhodou shodují s realitou, opět prosím vás, podobnost je čistě náhodná. Samozřejmě nemusíme přerušit vaši operaci, protože již došly peníze, takže nemocnice vás odoperuje. Pravda, ten dluh jde na bord nemocnice. No a protože nemocnice je přeci taky ekonomický subjekt, tak prohlásí, že musí optimalizovat své náklady. No tak sníží počet lékařů, sester, konec konců, proč by ty lékaři nemohli mít do týdna, řekněme, 24-hodinové služby plus ambulantní péči, že ano, tak nebudou se nám tady flákat. No a aby byli sticha, tak jim přihodíme nějaký ten obolus k jejich platu a najednou zjišťujete, že kurňa, ale přece zdravotnictví je klíčové, parametr starostlivosti státu o své občany. A někde tady máme černou díru. Astrofyzikové samozřejmě bádají a zjistili, že v centru naší galaxie je přibližně 8 gigantických černých děr, které pohlcují všechnu materii a všechno kolem. Oni totiž chudáci zapomněli, že můžete i velice jednoduše nalézt černé díry i přímo vedle sebe na planetě Zemi. No a víte, ono pak vznikají takové zvláštní paradoxy. Jelikož jsme na Silvestra, tak se trošičku pobavíme. Od roku 2022 v Evropské unii byl schválena komunitární norma, která se nazývá boj proti transfer pricing. Je to boj proti neoprávněným finančním transakcím transnacionálních korporací, které finančními kouzly ušetří desítky a stovky miliard euro. Podle výzkumu Eurostatu dospělo se k zajímavému poznání. Roční ztráta pro Evropskou unii a její jednotlivé členské země v důsledku nerealizace transfer pricing představuje více jako 4 biliony, opakují biliony euro. No a vy si položíte cynickou otázku, jestliže potřebují na obnovu zbrojního průmyslu, potřebují na válečné Schengen, na všechno, stovky miliard, přece tohle to by byl přímo skvělej zdroj. No ale není. Když jsme se minule bavili o koulích, tak země politici asi nemají koule, aby sáhli na ty nadnárodní korporace, o kterých před 2 lety prohlásila studie Mezinárodního fondu, že to bude veliké riziko, protože tyhle ty transnacionální korporace můžou ovládnout jednotlivé státy. Vzpomeňte si na analýzy, kdy 8 tisíc transnacionálních korporací a 210 tisíc jejich afilací ovládá 91% světového obchodu tovary a službami. Je to krásná studie, perfektně zdokumentována, stojící na faktech. Vyvodil někdo z těchto faktů závěry? Nebo taky další otázka. Korupce v Evropské unii. Jo, korupce, no víte, to jsou ty obálky, ale oni jsou jenom na Ukrajině, oni nejsou v Evropě. Víte, jaký je rozdíl mezi lobbystou a korupčníkem v Bruselu? 18 tisíc lobbystů? Obrovský. Lobbysta má kvalifikační certifikát. To prosím vás není fór, ani sranda. Kdežto korupčník, ten jenom má tu obálku, kterou vloží patřičnému úředníkovi. Samozřejmě tohle to je prohlášení dezoláta, že jo? No a pak z toho vyplývá další zajímavý závěr. No on totiž ten Eurostat taky počítá i tu temnou a šedou ekonomiku a podobně. A najednou dospějí k závěru, že v důsledku neřešení korupce, tak Evropská unie ročně ztrácí kolem 1,5 až 1,8 bilionu euro. A kolik, že to je v HDP celé Evropské unie? Není to náhodou těch 26-27 bilionů? No teď nepochybně méně, díky tomu, že ekonomický motor Evropské unie Německo jaksi má astma a hodně těžko dýchá. A z tohoto hlediska pak si položíte další klíčovou otázku. Kurňa, když tohle to všechno víme, a proč si alespoň neřekneme, no kurňa, no tak dobrá, transnacionál je obrovský. No tak nebudeme, jak se říká, skoti a necháme mu půlku jeho neoprávněných zisků a druhou půlku použijeme pro i financování toho válečného Schengenu, ale taky například pro financování imigrace nebo financování zdravotnictví nebo vytvoření toho válečného Schengenu a podobně. Kurňa, proč se to neděje? Je sice skvělé, že se objeví Liga ochotných, která je ochotná investovat miliardy daňových poplatníků na ukrajinské dobrodružství, ale jak si nemají odvahu sáhnout a použít platnou legislativu Evropské unie o boji proti transfer pricing a ty biliony vzít. Nebo máte taky další fór. A prosím vás, zkuste přemýšlet nad tím, že příští rozpočet Evropské unie 28-34, jo, to je ještě hodně daleko, to máme ještě 3 roky, tak je 2 biliony, ale jak naplníte ten bruselský chřtán? No a pak máte taky nenápadné drobné poznámky, jako například. Některé příjmy národních rozpočtů by se měly skrouhnout. Takže například daň z alkoholu a z tabaku by z 10-15% měla součástí nenárodního rozpočtu, ale federálního rozpočtu. Konec konců, slušný občan hodně pije, hodně kouří, taky sice způsobí nárůst výdavků ve zdravotnictví, ale konec konců, proč by to neudělal pro příjmy státního rozpočtu? No pak tady máte další otázku. Prezident Trump se ohání cly. A cla, která vybírají jednotlivá státy, jsou příjmy národních rozpočtů. No a když jsou příjmy národních rozpočtů, tak se rozhodnete, že 20 nebo 25% přesunete jako příjmy federálního rozpočtu v Bruselu. Jo, to všechno je skvělý, ale prý tyhle ty výpadky národního rozpočtu nebudou mít žádný dopad. My jsme se sice kdysi učili o vyrovnanosti matematických rovnic, ale možná tady neplatí klasická matematika ani klasická fyzika. Takže když někde něco uzmu, rovnováha není porušena. A nebo tady zavedete nové ekologické daně, jako jsou všechny tyhle ty ekologické daně, které jste vypočítával, pane Bureš? No a jelikož v důsledku těch daní se zvýší cena daného dovozu, tovaru, no tak je to v pořádku, protože z toho rozdílu vykryjeme další požadavky bruselské administrativy. No abychom měli další peníze na financování šílenců z Green Dealu a těch neziskovek, které prosazují klimatickou katastrofu, jak bylo oficiálně přiznáno, 210 milionů použitých pro financování neziskovek a mediálního tlaku, aby se přijal Green Deal. No, opět, kdyby vám tohleto připadalo jako konspirace, tak prosím vás, je to čirá náhoda. Je to rozvracení hodnot Evropské unie, je to zásah do té nádherné zahrady nejmenovaného představitele, no je to důkaz nesmírné inteligence a kognitivního prognozování lídrů Evropské unie, kteří nepochybně myslí na vaši budoucnost pozitivně nejenom zítra, nejenom v roce 2026, ale i v roce 2027 a taky 2050. A v tomhletom ohledu prosím vás, vážení občané Čechy, Slovenska, buďte úplně klidní, protože myšlenkoví titánové, jako nejmenovaná europoslankyně z Brna, nebo jiný vzdechující poslanec, prohlásí, že tohle to jsou dezolátské výroky a on ví, že Evropská unie myslí jenom na dobro pro nás. No a jelikož je známý výrok, který napsal Dante Alighieri nad vchodem do pekla, a ten výrok zní, zanechte všech iluzí. No tak jelikož jsme před Silvestrem, tak prosím vás, zanechte všech iluzí o šťastných zítřkech, veselte se, juchejte až do Silvestra a když se probudíte 1. ledna do dalšího světa a ten jak si neladí s vašimi představami, tak pouze si řekněte, kurňa, já to asi špatně vidím. Ta realita je asi lepší. Zložte si ty růžové brýle a koukněte se na ten krásný svět a tu zahradu kolem vás.
1: Ale nebude lepší teda juchat ještě o pár dní déle?
0: No tak kdybyste chtěl zvýšit příjmy státního rozpočtu z daně z alkoholu, tak prosím vás juchejte podle možnosti minimálně dalšího půl roku. A pak zjistíte, že příjmy HDP nesmírně vzrostly a extrémně vysoká dluhová služba České a Slovenské republiky v roce 2027 bude již předvídavě zabezpečena mimořádnými příjmami státního rozpočtu. Jo, nezapomeňte taky kouřit jako lokomotiva nebo tovární komín.
1: Ano.
0: Protože taky příjmy z tabaku jsou nesmírně významné. Ovšem, můžete to doplnit dalším příjmem. Když jsem před několika lety přednášel, varoval jsem před tím, že evropská legislativa je připravena na elektromobily tak, že od 1.1.2026 budete platit daň z odježděných kilometrů, tak jsem byl prohlášen za největšího katastrofistu střední Evropy. Jak si jistě víte, že ta směrnice již platí. Takže budete dostávat od státu šek za odježděné kilometry v elektromobilech, a představte si to zděšení ekonomů a lídrů Evropské unie. Kurňa, ten prodej elektromobilů se opět propadne. No co jsou ti obyvatelé blázni? Vždyť přece jde o ekologii, o snížení emisí CO2. A nějaký cynik tady prohlásí, že díky nárůstu průměrné teploty a drobnému nárůstu CO v atmosféře se zelenost planety za posledních 10 let zvýšila o 30%. No ale přece každý ví, že planeta nemá právo být zelená. Zelená má být právo jenom Brusel a občané EU, kteří budou platit šílené sumy za energie. Ty jedině mají být zelení. Ale co si to ta planeta vůbec dovoluje, že se zelenala? Nebo prosím vás, ta planeta má žaludeční potíže z toho, co se navíc nazývá Homo sapiens a z jeho činnosti minimálně v teritoriu nekonečně velké Evropské unie?
1: No pane profesore, zase jako buďme jako korektní. Jednou se tady vžil název Modrá planeta, tak jako nám do toho nemůže takhle jako v tom dělat bordel.
0: Ne, pane Bureš, my jsme modrozelená planeta, jak prohlásili ekologičtí aktivisté. A kdybyste náhodou tu kombinaci modré a zelené bral jako kombinaci bláznů, pamatujete, za bývalého režimu se tvrdilo, že modrá a zelená dohromady je jenom bláznivá. Tak prosím vás, pak bychom zjistili, že to nebyl vynález bývalého režimu, ale že kombinace modré a zelené se netýká jenom bláznů. Že jo? Takže dovolím si tuhletu malou doušku.
1: Tak, pane profesore, já ještě, než vám položím otázku z publika, tak chci poděkovat i Ivě, Romanovi, Pat Plzeň, Ivošovi, Vendelinkovi, Tomáš Bareš, Pavel Sichtra, čtu tě dobře, Sichra, Pavel Sichra, jo, 53, 85,
0: asi to bude Sichra,
1: ano, Děkuji Zdeňkovi Posledníkovi, Modrý varán, díky moc, Tomáši Rád, taky děkuji velice, tady píšou, dobrý večer, pane Mureši, a přišla mi od vás již knížka Dilema civilizací, to byste mohl znát, pane profesore. Děkuji, zdravím Modrého, pana profesora. A když jsme u těch knížek, přátelé, tak pan profesor Staněk ve spolupráci s panem Rostasem, Tibor Eliad Rostas, zrovna akorát vydali knížku, kterou máme tu čest i distribuovat pro Českou republiku. Tak já vám ji tady hned ukážu. Takže pro naše diváky z České republiky na petrbudeš.tv.cz si můžete objednat tuto novou knížku. A kde je vlastně je to velká knížka, která se zabývá digitální demencí nastupující generace, o virtuální realitě, o tom, jestli teda tohleto všechno má tu naši civilizaci úplně rozložit. A je to vlastně pokračování už díla, kterého jste započali loni, že?
0: Ano, je to knížka nevědomosti, tohleto je druhá knížka. A musím říct otevřeně, že tahle ta knížka obsahuje nejenom pohled na umělou inteligenci, na lidské vědomí, na logiku lidské společnosti nebo lidského těla, ale taky filozoficky se zabývá tím, co znamená umělá inteligence, jestli umělá inteligence netvoří nějaké alter ego člověku a jeho myšlení, jeho vědomí a tak dále. Čili obsahuje nejenom technické ego.
1: A tak tam vypadnul telefon po hodince. Přátelé, ještě ze Slovenska vzemavek.eshop.sk, tak tam si můžete ze Slovenska pořídit knížku, protože budete platit jenom místní dopravu, ne tu přes hraniční, že jo, která je daleko vyšší, tak můžete přímo tady na...
0: Ano, už se tak, slyšíme. Takže ta knížka se taky zabývá tím, že vlastně snaží se poukázat na mnohé rozpornosti umělé inteligence. Víte, že teď máte například pana Altmana, který prohlásí, že v příštích 5 letech zanikne 300 až 600 milionů pracovních míst. Tak tady máte ale další bývalí tvůrci umělé inteligence a OpenAI, kteří říkají, a prosím vás, nebojte se, ta umělá inteligence vytváří potřebu tak obrovského množství lidské práce na opravu svých vlastních závěrů, že můžete být úplně klidní. A pak tady mají další tvrzení, no umělá inteligence nás zbaví nemocí, zbaví nás bohatství, nezbaví nás bohatství, zabezpečí bohatství. A tohle to všechno tak vede k tomu, že normální čtenář se dívá na umělou inteligenci a je z toho tumpachovej. No, tak abychom nebyli tumpachoví, tak máte tuhle tu knížku, která vám alespoň jistý pohled na tu umělou inteligenci, lidské vědomí, schopnosti umělé inteligence odpoví. No a na to bude následovat třetí knížka, kterou jsme si dovolili s panem Rostasem marketingově a předběžně nazvat takovým zvláštním názvem Architektura multipolárního světa budoucnosti aneb bude rajská zahrada pro všechny. No a tahle ta knížka by měla vyjít příští rok, čili máme světlou prognozu, že v roce 26 vyjde třetí díl téhleté trilogie, a protože graficky díky předvídavosti pana Rostase budou všechny tři knížky designem stejné, tak dovolím si prohlásit, vypadá to jak sebrané spisy jisté nejmenované osoby Vladimíra Iliče, a pak jsem navrhoval, aby byly dvě varianty. Jedna varianta v kůži, ne lidské, prosím vás, ani zvířecí, ale umělé. A pak by tady byla druhá varianta v plátnu. No, abychom vyšli v ústřetí i tím movitějším čtenářům, i tím méně movitým čtenářům. No a jedna drobná informace, křest téhleté knížky by měl být 22. ledna 2026. Čili blížíme se k historickému okamihu, kdy budeme křtít tuhletu knížku, ale prosím vás, nebuďte smutní lidé. Díky panu Burešovi a dalším systémům a vydavatelům v lednu vyjde další knížka v edici u pana Bureše a ta bude věnována lidskému zdraví a všech aspektům, které už jsem napsal spolu s přáteli lékaři, a bude to velice zajímavý netradiční pohled na příčiny nemocí a příčiny a řešení nemocí, Pouze bohužel musím dopředu avizovat, že nebude obsahovat jednu věc, a to je, jak se říká, léčení blbosti. Jakožto blbosti je známa jako zvláštní druh nemoci, který poskytuje jistou část populace a vládních elit, tam je to mimořádně výskytné. A bohužel blbost nevyřešíte ani nosením roušek, ani vakcinací spike proteinem. No, tak v tomhletom ohledu bohužel věda selhává a ta hloupost nám jaksi bují. Ale prosím vás, buďte klidní. Kdybyste měli ráno, když stanete a jdete do práce, pocit, že těch blbců přibylo, tak prosím vás, má to empirické vědecké vysvětlení. Tady létají v noci takové černé vrtulníky a z těch vrtulníků ty blbce schazují. No a jelikož místo a míra

0: Jsme u toho, to je. Jestli by na ty blbce některý v těch křeslech nestačil malej dvůr a dlouhej bič, ale já vím, to není vědecká metoda. Tady Norbertovi chci
1: Ne. Pozor, pane Bureš.
0: Ano.
1: Možná by ten malej dvůr stačil. Potřebujeme pouze jednu jedinou věc. Potřebujeme takovou malou českou nebo slovenskou černou díru, protože slyšel jsem a viděl jsem vědecké práce, že jelikož černá díra je schopna pohltit neobyčejné obrovské množství hmoty a energie a ovlivňuje časoprostor a existuje jediný fenomén, který nedokáže pohltit, a to je lidská blbost, tak v tomhletom ohledu je to nesmírně důležité, protože existují kosmogonické teorie, které říkají, že právě koncentrace těch 8 gigantických černých děr může způsobit nepravidelnosti v galaktickém oběhu. A v tomhletom ohledu bychom měli příklad, kdy zahltíme ty černé díry. No a když se mě ptáte, jestli by ta blbost byla dostatečná, tak myslím, že při nárůstu blbosti na planetě Země, osobitně v těch elitách, by dokázala zahltit i těch 8 gigantických černých děr. No a pak byste najednou byl v krásné zahradě a říkal byste si, kurňa, všichni lidé jsou moudří, všichni lidé nějak přemýšlí. Není to nějaký divný pocit, nebo že by všichni utekli z Pinelliho ústavu pro choromyslné?
0: Pane profesore, vy tady, a jako byste mi tady četl ten, co jsem zobrazil zrovna před časem, tady Depon píše, mám pocit, že něco také to by nevymysleli ani v Blázni v Bohniciach, proč jsme vlastně ještě v EU.
1: Odpověď je prostá. Jelikož stále nebyla řešena vědecká otázka, jsme by blázni, anebo žijeme v blázinci a jsme normální. No, tahle ta vědecká studie dokonce nebyla financovaná ani granty z Evropské unie, což je pochopitelné, protože kdybyste dospěl k závěru, že hlavní zdroj hloupostí je v Bruselu. Jo, taková drobná poznámka pod čarou. Teď jsem viděl analýzu nových legislativních a regulativních norem v Bruselu za rok 2025. Zkuste si tipnout, kolik jich bylo. Zjednoduším to. 983. Dokonce to dospělo do stavu, ve kterém právníci nestačí číst nové geniální patvary, které přichází v rámci komunitárních norem i národních norem. A v tomhletom ohledu, když se podíváte na podnikatele, tak chudáci podnikatele již desítky let volají po drobné informační odpovědi. Potřebovali by odhadnutelné podnikatelské prostředí a potřebovali by, aby ta legislativní smršť ustala a nekomplikovala jim život. Víte, že například od 1. ledna vstupuje v Evropské unii další legislativní norma, nejenom ty cla a ekologické normy, které jste zavedli, ale vstupuje takzvaná norma o odlesňování. To znamená, všechny firmy, které se zabývají a používají papír, buničinu, palety, dřevo, budou muset dokladovat, odkud to dřevo a hmota pochází, až po definování stromu, který byl setnut v daném regionu. No a můj známý podnikatel z Německa prohlásil, no já od roku 26 končím, protože já nemám čas na podnikání. Já musím vyplňovat a hlásit všechny požadavky informační Evropské unie. A když si položíte otázku, proč chce Evropská unie rychle zavést digitální svět a umělou inteligenci a smart city za všechno ostatní, prosím vás, vysvětlení je prosté. Tohleto množství debilních legislativních opatření je tak obrovské, že ani cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci to nebudou zvládat. Nemluví o tom, ani umělá inteligence to nedokáže všechno stihnout. No a tohleto všechno vás vede k další zajímavé poznámce. Asi víte, že teď spustil Amazon v Idaho ve Spojených státech největší cloudové úložiště dat. Nebudu mluvit o tom, kolik lidí propouští díky umělé inteligenci Bezos. No a tohleto cloudové úložiště dat, které má výrazným způsobem zlepšit služby obyvatelům a klientům, bude mít roční spotřebu jako 1 000 000 domácností energetickou a na chlazení bude potřebovat 600 milionů gal.

0: milionů čisté vody ročně. Takže se prosím vás, nedívte prognozám některých energetiků, kteří říkají, jo, v průběhu 3-5 let většina energie, která se vyrobí v lidské společnosti, se použije na pohon cloudových úložišť dat a umělé inteligence. No a samozřejmě, i když víte, že klesá zdroje pitné vody, například vemte si příklad Kapského města Jižní Afriky nebo iránského Teheránu a podobně, no tak lidé se budou muset uskromnit ne kvůli umělé inteligenci, ale kvůli tomu, abyste měli vodu na chlazení. Tedy ne na chlazení. A v tomto ohledu si pak opět položíte otázku, pro Boha, je tahle ta společnost logická? No a pak vás napadne taková drobná srovnávací analýza. Evropská unie uzavírá smlouvu s Mercosurem, abychom dovážili potraviny z Jižní Ameriky. Je to prý ekologické. Domácí zemědělci prdí a kadí a tím způsobují klimatické problémy. Zřejmě v Jižní Americe krávy neprdí a zemědělci nekadí. Nevím. Možná ne. Žijí z pránu. No a výsledkem tohoto všeho je to, že vlastně samotná logičnost dovozu potravin a tvrzení o potravinové krizi je nesmírně zajímavá, když si vezmete statistiky FAO, tedy té mezinárodní organizace v oblasti potravin a podobně, a zjistíte, že na planetě Zemi se ročně zničí kolem 1 miliardy 300 milionů tun potravin. No, ale někdo vám bude tvrdit pořád, že tady vám hrozí potravinová krize. Oficiálně data za Evropskou unii zničí se ročně kolem 160 milionů tun potravin. Nedáte je do afrického Sahelu nebo do Sudánu, kde je hladomor a podobně. Vy je prostě zničíte. Ale budete hledat logiku téhleté společnosti. Nebo když budete převážet písek z jedné strany republiky na druhou, bezmyšlenkovitě, tak vaše HDP vzroste. Opět hledáte logiku v téhleté společnosti? No a pak si opravdu řeknete, že tahle ta společnost by měla vymyslet umělou inteligenci, protože sama spěje k hlouposti. No a v tomto ohledu ten pokles lidské hlouposti alebo nárůst lidské hlouposti má vykompenzovat nárůst umělé inteligence. No ale tohle to by byly takové pesimistické prognózy před tím Silvestrem. Takže optimistická prognóza musí znít opačně. Prosím vás, nekupte jednu láhev sektu, ale alespoň bednu. Tím podpoříte příjem státního rozpočtu, zvýšíte HDP České a Slovenské republiky, přispějete jako odpovědný občan k růstu příjmů státního rozpočtu a můžete v pokojné mysli vplynout do roku 2026. Jste odpovědní občané. No a kdyby to bylo ještě lepší, tak pravděpodobně Brusel sáhne na tuhletu daň, ovšem většinou část ponechá České republice. Takže vidíte, že i ten Brusel na vás myslí. No a konec konců, prosím vás, ty tisíce úředníků v Bruselu taky musí z něčeho žít, tak prosím vás, nebuďte krkavci a dopřejte jim taky. No, konec konců, jste odpovědní občané Evropské unie, že jo?
1: Tak jednou jsme si to odhlasovali, že? Tak to teď máme. Dramr tady, děkuju ti za samolepku a příspěvek, díky moc, jinak přátelé, tady takhle, tady, teď to není vidět, někde tam, teď ta tuška to nějak nechce ukázat, tady nahoře je QR kód pro vás, který byste chtěli přispět na chod tohoto kanálu, za což vám moc děkuju a díky všem, kteří už jste tak učinili. A jinak pod videem určitě najdeme nějaké povídání nějakým tam. Tak, pane profesore, tady Casus Belli se ptá, jakou očekáváte inflaci, případně devalvaci eura, jestli se spustí do kvantitativní
0: uvolňování
1: nekrytýho eura. A já k tomu ještě přidám jednu otázku, protože samozřejmě Evropská unie prostě si teďka veme jako nějaký první, víceméně, že jo, teď se podařilo jakoby vehnat Německo do společných eurodluhů a Michal Svatoš upozorňuje, že když už se to podařilo poprvé, tak potom už se to bude schvalovat jakoby líp, protože třeba Itálii nikdo nepůjčí a tak dál, takže takhle jako se to bude, bude to dluhová unie víceméně, ale co digitální euro, protože tady už byly, řekněme, rada ministrů, že jo, a tak dál, který už schválili, že se na tom teda má vehementně pracovat. Vím, že na Slovensku už Slovenská národní banka k tomu taky už jako se na tom dělá a tak dál. Takže kdy máme očekávat digitální euro, co to pro nás bude znamenat a jestli třeba potom nám vůbec budeme moct zaplatit ty dvě flašky sektu, když tam řeknou, že budeme na příděl jenom jednu. Tak...
0: No, poprvé, kvůli flaškám sektu bych se neobával. Spíše bych se obával, jestli si dáte tradiční kapustnici. Jelikož díky chemickému procesu v lidském těle produktem té kapustnice budou jisté, nazvíme to přirozené plyny, tak ty plyny budou započítávány do vaší uhlíkové stopy, vázané na vaši digitální identitu a vázané na vaše digitální tokeny, které kromě jiného budou mít dvě vlastnosti. Poprvé, budou expirovat po jisté době, jestliže je neminete, tak expirují a tím přijdete o problém, co s těmi penězi dělat. A druhý problém, který tady bude, ty digitální tokeny můžete koupit a můžete použít na koupi jenom schváleného ekologického tovaru. No a jelikož po té kapustnici budete jaksi prdět, což zvýší uhlíkovou stopu vás jako občana, tak vy jako odpovědný občan poprvé nekoupíte si ani tu kapustnici a tu kapustu. Pro jistotu nebudete kupovat ani ten sekt, protože co, kdybyste to přehnal a pak budete zvracet, což je opět neekologické. No tak v tomhletom ohledu ty digitální tokeny jsou nesmírně zajímavé. No, co se týká digitálního eura, všimněte si zvláštnosti. Všichni od ECBčky až po národní centrální banky urychlují proces přijetí eura digitálního. Samozřejmě všechno bude od roku 26 dobrovolné, bude to pouze v 19 členských zemí Evropské unie. Nikdo vás nebude nutit, abyste využíval digitální euro, tedy na počátku. A když pak se to rozmohne, tak z té dobrovolnosti bude povinná věc a nejzajímavější je opět rozpor. Má to směrovat k systému CBDC, to znamená digitální euro a bezhotovostní ekonomika. A ovšem vy zapátráte ve své paměti a naleznete takové podivné kverulantské závěry. Švédská Riksbank, tedy Švédská národní banka, 4-5 let provozovala pokus o bezhotovostní ekonomiku s využitím digitálních měn. Závěr byl, minimálně 20% musí být hotovost v ekonomice, jinak ten život nefunguje. No největším závěrem bylo geniální, chcete věnovat žebrákovi peníze a musíte se ho zeptat na jeho elektronický digitální účet. Jenom tak můžete poskytnout, jak se říká, úlitbu bohům. No a pak je tady rozhodnutí kanadské centrální banky, která po 5 letech pokusu o použití bezhotovostní ekonomiky a digitálního kanadského dolaru dospěla k závěru, že tohle to je nerealizovatelné. Pak tady máte další. Hodnotení ECB, jednotlivých evropských centrálních bank a bankovních systémů z hlediska připravenosti k digitálnímu euru. V Čechách můžete být hrdí, protože podle tohoto hodnocení Česká republika je jedna z nejlépe připravených zemí na zavedení digitálního, ne eura, ale nejdřív digitální koruny a pak digitálního eura. Když to například Slovensko má veliké mezery v oblasti přípravy digitální měny. No a vlastně si pak položíte otázku, jo, a digitální měna, no to bude skvělý, budu mít ten inteligentní prsten, nemusím nosit ani kartu, ani nic, zaplatím to přiložením toho prstenu a podobně. Jenomže, jak se říká, ďábel je skryt v detailech. Ono to digitální euro není samotné o sobě, ale je to součást. Nejdříve zavedete digitální identitu, která přiradí digitální kód vaší veliké osobnosti. Pak zavedete digitální očkovací průkaz. Je to přece pro vaše dobro, aby lékaři měli kompletní přehled o tom, jaké vakcinace jste podstoupil. Pak zavedete uhlíkovou stopu, no, která se už skutečně v současnosti měří v 11 zemích Evropské unie a dokonce ji měří i banky. Takže vás upozorním, že už jste koupili tovary, které překračují povolenou digitální stopu a bylo by nejlépe, abyste již nic nekupoval. A podle možností žil správně. No a na to navazuje další věc. Vy zapomínáte, že od roku 28 by měl být v Evropské unii zaveden sociální kredit po vzoru Čínské republiky? Víte, co je sociální kredit? Znamená to, že máte soubor otázek, na které občan odpoví a podle charakteru odpovědí, jestliže jste podporovatel Evropské unie, všech jejich snah a tak dále, tak budete mít vysoké číslo sociálního kreditu. A nebo budete mít nízké číslo sociálního kreditu. A ten sociální kredit se připojí k vaší digitální identitě, připojí se k množství vašich digitálních tokenů a nejlepším závěrem na tom bude to, že kdybyste byl náhodou nějaké nezodpovědné dezolát, kverulant a tak dále, tak vám díky téhleté schopnosti zablokují váš digitální finanční účet. A stane se vám přesně to, co se stalo kanadským kamionistům, když bojovali proti lockdownům a banky komerční jim zablokovali jejich účty. No a teď to můžete ještě lépe vylepšit. Viděli jste nejnovší projekt Pfizeru, pan Bourla to představil, bude to inteligentní pilulka obsahující inteligentní čip, který zkontroluje, jestli jste tu pilulku vakcinace polkl, jestli jíte potraviny, které byly doporučeny a neohrožují vaše zdraví, a kdybyste to náhodou nedělal, protože ty informace jdou umělé inteligenci, tak kdybyste náhodou nedělal, tak vám zrušíme možnost proplacení vašeho zdravotního ošetření, zablokujeme váš digitální účet a bude to přímo skvělé. A někdo by pro vás, ale tohle to je nesmysl, to se nedá. Prosím vás, tyhle ty procesy již experimentálně probíhají v některých zemích. Nebudu děsit posluchače tím, ve kterých zemích to je, ale jsou to taky v zemích Evropské unie. Ale to je přece všechno pro vaše dobro. Vy to nechápete, tupí občané? Tohle to je přece proto, abyste byl chráněn, abyste neutrpěl infarkt, abyste byl zdrav, abyste se pro jistotu nenušil důchodového věku. Protože víte, že Ministerstvo práce a sociální věci bude mít nový emblém. Každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchodek a nedevastuje veřejné finance České nebo Slovenské republiky, jak prohlásili nejmenovaní progresivci. Tak tohle to je přímo skvělé. A vy si musíte uvědomit, že digitální euro je pouze součástí obrovského širokého komplexu digitalizace všech aspektů vašeho lidského života. S tím souvisí taky 15-minutová města, s tím souvisí projekty, které znamenají kompletní identifikaci každého občana v případě pandemie, které souvisí s tím, že budou kompletně digitalizovány všechny informace o vašem zdraví, vašich vakcinacích, vašich zdravotních zvyklostech a tak dále. A proto prosím vás, nedívejte se pouze na digitální euro. Dívejte se na to jako na komplex digitalizace společnosti, který je celkově zrychlován, i když je tady množství varovných signálů, že množství technických otázek není vyřešeno, že množství řešení vede k totální digitální kontrole nad společností a že v podstatě digitální euro je zaváděno a bezhotovostní ekonomika je zaváděna právě proto, abych měl 100% kontrolu nad každým aspektem všeho života. No, samozřejmě přívrženci budou prohlašovat, že tohle to je konspirace, nesmysl a je přece o vaše dobro. Zkuste někdy přemýšlet v širších souvislostech. Tak, jak ty širší souvislosti vám objasní, proč má být krize klimatická, proč máte změnit zemědělství, proč vás mám odtrhnout od přírody, která zabezpečuje fungování vašeho organismu? Proč mám zabezpečit 15-minutová města totální kontrolu nad vámi? A jelikož všechny tyhle informace jsem nebyl schopen zvládnout, proto mám umělou inteligenci, která díky své konstrukci zvládne terabajty dat. No a jistě jste viděl, že v podstatě ve Velké Británii zavádí něco, co se nazývá prekrim, a viděli jste to v jednom krásném sci-fi filmu, kde hlavní roli hrál Tom Cruise a předvídali kriminalitu předtím, než vznikla. Opět, podobnost s realitou digitálního světa, včetně digitálního eura, je čistě náhodná. Opět vám to potvrzuje požadavku řešení výzkumného fenoménu náhody abychom vysvětlili i tyhle ty věci.
1: To
0: ano, jmenovalo... je to Minority Report.
1: Minority Report, jo.
0: Minority Report, ano, přesně tak. Tak.
1: Pane profesore, vy už jste to kousíček na kous, ale tady Vendelin se ptá, děkuji ti taky.
0: Já za... mám umělej chrup, pane Bureš, tak to nemůžu nakousnout celý.
1: Tak zdá se mi, že ohřívání planety je vlastně návrat k normálu, který jsme možná kdysi schladili sami katastrofami. Co myslíte? Tak jak je to s těmi planetárními
0: cykly? Odpověď je prostá, přímo zprostá. Velké významné studie, které analyzovaly posledních 474 milionů let vývoj teploty na planetě a podobně, konstatovaly následovné. Proměnná teplota na planetě v tomhletom historickém období byla v rozsahu 30,8 stupně. Současná proměnná teplota je na úrovni 14,8. Po druhé, množství částic CO2 bylo v průměru 1200 až 2300. Současných 460. A po třetí, ano, byly období například přes 600 miliony let, kdy celá planeta byla pokryta ledem, kromě úzkého pásu na rovníku. Pak byly druhohory, kdy na celé planetě vládlo tropické podnebí, včetně Antarktidy. Pak tady byla období jako velká a malá doba ledová. A pak tady máte posledních 18 milionů let, v průběhu kterých byly 4 glaciely, 4 interglaciely a 61 meziobdobí. Ale tohleto prý je produkt produkce lidské CO. Země skutečně přiznávají teorii, že řekněme před 18 miliony let tady byla vyspělá civilizace lidská, která produkovala CO2 a to způsobovala tyhle ty výkyvy. Jako kdyby všichni zapomínali na dva základní momenty. Planeta funguje v cyklech. Jsou teplá období, jsou chladná období. Ty cykly jsou ve všech atmosférických, klimatických, oceanologických procesech a podobně. Dokonce i cykly v tom Ringwooditu, které je těch 500 km pod povrchem a ten minerál váže třikrát více vody, než je ve světových oceánech. Jsou ovšem období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Naposledy to bylo před 42 tisíci lety. Tehdy dochází k synergii, synergickým efektům všech těchto jednotlivých cyklických procesů. Stejně tak, jako máte procesy, které prokázala NASA, kdy změna teploty na Zemi souvisí s tvarem oběžné dráhy, sklonem zemské osy a precesí Země. To určuje množství slunečního záření, které dopadá na povrch planety. Další věc, kterou tady máte, jsou vysoké atmosférické řeky. Je o přesun vodní páry ve výškách 15 až 30 kilometrů na vrstvách atmosféry planety Země, která přesouvá vodní páru, to je skutečný skleníkový plyn, a přesouvá ji různým způsobem tak, že mění distribuci energie od rovníku k pólu. Ale taky tady máte obrovský vplyv takzvaných termodynamických čerpadel, Kurošivo, Goldstream a podobně, které přesouvají teplou vodu a teplou energii, nebo studenou vodu a studenou energii napříč světovými oceány. Paradoxní na tom je to, že když družicově snímkujete Golfský proud, tak vidíte tmavě modrou řeku širokou kolem 60 kilometrů, která se přesouvá přes Atlantik, má hloubku kolem 1800 metrů, dostává se k Evropě, tam se rozděluje na dva proudy. Jeden proud jde k Africe, do Guinejského zálivu, a druhý do proud jde k severní části Evropy a ohřívá Skandinávii a Anglii a severní Německo a podobně. A tohleto všechno se zároveň děje ve vazbě na pH oceánu. Čili když se to pH oceánu mění, dochází k zadrhování těchto čerpadel, proto se objevují katastrofické studie, které říkají, že v průběhu několika let Golfský proud skolabuje. No ale aby to bylo ještě prostší, tak máte takzvanou subantarktickou cirkulaci. Tato atlantická antarktická cirkulace představuje takový bazén, který uzavírá ledový vzduch nad severním pólem. No a teď o zhodou okolností tahle ta hra spraská a ten chladný arktický vzduch proniká především na severní polokouli. Ale máte taky další paradoxy, kdy východní část Antarktidy zvětšuje ledový pokryv a západní část Antarktidy zmenšuje ledový pokryv. A když si uvědomíte, že samotná Antarktida představuje obrovskou kamennou mísu, která je naplněna kontinentálním ledovcem od ploušce 1,5 až 3 kilometry, tak máte taky zvláštní jev. A co ještě hlubokomorské atmosférické a hlubokomorské morské řeky, kdy tající teplá voda z grónských ledovců steče na dno oceánu, nad ní je těžká studená voda, ta teplá voda teče pod dně oceánu, dorazí k pobřeží Newfoundlandu a Kanady a zvýší průměrnou teplotu 12-15 stupňů zhruba za 40 let. A to se ještě nedivíme nad tím, že najednou zjistíte, že při průměrné hloubce oceánu 3,5 kilometru máte minimálně 5 až 6 vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnosti, které se nemíchají. A objevy v oceanologii, glaciologii, klimatologii ukazuje úplně jiné procesy než klimatický šílenci a než ten známý hokejový graf, který byl vycucán z prstu. Bohužel musíme to takhle otevřeně říct. Protože z těch 30 tisíc měřících stanic, které mají dokladovat oteplování planety, nejdřív 17 tisíc, pak 21 tisíc, pak 27 tisíc stanic je umístěno nevhodně v centru měst, na letištích, v rámci sloupového efektu a podobně. A tohleto všechno ovšem potvrzuje samozřejmě 3200 klimatologů a jistě jste viděli studie, které říkají velmi jasně, a to si můžete podívat i například na studiích České nebo Slovenské akademie. Je vysoký tlak, abyste získávali peníze z evropských grantů. Evropské granty jsou zaměřeny na výzkumné studie vědecké, které mají dokladovat ideologii Bruselu. Když nebudete potvrzovat tuhletu ideologii, například klimatickou změnu, granty nedostanete. Nezlobte se, dělal jsem 50 let ve výzkumu. A v tomhletom ohledu pak je to zajímavá věc. Těch 3200 klimatologů má zřejmě vědecký konsenzus a těch 12 tisíc, kteří odmítají všechny ty kidy o CO2 a podobně, tak těm nedáte mediální prostor. No a pak si položíte otázku. Tohleto všechno, co je kolem vás, je prý vědecky zdůvodněno vědeckým konsenzem. Vědecký konsenzus taky prohlásil, že vakcinace Pfizer zabezpečí, abyste zůstali zdraví, nemá vedlejší účinky, injekce jsou skvělé a čím více boosterů dáte, tím je to lepší. Jako kdybyste abstrahoval od tisíců studií, které ukazují přesně opačné výsledky. A bohužel musím říct otevřeně, že i mnohé takzvané vážené vědecké instituce naskočili na tenhle ten systém vědy, a proto ten belgický profesor z Utrechtu napsal oprávněně studii o tom, že bohužel dnes část vědy slouží vědecky potvrzeními na ideologické záměry vládnoucích elit. Totež se týká taky digitálního eura, týká se digitalizace společnosti a podobně. No a v tomhletom ohledu, prosím vás, vždycky přistupujte k digitálním jevům jako ke komplexnímu systému. Nejenom k tomu, co nám udělá digitální euro nebo neudělá. Problém je v tom, že digitální euro je pouze součástí složitého systému, které má zavést to, co někteří nazývají digitální koncentrák. No ale protože jsme před Silvestrem, tak si nenechte lámat hlavu a kupte si ten sekt zatím za hotovost, ne za digitální euro.
1: Tak, pane profesore, dovolte, abych tady poděkoval Blance a taky Marii Málkový za příspěvek a tady taky píše, že nám přeje pevné zdraví v roce 2026. Tady mám další zajímavou otázku a sice respektive Evropská unie testuje intelekt obyvatelstva a zatím to vypadá, že celá EU je debilní. Migranti jsou tlak na vývoj bezpečnostních systémů a nikdo nekřičí zaveďme je. Tak jakou roli hraje nově jakoby, to nový obyvatelstvo, ty noví lidi příchozí a ta zhoršující se bezpečnostní situace? Když vidíte, že na západě vlastně proti těmhletěm excesům nebo prostě proti tomu, že se tam chovají kolikrát jak dobytci, tak policie nezasahuje.
0: Neurážejte dobytek, ten se chová inteligentně.
1: Dobře, tak se tam chovají nepřístojně. Policie nezasahuje, stát to jakoby nechává být, je ohleduplný, asertivní, já nevím, co všechno. Ale když místní obyvatelé se zbouří a začnou poklidně, ku příkladu, jako v té Anglii, protestovat proti tomu a vyzývat stát, aby něco dělal, tak naopak tyhle ty zavřou. Tak
0: no,
1: co to je?
0: Víte, to je takové slušné v té Anglii. V Anglii zavedli legislativu, která z vás může odsoudit na několik let natvrdo za myšlenkový zločin. Jak ho můžete spáchat? Například, vidíte demonstraci na ulici proti imigrantům. Vy stojíte na chodníku. Policie přijde, zatkne vás a prohlásí, že jste spáchal myšlenkový zločin. Protože tím, že jste stál na chodníku a neprotestoval proti těm protestujícím, tak jste vlastně potvrdil rasistické přístupy a podobně. Dokonce teď máte vyjádření několika amerických kongresmenů o tom, že Black Lives Matter a Life Matter imigrantů a tak dále je klíčové, ale běložská populace nemá žádnou ochranu. Tak teď začínají volat po ochraně běložské části populace. Rasismus převrácený na ruby. No a samozřejmě dokonce je to paradoxní, protože teď publikovali materiály o tom, kolik lidí zatkli za myšlenkový zločin, nebo jenom napsali něco na netu a podobně, a policie je zatkla, odsoudila natvrdo a podobně. Takže vy propustíte vrahy, kriminálníky a podobně, abyste měli místo pro tyhle ty odsouzené. A pak se ještě divíte viceprezidentu Rubiovi, že ten prohlásí, tohleto je přece nemyslitelné. No a tohleto všechno souvisí s tím, jak se má udít výměna obyvatel. Pamatujte, je tam velký rozdíl v jednání, způsobech, principech a civilizačním modelu příchozích. V mnoha věcech ten model je nekompatibilní. Vemte jenom postavení žen v arabských zemích a postavení žen v evropské civilizaci. Můžete to propojit? Můžete to provázat? Ne. Zkuste smíchat vodu a oheň. Nelze. A tohleto všechno se děje za plné součinnosti elit a kromě jiného musíte vidět taky ekonomický rozměr. Vždyť jenom na ubytovávání imigrantů Bruselu a lidé kolem Bruselu ročně vydělávají více jako 40 miliard euro. Jenom ubytovávání. A já se ptám, co dělá Frontex, který má chránit hranice Evropské unie. A co dělají všechny další orgány, které mají zabezpečovat bezpečnost evropského obyvatelstva? No a máte jednu klidnou odpověď. Nemusíte chodit daleko. Běžte do Bruselu. Běžte pár set metrů od Evropského parlamentu a podívejte se na ty imigrační no-go zóny. A tam máte obraz toho, k čemu to vede. A další varování. Minulý rok představitelé policie i armády ve Francii napsali otevřený list prezidentu Macronovi, ve kterém varovali před vývojem etnických válek mezi imigranty a původním obyvatelstvem. Pak byli označeni za dezoláty a katastrofisty a neoprávněně varující před nějakou neexistující hrozbou a podobně. A zkuste se podívat na klasická německá města, jako je Hamburg, Berlín a podobně, kde je normální, aby v Berlíně došlo denně k 9 až 11 napadením nožem původního obyvatelstva. A tohleto všechno jsou věci, které nevyhnutně vedou k příští civilizační srážce, takže v tomhletom případě, když nebudou peníze na sociální model pro vlastní obyvatelstvo, ale budou peníze pro imigranty, tak můžete třikrát hádat, co se stane. A bude to jako etnická válka, ke které dojde ve většině zemí v Evropě a nejlepším příkladem máte Švédsko. Před 15 lety Švédsko byla nejbezpečnější země v Evropě. Zkuste dnes jít do Stockholmu nebo Malmö a podobně. Tohleto všechno ale je totiž mimořádně nebezpečné. A vy si musíte položit otázku, proč jsou elity, které schvalují tyhle ty věci, tak šílené. No a jistě víte, že kromě jiného Evropský parlament schválil Středomořskou iniciativu, která znamená přivezení 15 milionů imigrantů ze severní Afriky do Evropské unie v příštích 3 letech. Řízený proces. Nepochybně, když pana Okamuru napadli za ten plagát nešťastný, tak všechny tyhle ty miliony imigrantů budou nepochybně inženýři, genetici, lékaři, právníci a výzkumníci, že jo. No, ale já mám na paměti jiné vyjádření. Nejmenovaný představitel Saudské Arábie prohlásil, no pán Bůh zaplať za tuhletu politiku Evropské unie. Protože kdyby tyhle ti lidi zůstali u nás, museli by být ve vězení. To je doslovná citace, vážení. No a z těchto těch závodů si pak můžete udělat vlastní závěr. No ale nepochybně, kdybyste měli pocit, že při silvestrovském veselí náhodou budete obětí nějakého migračního útoku, tak prosím vás, je to opět čistě náhoda, je to výjimečný čin, týká se bohužel pouze toho, že jste byli na nesprávném místě v nesprávný čas a nemějte žádnou zášť vůči jiným lidem. Připomínám, sám jsem studoval arabskou literaturu, mám zájem o arabskou historii, znám mnoho věcí, ale jednu věc nemůžete popřít. Bohužel ten nárůst kriminality a ostatních sprůvodních jevů je obrovský, i když to statistiky policie mají zakázáno publikovat. No a opět si kladete otázku. Tuhle tu srážku civilizací opravdu vyřeší umělá inteligence? Nebo opravdu jste tak naivní a věříte těmhle těm báchorkám? A nebo máte stále zdravý rozum a uvědomujete si, k čemu to povede. Ale myslím, že vás můžu potěšit, protože ani pro Čechy, ani pro Slovensko tihleti imigranti nebudou problém, protože jak prohlásil český minister vnitra i slovenský minister vnitra, ukrajinská mafie se již etablovala v Čechách i na Slovensku a když policejní orgány nezvládnou tuhletu mafiánskou strukturu, tak jak prohlásil slovenský minister vnitra, můžete čekat apokalypsu. Takže ponechme migranty v Německu, Francii, Španělsku, Itálii a přemýšleme nad tím, co může čekat nás. Ale opět, prosím vás, buďte dobré mysli, vítejte ten Silvestr, řekněte si, že konec konců je to skvělé, protože muslimové nesmí pít alkohol, takže zůstane více pro vás. No a pamatujte na to, že správný občan chlastá pořádně, aby podpořil příjmy státního rozpočtu.
1: No, tak to jsme to vzali ostrým rýčem.
0: A taky pěkným klíčem.
1: Tak nejsilnější ročníky Husákových dětí ztrácí své živitele v průběžném důchodovém systému. Co by se, nebo takhle, je skutečně potřeba a pokud ano, co byste navrhoval právě v tom průběžném důchodovém systému upravit za parametry, aby byl teda jako dál funkční, protože čím dál víc, jako tady máme jakoby takový ty...
0: Ne, nebo... musím korigovat tyhle ty úvahy, pane. Pojďte.
1: Ano.
0: I na Slovensku je zásadní analýza, kterou dělali i lidé z Národní banky, i lidé z Ministerstva práce a sociálních věcí. A kdyby všichni plnili své odvodové povinnosti, včetně státu, tak první pilíř, průběžný systém pay and go, je v podmínkách Slovenské republiky solventní do roku 2048. Slyšíte dobře. Druhá věc. Musíte si uvědomit, že například ti, kteří teď hodně skůhrají na zvýšení odvodových povinností, například na Slovensku, živnostníci, platí mnohdy oficiálně přiznanou minimální sazbu odvodu, i když mají tržby podstatně vyšší. Ale když jdou do důchodu, tak chtějí maximálně, minimálně průměrný důchod. Odkud? Vždyť na nepřispívali. Třetí věc. Jestliže stát efektivně spravuje své finance, tak průběžné systémy jsou solventní trvale bez ohledu na demografický vývoj. To je zjištění Světové banky, vážení. Stejně tak, jako před 4 lety Světová banka publikovala zásadní materiál, ve kterém dokladovala, že druhý pilíř není vůbec řešením penzijních systémů. A další otázka. jestliže ti důchodci důsledně platili své sociální odvody a stát efektivně využíval takhle získané peníze, ne je prošustroval, tak pro ty důchodce bude dostatečný důchod. A vy si položte jednu drobnou otázku. Proč v Německu ty důchody jsou neustále dostatečně vysoké? Protože ta německá vláda si spočetla, že z hlediska domácí spotřeby 50 až 55% produkce z tovaru a služeb vyrobených v Německu koupí lidé na 64 let. Čili důchodci, vážení, tupohlaví lidé, neuvědomujete si, že ty tvoří klíčovou část, stabilní, konzervativní, protože jsou již naučeni na jisté druhy spotřeby tovaru a služeb. Stabilizují právě ten Mittelstand v Německu, ty malé a střední rodinné firmy. A tahle ta provázanost vede k tomu, že i ten Merz si uvědomuje, že nemůže sáhnout na německé důchody, protože tím by doslova zničil vnitrostátní domácí spotřebu. Takže jestliže tady mladí piráti prohlásí, že co tady ještě tyhle ti důchodci pohledávají a zdražují veřejné finance, tak těmhle těm pirátům odporučím jedno. Oni nebudou za pár let staří a nebudou je taky posílet na umělou anebo dobrovolnou eutanazii, tak jak byly některé návrhy. Takže stačí, když si každý začne plnit své povinnosti. A jestliže máte nárůst mest a z těch narůstajících mest odvádíte patřičné obolus přes sociální pojištění a budou to odvádět všichni, včetně pojištěnců státu, a minister financí nebude šetřit miliardy na neodvedeném penzijním a sociálním pojištění pro důchodce, pak najednou zjistíte, že ty průběžně systémy fungují. Jenomže někdo musí schrábnout obrovské peníze, takže se vytvoří teze, že průběžný systém nestačí, že máte přesunout peníze do penzijních fondů, že do těch fondů máte 30 let přispívat a až se, jestli dožijete těch 30 let a ptáte se na důchod, tak jak to bylo propočteno i na Slovensku, pak ten druhý pilíř vám důchod zvýhne o 50 nebo o 80 euro. Skvěle. Ale někdo vydělal miliardy, protože vaše úspory použil k investování. A prosím vás, všechny tyhle mýty, vemte na to, že druhý pilíř se zahájil v Chile po Pinochetově převratu. Jenomže v Chile 12 prvních let fondy měly přesně určený způsoby investování, mohly investovat pouze do státního měděného průmyslu, byli pod totální kontrolou a penzijní pojištění v druhém pilíři se týkalo 46% obyvatelstva, které má vysoké příjmy. Jo, můžete mít druhou stránku. Čínská politika jednoho dítěte vedla k tomu, že největší problém pro čínské vedení je skutečnost, že 400 milionů starých Číňanů, kteří neměli penzijné pojištění a podle konfuciánských principů se o ně měli postarat jejich děti, jejich děti se o ně nepostarají, protože mají jedináčky zvané sněhové vločky, které na starostlivost o své rodiče kašlou. No a konec konců penzijní pojištění v Čínské lidové republice se týká přibližně 40% populace pouze žijící ve městech a ne na vesnicích. To je další aspekt, který si musíte uvědomit. A tohleto všechno ukazuje, že ta prostárčení takzvaných ekonomů a analytiků, že protože se změnila demografická struktura, je málo mladých a mnoho důchodců, naráží na jednoduchou prostou realitu. Jestliže jste výrazně zvýšil produktivitu těch pár pracujících díky novým technologiím, pak není problém při skutečném splácení všech závazných povinností, abyste měl dostatek peněz pro průběžný systém. Ovšem musíte přemýšlet, proč někdo musel vymyslet druhý nebo třetí pilíř. A co se týká třetího pilíře, tak máte krásný případ Detroitu, kdy vedení těch třech amerických automobilek defraudovalo více jak 280 miliard peněz uložených v podnikových penzijních schémách. A aby se to vyřešilo, tak americký federální soud, který měl před sebou analýzu a problémy, buď milionu důchodců snížíte důchod, protože podnikový důchod tvořil 60 až 67% jejich penzí, a ohrozíte tyhle ty důchodce, nebo ohrozíte 3 miliony pracovních míst v automobilovém průmyslu. A jistě budete překvapen, že federální soud rozhodl, že rozhodující je oddlužit ty tři automobilky, vykašlat se na ten milion, přesněji 898 tisíc důchodců, a tím zachráníte 3 miliony pracovních míst. A oddlužená GM mohla pokračovat ve své expanzi. A to se samozřejmě nebavíme taky o krachu Enronu v roce 1998, největší energetické firmy na světě, a jejich investiční strategie, jejich managementu v Jižní Americe. Z penzijních fondů. A prosím vás, tyhle ty mýty kolem penzijního pojištění druhého pilíře, třetího pilíře, by měly být jistě rozbity právě tou významnou studií Světové banky, která přesně analyzovala perspektivy a možnosti druhého a třetího pilíře. Samozřejmě správcové a vlastníci penzijních fondů budou teď přímo zuřit, budou rudí zuřivostí, že jim někdo chce odstřínout jejich peníze. Bohužel takhle jsme se dostali od juchání v Silvestru k takové drobné pragmatické problematice, jako je penzijní důchod.
1: Děkuju, pane profesore. Je potřeba i tyhle věci jako probrat. Tady potom Norbert se ptá, díky ti za členství, Norberte, nechtěli byste taky urobit relácie na tému zdravě? Určitě uděláme hned v lednu či v januári. Bychom se mohli vrhnout na to zdraví, protože co teď tady řádí, taky u nás tady nějaká chřipka, viróza, kdesi, cosi, takže to bychom mohli se tomu taky pověnovat, že jo, tomu tématu. Že jo, pane profesore, to vám...
0: Ale prosím vás, nekažte ty úmrtnostní tabulky. No pro boha, kde jste neodpovědní občané? Vy chcete dožít 100 let? Vy chcete zrujnovat penzijní systém? Veřejné finance? A vy nevíte, že každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchod? Vy neodpovědní staříci? A když budete vzít do úvahy mezigenerační přenos informací, vy nevíte, že jste jenom hloupí, protože ta moderní populace už nečte ani zprávy na netu, ale přečte jenom nadpis a má pocit, že všemu rozumí? Proboha, vzbuďte se, staříci. No a když vezmete prognozu stárnutí populace, tak je to přímo děsivé. A skončíme jako v Japonsku, že největší produkce robotického humanoidního průmyslu jsou pečovatele pro staré lidi a se starými lidmi komunikují pouze roboti ošetřovatele. No to je přece skvělá budoucnost, ne? No a pak se podíváte na statistiky v Japonsku a zjistíte, že humanoidní roboti jsou nejvíce produkovaní ve dvěch oblastech. Jednak pečovatele o staré lidi a po druhé jsou to robostitutky. To je skvělé. Jestliže si za takovou prostitutku musíte hodně zaplatit a ještě máte riziko různých nemocí a dalších věcí, tak ta robostitutka je humanoidní robot, který vás obslouží, nemá žádné nároky, nekritizuje vaši potenci, je to přímo skvělé, vy si užijete, nevím, jestli si užije ten robot, prý ne, a v konečném důsledku můžete být úplně spokojeni, protože, jak je známo, tak v některých zemích je prostituce jaksi postihována i daňovými přiznáními a ostatními věcmi. Umíte si představit daňového úředníka, který jde kontrolovat odvedené daně za tuhletu profesionální práci? Není to přímo skvělé pro toho úředníka? Myslím si, že tam bude velký nával o ta úřednická místa. No a pak tady máte další věc, ta, bude, jak si, tedy ta zvláštní znova oblast ekonomiky. Jo. A dokonce existovala svého času studie České statistického úřadu, která analyzovala, o kolik příjmů přichází český stát, když tady máte daňové úniky v oblasti prostituce. Například severní Čechy a podobně, nebo jižní Čechy a podobně. No tak samozřejmě můžete to řešit holandským způsobem, kde máte daňové přiznání prostitutky. Samozřejmě je těžko kontrolovat počet obsloužených klientů a podobně. No ale v konečném důsledku právě tahle ta část ekonomiky zůstává černá, nebo šedá, nebo nebezpečná. No ale buďte úplně klidní. Myslím si, že i na ně dojde. Protože když tam uvalíme ekologické stopy na prostituci, tak myslím, že tohle to by byla nesmírně zajímavá oblast výzkumu, hlavně empirického, pro různé vědecké instituce. A myslím si, že by to bylo zajímavější než výzkum množství prdů po kapustnici, kterou spustíte. No a v konečném důsledku, ať jsou všichni zelení, že jo, i ty prostitutky. Pak to bude přímo skvělé. No ale to byste byli náhodou v Avataru a myslím si, že třetí díl Avataru od Davida Camerona je velice zajímavý. Ovšem mluví se tam o ohni. Někdo by prohlásil, že to natočili právě proto, že někteří klimatologičtí alarmisté tvrdí, že vstupujeme do nové doby ledové. A v tomto případě by pak ten oheň byl velice žádoucí. No a máte taky ohnivé prostitutky a je to přímo skvělé. Že jo?
1: No tak ono vlastně stačí jenom, že ty prostitutky prostě budou dávat účtenky, že jo, přece jenom, když se ta povinnost znova zavede, tak...
0: Jakože byste měl papírový účet, anebo nejlepší by bylo, kdyby byla jejich elektronická pokladna propojena s ministerstvem financí?
1: No to už je jedno, jakože jo, tak ta technické řešení tady jsou, už z minula a... Zase na druhou stranu, vemte to, budete ve slosování, že jo, jako to bejvalo, že každý týden se losovala, byla ta účtenková nějaká ta loterie, tak tam jste mohli
0: hrát. Že byste dostal mimořádné obsloužení zdarma?
1: A za to ještě takhle potom, no.
0: Tak, umíte si představit ten systém ekonomie, že budete odevzdávat účtenky za uskutečněný akt s prostitutkou a pak vyhráte soutěž o prioritní obsloužení.
1: Alebo slevu, kupon na slevu.
0: Jo, kupon na slevu.
1: Ale samozřejmě, přátelé, odsaď pocaď, protože uhlíková stopa, ta může vzniknout i při takovýhle... No, pane profesore, vy jste říkal, že normální prostitutky, že teda jako jsou drahý zboží, ale zase při dnešních cenách elektřiny, ono i ty robotický, jako si...
0: Čili vy říkáte, že místo topení použijeme dodávku robotických prostitutek, které zvýší váš krevní oběh, tělovou teplotu a tím pádem nahradíte ty svetry jedné nejmenované ministrině?
1: A nebo bychom mohli vzít do úvahy ještě to bruselské řešení, což jsem koukal, tam na letišti si můžete dobíjet mobil tím způsobem, že tam šlapete na rotopedu a tam máte tu nabíječku, takže byste si tohle ten přístroj nebo tohle robota
0: nabíjeli. Pane Bureš, já myslím, způsobem. Že ta rotopedová nabíječka oproti prostituce nemá šanci. To zase se nezlobte.
1: No ne, tak
0: ty muži jsou v tomhletem ohledu vybíraví.
1: No teď musíte toho robota nabít, aby byl schopen nějaké práce. A otázkou je, když pak ujedete kolik těch kilometrů, kolik ještě velkou chuť budete mít na toho.
0: No vidím, že byste chtěl udělat výzkumnou studii, kolik musíte našlapat na tom rotopedu, aby vás ten robot obsloužil.
1: Ano.
0: Kurňa. Herkot, toč přímo to téma je... výzkumného grantu.
1: Ano, a to bude leckoho motivovat i k domácímu cvičení. No, tak, pane profesore, já teda, otázek spousta, ale už jsme tady přes 2 hodiny. A je 22.04, tady mýho velitelského času, je 05 už.
0: Takže ještě poslední otázku, dobře.
1: Takže to nejlepší. Dáme nějakou seriózní, tak...
0: No ne, pane Bureš, bude... tohle to bylo nesmírně seriózní, protože ten robot nebude dělat daňové úniky a ve své logické paměti uvede pročet osloužených klientů a taky finanční zisk. Takže no tohle to by bylo nesmírně závažné. Ale prosím tu poslední otázku.
1: Tak, poslední otázka od Oskara. Proč vy jako profesor a jedinečný člověk nejste politicky angažován veřejně? Proč vaše názory neuvádíte do praxe a jen si tady teď takhle povídáme? Jenom...
0: No, odpověď je prostá, ba přímo zprostá. Vy jste asi zapomněl, že jsem byl v mnoha vládách, minimálně například 3 Ficovy vlády, nebo Mečiarovu vládu a podobně, poradce premiéra pro strategické otázky. Ano, slyšíte dobře. A nebyli to jenom prezidenti v zemích střední Evropy. A má úspěšnost byla dlouhodobě kolem 30%, protože platila jedna krásná věta, kterou mi řeklo více předsedů vlád. Pane profesore, vaše odborná řešení jsou skvělá, ale zapomněl jste na politický rozměr těch řešení. Uvědomte si, prosím, co znamená tahle ta věta. No a vy si musíte uvědomit, že poradce může navrhnout nejlepší nápady, ale rozhodují politici, který musí mít koule, aby ty nápady uskutečnili. Ne proto, že by ty nápady byly neuskutečnitelné, ale musíte si uvědomit, že i ty politici se pohybují i v jistých silových polích. A ty silové pole můžete překonat tím, že máte, jak se říká, koule, anebo chcete být kuň senzuální. No a v tomhletom případě ten poradce může poradit, takže kdybych to měl definovat správně, vážený pane, 35 let jsem se pohyboval v nejvyšších úrovních vládních a jiných struktur. Udělal jsem množství projektů. Kdyby se čtvrtina z nich uskutečnila, tak Čechy nebo Slovensko máte v pozici Švýcarska. A vy si položte otázku, proč ty projekty, které byly dokonce oceněny jinými zeměmi, nebyly realizovány v podmínkách České nebo Slovenské republiky. A nezapomeňte, funkce poradce vyplývá z toho, že můžete poradit, ale nemáte už klíčový vliv na to, aby vaše řešení byla uskutečněna v plném rozsahu. A v tomhletom ohledu bohužel právě proto již nehodlám pokračovat dál, ale taky jsem prohlásil jedno, co dodržuji. Když někdo přijde za mnou, tak mu poradím. Řeknu mu, jak ten problém existuje, jak by se dal řešit. Když jsou to blízcí přátelé, tak jim řeknu řešení. A když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim řeknu, co bych já udělal na jejich místě, aby ten problém vyřešili. Ale nezlobte se, víc udělat nemůžu, mám nakonec 78 let, jak se říká, pro krále a vlastcem udělal již nesmírně mnoho a taky mám a vytvářím prostor pro mladé. Takže proto nezlobte se, již nyní se nehodlám angažovat v těchto strukturách, ale to neznamená, že nedávám řešení různým vládním strukturám na nejvyšší úrovni na řešení těchto problémů. Bohužel má zkušenost není takhle. Tyhle ty návrhy a řešení byly více realizovány v zahraničí, než v Čechách nebo na Slovensku. Ale to není můj problém.
1: Děkuju, pane profesore. Prostě můžu to brát tak, že některá řešení prostě nejsou dovolena, i třeba co se týče těch...
0: Ano, můžete to brát takhle. Ano, můžete to brát takhle.
1: Bohužel. Tak přátelé, všechno krásné jednou končí dnešní relace. Moc vám děkuju, jsem opravdu nadšenej z toho, kolik vás tady dneska je. Dali jste 1392 lajků, za což je skvělý. Díky za vaši podporu a díky za to, že přidáte nějaký lajky, 1393 už vidím. Budete sdílet prosím toto video dál, ať ostatní lidi taky slyšejí a vidějí, co se a mají ty informace. Protože, jak říká pan profesor, je důležité mít informace, rozhodnutí je na vás, co s tím. A pane profesore, co byste popřál na závěr do nového roku našim milým?
0: Přeji do nového roku všem lidem dobré vůle, krásnej, šťastnej nový rok 2026. A jelikož bydlím na Záhory, na Slovensku, tak vám to popřeji záhorácky. Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a prosím, držte se zarytě s tvrdým i s měkkým. Ať vám zdraví slouží a hloupost kolem vás, ať se pouze plouží. Žijte blaze, a buďte rádi, že žijete na nádherné planetě, žijete v nádherné zemi a žijete v časoprostoru, který je vám dán. Buďte rádi, těšte se z každého dne a z každé životní drobnosti a radosti. Když budete mít otevřené srdce a mysl, zvládnete všechny problémy, i ty problémy, které jsme humorně probrali dnes. Skutečně vám všem přeji zdraví, pohodu a dobrou mysl. Buďte s námi dál.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Vítám vás všechny, kteří jste zasedli a posloucháte. Byť jsem se právě dozvěděl, že vlastně celé ty 2 hodiny, co jsme tady z Midgardu nevysílali, tak přijela smyčka. Takže asi věci, které nebyly příliš aktuální. Ale tak to se stane, že kolegové se nepřihlásí do vysílání, no a Jarda to taky nevěděl, takže tam taky nic nepřipravil. Jinak bych tam taky možná něco pustil. No asi to tak mělo být. Takže pokud teď právě zase posloucháte živák tady na svobodném vysílači, nebo posloucháte ze záznamu z archivu, no tak vítejte, protože právě teď je po 21. hodině a my tady s mým hostem startujeme dnešní vysílání. Můj host je poněkud, abych tak řekl, rozladěn. Můj host je potřeba, aby jsme ho dali trošku do pořádku psychicky, protože mu upadla noha a on si s tím neví rady. Tak Míšo, vítej, ahoj.
1: Ježíš, tak to se mi ta nohoda hned lepšila. Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Ne, no. Nebojte. Ne, nebojte. Noha mi zatím neupadla. Nicméně, to, co jsem absolvovala před Vánocemi, takový to, jak se vám nějakýma divnýma magnetama dívají do nohy, tak nedopadlo úplně tak, jak bych si představovala. Takže...
0: Roztočil ti to nohu jako elektromotor.

0: No, asi tak, jako já teď z toho mám roztočenou hlavu, jako elektromotor. No, no nic, no, tak prostě jako život se žije, voda teče a tak, no, tak prostě uvidíme, no. Poradíme se s
1: Ale
0: panem doktorem.
1: až budeš měřit 2 metry, budeš mít úplně nový nohy.
0: Prostě
1: Batoh
0: v tuhle chvíli
1: sundáš.
0: mám porouchaný kabátek.
1: Máš
0: Prostě
1: porouchaný
0: najednou.
1: kabátek.
0: Porouchal se mi kabátek.
1: Co pak bys chtěla?
2: Nic už.
1: Co bys chtěla?
2: Už nic se
1: nechce. Už nic nechceš jíst? Jseš najedená? Tak to je dobře, ne? Co by za to děti v Africe mohli dát, kde by mohli říct, že už nemají hlad? No?
0: U nás už.
2: Tak oni budou mít tak velký břicho a budou mít to nalitý tým.
1: No, vidíš to. Děti v Africe budou mít velký břicha. Ne. Tady máš jogurt ještě, ne? Nebo já ho dojím pak. To víš, tak máme mládež tady.
0: No, to já tady mám taky mládež. Neboj se.
1: Mládež má svoje problémy, pochopitelně.
0: No, jasně. Jídlo, pití, pohádky, hry, všechno dohromady. Znám to.
1: Dneska jsme totiž byli se skulturnit, tedy co do vizáže. Tobě se porouchal kabátek a nám byla přistřičena křidelka.
0: Aj.
1: My jsme byli u naší kamarádky Lidy, říkám to dobře, a Liduš nám zušlechtila na hlavě roští. Někomu ho zkrátila víc, někomu méně. Někomu takřka vůbec, ale máme přistřiženo.
0: I s Eliškou? Eliška
1: jo,
0: má taky
1: Eliška má taky zarovnaný konečky. Ofinu, jo, tak vypadá normálně jak filmová hvězda.
0: No. Ty máš taky Ofinu.
1: Jak bych to řekl, já mám Ofinu neviditelnou.
0: Jo, dobře.
1: Já si češu Ofinu na kohouta.
0: Jo, dobrý, jako v pohodě, jako. Ofina na kohouta, to je výborná, jako. Jo, to no. Jako, to jsem ještě neviděla, a příště se na to teda podívám, jako.
1: No tak je, máš porouchaný kabátek, a co se ti na kabátku porouchalo?
0: Porouchalo se mi tento. Pánové, radši přivřete ty dveře, nebo z toho dostanu ještě psotník mimo jiné. Porouchalo se mi tentokrát ten levé kolínko, jak už toho bývá u mě zvykem, ale porouchalo se mi to pravé kolínko, protože jak jsem ho 3 roky zatěžovala více, než byl zdrávo, tak se prostě ulomil ten meniskus na tom pravým kolínku. A já jsem si to tak jako trošičku už jako 2 měsíce myslela. Oni mě všichni utěšovali, že teda ne, že to je jenom namožený, že to je jenom jako, jak to furt jako blbě chodím. A když budu cvičit, že to bude dobrý.
1: No,
0: tak jsem všechny poslechla.
1: Víš, proč by si neměla u auta jezdit, když ti svítí jenom jedno světlo? Proč bys neměla
0: svítit? Protože jezdíš, no počkej, když jezdíš autem, máš jedno světlo, tak si myslíš, že seš motorka, ne?
1: No, ale tak třeba i ve dne se svítí, třeba někdo svítí i ve dne.
0: No to já
1: denní svícení. To není tak třeba nebezpečný. Ale, nebo dáš mlhovky, abys, jako potkal jsem dneska 2 motorky takový. Dáš mlhovky, aby si bylo vidět, že jsi auto. Ale neměla by si jezdit a svítit jenom jedním světlem. Víš proč?
0: Mm-mm.
1: Protože ta žárovka v tom světle, které svítí, se extrémně namahá,
0: přesněšuje.
1: Protože tam je vyšší proud. Protože to je počítané tak, že když svítí obě světla, tak je to všechno akorát. Jakmile ti svítí jenom jedno světlo, tak je tam přepětí a ta žárovka se jí enormně zkracuje životnost. A to se stalo i s tvým kolínkem.
0: Jo.
1: Jezdila jsi hlavně
0: tak
1: na pravou nohu, jo?
0: Mhm.
1: když si přistávala, brzdila si pravou nohou většinou, odrážela se s pravou nohou, když si startovala. No a teď ji máš namoženou zase víc. No. Zkratila si životnost prostě.
0: No, asi tak, no.
1: Pak se na to podíváme. No tak,
0: jo, uvidíme. Ono je to tak jako čerstvý, protože já jsem se domáhala toho výsledku a dozvěděla jsem se ho asi před hodinou a půl, takže...
1: No, kdyby si to nechala říct až po novém roce, tak jsi mohla mít hezkýho Silvestra, že jo?
0: No, to jo, to jo. A já stejně nemám Silvestra moc.
1: Ale ono to stejně bude bolet, i když to víš, i když to nevíš.
0: No, přesně teď, tak, protože vím, jak
1: víš,
0: to bolí.
1: Proč tě to bolí? Protože když tě bolí meniskus, tak to bolí mnohem víc, než tě bolí noha normálně.
0: No.
1: Na lyže na jo, les, tak... ani na brusle,
0: ne.
1: Jo. To je
0: brusle
1: točivé sporty. Já jsem po menisku 15 let se bál točivých sportů. Pak jsem to zkusil, zjistil jsem, že to funguje, že to jako dobrý, no a tak jsem se k tomu vrátil. Ale 15 let jsem se bál stoupnout na brusle, natož na lyže.
0: No, ono to bude jedno souvislet prostě s druhým, no, prostě jako nedá se nic dělat, jako, je to tak, jako.
1: Ok, řekni si to tak, představ si sebe, že jsi profesionální sjezdový závodník, který se tím živí, máš za sebou ty sponzory všechny a tak. Teď jedeš o ty body ve světovém poháru, že jo? Jedeš o účast na olympiádě a teď meniskus. To je nadělení. To není,
0: no.
1: To není o tom, že tě to bolí a že ta operace a tak dále. Ale to všechno okolo toho. Seš v podstatě jako v tu chvíli de facto nemáš příjmy pořádný, nemáš body, ztratíš ty svoje ty sponzory, to je nadělení.
0: No,
1: tohle
0: to
1: je prd. To je prd.
0: Tohle je prd.
1: Tohle odoperuje, až pojedu do prd, jak to odoperujem, to je v pohodě.
0: Jasný.
1: Já si vemu nářadíčko. Vemu si pájku. Hele, to se dá připájet, jako to se dá normálně přitavit.
0: Ještě všichni nějaký. To už dneska,
1: no normálně. Já si vemu si tavnou pistoli a vemu si pájku, něčím to určitě dáme do kupy. Pozor, neinvazivně.
0: To musíme normálně
1: to propálím krz tu kůži, šup, hotovo.
0: Šup, dobrý. Míša, peje na placku a jinak dobrý, jako.
1: Vidíš, že o pomoc není nouze. Není nouze. No tak se tě ani, trošku se tě bojím zeptat, jaký jsi měl ten minulý
0: úplně. Ale to se klidně zeptej. Hele,
1: a co u vás je ten Děd Maros, protože nepředpokládám, že se k vám škrabal Santa Claus.
0: Ne, prosím tě, my máme Ježíška, zásadně máme Ježíška. Ježíšek k nám lítá otevřeným oknem, který musím vždycky otevřít. Připraví mu tam Tomáš to mlíčko, ty sušenky jako obvykle, zase to rozbrindal, rozdrobil.
1: To vypadá, že k vám lítá kočka, čověče.
0: Musela jsem to prostě jako uklízet. Samozřejmě jsem na to zapomněla, takže jsem to uklízela až po dvou dnech. Okno jsem zavřela, sušenky a mlíčko tam zůstalo.
1: Nějak tady táhne už třetí den. Aha, ono už je taky naštěpána.
0: Naštěpána. Ne, proběhlo to všechno v pořádku. Ježíšek dones v podstatě všechny dárky, které si Tomášek jako napsal. Tak u nás to bylo tak jako jednoduchý. Myslím, že všichni byli tak nějak relativně spokojení. Ty tradice, takový ty rodiny se udržely, že se někdy na Štědrý den v poledne, v pravé poledne scházíme s přáteli ze Slovenska na Staromáku, kde bouchnem jedno šáňo. Cože?
1: Lili jste olovo večer?
0: My tyhle věci úplně neděláme. Ani jablíčko nerozkrajuju.
1: Z kořápky ořechů, nic? Jako?
0: Jednou jsme dělali, nebo takhle dřív jsme dělali z kořápky ořechů, ale a nějak úplně se k těmhle tradicím jako
1: Že pak jste měli ucpaný odpad, jo? Tak to je jasný, to chápu.
0: No, ne, spíš, jako říkám, no, u nás ten kapr, ty řízky, ten salát, to víš, no, ty tři chlapy v chalupě je přece jenom jako poznat, no a...
1: No počkej, tak jako, takovej... nějak jsme tady řešili, někde okolo léta, ne? Mm-hmm. Že jsme měli ucpaný odpad.
0: No to je před.
1: A taky ten kapr... No a ten kapr, co byl ve vaně, tak se záhadným způsobem zmizel. Takže to je asi první kapr, který sobě sám vypustil ne. Rybník, koukám, a zůstal někde v trubce. Že?
0: Několikrát jsme absolvovali, když byl Tomáš jako menší, že se koupil kapra a dal se do vany, ale vzhledem k tomu, že pak byl obrovský problém kapra chytit, kapra připravit o život, kapra rozporcovat, a já prostě, když jsem to viděla, tak jsem říkala ne, já tohle
1: to všechno
0: jako nechci
1: Tomáškovi
0: zažívat.
1: To všechno jste dělali, jo? Že jste zabili kapra.
0: To už pak neviděl, no, ale já jo.
1: Jo takhle, já myslím, že jste mu to jako předváděli i natura úplně en bloc. Od zakoupení, od rozplavby ve vaně až...
0: Ne, hele, jako ne. Takže já jsem letos zabelila, že prostě kapra obstarám přes jednoho pána, který mi to nabízel. Všechno bylo krásné, až jsme se blbě domluvili, že já jsem řekla, myslela jsem si, že dost jako zdůraznila, že aby to bylo jako na dvě půlky, aby tam nebyla ta páteř. A ona tam se sakra ta páteř byla, no. Takže jako pak nastoupil Dan a relativně nějak to vyfiletoval, takže kapr byl výborný, byl stažený, byl skvělej. Kapří polívka byla. Všechno bylo. Všechno a bylo.
1: Taky máte takovou tradici, že jedno voko dostane nejmoudřejší a druhý voko dostane v té polívce ten, který na sobě udělal největší kus práce?
0: No, upřímně. Jedna hlava oči neměla, ta byla od toho mého známého. Druhá hlava oči měla. A Martin nebyl doma. Takže to byl takovej trošku jako problém, protože Tomášek by to určitě neudělal, já stoprocentně ne. A tak to zbylo na babičku. Upřímně ty to vůbec žádný problémy nedělal.
1: Babička asi starý vracht.
0: No, takže já jsem šla pryč, já jsem to nemohla ani vidět, jako jo.
1: Jo.
0: Takže tak, no.
1: Ty jsi prostě normálně vyměkla.
0: No, úplně. Já jsem si říkala, že při nejhorším prostě tu polívku udělám z jedné hlavy, když to nepůjde, ale moje matka se k tomu postavila čelem, takže...
1: Já jsem o tvé matce četl v novinách. Tam psali...
0: Ježišmarja, co tam psali?
1: Tam psali, že... jakási postarší žena na Vinohradech obcházela domácnosti a kdo chtěl něco zabít, tak prý ho zabila normálně. To nebyla tvoje maminka teda.
0: Ne, za normálních okolností bych ti věřila, ale už jí dělá co proto i vyjít ty dvoje schody a prostě ten věk je tam opravdu.
1: Ale no. Zabít by ještě občas chtěla někoho.
0: No to jo, to je zase jiná historie. Ano. No, no takže tak. Všechno proběhlo relativně, jak mělo. Určitě.
1: Len ta truba určitě. Chýbala. Len ta truba.
0: Takže jako všechno bylo. Předpokládám, že i u vás všechno proběhlo, jak mělo.
1: No tak jo, já jsem 26. dostrojil stromeček.
0: 26. Jo, no, vlastně vy jste neměli Elišku, takže to bylo
1: no,
0: jasný.
1: Tak já aha, jsem, aha, my jsme aha. S Eliškou stromeček postavili, nešla domů, tak jsme postavili stromeček, dali jsme tam světýlka a na koule se dostalo. Mm-hmm. Tak jsem jí slíbil, že to jako doděláme spolu. Jenomže pak došlo k tomu, že teda ona tam dá jenom některé věci a já jsem tam teda to dozdobil a Eliška tam pak navázala takový hezký ozdobičky. No tak mm-hmm. Nesplní to přání.
0: Jasný. To musí být.
1: Tak důležité bylo, že tam byly dárky. To bylo podstatné, že jo. Jestli ten stromeček takový nebo makovej. Však to ty děti neberou moc. To je jenom my tak nostalgicky, jako my si myslíme, že čím lepší stromeček, tím lepší Vánoce. Jo.
0: Ale já jsem jednou, nebo možná dvakrát po sobě jsme zažili, že jsme taky Martin vybíral stromeček, aby byl velký, aby byl košatý, aby byl takový a makový a já nevím jaký. Prostě krásný všechno a do rána měl Tomáš laryngitidu, protože ten stromeček byl něčím nastříkaný a prostě jako Tomáš kašlal, takže teď už je to jinak, no. Ale fakt jako taky no, tohle jsme taky zažili, no.
1: Takže je tradice Vánoc, jste v Praze zachovali, to jste udrželi naproti všemu.
0: Hele, no tak... takových těch rodinných Vánoc, jo, nebylo to ani moc duchovní, nebylo to ani moc kostelní.
1: Čili půlnoční nebyla.
0: Chápu. Ne, prostě tě pěkně nejlepší energie 15 metrů od kostela, znáš mě.
1: No, my jsme si s Išou udělali půlnoční svoji vlastní.
0: Mm-hmm.
1: Jsme se střídali na kazatelně. Tady u nás, víš?
0: Jo.
1: No, studio, to je kazatelna tady.
0: A tak jste si jako teda jako kázali jeden
1: tak
0: druhý.
1: Tak jsme si nakázali každý navzájem. Takže my jsme měli svoji soukromou půlnoční.
0: Já myslím, že já už o půlnoci jsem byla boží.
1: Takzvaně v limbu jsi byla.
0: Ano, přesně tak. Jako.
1: No tak mám tady nějaké informace. Taková nejžhavější, jo. Ale to normálně nevymyslíš. Ten dravčí systém, jo, to je, představ si to, zo Slovenska přišel taký požadavok, hej?
0: Mm-hmm.
1: Přečtu. Protože se jim nelíbilo, co napsal doktor Kotlár, tak dneska vyšlo na Slovensku aktuality.sk. Koniec Soně Pekovej jako znalkyně. České ministerstvo začalo proces po podnětě poslanca Šalaja. To je šialený Šalaja. České ministerstvo spravodlivosti začalo konaně o odobratí znalecké pečátky Soni Pekovej po podnětě slovenského poslanca Tomáša Šalaja. Rezort znalkyni vyčítá zaujatost a manipuláciu so strachom, kým Peková obvinenia odmieta a tvrdí, že o status znalca už v súčasnom systéme nemá záujem. No asi, když někdo rozporuje někdo, kdo není znalec, rozporuje to, co říká znalec, tak mě asi by mě nějaký nebavilo. Praha, Bratislava.
0: No, to už bych asi jako... šla od toho pryč.
1: Česká molekulárna biologička Soňa Peková čelí správnému konaniu, které může vést k zrušení její znaleckého oprávnění. Rezort spravodlivosti ČR tak reaguje, víš, spravodlivost, to, tam kradou ty bitcoiny a jo, tam jedou ve velkým.
0: No, ministerstvo spravedlnosti, ano.
1: No, tak ona to vedla ta potom, jak mu říkal otec, jak mu říkali tomu mafiánovi, Blaškovi, tak pak to vedla ta chytrá...
0: Don Pedro.
1: Don Pedro, jak zametala pod koberec ta, víš, taky ta...
0: Myslíš Decroix?
1: Decroix, no, tak to je ještě práce Decroix a spol, jako jo. Zdravím, jak se k tomu postaví současné vedení toho rezortu, jo. Rezort spravodlivosti ČR tak reaguje na podnět slovenského poslance Tomáše Šalaja, SAS. Důvodem je jej znalecký posudok o obsahu DNA vo vakcínách, o který se opírá vládní splnomocněnec Petr Kotlar. Kým Don Pablo, ano, mi tady píšou, až z ciziny, až z daleké ciziny píšou Don Pablo.
0: Tak to je, já jsem si to trošku, ale byla jsem blízko.
1: Ty jsi říkala co?
0: Pedro.
1: Pedro, blíž vejkačky, ty jo.
0: Blíž vejkačky, jasně.
1: No máš jedno, Pablo jako Pedro.
0: Pablo jako Pedro.
1: Pablo, co měl velký Pedro. Tak, kým ministerstvo hovorí o ohrození veřejného zdraví a zaujatosti, Peková obvinění odmítá a tvrdí, že o status znalkyně v současném systému už nemá záujem. Kontroverzia okolo analýzy mRNA vakcín, kterou předčasem prezentoval splnomocněnec vlády SR Petr Kotlar, naberá právní rozměr na mezinárodní úrovni. Ministerstvo spravedlivosti České republiky oficiálně začalo konaně o zrušení oprávnění Soni Pekovej vykonávat znaleckou činnost. Podnět přišel ze Slovenské národní rady. Celý proces odštartoval podnět poslance národní rady SR Tomáša Šalaja, který upozornil na možnou předpojatost a porušení zákona o znalcoch. Podle Šalaja Peková vypracovala posudok pro Petra Kotlára napřík tomu, že vopred veřejně deklarovala cíl zastavit očkovaně. Znalec nesmí být předpojatý a musí zachovávat objektivitu. Paní Peková vopred oznámila, co chce svojou prácou dosáhnout, čím poprela podstatu nezávislého znalectva. Uvědol Šalaj na sociální síti. Podle něho tak Kotlárova analýza ztrácá akúkoľvek odbornou relevanciu, ak je její základom spochybnený dokument. Ministerstvo jde o nebezpečnou manipuláciu. Český rezort spravodlivosti sa vo svojom zdôvodnění vyjadruje mimoriadne ostro. V dokumente, ktorý zverejnila samotná Peková, riaditeľ odboru súdnych znalcov Radomír Čujan konštatuje, že jej činnosť pod hlavičkou znalca predstavuje riziko pre spoločnosť. Práca účastničky konania, zaštítená znaleckým oprávnením, predstavuje nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti a v dôsledku ohrozuje nielen zdravie jednotlivcov, ale verejnú mienku vôbec, uvádza sa v oficiálnom oznámení ministerstva. Rezort znalkyni vyčíta nielen zaujatosť voči téme vakcín, ale aj úzkou spoluprácu so zadávateľom Petrom Kotlárom, s ktorým dokonca o výsledkoch publikovala spoločný článok. Ministerstvo tiež poukazuje na administratívne pochybenie, ako je nezaevidovanie posudku v zákonnej lehote. Peková, o pečatku už nestojím. Soňa Peková vo svojej reakcii akékoľvek odborné pochybenia odmieta. Tvrdí, že analýzu vykonala na žiadosť Petra Kolára, pretože na Slovensku údajne nenašiel laboratórium ochotné testy zrealizovať. Argument o predpojatosti nepovažuje za relevantný, keďže podľa nej ide o vedecky podložená dáta. Súdno znaleckú činnosť som nikdy nepovažovala za zdroj svojej obživy. Svojho oprávnenia sa bez problémov vzdám, vyhlásila Peková. Dodala, že podľa jej názoru súčasné legislatívne prostredie nie je nezávislé. Zároveň odmietla vinu za únik informácií do médií s tým, že ona posudok odovzdala priamo splnomocnencovi v tlačenej forme. Vedecká obec výsledky spochybňuje. Do príporu vstúpila aj Slovenská akadémia vied, SAF, ktorá na poverenie ministerstva zdravotníctva vykonala vlastné kontrolné analýzy. SAF konštatovala, že tvrdenia Pekovej a Kotlára o enormnom množstve DNA sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a chybnej interpretácii výsledkov. Podľa slovenských vedcov sú vakcíny bezpečné a proces ich kontroly je v súlade s prísnymi európskymi normami. Osud znaleckého oprávnenia Soni Pekovej bude spečatený v najbližších týždňoch v rámci prebiehajúceho správneho konania v Prahe. No, všetko je v pořádku, jenom umírají lidi. Navíc Slovenská akademie věd vůbec nemá přístrojové vybavení, kterým by to mohla realizovat. Takže to je docela...
0: Jo, tak jako víš co, všichni mají Všichni mají nádory, leukémie, rakoviny, já nevím, infarkty a tak. Všechno je v pořádku, protože prostě z toho to není. Ale Pekový sebereme razítko, protože prostě jako udělala administrativní chybu. O té bezval.
1: 4. septembra se virolog SAV Klempa vyjadřil. Petr Kotlár a Soňa Peková zjistili to isté, čo my. Spravili ale chybu v prepočtoch. Osobně si myslím, že to byla chyba. Zbytočně to poskytlo záminku na spochybňování trojmesačné práce. Reagoval Boris Klempa na to, že SAV komentovala příspěvky na satirické stránce Zomry. To bylo víc než měsíc, kým se rozhodli vědci zo Slovenské akademie věd, že budu o závěroch svojej analýzy mRNA vakcín informovat skôr, ako o něj rozhodne vláda. Tá totiž už několikrát odložila prerekovanie štúdie a nie je jasné, či sa ňou vôbec bude zaoberať. Robí tak napriek tomu, že vládní politici SAV zadali, aby preverila tvrdenia Petra Kotlára, že sa vo vakcínach nachádza nadmerné množstvo DNA. Až po informovaní o záveroch zprávy mohli začať vedci, ktorí na štúdii pracovali, komunikovať s médiami. Aktuality.sk sa preto dnes po analýze rozprávali s virologom Borisom Klempom. Ten tvrdí, že Peter Kotlár by pri správnych výpočtoch prišiel k rovnakým záverom ako slovenskí vedci. Za absurdnú označil situáciu, keď vláda poverila SAV analýzou a takmer okamžite ju začali politici spochybňovať. A tak dál, a tak dál.
0: Hele, tady nemá kdo co spochybňovat, klidně ať si to spochybnil, my všichni víme, že jo, jak to je.
1: No tak všichni to vědí, umírají lidi, v Americe to, na to mají jasný názor, v některých zemích to bylo, to bylo označeno jako zbraň hromadného ničení, ale Slovensko a Česko se bude teď nahánět s tím, kdo potrestá toho, kdo vyjádřil názor jiný než správný a oficiální. Respektive oficiální a tedy správný. Tak. Zajímavý postoj, ne?
0: Na rozdíl
1: ještě. Víš, co mi to připomíná? No. To mi připomíná jako, že prostě přiběhne za tebou sousedka, jo, že ti v garáži hoří auto a ty se jí zeptáš, a jak to můžete vědět? A ona ti řekne, no já jsem to viděla na vlastní oči, kouří se vám z garáže a šlehají plameny. A ty říkáš, ale vy nejste požárník. Vy nemůžete vědět, jak velké plameny ohrožují moje auto v mojí garáži. Místo toho, aby si šla, poděkovala a začala to hasit, tak vymešíš jednu blbost za druhou, aby si úplně rozptýlila tu pozornost od toho základního, co je. Čili je evidentní a třeba z té zprávy vyplynulo, že se pančovala čísla, že se nechtějí vydat dokumenty, a tím se nikdo nezaobírá. I kdyby se pominul jakoby ten skut, to nejhorší, co jakoby na té zprávě je, kterou jsme tady zveřejnili, že jo, na té tiskovce, tak přesně to nejstrašnější je, že to ohrožuje vnitřní bezpečnost země, která nechá očkovat svoje obyvatele.
0: A že ty lidi umírají. No? Že ty lidi umírají, že prostě jsou prostě mrtví, že jsou nemocní, že jsou prostě úplně, úplně špatně. Ježíš Maria, kolik
1: já myslím,
0: mých
1: že
0: jich už zemřelo?
1: Myslím, ono se to došetří. Stejně jako se došetří únik peněz a odkloněné peníze za akce Ukrajina, tak protože to je součást, COVID je součást té vojenské operace, tak
0: ano,
1: to se také jako, to se také dohledá. No.
0: Ale víš co, to už by fakt, už se to bude muset hejbnout, už jako budou muset trošku jako přidat do kroku, protože to je tak strašný. Prostě všichni už to víceméně ví. Všichni ví, jak to je, jak je to s Ukrajinou, jak to bylo s covidem. Je už jenom
1: ne,
0: pár
1: počkej,
0: lidí.
1: To přeháníš.
0: Ale už je jenom pár lidí, kteří tomu nevěří. Hele, i mý známí, mý klienti, kteří očkování, jasně, jasně, pomůže nám to a všechno, tak dneska přijdou a řeknou, no, měla jste pravdu, no, ono to tak asi jako bylo, no. Jo, najednou vidí, jak ty lidi okolo nich umírají. Mladí
1: jako,
0: lidi.
1: Že jim to nepomáhá, jo?
0: Že ne, že jim to nepomáhá, ale že jim to pomáhá do hrobu.
1: Ty zase přeháníš. Ty už jsi jak ta Peková s tím kotlárem normálně. Ještě, že tu máme nomer kapacity z toho SAV, jo?
0: Jo, z SAV.
1: Z SAV.
0: Jako, jasný. No, nomer kapacity. No.
1: Nomer uno.
0: Nomerka.
1: Nomer uno.
0: Ale počkej, na tom Slovensku mají k tomu trošku, ale takový příznivější přístup. On ten Fico je k tomu takový jako nakloněný k tomu Kotlárovi,
1: zatím
0: ne?
1: Zatím to ještě neprojednali.
0: Jo, zatím to ještě neprojednali.
1: Já si když myslím, že Robert Fico pochopitelně hledá příhodný čas, správnou konstelaci, protože ona ta jejich koalice není až tak úplně v tom názoru na COVID jednorodá nebo stejnorodá, ono to tam, že jo, víme, že tam je to prostě
0: ono
1: rozhozené.
0: To tam je takový trošku jako taky stojí na jedné noze.
1: Takže pokud
0: ono
1: to nechce pohřbít, jo, tak musí počkat, až onemocní některý členové vlády.
0: Jo, jo, jo. Až dostanou
1: třeba
0: tu chřipku.
1: Například. Až dostanou COVID. No, dobře, tak jestli nám zavolá náš kamarád Jiří, jo, tak se třeba dozvíme něco o Slovensku zajímavého. A když nám nezavolá, to musím říct já, ale to potom on má smůlu, že jo, protože to mohu říct.
0: Já jsem tam dlouho teďka nebyla a naši Slováci tam taky dlouho nebyli, takže taky
1: no, tak
0: úplně nevíme.
1: Něco, tak si něco řekneme zatím o Číně, no.
0: Jo,
1: hele,
0: tak jo.
1: Teď sleduju, jo. To je hodně zajímavý. Sankce podávané za studena, ale tahle je pikantní. Peking uvalil v pátek sankce na 20 amerických obranných společností a 10 vedoucích pracovníků týden poté, co Washington schválil balíček prodeje zbraní na Tajvan za 10 miliard dolarů. Sankce zmrazují aktiva společností v Číně a brání jednotlivcům a organizacím s nimi podnikat. Mezi dotčené.
3: Sankce zmrazují aktiva společností.
1: Já se tam slyším, člověče.
0: No jo, no, prosím tě, on mi tady něco Martin přines, víš, takže jako já jsem to.
1: On mi tě tam vlastně to přines.
0: On mi to vlastně přines. Já to mám taky, já si to přečtu.
1: Sankce? Tak, sankce zmrazují aktiva společnosti v Číně a brání jednotlivcům a organizacím s nimi podnikat. Mezi dotčené firmy patří Northrop Grumman, L3Harris Maritime Services a Boeing, zatímco zakladatel Andurilu Palmer Luckey patří mezi sankcionované manažery. Čína tvrdí, že tento krok je reakcí na prodej zbraní USA na Tajvan, který tvrdí jako své vlastní území a varuje před důsledky pro zapojení se společnostmi kotovanými na burze. Všimni si, že ty společnosti jsou kotované na burze. Co myslíš?
0: Ano, ano.
1: Co to asi vnese do toho burzovního světa?
0: Já si myslím, že to bude trošku jako lítat.
1: Jako myslíš dolů nebo nahoru?
0: Se dolů, ne.
1: To poletí, veď?
0: No.
1: Člověče,
0: a to bude
1: ten index,
0: teda.
1: Ten index,
0: a
1: jo.
0: To bude teda jako smršť, no. On se přeci čeká na tu událost, ne?
1: Čeká se na tu událost, ale hele, fór je v tom, a já jsem jako z několika stran jsem zaslech. Z několika stran jsem zaslech, že nastane jakási spouštěcí akce. Jo? Tak já doufám, že toto není zrovna ona teda.
0: No hele, jako se o tom mluví, že se všude, kde se jako říká, padnou ty trhy a padne ten dolar a padne tohle, tak se pořád mluví o události. Jo? Nicméně sám, jako, když se nad tím zamyslíš, tak taky pořád jako říkáme, tak prostě něco přijde, co s tím celým pohne, co to prostě posune a tak, no tak jako něco to být musí, ne?
1: No něco jo. Pak by to ještě mohla být možná záležitost, že by jako velké množství Ukrajinců se nedostalo včas na Vánoce domů, protože tam na tom přechodu, v tom Vyšním, tam je asi 5-kilometrová fronta tam byla.
0: Tak oni mají od loňska nebo předloňska, myslím, už ty Vánoce stejně sjednocený s Evropou. Oni se přiklonili k tomu, že již nemají ty pravoslavné Vánoce.
1: Ty mi to nebere, no.
0: A že mají sjednocen, takže oni už odjeli před týdnem.
1: Prosím tě, byly vyprodaný všechny spoje.
0: Já vím.
1: Byly vyprodaný, tak Berton. Ve tvý zemi je válka, ty musíš odjet do zahraničí, kde dostáváš dávky za to, že jsi z té Ukrajiny, tak ti dají dávky, ty tam žiješ, protože jsi slušná, tak s tím nekšeftuješ, to znamená, že máš dávky jenom pro sebe a pro svoji rodinu, protože jsi hloupá a čestná. Ty, co nejsou tak hloupí, tak pochopitelně s tím rozdělí velký kšeft, že jo. No a teď, jak seš vykořeněná jako jo, a odloučená od těch známých, a tak, no tak čas Vánoc tě zavolá domů, prostě tak jedeš, aby si přivezla dárky z té Evropy a ten stromeček, abyste si v klidu jakoby ozdobili, zaspívali si u té jolky prostě. No a potěšili se prostě s těma sousedama, s těma, co neodešli ještě do té Evropy, aby si mohla vysvětlit, jak se tu můžou mít dobře, protože v Evropě se žije dobře. Jako, vem si, že když ten Ukrajinec tam začne vykládat, jak je v Evropě dobře a blaze, že zkrátka přijde na úřad, oni mu dají peníze, že nechápe, kam ty Češi furt spěchají, pořád jako v těch autech někam jezdí rychle, pospíchají. On jako Ukrajinec prostě, když by nemusel, tak on by nepracoval. Jo? To jenom, že chcou mít víc a na větší dárky. No a tak ty tam znáboruješ, viď? A pak třeba celá vesnice přijede sem, protože bez těch sousedů se v tom vyhnanství na těch dávkách blbě žije, rozumíš?
0: Že no, už to vidím v těch obrazech, víš, jako já si to jako představuji, jak to vyprávíš, víš. Jako.
1: No, protože ve vaší vesnici je hezky, tak to tě ještě víc štve, že tady je smradlavá Praha třeba, nebo tak. No a tam u vás, no ale tam ti nedají ty dávky, no.
0: Jako upřímně, včera jsem byla na pracovním obědě v nákupním středisku, nebo jak se tomu říká.
1: V nákupáku
0: Nový Smíchov. Nemusím to, ale bylo to pro mě takový jednodušší řešení, než je z hodinu za Prahu a hodinu zase zpátky, tak jsem zvolila toto. A musím říct, že v 1:30 odpoledne naprosto narvaný nákupák, ale naprosto narvaný. Nejenom obchody, dobře, to bych ještě jako brala, ale i takový ta zóna, kde se teda obědvá v 1:30 odpoledne, by si no. Řekl, že jako už bude prázdno, že jo, jako. Tak v 1:30 odpoledne narváno, že jsme měli problém si tam dvě osoby sednout. A bohužel teda čeština tam nebyla tím výrazným jazykem.
1: Oni tam měli jako ukrajinský menu, nebo?
0: To ne, oni tam mají lecos, já už jsem tam nebyla nahoře na obědě minimálně takových 5 let, takže
1: Jo.
0: Jako, no, fakt tak dlouho ne.
1: Ona se k tomu takže vyjádřila i právnička Hamplová, jako jo, z Virtek.
0: Mm-hmm.
1: Desetina národa, to je z parlamentních listů. Desetina národa, Hamplová ostře k počtu Ukrajinců v České republice. Není normální, že už u nás máme skoro 1 000 000 Ukrajinců, protože to už je desetina obyvatel, říká v bilančním rozhovoru pro parlamentní listy senátorka a advokátka Jana Zvěrtek-Hamplová. Varuje, aby Česko neobětovalo své obce, bezpečnost a kvalitu života ve jménu politicky vnucované solidarity. V rozhovoru se věnuje také rozdělování společnosti, autocenzuře a strachu mluvit roli médií, nové vládě v smyslu 17. listopadu i hranicím pomoci cizím na úkor vlastních občanů. Je to ze dneška ten článek. Ano.
0: Aha, tak to jsem neviděla. Co ale musím jí dát za pravdu. Cože? A...
2: Jak se smrká?
1: Ty chceš smrkat, tak tady máš kapesník, ne? Prosím tě.
0: No, potřebuje.
1: Dítě nemá kapesník, rozumíš?
0: No, mě tady přistála nějaká fotka teďka před chvilkou.
1: Tak já to přečtu. Paní senátorko, rok 2025 byl pro českou politiku velmi turbulentní. Nová vláda, výrazné posuny ve voličských preferencích i změny v Senátu. Jak vy osobně uplynulý rok v politice hodnotíte? Co byste označila za svůj největší senátorský úspěch? Senátorka odpovídá. Rok 2025 nebyl především snadný. Končící vláda si neuměla připustit, že by skutečně kdy končící mohla být. A chovala se proto podle toho. Výsledky jejího vládnutí však byly tak do očí bíjící, že volby prohrála, a to dokonce přes jasnou podporu veřejnoprávních i některých soukromých médií. Výsledky voleb lze proto právě považovat za nejdůležitější politickou změnu tohoto roku. Také Senát pracoval první rok ve výrazně jiném složení a bylo to vidět. Já považuji pro sebe za důležité, že jsem se v závěru roku dohodla na spolupráci s klubem ANO. Mně i klubu se otevřela cesta k efektivnější pomoci obcím a městům v oblasti jejich zákonů a já budu klubu oporou v oblasti práva jako celku. Tedy hodnotím to jako velmi správný krok. V oblasti územní samosprávy jsem připravena pomáhat i nové vládě, zejména novému ministru vnitra, kterého vnímám typově jako schopného a cílevědomého. Můj hlas je také důležitý na půdě ústavně právního výboru a stále komise Senátu pro ústavu České republiky. Právníci jsou tam třeba. Tenhle ten odstavec mě velice potěšil, musím říct, protože to prohnutí Zvěrtek Hamplové, víme její názory o covidu a tak dál, s ANO, s klubem, tak to se mi docela líbí. Co ty na to? Že dobrý, to ne?
0: Jo, za mě určitě, no. Určitě.
1: Volby zároveň přinesly novou vládu, kterou podpořila většina voličů. Co by podle vás měla v příštím roce udělat, aby její voliči nebyli zklamáni a nepřišel další pocit promarněné naděje? Je to jednoduché plnit volební sliby a pokud to nepůjde, pak vysvětlit důvody, proč to nejde, nebo proč to nejde hned. Důvody mohou být objektivní, občas je politika pochopitelně také o kompromisech a jistě se po předchozí vládě najdou kostlivci ve skříni. Nikdy proto nesmí přestat mluvit s lidmi. Jedno si však doufám říci hned. Voliči od této vlády nikdy neuvidí videa typu Nutella a podobné trapnosti. S výsledkem voleb se ale pojí i otázka motivace voličů. Často se mluví o tom, zda lidé volili z lásky nebo spíše z rozumu. Jak vy vnímáte podporu Andreje Babiše téměř 35% voličů? Je to legitimní politická volba nebo signál něčeho hlubšího v české společnosti? Úvodem si dovolím poznamenat, že ta procenta by byla ještě vyšší, nebýt oné mediální a jakkoliv nezasloužené protekce pro Petra Fialu a jeho lidi a oné až hystericky pěstované nenávisti vůči Andreji Babišovi. Vyhrát volby za těchto ultra nefér podmínek byl skutečně unikátní majstrštyk. před kterým je nutno smeknout. Zejména ten poslední duel Babiš-Fiala byl od Andreje Babiše výkon vyzrálého politika, který si s jasnou převahou a v klidu, lidově řečeno, namazal soupeře na chleba. Marně se ho tehdejší předseda vlády snažil vyprovokovat, odpovědí mu byl absolutní klid. Já osobně jsem ve svém okolí, pokud se ptáte na důvody, koho a proč lidé volili, často vnímala hlavně až nečekaně obrovské zklamání z Petra Fialy a z toho, kam naší zemi on a jeho lidé dovedli. Ať to byla digitalizace stavebního řízení, kauza dozimetr a rozdělování úplatků mezi strany, bitcoiny, byla to prostě vršící se hrůza. Jeho vláda se navíc stala karikaturou sebe sama tím, jak se pořád chválila. Byla zcela odtržena od lidí. Zcela. Často padalo, to raději Babiš a jeho Agrofert s viditelnými zisky, než Fiala a jeho lidé s neviditelnými úplatky a podivnými kauzami. Připomeňme, že další opoziční volbou pak bylo vlastenecké SPD Tomia Okamory, posílené novými tvářemi Reichlem, Vondráčkem a Šichtařovou a do třetice zcela mladá krev motoristé vedená nepřehlednutelným duelem Macinka-Turek. Proti této sestavě přirozených a vesměs chytrých a vzdělaných osobností nemohl vyumělkovaný akademik Fiala obstát a mohl ho tlačit, kdo chtěl. Andrej Babiš vyhrál volby zkrátka zaslouženě a Petr Fiala je velmi zaslouženě prohrál. A to je celé. Bohužel nás pokus Petra Fialy zahrát si na premiéra přijde docela draho.
0: No.
1: S tím souvisí i opakující se tvrzení, že lidé v regionech by volili jinak, kdyby se měli lépe. Jak tyto soudy vnímáte vy? Pomáhají skutečně pochopit voliče nebo spíše realitu zjednodušující a zkreslují? To, že Praha je zcela jiný svět, je trvalý stav. Nic nového. I jako hlavní město má dokonce svůj zákon. Tyto volby ale tentokrát ještě více rozhodly obce a města, kde se žije ten každodenní normální život a lidé řeší své každodenní normální problémy. Předchozí vláda zkrátka nikdy nepochopila, že všichni voliči nežijí v Praze a že její pozornost si zaslouží i občan té nejmenší obce a toho nejvzdálenějšího města naší země. Měla jsem tu svou bublinu dokonalosti, která však nikdy neexistovala. A možná dodnes nepochopila realitu každodenního života. Rozdělení společnosti se projevuje i v otázkách zahraniční politiky. V debatách o Ukrajině se často argumentuje odkazem Václava Havla a listopadu 89. Jak dnes na přelomu let 2025 a 2026 vnímáte vztah Čechů k Ukrajincům, kteří u nás žijí, převažuje ještě solidarita nebo už spíše únava a pocit, že o některých věcech se nesmí mluvit otevřeně. Osobně jsem přesvědčena, že celkové rozdělování společnosti je zcela cílené, protože rozdělené země se lépe ovládají a že zahraniční politika se k tomu také až neuvěřitelně využívá. Vzpomínám si, jak málem kdysi ukřižovali ty z nás, kteří jsme se ve svých textech postavili jasně proti Merklové, která bez jakékoliv debaty na evropské půdě sama za Německo otevřela náruč nelegální migraci. Ta by dnes měla stát před Evropským soudem, co si to tehdy vůbec dovolila. Ale to ne, nás tehdy málem označovali za rasisty a dnes před soudem bude stát Orbán, tedy Maďarsko, za to, že ty její migranty dnes nechce na svém území. Merklová to tehdy těžce přehnala, porušila vše, co mohla a ohrozila hlavně své občany a Evropany vůbec. Myslím si, že podobně se to nyní přehání s Ukrajinou a tento černobílý pohled škodí všem. A kdo si dnes dovolí poukázat na fakta a historické souvislosti, opět je na černé listině. Opět jsem to zažila. Byla jsem označena za člověka podporující Rusko. Absurdní lež, jsem jen člověk chránící bezpečnost a zájmy své země. Až čas ukáže, že máme zase pravdu jako tehdy s tou Merklovou. ale aby nebylo pozdě. Jako se to dnes ukazuje s těmi migranty, není totiž jistě normální, že už u nás máme skoro milion Ukrajinců. Jak ve svém rozhovoru v těchto dnech připomenul prezident Václav Klaus, protože to už je desetina obyvatel. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že Česká republika je náš domov a tomu je třeba střízlivě podřizovat každé rozhodnutí. Pomáhat ano, ale nechat se zneužívat a pomoci nechat diktovat, to ne. Nejsme povinni ničemu a nikomu obětovat kvalitu života v našich obcích a městech, tedy domovy našich občanů. Tolik celý ten článek.
0: Uh-huh. A já bych možná ještě dodala, že myslím si, že pardon, že jich je tady víc než ten milion. Aspoň na mě to tak dělá ten dojem. Tady v Praze.
1: No, tak Praha je specifická. Hmm? Takhle, ono jich je teďko milion, protože odjeli domů, že jo?
0: Ano, asi, tak to je.
1: Asi tak by ano, to možná mohlo
0: to
1: být.
0: To jako nadefinoval úplně správně.
1: Mhm. Že jo, viď?
0: Mm, jo.
1: Ne, víš co, ne, desetina jsme... obyvatel, to už se jako už... nedá mluvit o přílišné integraci.
0: Aha, a to vidíme už není to, jako sranda.
1: A vidíme tady spoustu i videí, které se k nám dostávají, jak nám tady Ukrajinci buď plijou do obličeje, jak jsme blbí, jak jsme hloupí a že budeme je živit, dokud oni tady budou chtít bejt, takže si z nás dělají buď srandu, a nebo dokonce vyhrožujou, že pokud je nebudeme tady živit, takže oni tady budou dělat bordel a to se ukazuje, že v některých zemích ten bordel dělají. No a co potom pan horší. Fiala nám bude vykládat, jak tady furt vykřikovali s čivavou, jak tady vyřvávali, jak se nám to vyplatí. No já teda, jestli umím počítat, tak Fiala přiznal nakonec, že dali jsme 97 miliard do toho projektu mít tady Ukrajince a vydělalo nám to 12, tuším, jo?
0: Jo.
1: Takže jo. 97 minus 12 je 85, tečka. Takže to je projekt, kdy oni křičeli a vykřikovali, že už se to vyplácí? No to já nechápu. Hmm. Jak se to může vyplácet? Jako když tratím 85 miliard, tratím, tak je to výdělečný podnik.
0: No, no tak jako, protože třeba někdo neumí pořádně počítat. Víš?
1: Já myslím, že ten někdo umí počítat až moc dobře ty svoje. To svoje si umí spočítat, si myslím.
0: Jo, ty, počkej, hele, oni to, víš, ono jako počty a počty, to je složitý, jo? Jako to svoje umí spočítat výborně, ale to druhý, to jim třeba nejde, no. Třeba studovali na Ukrajině.
1: Bůh ví, kde studovali, to já nevím. Hmm. Ono, víš co, jako...
0: Jestli vůbec studovali.
1: Jo. No tady nám píše Věrka, počkej.
0: Ano, jsem s tím.
1: Píše nám Věrka. Zůstaňte doma, poslanec saského zemského sněmu za stranu Alternativa pro Německo, to je AfD, Jonas Blom, Dankl, vyzval Ukrajince, aby oslavili Vánoce a následující svátky doma. A v současné době stojí přibližně 10 000 Ukrajinců na ukrajinské hranici, aby mohli strávit Vánoce se svými blízkými. Jen si to představte. Nakonec přece utekli z Ukrajiny do Německa. Celkem více než 700 tisíc z nich dostává v Německu dávky pro občany. A to nemalé. Rodina se třemi dětmi dostane přibližně 3 000 euro měsíčně. Tak to jako u nás. Mm-hmm. A my jich tady máme stejně jako v Německu, to je taky dobrý. Mm. A pak na Vánoce jedou zpátky na Ukrajinu, aby je oslavili se svými příbuznými. Je to naprosto absurdní, že to Německo toleruje. Proto mám pro všechny, kteří nyní znovu cestují na Ukrajinu, protože je tam během Vánoc, tak krásně následující návrh. Zůstaňte tam, zůstaňte na svátky a ještě lépe navždy. Nevracet se, pak ušetříme spoustu daňových peněz, které nyní platíme, a budeme je moci konečně investovat do oprav silnic, mostů, do vzdělávání. Všichni na tom jen získají a všichni budou spokojeni. Všechno je to vyprodané, tady píše. Všechny lety, všechny letenky.
0: Jasně.

0: Před válkou do hor, neblázni. Víš?
1: To mě nenapadlo.
0: To ti nenapadlo, vidíš to?
1: Já jsem taková jako, víš co?
0: Jednodušší. Jen to nepochopila.
1: To ne, ale já už v tom vidím vždycky jako něco špatného. Oni vlastně utíkají před válkou do hor.
0: No jasně.
1: Ježiš, no tak to je teda jako špatný. Tak to jsem chudáci. Ale
0: a víš, co je na tom ještě krásný? Že to jsou většinou zimní střediska, které patří Zelenskému a jeho blízkým. To znamená, že zároveň podporují svého milovaného prezidenta.
1: Ale tak jako to je pochopitelný, nemůžou ho přeci nechat padnout, kdo musí být dělávat, neplpni.
0: Takže když to úplně zhrnem, tak myslím si, že český mainstream by mohl klidně napsat. Oddaní Zelenskému oddaní Ukrajinci utíkají do hor, aby podpořili svého a zachránili svého milovaného Volodymyra. A už tady máme partizánské hnutí.
1: Já nevím, že ten český národ je tak blbej.
0: Jak se skládají, viď? Co?
1: Ale víš co? Jako, a jak přispívají, a jak ještě jako, jak jako se s tím chlubí, jako ten majitel toho Seznamu, jo. To je něco tak strašného.
0: To je přesně nejjednodušší prostě cesta, jak vyprat prachy, ne?
1: Ale já to vím, že to je nejjednodušší cesta. Jako, mě on o tom nemusí vyprávět, o tom ani potom. Ale, jako, je tak debil.
0: Ale můžeš mi říct, v který firmě, já vím, že jako v některých firmách, některé firmy mají velké zisky, jo, ale můžeš mi říct, která firma si může dovolit vzít 100 milionů a jen tak je dát jako dar?
1: No, hodně málo takových firm, jako je. Hodně málo, hodně.
0: Já se tě ještě zeptám. Existuje nějaké ujednání nebo nějaká norma na to, jaký může být poměr mezi tím dárcovstvím a přiznaným
1: jo?
0: Obratem?
1: A to máš ziskem? No, to je jinak. To je tak, že oni to zvedli. Nevím, jestli to bylo z dob Fialy, asi jo, to si teď úplně nepamatuju, ale bylo to určitě s počátkem války na Ukrajině, tak zvedli procento, kdy máš nějakou úroveň zisku před zdaněním a z toho si dřív mohl dávat 10%. A bylo to daňově uznatelné. A v současné chvíli je to 30%.
0: Takže by to muselo být, musel by mít 900 milionů, čili skoro miliardu by musel mít zisk?
1: No, to asi může mít, jako myslím si, že se dá třeba, teď hned narychlo to asi nezjistím, ale dá se podle nějakých záležitostí, které najdeš na veřejně přístupných místech, tak se dá zjistit, jako měl třeba výsledky loni, předloni a tak, to si myslím, že se dá, asi dokážu do příště nějak, pokud to zveřejňuje, tak to asi jako jsme schopni zjistit.
0: Když 100 milionů, to je třetina. Ne, počítám dobře.
1: 100 milionů je třetina, takže...
0: No tak 300 milionů.
1: 300 milionů, no.
0: 300 milionů, to asi bude mít, no.
1: Víš, ale jako všechno bych brala, jo, kdyby ty peníze uchopil a dali je prostě na nemocné děti v Česku, v Čechách, ne v Česku, v Čechách, na nemocné děti, i kdyby to dal do zoologických tady, já nevím, prostě na takovýhle věci.
0: Tak je to asi kolaborant, ne, nacistický, když víme, komu to dává navíc ještě. Tak on třeba, počkej, Aničko, já tady mám takový nějak napůl gumový dítě už na klíně.
1: Ajajaj, a my vysíláme s Eliškou?
0: Jo, tak my vysíláme s Eliškou, protože Eliška měla, totiž

0: babi.
1: Eliška tam má babi, to
0: jít
1: je
0: super. Spát, no a místo toho...
2: A všichni volají, a jdou Ukrajinci zpátky. A... Musíme si uvědomit, že dokud tam bude válka, tak žádní Ukrajinci zpátky nepůjdou.
3: Nápor na našej východnej hranici s Ukrajinou. Pred hraničným priechodom sa vytvorila obrovská kolóna kamionov.
4: Tisíce Ukrajincov sa snažia na sviatky dostať domov. Pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké sa čaká až 35 hodín. Tí, čo sú vpredu, môžu hovoriť o šťastí. Kolóna sa tiahne až do obce Orechová, ktorá je od ukrajinských hraníc vzdialená viac ako 5 kilometrov.
0: Říkal soudruh Vetchý. Soudruh Vetchý říkal, že dokud tam bude válka, tak oni se nemůžou vrátit.
1: Mm-hmm.
0: Tak, počkej, vem si slovo, prosím tě, já tady vyřeším dítě.
1: Jo, vyřeš dítě, protože to je úplně ze všeho nejdůležitější, protože děti, ty když usnou, tak jsou naprosto gumoví a nedá se s nima nic dělat, to já vím. Nicméně naše dítě, když usne a pak se zbudí, tak nám taky chodí po bytě. Ale když se zpátky vrátím ještě jako přátelé k těm Ukrajincům, jo? Já nepředpokládám, že jste všichni hlavního města z Prahy a že jste z celé republiky a jako věřte mi, že tady, když vyrazíte skutečně do ulic, tak čeština začíná být vzácná. Jednak je to daný tím, že vás spousta prodavaček obsluhuje a jsou to Ukrajinky.
0: Určitě.
1: Nic proti tomu. Prostě pracují, je to v pořádku. Já se jako netvářím nějak špatně, jo. Ale spíš mě vadí takový ty, co se fakt producirují v těch nákupákách. A teď jsem měla včera možnost vidět a to mě teda fakt vadilo. Jako, ale hodně. Jakože teda fakt dost.
0: No a když jsme u toho, tak já tady mám ještě jednu věc. Ředitel redakce Parlamentních listů Jaroslav Polanský popsal, co tady zavedla vlastně Fialova vláda.
5: Ta vláda nám neustále říkala, vy něco musíte, jinak jste zlí a špatní lidé. Vy musíte dávat peníze na Ukrajinu a musíte s tím souhlasit, jinak jste Putinovi agenti. Vy musíte akceptovat Green Deal, protože Green Deal je realita, říkal pan premiér Fiala. A pokud ne, tak jste dezinformátoři a zlí lidé. Vy musíte akceptovat to, co ta vláda chce, jinak jste svině, říkal plukovník Foltín. Je to metoda, která bohužel funguje v celé západní Evropě. Mlácení financí z daňového poplatníka pomocí citového vydírání. Dřív se to dělalo tak, že daňový poplatník měl být přesvědčen o tom, že má dát peníze na něco. Dnes je citově vydírán. S pistolí u hlavy mu stojí vláda, média, neziskové organizace, akademická sféra a řvou na něj naval prachy, jinak si zlý člověk, jinak si dezolát, jinak si ošklivý člověk, jinak si nevzdělanec, jinak si někdo, kdo nemůže být součástí střední třídy lidské společnosti. Tak tohle to proponovala Fialova vláda.
0: A sama kradla a kradla a kradla. Že?
1: Jo. Kradli a až si úplně jako nakradli a teďka jako ještě možná, že řeší, co s tím.
0: Nenakradli
1: jako...
0: si dost, teď proto ne, nechtěli opustit židličky ve Strakovce, no jasně.
1: Museli to tam pořádně nahrabat, aby to bylo jako v pohodě, viď? Jako.
0: Takže jednak potřebovali jako pozametat, uklidit po sobě, když se zpamatovali z toho, že opravdu nevyhráli. No.
1: Hele, jako vím si to, že byly 4. října byly volby. A oni tu Strakovku odpustili někdy v polovině prosince. No ty brďo, jako, když tě někdo vyhodí z práce, tak tě vyhodí teď a nazdar. A už mi sem nalet.
0: Volá nám Jiřík, tak... Jdem na to, ne?
1: Tak to vem.
0: Dobrý den, pán inženýr, ako sa máte?
6: A mám sa dobre, zdravím a pozdravujem, ako?
1: No, ahoj, tu, ahoj, ahoj.
0: Tu emočnabanka.sk, tak čo vravíte, pán Ovsík, na tie události?
6: Dovolal som sa dobre do vysílání.
0: Hej, hej, ste vo vysílání svobodného vysílača Česká republika, hej? Tu na studio Midgard, hej?
6: Dobré, to som chcel, áno.
0: Minuta hovoru u nás koštuje 125 korun bez DPH.
6: Bez DPH. Dobře, tak já to risknu. Po zazvonění zvukového signálu, jestli chcete přepojit na operátora, tisněte dvojku. No, poslouchám, pilně poslouchám. Chtěl jsem jenom říct, že díval jsem se na ty zisky, zisky toho, zdraví Míšu samozřejmě, ona mě asi
1: ahoj,
6: neslyší,
1: ahoj, nebo
6: ona mě možná
1: mě,
6: slyší, já ho neslyším.
0: Slyšíte, prej, slyšíte.
6: Slyší mě, jo? Tak bezva, tak jo, já ho teďka neslyším přes telefon, protože to mám po jednom kanálu, takže zdravím a pozdravujem, hej. A jenom jsem chtěl říct, že Seznam v roce 2022 na základě dat mělo přibližně zisk 1,28 miliardy korun a v roce 2023 1,36 miliardy korun. A jo, vykazují zisk nebo meziroční růst o 6%. Takže pokud bychom to dodrželi, tak dneska jsme cca v roce 2025 na 1,5 miliardy cca. Jo, jenom tak k tomu doplnění.
0: Bavíme se o zisku, nikoli o obratu, o zisku.
1: O zisku, protože ta základna je zisk.
6: Takže obrat na ten jsem nezjišťoval, díval jsem se na ten zisk.
0: Tak. Na zisk, to je slušný, já si myslím.
6: Jo, to je slušný, no. Já vím, že je to miliardová firma, oni to vykazovali dlouhodobě, nebo dlouhodobě vykazují zisk přes miliardu nebo okolo miliardy. Takže tam budou ale nějaký kartelové dohody a tak dále a tak dále. A jak jsi říkal, to praní špinavých peněz, to bude to stejné.
0: Já si myslím, že dokonce se Seznamem, teď nechci dělat to, ale že tam je smlouva s Hradem, ne? Že Hradní pán má také smlouvu se Seznamem na spolupráci.
6: Počkej, já to hned dověřím.
0: Je ta sporná smlouva asi za 6 milionů, kdy se to bude podporovat. Seznam bude rozvíjet Hradu jeho aktivity. Bych to tu také asi našel. To se mi líbí na Jiřím, že on to hned najde, jako jo, Míšo.
6: Já to hned tady chodím do stroje. Počkej, chvilečku.
0: To je sama umělá inteligence,
1: Jiří je o generaci mladší než my.
0: Počkej, Jiří, Míša teďko mluví. Míšo, dopověz to.
1: Ne, že jenom Jiří je o generaci mladší než my, čímž je jako o tu generaci chytřejší než my, víš? My to tak nějak jako máme intuitivně bez toho stroje.
0: U něj to naštěstí platí, že je o generaci chytřejší.
1: No.
0: No, tak Jiří, můžeš, prosím tě.
6: Jo, takže jenom to tady internetová společnost Seznam.cz uzavřela na začátku listopadu 2024 obchodní smlouvu se správou Pražského hradu. Seznam se zavazuje poskytovat Hradu PR články, banerové kampaně a další reklamní formáty na Seznam zprávách, novinkách CZ a homepage Seznamu. Klíčové body k smlouvě. Typ smlouvy. Jedná se o barterovou smlouvu, kde Seznam poskytuje mediální prostor zprávy Pražského hradu, která je příspěvkovou organizací zodpovědnou za správu a provoz celého areálu Pražského hradu a zámku Lány. Hodnota. Jedná se o platby v řádech milionů korun plus DPH. A kontroverze tato smlouva vyvolala diskuzi v médiích. Mluvčí Seznamu zdůraznila, že role správy Pražského hradu je primárně technická a organizační a její hlavní úkoly zahrnují zajištěné technického servisu pro ústavní funkci prezidenta, údržbu objektů a organizaci akcí, nikoli v politickou podporu.
0: Jo, takže oni udržujou prezidenta a paní prezidentovou udržujou v kondici asi tak.
1: Chodu.
0: V chodu. Dolejvají elektroly, pravidelně nabíjejí baterky a tak. Jo.
6: No, viděl jsem teďka pohádku Hrátky s čertem, takže já bych zacitoval z pohádky náš prezident je čistý jak okvětí bílé lilie, jak z pohádky.
0: Ano. No,
6: princezna Dišperanda.
0: Princezna Dišperanda. Tak, Jiří, a ty jsi nám zavolal s nějakou konkrétní věcí?
6: Prosím tě, no, dívej, ty jsi mě vyzýval, jestli zavolám přes média, vyzýval, já jsem to čul, hej. A s tím Slovenskem, no, a co jsi měl na mysli s tím Slovenskem?
0: Slovensko je uvažovanou zemí pro vstup do BRICS.
6: No, už se o tom mluví.
0: Mám tady článek k tomu.
6: Je to tak, to, co jsem ti poslal. Jo, jo, tak já to můžu přečíst klidně.
0: No tak to přečti, já tady mám článek od tebe dokonce.
6: No, tak to já jsem
0: taky hrozně bystrej, takhle večer já jsem strašně bystrej. Jako.
6: to jsem hodil do placu. No totiž to má dva aspekty. Jeden aspekt je ten, že Vladimír Putin posílal teďka přání k novému roku a do toho přání zahrnul i premiéra Fica, takže osobně mu psal diplomatické přání, takže tomu dojde. Bylo to na Facebooku na stránkách BRICSu a mimo jiné další země. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsem tady zachytil, kdy je to takový zamyšlení se, ale zároveň hypotéza, která může být brzo realitou. Prianě a nutnost rokom 2026 prihláška Slovenska do BRICS plus prechod naspäť k slovenskej koruně a aspoň na 1000 rokov opustit blok euronacistov, kolonizátorov a budúceho západného kalifátu. Slovensko v BRICS, je to možné? Andrej Rusnakov, riaditeľ Centra pre euroazijské štúdia z Ruska. Slovensku nič nebrání podať žiadosť a politici Slovenska alebo Slovensko ako také sa tak rozhodne. Neexistujú proti tomu žiadne predsudky. BRICS je o vzájomnom vyrovnaní v národných menách a vytvorení novej rezervnej meny. Podľa všetkých prognóz Medzinárodného menového fondu ide o najrychlejšie rastúce ekonomiky s najväčším potenciálom. Pripojiť sa k takejto lokomotive, akú je BRICS, je pre mnohé krajiny veľmi dôležité. Takže v podstatě je to taková výzva. Já si myslím, že je to takový přednes před tím, než
0: se na pomalu začne
6: pozvánka a rozsypávat, jako když se začne rozsypávat pomalu Evropská unie minimálně ze tří stran, tak začne Slovensko třeba už na tom tiše pracuje, ale nikde ještě teda jsem nepostřehl oficiální vyjádření, protože Fico to nechce podle mě zase odnést nějakou další střelbou, takže počkají, až se
0: rozhodnou
6: karty.
0: To bude, Jiří, to bude tak, že Míša nás týku poslouchá, nevím, jestli slyšela tebe, jo?
1: Ano.
0: To bude tak, že tak, jak začnou teďko Šimeček a spol blahopřát Ficovi k jeho velkému úspěchu, tak vlastně oni to vnesou do toho prostoru, rozumíš? Mm-hmm. Oni to nanesou do toho prostoru, pro Slováky velmi dobře, moje konspiračná teorie Boha Mária za světu, takže to je oni to vnesou do toho prostoru, Slovákům se to pochopně bude líbit, začne to být komunikovaný, ale do toho prostoru to nevnese Fico, já si myslím, do toho prostoru to vnesou oni, jo. Protože ty budou dobíla, ty budou normálně dobíla z tohohle. Docela se na to těším. No, zajímavé je, že toto nebylo podniknuto vůči Viktoru Orbánovi ještě, teda nezachytil jsem to. A já si myslím, že Česká republika je v nějakým docela, má nakročíno, ale musí došlápnout, jo. Aby takovéto věci přišly i do Prahy třeba.
1: A jo, potom, aby si někdo uvědomil, no, že existuje nějaký break.
0: No, Míša teď mluvila, víš, Míša mluvila o tom, že se aspoň lidi uvědomí, co je BRICS. Ta, ano, a to máš pravdu, ta mela na Slovensku zaujme pochopitelně i česká média, protože budou chtít Šimečkovi pomoct, ne? Už vidím, jak tam prostě jedou ty umělci podpořit zase na ty demonstrace. Nebylo to pěkné. My jsme tady mluvili nedávno, s tebou, Jiří, jsme tady diskutovali, že Vladimír Putin uvalil ty sankce?
6: To jsme asi neřešili spolu.
0: To je novinka, přátelé. Je, to si nasmíjete. To je hrozná legrace totiž. Já vám to hnedka řeknu. Evropská unie právě zničila ekonomickou stabilitu evropského finančního systému a zavraždila Evropu. Bruselská akce ochotných nejenom zničila důvěru Ruska v důvěryhodnost evropských finančních institucí, ale i důvěru všech budoucích a potenciálních finančních partnerů a investorů. Jaké to bude mít důsledky, zřejmě brzo poznáme na vlastní kůži. Rusko v odpovědi na majstrštyk Evropské unie pro Ukrajinu pomocí ruských aktiv uložených v Evropě vyhlásilo konfiskaci všech aktiv a investic i za poslední desetiletí všech subjektů ze zemí ochotných Evropské unie plus navíc vyhlásilo jako jedinou měnu pro obchodní operace s Evropskou unií ruský rubl. Samozřejmě i pro nákup energozdrojů. Takže pokud bude chtít někdo, třeba americká firma, nakupovat plyn, který skapalní, a pak ho prodávat do Evropy, tak buď ta americká firma nebo Evropa bude muset platit rublem.
6: No.
0: Pokud na Slovensko má téct ropa nebo plyn trubkou, tak jedině za rubličky. Takže, no ne, to, počkejte, Míšo, ty se směš, ale to je další dedolarizace, ale tentokrát přímo v Evropě.
1: No jasně, to a teď už se to máme zvědavej, úplně doma. Hele,
0: a teď jsem zvědavej, co náš profesor Fiala řekne, jak jsme se od toho Ruska odstřihli a proč musíme nakupovat rubly.
6: No totiž, tak. Když mluvíš o těch rublech, tak já jsem si tady dělal rešerši na to, co vlastně, jaké jsou k dispozici devizové rezervy v České národní banky. A dost jsem se zasmál, protože co se týká měn, můžu udělat jenom rychlý exkurs do toho, do těch devizových rezerv,
0: no protože tam devizových rezerv, to víš,
6: tam jsou i, když tak jenom rychle skočíme, jo. To znamená,
0: mě zajímají rupie, rubly a juany.
6: Tak to budeš asi spačíš nad vidělkem, jo? Ale teďka k těm poměrům. To znamená, dluhopisy máme celkem 54,1% státních dluhopisů, ale té nejvyšší kvality. USA, Německo, Francie a další rozvinuté země.
0: Prosím tě, rozvinuté země. Nebavíme se tady o tom, že Francie je zkrachovala, Amerika je takřka zkrachovala.
6: A Německo to stejný.
0: Německo je taky na držce, to taky zkrachovala. Hele, my máme sami lepší dluhopisy. To si řekl dobře, ty nejlepší. V nejrozvinutějších lokacích kolektivního západu.
6: No, pak tam máme nějaké vládní agentury, pak tam máme nějaký národní eminenti, BIS, IBRD, to jsou ty mezinárodní bankovní lupiči. A pak tady máme MBS a kryté dluhopisy zajištěné hypotékami 3,5%. Takže 54% dluhopisy. Teďka. Dále to máme rozděleno jako instrumenty peněžního trhu. Jo, takže instrumenty peněžního trhu máme z dalších 20,3%. To jsou repo operace, depozita, pokladniční poukázky. Potom akcie. Akcie máme 22,5%. Pasivní indexové strategie. Cíl do roku 2029 je navýšit tento poměr akcí na 30%. To znamená, že centrální banky kolektivního západu vlastně zachraňují, už je po 10. hodině, zachraňují prdel akciovému trhu prostě, jinými slovy.
0: Jasně tak.
6: Zlato máme pouhé 3%. Jo, když budu brát, tady je ten údaj k 51 tunám. Jo, teďka máme nějakých okolo 67 tun nebo něco podobného. Takže zlato 3-4%. A pak máme ostatní. A to je 0,1%. A to jsou deriváty a to jsou FX swapy. Tak, když se podíváme na měnovou alokaci rezerv, tak máme euro 48% z toho podílu, potom máme 30% podílu dolarů a tam je rostoucí podíl, tam je změna strategie, to znamená nakupujeme dolar stále.
0: Zachraňujeme ten skvělý dolar.
6: Ano, ano. Potom máme kanadský dolar 7,3%, australský dolar 3,6%, britská libra 3,4%, pak je japonský jen. Japonská ekonomika pod tíhou všech tady těchto restrikcí půjde taky pěkně do kelu, takže tady 1,7% máme vlastně nakupování jenu, kdy Spojené státy přes jen si hodně sanujou zase problém s dolarem. Jo, takže tam je 1,7%. No a pak máme nějakou švédskou korunu a potom ještě nějaký práva čerpání od Mezinárodního měnového fondu. Takže je to velmi, velmi tristní, takže žádný měny států BRICSu nemáme. Jakože nula. Nula, nula. Nula nic.
0: To budeme teprve pořizovat. Muset.
6: Přesně tak, to budeme muset zavolat guvernérovi a říct, hej, Kemo, začít to nakupovat, než bude pozdě.
0: Takže ten velký humbuk okolo nákupu zlata, kdy v podstatě jsme se nakoupili pouze po potvrzení o tom, že někde leží naše zlato, se kterým Londýnská banka pěkně obchoduje a vydělává na něm prachy a my z toho nemáme nic.
6: No, my údajně z toho máme nějaký úvěr. Údajně.
0: Úvěr?
6: Úrok teda. Úrok.
0: No proto. No, my máme úrok?
6: No jako, to že jo. Z toho máme pozitivní nějaký saldo asi. Jo, ale...
0: Jako, že by nám dali jako něco, jako... No, tak pak jsme ale museli, aby jsme z toho měli, tak to jsme museli to zlato tedy vlastně půjčit.
6: No, my ho totiž půjčujeme, to zlato. Mimo jiné, jo.
0: To je chytrý.
1: Ano, tak
6: my to zlato totiž půjčujeme, to je první věc, ale na území našeho státu máme tunu zlata, to je dobrý, ne?
0: No tak to je vůči těm 50, tak to jsou nějaký promile, ne? Těch aktiv máme vlastně ve zlatě. Ale pozor, přátelé, to ještě není všemu smíchu konec. Vysvětloval mi jednou můj strýček, který byl raněn u Stalingradu, protože on byl písař na straně Wehrmachtu a díky tomu přežil tak mi vysvětloval, že u nich v rodině měli nějakého debila a ten dement vstoupil v únoru 1945 do NSDAP, jo.
1: Uh-huh.
0: A on teda o něm mluvil otevřeně jako o debilovi, který to podělal celý rodině, jo, nakonec. Protože se pořád rozhodoval, jestli už je zralej pro ten vstup do toho NSDAP. Jako. A když konečně byl zralej, tak už zase nebyla zralá NSDAP.
6: Svět je plný zklamání. No.
0: Svět je malý a o nějakou tu příhodu v něm není nouze. A tak tohle bych aplikoval zhruba na jednu zemi, která je mi strašně blízká. Já se omlouvám, ale ono taky ta vláda padla díky tomu, jo. Takže před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, to víme. Nebo před 3 měsíci? Týdny.
1: Týdny, myslím.
0: Před 3 týdny v Bulharsku padla vláda, která prosadila, že od 1.1.2026, tedy už od pozítřka, Bulhaři přešli do eurozóny, tedy jsou na euru, jo?
1: Ano.
0: Tomu říkám majstrštyk.
1: Mm-hmm.
0: Víte, kolik ta vláda, která padla, umíte si představit, jaký pobídky osobního charakteru dostala ta vláda, která do tohohle ty Bulhary navezla? Ty bláho. A protože Bulhaři to nejsou schopní zastavit, jo, protože nemají vládu, že jo, momentálně, tak normálně ten proces se od prvního nastartuje. Oni mají pevný kurz, jo, takže i tak se bojí, že je okradou a že se strašně zdraží. Takže tak, jak jsme si jezdili do Bulharska užívat v podstatě jako levný jídlo a pěknou dovolenou, tak pá. Takže to považuju za vstup do NSDAP zhruba asi 15. dubna, jo? 1945. To je jako kavze hrabe Fiala. Toto byla vláda vlasti zrádců, jo?
1: I tak zase za to dostali určitě dobře zaplaceno.
0: No to jsou ty osobní pobídky, o kterých jsem hovořil, že já jsem nechtěl jsem hovořit přímo o korupci, jo.
6: Jo. Soukromé večerky.
0: Jo, kdyby soukromé večerky. Na tom ostrově to je Epštejna.
6: Jo. No, zahlídl z toho, že uvolnili republikáni ty fotky ohledně toho, asi 60 nebo 80 fotek uvolnili.
0: Jo, a kdo tam na nich je?
6: No, samý zajímavý lidi, třeba Bill Clinton, tak.
0: To jsi věděl, tak, že byl zvrhlej z té pracovny, jsme věděli, že jo, s tou Levinskou. Jaký učil hrát na saxík, nebo na co jí to učil foukat.
1: Na saxofon.
0: No, teď jo, teď říkám.
1: No.
0: No ale, no taky Clintonová by tam měla být, ne?
6: Bylo jich tam víc a ty fotky byly takový, podle mě ukázaly jenom takový marketingový jako průřez, jo, ale byl tam samozřejmě Michael Jackson, nějaký černoší herci, slavní z té éry a podobně, jo, jako prostě smetánka. Hollywoodská smetánka, mimochodem politici, obchodníci a hollywoodská smetánka. A myslím si, že tam bude i Trump, jako teda.
0: No říkají, že tam je Trump, ale že to je prej falzum.
1: Dlouho se o tom mluví, o tom Trumpovi, no.
6: Jo, to uvidíme, to se ukáže, no, časem.
0: Hele, přátelé, třeba tohleto, to mně přijde, v tuto dobu mně to přijde jako něco na způsob nějakých těch spisů STB. Relevance, myslím si, že relevance toho, co teď jako vyplouvá na povrch, jo, není příliš valná. Protože jak bych to vyjádřil. Já si myslím, že to bylo prostě dělané na to kompro. Jo? Oni chtěli mít na ty lidi prostě kompro. Dneska při schopnosti umělé inteligence můžeš vytvořit cokoliv. Takže já věřím tomu třeba, že ten Clinton a tyhleta sebranka, že tam rozhodně byli jako. A myslím si, že tam bude spousta falešných statusů. Že tam bude spousta falešného materiálu v tom. A dokonce se může stát, že jednoho dne se zjistí, že to celé bylo udělané umělou inteligencí. Jo? Ale těžko říct, já jsem do toho nějak úplně nechtěl pronikat. Je to... Rozhodně to bylo připravené na snadnou realizaci NVO. Proč? Bylo to připravené, ať už jakoukoliv formou, jo? To bylo připravené tak, aby se dal vytvořit celosvětový, v tom celosvětovém chaosu, aby se dala odstranit v podstatě celá světová vláda, jako vytvořit krizi politickou, kdy uvrhnutím tohoto ven jako se vlastně znevěrohodní vedení těch zemí jako takovejch, pak přijde jakési nebeské komando, které začne ty lidi zatýkat v podstatě a teď je potřeba spravovat ty nějakou zprávu nastolit. Jo. Chápete, jak se nad ně to měli vymyšlený, aby zavedli takzvanou úřednickou vládu, celosvětovou úřednickou vládu, jakoby? Není čas někoho volit. Do toho pochopitelně rezet ekonomický. Když si dáte do souběhu tyhle ty věci, tak celý tenhle ten projekt Epstein si myslím, že byl hlavně připravený tady na to. Jo. Proto mě ta relevance jako kdyby moc nesedí. To, že tam bylo spousta lidí jako opravdu, to jo, to zcela bezpečně, ale ta rozlišitelnost, kdo jo a kdo ne, u koho to jenom má poškodit a koho to má usvědčit, já bych na to nesázel. Promiň, Míšo.
1: Ne, já jenom jako, že třeba si spousta lidí mohlo myslet, že to může být i tím spouštěčem nějaké krize, nějaké prostě...
0: Určitě, to víš, jo.
1: Celosvět. Jo, ale ono se to tak rozplyzlo, že vlastně už to teď není nic.
0: No, to říkáš taky dobře, že pokud to chtěl někdo jako zneškodnit, tak to udělal dobře, no. Dělají to úplně stejně, to dělá Pfizer s tou zprávou, že jo?
1: Mhm.
0: Jiří, co ty si o tom myslíš?
6: Ohledně toho... Epstein, já jsem totiž neslyšel úplně Míšu.
0: Míše říkala, že pro vyvolání té krize a tak dále, že jako dobrý, no.
6: Jo, určitě, tak není kouře bez ohně, takzvaně, jak se říká, takže já čím dál tím víc se dívám na ty globální děje a totiž dneska jsem zachytil na Africk, protože to vlastně všechno, jak dneska se vším souvisí, tak jsem se dostal k videu na mezinárodní agentuře ATP a ta vlastně vysílala projev prezidenta Traoreho z Burkina Faso, která teďka spolupracuje s dalšíma sousedníma zeměma a on vlastně tady mluvil o, kde já to mám, tady, jo, tady to mám. Prezident Burkiny Faso, kapitán Ibrahim Traore, v úterý varoval, že válka se přesouvá do západní Afriky a obvinil ty, které nazval imperialisty, že pracují na destabilizaci regionu. Během summitu Konfederace sahelských států AES v Bamaku Traore prohlásil, že se blíží takzvaná černá zima, kterou popsal jako chladnou, krvavou a vražednou. Traore přirovnal současnou situaci k arabskému jaru a varoval, že zvenčí řízené politické nepokoje by mohly vrhnout západní Afriku do chaosu, pokud se jednotlivé země nesjednotí. Kritizoval také africké lídry, mediální osobnosti a uživatele sociálních sítí na podporu vnitřních rozporů. Před uznáním obtíží Traore trval na tom, že aliance mezi Burkina Faso, Mali a Nigerem zůstává silná a nezvratná a slíbil, že AES překoná terorismus, ekonomicky se rozvine a prosadí své místo na globální scéně. Takže oni tu Afriku se budou snažit okopávat v rámci toho globálního řádění, jak je teďka vlastně řádění ve Venezuele, že jo, a tak dále, tak dále. Takže všechno se vším souvisí, rozhodně.
0: No do toho, takhle, všimli jste si, jaké používá Ukrajina modus operandi? Panáček jedná v tom, ve Washingtonu DC, tam jedná o mírových nějakých bodech, ke kterým hlavní slovo bude mít stejně jako Ruská federace. Takže to je takový jako, hele Franto, přilej, dáme v oběd a probereme nějaký věci, které jsou citlivé. No ne, tak jako, co si máš o tom myslet, protože...
1: Jo,
0: a no teď jasně, oni to všichni komentujou, víš, Mišo, oni to všichni komentujou prostě a teď v tom hledají...
1: A on přijel jenom na puding.
0: Jo, a oni už teda vědí, že ta Moskva to stejně odmítne. No bože můj, když ta Moskva celou dobu říká, jako proč tam tu speciální vojenskou operaci dělá. Jo, a oni si prostě myslí, že tam rozmístí vojáky na té Ukrajině a že tomu Rusku vnutějí nějakou verzi něčeho. Oni zapomínají, že to Rusko vítězí a že oni se baví s jadernou vítěznou mocností a chcou se s ním bavit jako, že tady to máš a buď to podepíšeš, nebo tě zničíme, jako. Tak, jak byli vždycky zvyklí, prostě přijdou, že jsou pošahaný úplně mimo, ale to není to podstatný, jo. Evidentně, pochopitelně Trump hraje nějakou roli teďko, jo. Hraje nějakou roli s tím Zelenským, který mimo jiné, jestli ho pozorujete, tak to už dávno není jako ten, který to byl, to je jedno. A oni ten útok najednou, že jo, šup, a chtěli útočit na nějaký sídlo prezidenta Putina. Ukrajina vždycky, když se začne jednat o nějakém míru, který by jim mohl přinést nějaký užitek minimálně v tom, že už konečně by tam neumírali lidi a neničila by se infrastruktura té země, tak oni vždycky jdou a udělají nějakou akci, to jo. Buď odpálí nějaký ropovod, plynovod, nebo na někoho zaútočej. Všimáte si to?
1: No jasně, teďka zaútočili na sídlo Putina a ještě to udělali tak, že si to Putin udělal sám.
0: No jo, aby byl zajímavý.
1: No jasně.
0: Na Silvestra,
1: že jo? Použili, ano, na Silvestra. No, prostě úplně.
0: Tak to jsou takový jakoby nový věci. Pánové,
1: mě tady přepad pes.
0: Nekej,
1: dobrý,
0: fakt.
1: V pohodě, pes odešel. No jo, plyšovej, klasika.
0: Mišo? Mišo?
1: Ano, slyšíš mě?
0: Ty jsi si vzala něco proti té bolesti?
1: Ne.
0: No, že tě napad plyšovej pes, jak víš?
1: No, ten tady přišel před chvílí, no. Dobrý, v pohodě.
0: Apropo,
1: ne, Tomík přišel.
0: A propo, všimli jste si, že máme novou velvyslankyni Ruské federace v Praze?
1: Ne,
6: to jsem ani nezare...
0: Přátelé,
1: protože mainstream to nenapíše.
0: Vy si ničeho nevšímáte taky. Vladimír Putin jmenoval Annu Ponomarevovou velvyslankyní Ruska v České republice. Nahradí tak Alexandra Zmejevského.
1: Ruský prezident Ježíš, tak to bychom ale měli popřát.
0: No právě. Vladimír Putin jmenoval Annu Ponomarevovou velvyslankyní Ruska v České republice, která nahradí Alexandra Zmejevského. Příslušné dekrety byly zveřejněny na oficiálních webových stránkách pro zveřejnění právních aktů. Jmenovat Annu Vladimírovnu Ponomarevovou mimořádnou a splnomocněnou velvyslankyní Ruské federace v České republice, uvádí se v dokumentu. Anna Ponomarevová se narodila 28. března 1971. Na ruské ambasádě v Praze působí už řadu let. Od roku 2017 zastávala hodnost mimořádné a splnomocněné velvyslankyně, ale druhé třídy. Předtím působila jako zástupkyně ředitele 3. evropského oddělení Ruského ministerstva zahraničních věcí. Dalším dekretem Putin zbavil Alexandra Zmejevského těchto povinností. Ten tak končí po 9 letech.
1: To je zajímavý.
0: No Míšo, to bys to tam pod nosem a ty nic.
1: No já nic, ty jo.
0: No,
1: nesleduju to. Ruskou ambasádu, budu to muset napravit.
0: No.
1: A od kdy? A teď no, už
0: asi,
1: jako?
0: To asi je teď od nového roku, si myslím.
1: Jo, jo, jo. Tak to jí v lednu pogratulujeme.
0: Jo, takže já si myslím, že to udělá jako na přelomu roku.
1: Mhm.
0: No a pak tady mám takový článek, že Čína zřejmě tajně nakupuje zlato. A o tom jsme se bavili s Jiřím i v pátečním rozhovoru, že vlastně dneska se vůbec neví, kolik jako zlata kde je. A dokonce dneska tady z nějaké diskuze, kterou jsem sledoval s majitelem ATT, panem Zadákem, tak vyplynulo, že v podstatě slévárny vůbec nemají stříbro, že teďko vylítla cena stříbra extrémně nahoru, protože si slévárny zadali obrovské blokační poplatky na dodávku stříbra. Jo? A zase, to je to, co tady s Jiřím, my tady dobu řešíme.
1: Aha.
0: My tady z jedním dobu řešíme to, že to stříbro v Americe není,
1: ano.
0: Že toho stříbra je strašně málo, blablabla. A už je to tady, dneska prostě dostat kilovku stříbra je malý zázrak.
1: A už to vystřelilo.
0: No a právě, že ty blokační poplatky a tak dál, to všecko se promítá do té ceny toho stříbra. Takže kdo si koupil dovčera, kdo si koupil stříbro, tak nakupoval za velmi dobré peníze, protože a ještě s reálnou šancí na dodávku, byť to třeba bude trvat 3 měsíce, tak má štěstí. A pokud někde jsou nějaké, dejme tomu, takhle, nouze je, obrovská nouze je o slitky. Mince ještě se dají někde vyšantročit, protože o ty mince třeba takový zájem nebyl, mince se vyrazily v nějakých množstvích investiční, takže může být, že u některých dodavatelů ty mince ještě budou, ale co se týká slitku,
1: ale jinak to...
0: to je velký problém. To je velký problém. A pochopitelně pro držitele stříbra dobrá zpráva, že stříbro teďko pojede velký rally. A ještě jedna dobrá zpráva je, že pokud někdo tedy to stříbro koupil proto, že na nějakém x násobku to stříbro přepálí do investičního kamene, čili vyskočí ze stříbra do investičního kamene, tak dobrá zpráva je, že pokud máte stříbro objednaný a zaplacený a vlastně by celá ta věc proběhla dřív, než vám to stříbro bude fyzicky dodané, tak pochopitelně se akceptuje to, že jste majitelem toho stříbra, které sice nebylo dodáno, ale lze ho finančně započíst. Čili můžete s ním platit, přestože ho nemáte. Fyzicky v ruce ještě. Jo, takže dobré zprávy, já si myslím, co Jiří?
6: Jo, asi jo. Tam totiž ještě je vlastně trend, že Obecně tím, že narůstá cena stříbra, tak vlastně a stříbro není prvovýroba, je to druhovýroba, takže jsou omezené dodávky a obrovský zájem od investorů. A to vlastně žene tu cenu toho stříbra nahoru a tím, že stříbro se obecně vykoupilo a některé bankovní domy jako JP Morgan třeba to stříbro mají, tak ho vlastně jsou schopni nějakým způsobem dodat, ale je to pro své, jako pro větší, jak to mám říct, no pro vlastně bankovní domy nebo tak, a na ten retail se prostě nedostane, jo. A hodně se přesunuje i zlato, i stříbro do Asie. Tady jako pod rouškou noci, nebo ani ne jako tajně, ale prostě v tichosti.
0: No ne, a to přeci Jiří, toto, co jsem říkal já, je důsledek toho, co říkáš ty. O čem jsme se v pátek bavili, jo, že oni vůbec neví, kolik toho kovu, kterýho bylo přesunuto kam, protože uvalovali sankce.
1: Oni vůbec
0: sankce.
1: Neví, kde co mají.
0: No ne, oni uvalovali sankce, no a tak ty země to řešili cestama, jakýma to řešili, a oni jak vydávali nějaké blokace, já nevím co všechno, tak se to obstarali jinak. Takže oni ztratili úplně přehled o tom. Dřív to měli pod frňákem, protože věděli, kde co, kde je, kdo co si někde prostě blokuje, nebo jako uloží. Dneska vědí kulový. Dneska oni nemají přehled o zlatě a nemají přehled o stříbře. Co je jasné, že když není stříbro v Americe, tak nebude problém sehnat stříbro v tomto západním koutě, v tomto proklatém západním koutě, v tomto sakra proklatém západním koutě světa. Takže bohužel. A dobře pro držitele stříbra, pochopitelně.
6: Jasně.
0: Protože když moudří nakupovali stříbro, tak hloupí se divili anebo se smáli. Teď moudří budou prodávat těm, co se smáli, to stříbro, aby ho konečně za x násobek měli také. Konečně, aby se k němu dostali.
1: Aby ho taky konečně měli.
0: Aby ho taky už konečně, sice za 5 násobek, ale aby ho taky měli. Je dobré to mít. No hele, lidičky, tak pomalučku.
1: Kolik je hodin, prosím tě?
0: No už bude celá za chvilku. Máme 53.
1: Už bude celá? 53, no vidí. No. My jsme to nějak prožvanili.
0: Počkej, Jiří, to už zůstane tyko s náma dokonce.
1: Ať už to vydrž.
0: Aby nebylo dobrých zpráv málo, jo? Mm-hmm. Tak vám něco přečtu. Největší hmyzí farma v Evropě se zavírá. Projekt za několik milionů eur selhal navzdory financování z Evropské unie. Po insolvenci a nucené správě je nyní společnost Insect v likvidaci soudy. Dlouho prezentovaná jako symbolický start pro průmyslový boom hmyzího průmyslu, se během několika měsíců stala jedním z nejdražších průmyslových fiasko desetiletí. Je tady pochopitelně s těma červama vyfocený i soudruh Papež a ten Bonifác Klaus. Takže to je dobrá zpráva, že vlastně ten hmyz se nějak neujal, člověče.
1: Nějak to ty lidi nechtějí jíst, jako.
0: Nechtějí to žrát, hajzlové, rozumíš?
1: To je strašný, jako nevnutíš jim to. A nebudou to jíst, a nebudou to jíst, a nebudou to jíst.
0: A pak vám přečtu ještě, no a takhle, zase. Dobrá zpráva je, že jak vidno, tak to havaruje. Další zpráva je, že to zase poukazuje na moudrost řady lidí v Evropské unii. A další špiček, jo. Německo zbouralo svou nejmodernější uhelnou elektrárnu, která byla stará pouze 6 let poté, co utratilo 3 miliardy euro za výstavbu kapacity o výkonu 1,650 gigawatt. Němci by měli vědět, že Čína staví dvě uhelné elektrárny každý týden, zatímco Západ demontuje svou vlastní energetickou infrastrukturu. Proto již Evropská unie pro USA není strategickým partnerem, ale spíše zaostalou provincií, ovládanou naprosto šílenými idioty. Chápeš to? Šest let starou elektrárnu.
1: Oni mají šest let starou a zbourají.
0: No jo. Dvě dávky.
1: No. Ne, tohle je fakt jako... Já už na tohle nemám slov.
0: Tak co, ještě mi nevěříte, že se to musí rozpadnout?
1: Ale jo, jasně. Ale chtělo by to postrčit ještě nějakým polínkem, jako rozumíš, aby už to bylo. Šup, šup, šup, šup. No, jedem, pánové.
0: No dobře, tak tady nám posílá Věrka jednu takovou zajímavůstku, ne? Chcete-li?
1: No, jsem s ní.
0: Ale ono to zase tak sranda není, jako.
1: No, to vůbec není.
0: iDnes píše, Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech.
1: No, tak to už není sranda.
0: To už sranda až taková není, co? Už vám zmehlo, co?
6: To teda.
0: Nepřátelé kapitalismu.
1: A u nás mě skolabovala nějaká firma na výrobu kol a teď jsem zapomněla, jak se jmenovala. Tak ta
0: Pěla
1: taky
0: a spol
1: pohlav...
0: výroba šišatých kol, ne? Jmenoval se?
1: Jo, no, ne, něco. Nějaký, ono se mi to tam překliklo na tom seznamu.
0: Jako u nás, náš výrobce?
1: Ano, něco to bylo u nás.
0: Merida? No. Olpran?
1: To nevím, počkej. Vydržte, chlapi, já to zkusím, jestli
0: krachoval to... Krachoval výrobce kol, člověče Jiří? Myslíš, no, jako bicykly? No, to... Vyráběl bicykly?
1: Počkejte, zkrachoval...
0: Nebyl to favorit?
1: A ne...
0: Že by Eska?
1: Kol, česká, vy mi dáváte. Já jsem si to
0: Míša
1: tady
0: to
1: držela.
0: Míša to hledá pochopitelně.
1: Já jsem si
0: takovýhle,
1: to tady...
0: Takovýhle zprávy musíš mít nachystaný velkým písmem. Cedulky.
1: No, to víš. Já jsem tady měla, že Putin teda jako poblahopřál, to jsem tu držela celou dobu, že to tady jako
0: a
1: budu
0: Jirka
1: mít.
0: A Jirka ti to vyfouk.
1: A Jirka mi to vyfouk.
0: Já už to vím. Prémiový výrobce e-bajků M1, Sport Technik, končí.
1: Ano.
0: Děkujeme, hele, Věrka je rychlejší jak ty, to je dobrý.
1: No,
0: člověče,
1: já
0: to
1: chápu. Ne, Věrušce, posílám pozdrav a děkuji a já jsem nějaká strašně pomalá. No. Dneska mě to musíte mít všichni jako omluvit mě, no.
0: Protože já ještě Poté, co musel, neomlouvej se, prosím tě, víš, že máš tu nohu v tom. Poté, co musel zcela překopat svůj výrobní sortiment a svou nabídku přepnout na mainstreamové pohony, oznamuje M1 Sport Technik, že příští rok na jaře ukončí své působení na trhu s elektrokoly. Počkej, ale nepíše, že zkrachoval, nebo už
1: ne, ale ještě tam byla jedna firma, která zkrachovala.
0: Ty, ale pěkný kola, člověče.
1: A taky elektrokola nesmíš vozit v metru.
0: No, aby ti nechytlo, ne? To je jasný.
1: No, to teďka zakázali, že elektrokolama nesmíš do metra.
0: Nejprve tedy značka přišla k motorům Brose, asi Brose, Boši, ne? Pod vedením svých jednatelů zavedla k našemu zásadnímu obratu a do sezóny Bosch. Svojí univerzálností nám Bosch prostě sedí lépe. Ale lepší je Bosch než Brose. To je jasný.
1: To asi jo.
0: Samý karbonový vlákno. No to víš, tak tady odhaduju, že ty kola jsou prémiový, to znamená, to budou kola v elektro, tak to budou kola někde
1: 200 v městě.
0: 150 vejš.
1: No,
0: okolo
1: říkám,
0: 300 třeba taky kola, protože to bude karbon, no. Koukám. Má to i řidítka. Ono, elektrokolo je dobrý, protože tam můžeš mít styk se šlapkama a nikdo tě nemůže buzerovat, že jo, to je jasný. Takže... To dokonce lékaři doporučují. Asi tak.
1: No?
0: Když není elektřina, tak ti je elektrokolo skoro na nic.
1: Ale... Leda, že by si to jako vyráběl sám.
0: Jiří, jaká je ekonomika u těch elektráren tepelných? Já vím, že ty elektrárny se stavěly

0: protože Němci jsou ortodoxní, takže postavili vrtule. Pak zjistili, že pod vrtulema je uhlí, tak 15 000 vrtulí zbourali, aby mohli těžit uhlí. Teď otevřou šachtu na uhlí a zjistí, že to nemají kde pálit, protože zbořili elektrárny. To jsou kluci šikovní. Tomu říkám demagogie teda.
1: No, co? Prosím tě, já tady mám ještě k té Aně Pono Marjovové.
0: Ano.
1: Jsem si tady vyhledal. Teda.
0: Velvyslankyni.
1: Takže ona byla jmenována 23.12. oficiálně, přímo ruským prezidentem, tím dekretem. A došlo vlastně zaslání životopisu české straně, agreement Česká republika, zatím není potvrzeno, vyhotovení pověřovacích listin, přijezd do Prahy, předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Oficiální nástup teprve před aktem předání pověřovacích listin do rukou prezidenta České republiky se z osoby stává oficiální mimořádná splnomocněná velvyslankyně. Do té doby je považována za designovanou velvyslankyni. Zajímavý. No já tady o ní čtu, že ona...
0: Já vidím, tady... jak se s rozvědčíkem padnou okolo ramen a ona mu řekne, ty pavka, ty charoší maladěc.
1: Přesně.
0: Když chodili v liceum za generál major, ty byl maladěc. No jo, když studovali spolu, ne?
1: No, jenom ještě k ní, prosím tě, ona má výbornou znalost českého prostředí a české politické scény, má zkušenost s kulturní diplomacií a má dlouholeté působení v ČR, znamená hlubokou znalost bilaterálních vztahů. A píšou tady, že jmenování Anny Ponomariovové ve významných, Vladimírovna mimochodem, jo, je významným krokem v česko-ruských diplomatických vztazích. Její hluboká znalost České republiky, českého jazyka a prostředí může Moskvě umožnit sofistikovanější diplomatickou komunikaci. Na druhou stranu její nástup přichází v době historicky nejhorších vzájemných vztahů a velmi omezené diplomatické přítomnosti. Výměna může signalizovat určitý zájem Ruska o zachování alespoň formální komunikační linky s ČR, byť oficiální retorika zůstává napjatá. Klíčovým bude taky sledovat, zda a kdy ČR udělí agreement a kdy dojde k předání pověřovacích listin prezidentu Pavlovi. Tak budeme to sledovat, samozřejmě.
0: Já si myslím...
1: To je důležitá zpráva.
2: Já už vím.
0: No, Míšo, co říkáš?
2: No, já už vím, no, tak jako může to mít co souvislost s dohodou T+4?
0: Dohoda 2 plus 4, ne.
2: Myslíš, že ne?
0: Má to přímou souvislost s novou vládou, pochopitelně.
2: To může být, ano.
0: To zcela bezpečně, protože spokojenost s předchozím velvyslancem, spokojenost Kremlu příliš nebyla. To řešení té situace tenkrát nebylo úplně správné. Čili já si myslím, že toto je ukázka nového větru a také je to, uvidíte, že i v některých jiných státech a zemích, pravděpodobně, kde má Ruská federace své velvyslance, možná dojde k některým změnám. Je to, ty jsi to řekla jako v souvislosti s dohodou 2 plus 4, ano, máš pravdu, ale je to určitý předstih jakýchsi nových person a novýho pojetí mezinárodní politiky a spíš to ještě v prvním kroku souvisí s řešením a ukončením speciální vojenské operace.

0: A pochopitelně s vydáváním těch zločinců, co jsou na seznamech Ruské federace.
1: Jo.
0: A pravděpodobně velvyslanec, který tady byl, tak nebyl úplně nejvhodnější persona tady pro tu činnost. To je můj názor.
1: Ale jmenuje se Vladimírovna jako moje kočka. To je úplně jednoduchý.
0: Takže to je jasný. Dobře.
1: Je to jasný.
0: Přátelé, tak to pomalu zapíchnem, ne?
1: Asi jo. Já si myslím, že už čas
0: se míří rád, trhl. Se míří rád, že tě máme na drátě, protože my bychom se nestihli vlastně rozloučit v tomhletom roce s našimi posluchači, takhle to zvládneš, tak já ti dám slovo jako prvnímu a pak tě odpojíme.
2: Dobře, tak já to pak položím. Takže přeju všem posluchačům šťastný nový rok, hodně síly a pozor a hodně mentální odolnosti na pozorování nových jevů v budoucnu v příštím roce 2026. Hodně zdraví, štěstí, bohatství, spokojenosti, hojnosti na všech úrovních a mějte se krásně, zachovejte nám přízeň.
0: Děkuju tobě, Jiří, že jsi zavolal, že jsi byl s námi po určitý čas, ale děkuji ti hlavně za ty pořady, které jsme pro naše posluchače dokázali vytvořit, protože jsi nositel a nosič zajímavých informací a zpráv, protože my zatím se ještě úplně v tom západním sdělovacím prostoru hůře orientujeme, to by to jde mnohem lépe. Takže díky za to, takže měj si krásně, dobrou noc, pěkný vstup do nového roku, tobě i tvým blízkým, no a budeme se těšit pochopitelně v novém roce s tebou opět zase naslyšenou v pátečních pořadech Hovory při víně. Tak to byl host Jirka. Jirko, měj se ahoj, čau čau.
2: Ahoj, ahoj, mějte se, čau čau.
1: Ahoj.
0: Tak, to byl Jiří, no a my se budeme loučit taky pomalu.
1: My taky, viď? No
0: my
1: jo.
0: My taky.
1: No tak jo, tak já to vezmu asi teda jako od sebe, protože
0: sebe.
1: Vždycky se loučím jako první. No tak jo, přátelé, tak dneska máme 30. Zítra máme poslední den v roce. Užijte si to, jak nejlépe umíte. Hlavně všechno ve zdraví, v pohodě, v klidu. Přejím vám všem do nového roku co nejvíce zdraví, štěstí, protože obojí je zapotřebí, klidu, aby se vám splnilo všechno, co chcete, co si přejete. No a zachovejte nám přízeň, tak jak to říkal Jiří, protože i my vám zachováme přízeň, budeme se vám snažit s Petrem přinášet co nejvíce zajímavostí. A doufám, že ten nadcházející rok bude mnohem, mnohem, mnohem, mnohem lepší, než byl ten, který právě opouštíme. Mějte se všichni moc krásně, těším se na příští týden, na příští rok vlastně. Teď vám tady odsaď přeji krásnou dobrou noc. I tobě, Petře.
0: Děkuju. Já už nebudu říkat a opakovat to, co jste říkali vy. Já děkuji za super spolupráci našich posluchačů některých. Jsem za to rád. Jednak vy, kteří mi posíláte obrovské množství materiálu k tomu, co vysíláme. Teď to neříkám proto, že byste mě zahlcovali, ale říkám to proto, že jste šikovní a už umíte pěkně předžvíkat ten prostor. Takže děkuji za to. Děkuji vám všem, kteří reagujete přímo do pořadu, jako je třeba Věrka a řada dalších. Božena Blanka, nechci na někoho zapomenout, takže nechci až tak úplně jmenovat. No, slíbil jsem dneska naší kamarádce Lídě, že jí zahraju nějakou hezkou písničku, tak ji zahraju teď a Míšo, tu písničku zahraju i tobě. No a pochopitelně všem romantickým zasněným duším. Nechci říkat ženám, jo, protože i mezi muži jsou romantické duše. Tak se to krásně užijeme. Zítra je Silvestr, tak to pěkně ve zdraví oslavme a A to štěstí je jasný. Štěstí je, že u toho všeho můžeme být, ale zdraví je podstatnější, protože na Titaniku většina utopených byla zdravá. A neměli to štěstí. No. Takže otázka je, co je a co není víc. Tak pojďme na to, zahrajeme si a pak už to bude zase Jardovo. A pak už bude rok 2026. Poslední pořad roku 2025 tady na Midgardu končí a s vámi se všemi se Míša a Petr pochopitelně loučí.

0: Vítejte u, aby bylo jasno, vítejte u našeho unikátního seriálu o tom, za kterými dějinými událostmi stály tajné služby. Proč, kdo a jak manipuloval? Jaké měly operace tajných služeb důsledky? Co se dělo pod povrchem, o čem neměli občané ani ponětí? Tyto unikátní informace budeme rozebírat s velmi unikátním hostem. Je jím pan Karel Kechr, člověk, který pracoval pro československou, sovětskou i americkou tajnou službu. Doktor Kechr má vedle osobní zkušenosti i hluboké znalosti geopolitiky a historie. Spolupracoval s polsko-americkým politologem a strategem americké zahraniční politiky Zbigněvem Břežínským. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Pojďme k druhému dílu. O čem bude? Druhý díl příběhu o tom, jak tajné služby manipulovaly dějinami, odhaluje jejich dramatické snahy o změnu historie a má v sobě i československou stopu. Abwehr pod vedením Hanse Ostera se snažil odstranit Hitlera a nastolit právní německý stát. Před Mnichovskou dohodou v roce 1938 vyslal delegaci do Prahy s cílem setkat se s prezidentem Edvardem Benešem a požádat ho, aby odmítl dohodu, která by výrazně posílila Hitlerovu pozici v Německu. Beneš však tuto schůzku odmítl, což nakonec vedlo k oslabení možností německého odporu proti Hitlerovi a spečetilo jeho následný zestup. Plány na atentát tak zhatila nejen Mnichovská dohoda, ale i neúspěch v roce 1944. Naopak Churchillova tajná operace Special Operation Executive v roce 1941 dokázala Hitlera přesvědčit, že Británie uzavře mír, pokud Německo zaútočí na Sovětský svaz. Tímto krokem však Sovětský svaz získal sílu, která po válce vedla ke vzniku studené války, nového konfliktu mezi Východem a Západem. Československo se po válce stalo jedním z klíčových bojišť tohoto konfliktu, kdy v roce 1948 komunisté za podpory Sovětského svazu převzali moc, čímž se země definitivně stala součástí Východního bloku a symbolem důsledků tajných her mezi mocnostmi. Pane doktore, já jsem na začátku říkala, že některé německé síly nechtěly dopustit vzestup Hitlera, že ho nechtěli pustit k moci, že chtěli, aby Německo zůstalo demokratickou zemí. Co bylo hlavní motivací Abwehru, jako tajné služby a lidí kolem Hanse Ostera a admirála Kanarise k tomu, aby se proti Hitlerovi před druhou světovou válkou postavili?
1: No, je to předmět zamyšlení. Já si nejsem jist, že chtěli nutně demokratickou společnost, ale rozhodně právní stát, ale myslím si, že poněkud autoritářský. Ale byla to taková trojice lidí, kteří to vedli. Řekl bych, že ty dvě hlavní postavy, to byl plukovník a později generál Hans Oster a jistý Hans Giselius, který byl vysokým úředníkem ministerstva vnitra, ale měl úzké vazby na Ostera a Kanárise a tihle ty tři to všechno organizovali až do toho posledního atentát na Hitlera v roce 44. Ale proč? No, těch důvodů bylo jistě víc, jistě jim vadilo to brutální násilí SA a SS, eventuálně koncentrační tábory, to s tím rozhodně nesouhlasil, protože jsem tam právní stát, ale ten odpor Hitlerovi mohl být motivován různými způsoby. U těch tří ani ne, ale u těch jejich spojenců, protože jim se podařilo vytvořit vazby na německou generalitu, aby je podporovali. A to si myslím, že si způsobil Hitler sám, když začal poučovat generalitu v různých proslovech, že chystá se zaútočit na východní Evropu, na Sovětský svaz, rozšířit Lebensraum. A teď je začal poučovat, jak se má vést válka. A to se generálům samozřejmě nelíbí, aby ten desátník je poučoval. Že jo? Takže taky se domnívali, že by to byla katastrofa, válka, kterou by vedl Hitler. Takže se přidali k tomu ostrovi a Kanárisovi a byli ochotní podpořit puč proti Hitlerovi. A to skutečně to zorganizovali. Jejich první spojenec byl generál Beck, to byl náčelník generálního štábu pozemních vojsk, tedy velice mohutná figura, ale další byl třeba velitel posádky Wehrmachtu v Berlíně. Ty byli ochotní obklíčit hlavní stan SS a prostě zabránit jim v tom, aby proti tomu puči vystoupili. A podařilo se jim i najmout byt přímo proti kancléřství, německému vůdcovu kancléřství. A tam už byli ostřelovači u okna, byli vyzbrojeni abvérem, municí, zbraněma, takže všechno bylo připraveno, bylo už stanoveno datum, kdy opravdu by chtěli ten puč uskutečnit, protože si byli jistí, že armáda bude držena v šachu, berlínská posádka nevystoupí, SS bude muset zůstat v kasárnách, bylo to perfektně připraveno. Ale přesně v tu dobu začalo vyjednávání o Mnichovské dohodě.
0: A na to jsem se právě chtěla zeptat. Jakou roli tam právě hrálo to vyjednávání o Mnichovské dohodě a jakou roli v tom hrál tehdejší československý prezident Edvard Beneš?
1: No, jakou roli v tom hrál? Oni s hrůzou zjistili, že se to asi, tu Mnichovskou dohodu, Francouzům a Britům podaří prosadit a děsili se toho, protože to by znamenalo, že Hitler prostě prosadil své obrovskou popularitu mezi německou veřejností a pokus o puč proti Hitlerovi by se obrátil proti ním, protože veřejnost by podporovala Hitlera a ne je. Tak když už se opravdu schylovalo k tomu podpisu ty dohody, tak vyslali delegaci do Prahy. Jejich styčný bod nebo styčná osoba byl Wenzel Jaksch. To byl sociální demokrat a antinacista německý. A v té delegaci byl Otto Strasser, to byl brat Gregora Strassera, který Hitler nechal zavraždit v Loci dlouhých nožů. No a ta delegace teda u toho Wenzela Jaksche se pokoušela kontaktovat Beneše a Beneše odmít přijmout. Takže museli odejít s nepořízenou a museli to zdát. To, jaký měl Beneš motiv, nevím. Nikdo neví.
0: Takže ta operace byla připravovaná a Abwehr se připravoval a nakonec ji neuskutečnil. Rozumím tomu správně. Uhum. A jak se dívali ostatní tajné služby na to, že se Abwehr pokouší zbavit Německo Hitlera? Mám na mysli nyní třeba tajné služby Spojených států nebo tajné služby Velké Británie. Viděli, že se v té Evropě něco děje, že se k něčemu schyluje?
1: O tom pokusu Abwehru zřejmě si myslím nevěděli. A kdyby věděli, tak by asi s tou Mnichovskou dohodou taky asi uvažovali jinak. Ale jak se na to dívali? No, Američani ještě žádnou tajnou službu neměli, kromě normální vojenské kontrarozvědky. CIA vzniká v roce 1947 po válce. A Britové to nesli špatně, protože Churchill si rozhodně nepřál mít legitimní německou vládu. Churchill nevedl válku, nevedl válku proti nacistům, ani dost málo. Ne, že by se mu nacisti nějak líbili, ale tomu bylo vlastně úplně jedno. To, co mu vadilo, byli Němci. Německý pokus o hegemonii v Evropě, eventuálně ještě jinde ve světě, v nějakých koloniích nebo něco. Takže on chtěl vyřadit Německo jako konkurenta. Tak jenže když vznikla druhá světová válka a Němci vyrazili a dospěli až k Dunkirku a mohli prostě obsadit Anglii během několika dnů. Anglie neměla sebe menší možnost se bránit, nebo minimální, to prostě proti německým armádám, které prošly celou Evropou. Prostě ne. Takže tady hrály roli jednak to, že Hitler chtěl nějakým způsobem vytvořit nějaký společnou platformu s Británií, kterou vlastně obdivoval. Proto zůstal u Dunkerku stát a nešel dál. A hledal nějaký způsob, jak se s těma Britama domluvit. Tím spíš, že Hitlerovo okolí vědělo velmi dobře, že v Anglii jsou kruhy, které velmi silně jsou pro uzavření příměří a míru s nacistickým Německem. To zasahovalo až do královské rodiny. Hlavní zastánce toho postoje, že by se měl s ním třeba uzavřít mír, byla královna matka, matka Alžběty II., ale patřil k ním i král George VI., nemluvím o Winsdorovi, který už předtím projevoval sympatie k nacistům a byl odstraněn na Bahamy kvůli tomu, ale kdo byl zásadní odpůrce jakékoliv dohody s Německem, byl Churchill, který, jak jsem řekl, vedl válku proti Německu a jakýkoliv dohody s Hitlerem, byť by byly i nějakým způsobem přijatelný pro část britské elity, pro ně byl naprosto nepřijatelný. Takže musel najít nějaký způsob, jak jednak se postavit proti těm, kteří pro tu dohodu s Hitlerem byli, a jednak jak zachránit Anglii před Hitlerem a před tou mocí německé vojenské síly. A jediný způsob, který viděl, bylo nějak do té války přivést Sovětský svaz. Protože jednak pak by museli samozřejmě Němci bojovat na dvou frontách a ta obrovská sovětská vojenská síla by jim zabránila v tom, aby třeba dal útočili na Anglii, eventuálně by se dala ta válka vyhrát. Ale bylo naprosto bezpodmínečně nutné nějakým způsobem, aby se Sovětský svaz stal účastníkem druhé světové války. No tak na tom začal pracovat. Jenže to bylo pro něj velice obtížné, protože i britská MI6, kterou vedl nějakým Menzies, se jmenoval, byla v podstatě pro dohodu s Hitlerem. No, což i když královská rodina, tak jak to udělat?
0: Jak jsem pochopila, tak Churchill tehdy měl vytvořit jakousi alternativní tajnou službu, která se jmenovala Special Operations Executive. Je to tak?
1: Ano, je to tak, což udělal právě proto, že nedověřoval Menziesovi. Dokonce vzal takovou tu operační část z MI6 a začlenil ji do té nové služby. A tam měla páchat nějaký sabotáže v Německu nebo co. A pak ještě tam měl takové dvě součásti. Jedna byla právě dezinformační. Hitler v podstatě a jeho okolí začalo nějakým způsobem navazovat kontakty s Britama a chtělo jim nabídnout mír a ukončení války. To protože jednak Hitler měl veliký obdiv v Anglii, myslel si, že si prostě rozdělejí mezi sebou svět. V části bude vládnout Hitler, část v druhé části Britové. Ty Američany o to ještě nezačlenoval. No a Churchill na to reagoval tak, že se snažil Hitlera utvrdit v přesvědčení, že taková mírová dohoda je možná. No, jak to konkrétně dělal, je stále věcí dohadů, ale několik teorií, ale v podstatě nějakým způsobem utvrzoval Hitlera a hlavně Hesse v tom přesvědčení, že to lze udělat. K kolem Hitlera, hlavně Hesse, který si velice přál tu mírovou dohodu, byli lidi jako Haushofer, kteří se snažili vyjednávat s tou britskou stranou. Měli přátelé v Anglii a přes, obyčejně přes Španělsko, udržovali korespondenci s těma svýma bývalýma přátelama, byť byla válka, a v té korespondenci navrhovali mírové řešení. No a zřejmě ty Special Operations Executive se podařilo ty dopisy zachycovat a sami na ně odpovídali. To je jedna z těch teorií, ale je dosti pravděpodobná. Sami na ně odpovídali tak, že ano, že to půjde a že prostě tu dezinformaci k tomu Hitlerovi zasílali. A na to se reagovalo čím dál tím víc, takže nakonec Hitler udělal mírový návrh a ten mírový návrh přednesl, nebo nějakým způsobem ho doručil, nebo pokusil se doručit Britům přes Španělsko. A to velice zajímavým způsobem. Prostředníkem se stal papežský nuncius ve Švýcarsku, který mu byl ten plán doručen, a ten se sešel s britským velvyslancem a na papíru mu ten mírový plán předal. O tom je nespochybnitelný svědectví, protože ten britský velvyslanec, když mu to bylo předáno, byl ve společnosti britského vojenského ataše, takže byli dva. Jenže ten britský velvyslanec byl členem nebo byl začleněn do Special Operations Executive, takže odpovídal pozitivně a dezinformačně na ten mírový plán. Ten mírový plán byl ohromující a pro Churchilla zdrcující, protože v tom mírovém plánu bylo navrženo, že se německá armáda stáhne ze všech okupovaných zemí, kromě Česka, ale že se stáhnou i z Polska, z Dánska, z Holandska, že prostě to budou nezávislé země, opět samozřejmě pod nějakým ekonomickým silným vlivem Německa, a že tedy prostě ponechají Evropu bez německé okupace. No, to samozřejmě nahrávalo těm mírotvorcům v Anglii, kteří Menziesovi a všem ostatním. Churchill vysílal stále další a další signály i přes toho svého španělského velvyslance ve Španělsku, že tedy je to možné. A další krok byl, že von Hohenlohe z nejbližšího okolí Hesse a Hitlera odjel do Španělska to v podstatě potvrdit, že tedy na ten mírový plán jdou. A, no a teď se stalo to, že Hess odletěl
0: do Skotska.
1: Podletěl do Anglie. Že?
0: Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat, rozumím tomu správně, že ve Velké Británii v tehdy existovala část politiků a tajná služba MI6 a vedle toho Winston Churchill s jinou tajnou službou a půlka té reprezentace s jednou tajnou službou si přála uzavřít s Německem nějakou dohodu a Churchill plus ta jeho jiná tajná služba dělali něco úplně jiného?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Je to tak.
0: A jak vy si vysvětlujete to, že třeba ta MI5 a MI6 nepřišli na to, co se děje v okolí Churchilla? Že udělal tu svou tajnou vlastní službu?
1: No, on je odstřihl od všech různých porad a v podstatě oni najednou byli na Mělčině. Neměli kontakty na předsednictvo vlády, na Churchilla. Prostě to se mu podařilo perfektně. No, a takže a teď nastala ta operace, že Rudolf Hess, to je taková figura, který si rozhodně přál ukončení války. Ne, že by mu bylo líto těch mrtvých Francouzů, nebo já nevím, Holanděnů, ale mrtvých Němců. A to, takže teď se začal připravovat na ten let do té Anglie, protože Tam se měla stvrdit ta mírová dohoda. Šušká se, že dokonce dostal glejt od britského krále, který mu zaručoval že imunitu když do té Anglie přiletí. A skutečně se staly věci, které naprosto potvrzují, že Hess byl přesvědčen, že ta mírová dohoda se tam podepíše nebo že bude přijata. Takže on byl letec, letěl se speciální letadlem Messerschmitta, to byla úplně nová bojová stíhačka, ale měla jenom nádrže na jednu cestu do té Anglie a on se potřeboval vrátit. Takže oni dopravili ta special operace, ta Churchillova tajná služba, další nádrže přímo do Anglie, aby viděli, že opravdu se připravilo na to, že chystají mír, prostě bylo vše připraveno. No, takže Hess odletěl, no. A teď letěl tím Messerschmittem a měl přistát, bylo domluveno na letišti, myslím, Lorda Halifaxe, nebo který patřil těm mírotvorcům. No, a už viděl přistávací světla, když najednou zhasly. To bylo sabotováno, takže on nemohl přistát, musel seskočit padákem a pak už se to všechno začalo rozvíjet. Nikdy se nedostal k tomu lordovi Halifaxovi, který měl uzavřít a měl podle těch dezinformací dohodnuto, že on podpoří tu mírovou dohodu a že ji prostě král podepíše. Pak byl zajat, že jo, vězněn.
0: A jak se tedy Churchillovi podařilo zatáhnout Sovětský svaz do války?
1: No, protože Hitler byl o tom přesvědčený, tak začal přípravy na operaci Barbarossa, která taky začala v roku 1941. Podívejte se na ty data. Hess letí do Anglie 10. května. Nějaký 3 měsíce na to Hitler útočí na Sovětský svaz. Ono už se to nedá zastavit, když už máte v pohybu ty vojska, když už ty generálové mají rozkazy a všechno. To už prostě se nedalo nějakým způsobem abortovat. Že?
0: Hrál v tom Hitlerově rozhodnutí napadnout Sovětský svaz nějakou roli ten velmi podivný pro něj Hessův výlet do té Velké Británie, kde to dopadlo úplně jinak, než předpokládali?
1: No, tak je naprosto nemyslitelný pro racionálně uvažujícího člověka, že by Hess, který byl blízký přítel Hitlerův, byl to člověk číslo 2 v Německu, byl to jeden z mála lidí, s kterým se Hitler tykal, že by něco takového udělal na vlastní pěst. To prostě, ten tam musel letět s Hitlerovým souhlasem, který byl přesvědčený, že tam letí prostě s mírovou dohodou, kterou někdo podepíše nebo odsouhlasí. Že? Pak se nastala prekérní situace, co měl Hitler říct, než že je zešílel, nebo na nějaký způsob se to nějak muselo vysvětlovat, ale to prostě nebylo přijatelné. No. Další jako argument, který má velkou výpovědní hodnotu, je, že ten vězeň ve Špandau, který byl poslední válečný zločinec po norimberském procesu, skutečně Hess nebyl. To je, protože Špandau bylo vězení, kde se střídali okupační mocnosti ve správě. A když tam byli Britové, měli správu Špandau, no já nevím, jakým časovým rozměří se střídali, tak toho údajného Hesse šel vyšetřit britský vojenský lékař, který byl vojenský lékař té posádky vězeňský. No, když vyšetřoval toho údajného Hesse, tak k svému úžasu zjistil, že ten člověk nikdy neměl průstřel plic, který, jak bylo známo, Hess měl. Takže tam byl dvojník jakýsi. On taky vystupoval u norimberském procesu naprosto inkoherentně. Ten člověk měl nějakou porušenou paměť, možná i uměle. Nepoznával svou ženu, nepoznával Göringa, ale seděl na lavici obžalovaný a byl odsouzený. Takže no pak skončil tím, že prý údajně spáchal v tom Špandau sebevraždu. Podle mnoha indicí se zdá, že ho zaškrtilo britský komando. Dodnes ty materiály týkající se Hessova letu do Anglie a co se s tím údajným, s tím Hessem stalo a kde se vzal ten údaj, jsou dodnes tajný.
0: A dá se, pane doktore, říci na základě vašich znalostí, že v podstatě ta Churchillova bezpečnostní služba a její dezinformační aktivita směrem k Německu vedla k tomu, že se do války zapojil Sovětský svaz?
1: Ano, ten tam je rozdíl mezi tím letem Hesse do Anglie a útokem na Sovětský svaz jsou nějaké 3 měsíce. To muselo být časově propojeno.
0: Podle vás, když Churchill konstruoval tuto zpravodajskou hru, nebo tuto zpravodajskou, asi hru, já nevím, jak se to říká vlastně v tajných službách, zpravodajská hra, myslíte si, že dohlédl důsledkům, které může mít zapojení Sovětského svazu do války?
1: Samozřejmě, že dohlédl, protože to byla jeho jediná šance, jak zachránit Anglii před německou okupací. Naplánoval to perfektně. Ale co se stalo, jak se podotkla v úvodu, bylo, že Sovětský svaz nakonec převzal tu tíhu útoku na Německo a ten lví podíl na porážce Německa měl Sovětský svaz, takže najednou Churchill, který se snažil vyřadit německého protivníka v té hegemonii, najednou měl nového protivníka a tím novým protivníkem byl Stalin a Sovětský svaz. Takže co Churchill udělal, byla neuvěřitelná věc. Shromáždil zbývající německé jednotky v Norsku pod jejich vlastním generálem a důstojníkama z jejich vlastní výzbroj a chystal útok na Rudou armádu v létě roku 1945.
0: Pane doktore, když už Churchill viděl, že Sovětský svaz bude tím, nebo tou zemí, která opravdu bude vítěznou mocností nad Německem, začaly jeho tajné služby nějakým způsobem spolupracovat s německými tajnými službami, nebo vůbec ne?
1: No to vůbec ne. To bylo nežádoucí pro Brity i později pro Američany, kteří vlastně převzali tu britskou roli. Nebylo žádoucí, aby v Německu byla nějaká legitimní vláda, která měla mandát. Takže preferovali ustanovení vlády, která byla nějakým způsobem kompromitována. Adenauer se stává kancléřem, ale to byl francouzský agent, vazební. A šéfem jeho kabinetu byl Globke, což byl právník, který napsal norimberský zákony. To byli lidi těžce korumpovaní. Takže když máte takto kompromitovaný lidi, tak je snadno lépe ovládáte. A Churchill, který prohrál volby a už tedy nebyl vlastně tou politickou hlavou, která řídila osudy Británie, tak tím svým pokusem zaútočit na Rudou armádu a na Stalina vyvolal studenou válku, protože jak má ten Stalin na to reagovat? To samozřejmě o tom musel vědět, co se děje. A další krok, který toho Stalina opravdu nějakým způsobem postavil proti Západu, byl atomová bomba na Hirošimu a pak na Nagasaki, protože Američané tu existenci bomby se snažili Stalinovi zatajit, ten o ní samozřejmě už taky věděl, ale hlavně odmítli se nějakým způsobem podílet na tom tajemství atomové bomby, což Stalinovi bylo jasné, že prostě chtějí mít monopol moci založený na nukleární kapacitě. Studená válka se sice přepisuje Stalinovi, ale já bych ji připsal Churchillovi, nikoli v Rusům.
0: Já bych se ještě zastavila u toho, jaké metody ta Churchillova tajná služba používala. Víte, my máme ty románové představy, kdy třeba jsme viděli film Enigma. Jo, nemáme nějaké hluboké znalosti, tak jaké metody používala? Jak se to liší třeba od metod současných? Co se vlastně prakticky dělo? Jak prakticky dělala ta služba svou práci? I třeba v souvislosti s vědecko-technickým rozvojem té doby.
1: Kromě té dezinformační, decepční operace se nedomnívám, že dělala nějaké jiné operace než sabotážní. Churchill, když se třeba dověděl, že Němci chystají útok na Coventry, tak ho nechal proběhnout. aby právě neprozradil tu enigmu. Takže on opravdu to byl otrlej člověk.
0: Vy jste říkal, že Churchill těmito svými akcemi mal ví podíl na vzniku studené války, že vy to nepřičítáte.
1: No, on ji prostě vytvořil. Nebylo v zájmu Sovětského svazu mít studenou válku. Oni si samozřejmě svoje domácí hřiště dovedli dobře ohlídat, takže naopak Stalin potřeboval po těch hrozných ztrátách a devastaci Sovětského svazu spíš západní pomoc, ale tomu právě Churchill upřel. Američané dodávali Sovětskému svazu výzbroj a to jim dodávali na dluh. Místo, aby ten dluh odepsali, tak najednou požádali splacení i hned po válce, což tedy Stalin udělal, ale výsledek byl samozřejmě pokračování chudoby, bídy a rozvrácenosti v Sovětském svazu. Takže to byl další útok.
0: Měl Sovětský svaz v té době nějakou, myslím v době druhé světové války, nějakou vlastní silnou zpravodajskou službu?
1: Oni měli dosti velkou sílu v Německu a v okolí Hitlera. To tedy měli, byla ta Rote Kapelle, měli svý lidi přímo v generálním štábu, to bylo obdivuhodné, a měli tam ještě, to se taky málo ví, Stalin původně zamýšlel atentát na Hitlera. A měl k tomu dvě úžasné ženy, které měly být ty hlavní agenti a snad skutečně ten atentát i spáchat za cenu života. A to byly herečka a zpěvačka. To byla Olga Čechová a Sarah Leandr. Hitler měl rád krásné ženy.
0: A jak to bylo s atentátem, který spáchal Stauffenberg? Tam hrál nějakou roli Abwehr, nebo já nevím.
1: No hrál, to byla stejná skupina lidí. Hlavní organizátor byl ten Gisevius s Osterem. A oni si našli atentátníka, který nakonec zklamal, protože po něm šlo gestapo a odmít to udělat, tak si našli Stauffenberg. Ale to bylo velice riskantní, protože Stauffenberg byl nácek jak řemen. Tomu Hitler byl malej nácek. Takže on chtěl spáchat na Hitlera, aby ještě víc vlastně podpořil ten nacionálně socialistickou ideologii. No. A pak se to velmi povedlo, že jo? A nastal masakr.
0: Ještě než skončíme v tento díl, mě by zajímalo, pane doktore, co se stalo poté, co byly položeny zárodky studené války, tak co se stalo poté v Sovětském svazu? Ve smyslu toho, zda Sovětský svaz, protože vy jste sám říkal, že kromě okolí Hitlera neměl nikde nějak významné špiony, tak jestli Sovětský svaz začal budovat právě v důsledku vzniku té studené války nějakou svoji vlastní zahraniční zpravodajskou agenturu.
1: To by to rozhodně začal budovat, ale ty operace byly spíš třeba kompromitovat nepohodlné politiky a dokonce ani ta tajná služba nefinancovala komunistické strany. Komunistické strany financoval ústřední výbor komunistický. Já to vím, protože někdo po mně chtěl, abych získal ty dokumenty a já jsem je teda získal. Italové měli zájem na tom zjistit, jak byla financovaná komunistická strana. Ale takže ty tajné služby NKVD a později, že jo, KGB spíš se zaměřovali na operace proti politikům, eventuálně podpoře zahraničních vlád, třeba v Africe, které by byly měly sympatie pro Sovětský svaz, jako, ale rozhodně ne tak jako ty západní. Jo. To je ještě jedna taková operace, no, u nás, když mluvíte o tom, že u nás byl ten komunistický převrat v roce 1948 za sovětské podpory. Já mám o té sovětské podpoře určité pochyby, protože Stalin potřeboval zvláště když začala vznikat studená válka, technologií a podporu ze západu. A když byly zavezeny sankce a byly zablokovány exporty nové technologie, tak aby je potřeboval získat, tak by potřeboval zemi, jako bylo Československo, která by nebyla součástí Sovětského svazu, ale byla přátelská k Sovětskému svazu, a skrze kterou by mohly proudit eventuálně ty nové technologie, které potřeboval, protože Sovětský svaz byl v rozvratu a nemohl vyvíjet, co vyvíjeli na západě. Já mám pochyby o tom, že ten převrat zosnovali Sověti. Já jistý historik Čermák shromažďoval dokumentaci, už je taky po smrti, že o tom, že Stalin byl vlastně překvapen, že tady došlo k tomu převratu. Ten převrat zosnovali komunisté, kteří si samozřejmě získali mocné pozice ve vládě, v policii, v armádě a tak, ale chtěli ustavit vládu, která by nějakým způsobem dominovala politický život v Československu, ale nikoli v tu normální komunistickou diktaturu sovětského typu. To Stalina podle Čermáka zaskočilo, protože přidat najednou Československo, které bylo ještě do toho roku 1948 víceméně buržoazní republikou, byť pod komunistickým vlivem, přidat do toho Sovětského svazu, který byl držen opravdu na úzdě velice tvrdě, bylo jaksi rozvracet ten řád, který tam byl, znamenalo to vlastně celý Československo nějakým způsobem přizpůsobit Sovětskému svazu, což byl proces, který by nějakou dobu trval a taky trval. Ten převrat nebo to uchopení moci komunisty v roce 1948 zaprvé byl důsledek Benešova pokusu se komunistů zbavit jako moci. To zaprvé, že to Beneš inicioval, o tom není pochyb, o tom píše Masaryk ve svých pamětech, ale ten hlavní motiv k tomu převratu asi byl Slánskýho potřeba vyzbrojit Izrael. Československo vyzbrojilo Izrael letadlama, tankama, municí, zbraněma. A to všechno proti Stalinově vůli. Stalin nejdřív podpořil existenci Izraele, ale oni mu za to slíbili, Mezinárodní židovský kongres mu za to slíbil různé investice, které nikdy nedodal. A Stalin se cítil zrazen. Takže odmítl dále podporovat Izrael. To Slánský v tom, ale v té podpoře pokračoval proti Stalinově vůli. To byl ten důvod toho obvinění ze sionistického spiknutí a popravy Slánského a těch ostatních. Ono bylo sionistické spiknutí v tomto směru a spočívalo ve výzbrojení Izraele.
0: Pane doktore, já vám pro dnešek děkuji za zajímavé informace. No a vážení diváci, opět se sejdeme za několik dnů a tentokrát budeme hovořit o tom, co a jak dělaly tajné služby v různých místech na světě právě v době studené války. Naschledanou.

0: Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Helen. Scházíme se v letošním roce naposledy, a to v předvánoční čas. Právě proto zazněl na úvod Karel Gott, ale mám pro vás připravené celkem tři světové špičky. Kromě Karla Gotta ještě Elvise Presleyho a Ivana Rebrofa. To je muž, který má největší rozsah, a já věřím, že jeho píseň bude tou nejlepší tečkou za dnešním povídáním. Ovšem my jsme na začátku. A já zdravím vás, příznivce Vladimíry Vítové, a přeji hezký večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Právě totiž začínají Hovory s Vladimírou Vítovou. Připomínám, že i dnes můžete Hovory s Vladimírou Vítovou nebo Hovory s VV, jak jim říkáme, doplnit o vlastní názor, postřeh nebo položit otázku, na kterou chcete znát odpověď. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání jsou připravena tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, že přímo před našima očima se nyní přerozděluje svět. Poté se zastavíme u historie, která je zcela jiná, než jak ji předkládá oficiální věda. A na závěr něco mírně optimistického. Konstatování, že svět spasí jedině krása. Odpovědi na vaše otázky jsou samozřejmostí našeho pořadu. Proto pište a volejte. Nyní si už ale představme dnešního hosta, doktorku Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
1: Dobrý večer a těším se na dnešní vysílání.
0: Tolik úvodem, i já přeji příjemný poslech. A pojďme k prvnímu tématu. Jak už jsem říkala, přímo před našima očima se nyní přerozděluje svět. Přerozdělování je trvalým tématem politických a ekonomických diskuzí o spravedlnosti a stabilitě společnosti. Ovšem, toto téma je daleko širší. Pojďme ho rozvést, Vladimíro.
1: Takže já děkuji za pozvání. A začala bych tedy rovnou tím prvním tématem, který se týká přerozdělování světa. A já jsem se seznámila s některými

opravdu dochází k úplnému přerozdělování a přerozdělení světa. To, že o tom naše média nehovoří, tak neznamená, že k tomu nedochází. Dalo by se to říci tak, že byly tady dva bloky, Varšavská smlouva a NATO, dva vojenské bloky, vlastně vrchol dvou geopolitických bloků, byl to vrchol vojenský. Varšavská smlouva zanikla, NATO pořád ještě existuje, teď je otázka, co s ním bude, ale nyní se tady rýsují dva globální bloky. A to je globální východ a globální západ. A teď ještě chci říci, že když jsem hovořila častokrát a tenkrát jsem byla na té konferenci v loni Jalta 2024, tak tam se operuje s tím termínem globální většina nebo globální jih. Ale to je třeba, když se hovoří o zemích BRICS a podobně. Ale když se hovoří o tom mocenském rozdělení, tak opravdu je nejlépe používat ty dva termíny globální východ a globální západ. A já řeknu proč. Protože teď jsou prostě dvě ty mocnosti, a to jsou Spojené státy americké a Ruská federace. To jsou dvě klíčové mocnosti na té planetární scéně. A každá z těchto mocností má svoje jádro. To, že Čína je teď ekonomický tygr, tak to nic nemění na tom, že opravdu ten západní blok symbolizují Spojené státy americké a východní blok symbolizuje Ruská federace. A k čemu dochází, že tyto dva bloky si najednou začínají signalizovat, že nechtějí proti sobě v příštích několika desetiletích bojovat. Že nejdříve si chtějí dát do pořádku tu situaci jako tam u sebe, třeba Amerika, Spojené státy americké, a budu o tom hovořit, ve Střední Americe i v Latinské Americe, a to je ta hlavní část toho západního bloku, s Evropskou unií se nepočítá. A potom samozřejmě, co se týče Ruské federace, tak tam zase se snaží dát do pořádku ty kavkazské země, bývalé země Sovětského svazu, a trošku je ve hře i ta nejen východní, ale i střední Evropa. Ale dostaneme se k tomu podrobněji. Takže oni si to teď tyto dva bloky vzájemně signalizují. To můžeme říci, že ta Spojené státy americké to vlastně řekly v té své strategii, v té své bezpečnostní strategii, která napáchala takovou paseku v západních sdělovacích prostředcích. Začala bych asi tou Amerikou, když říkám, že si každý z těch globálních hráčů ze dvou, východní a západní, musí udělat a chce si udělat pořádek na tom svém dvorku v uvozovkách, tak co Spojené státy americké? Teď se hovoří o tom, že se připravují na vylodění, nebo už se vylodili, to taky nevíme přesně ty informace, co nám řeknou v těch médiích, na vylodění ozbrojených sil ve Venezuele. A že vlastně, jinými slovy, oni tím zahajují novou etapu, já nevím, jestli je správné slovo říci, dobytí anebo osvojení si ty Střední Ameriky. A Rusko zase, když jsem hovořila o těch bývalých zemích Sovětského svazu a o tom Kavkazu, tak to má to spojenectví s Čínou, vlastně ten euroasijský kontinent. A zase znovu říkám, vynechme teď západní Evropu, o té budeme hovořit. Takže jsou tady dva jakoby geologické bloky, které řídí tu světovou politiku, a to je teda Severní, Střední a Jižní Amerika, která má být, a chce to, chtějí to Spojené státy americké, pod řízením USA, a pak ta Euroasie, a tam je to tandem Rusko-Čína. A ty teda jdou teď na té politické scéně ruku v ruce. Předpokládá se, že až, nevím, jak to tady skončí, ale ten předpoklad je, že když se Spojené státy americké vypořádají s Venezuelou, že bude následovat i Mexiko, a Kuba, ne, že Spojené státy bude následovat, ale že různé třeba jednání nebo možná tedy i ten vojenský zásah, že bude ze strany USA i v Mexiku, i na Kubě. A v podstatě se jedná, říká se tomu, že jsme svědky Monroevy doktríny 2.0. To pak řeknu, o co jde v té Monroevě doktríně.

0: Spojené státy americké se snaží v těch současných podmínkách tu Monroevu doktrínu zrealizovat. Známe jenom ten terminus technicus, a tak já to možná řeknu rovnou. Je to zahraničně politická doktrína z 19. století, z první poloviny 19. století, kdy pátý prezident Spojených států amerických James Monroe měl poselství ke kongresu. A tam bylo řečeno, že evropské mocnosti podle této doktríny, podle té Monroevy doktríny, nemají vůbec právo zasahovat ani jiné mocnosti, ale tam bylo řečeno evropské, vůbec nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států. A teď pozor, na území celého amerického kontinentu a v USA. Samozřejmě. A že Spojené státy americké budou toto případné vměšování nebo zasahování nebo různé vojenské akce na té své části světa dílu, že to budou považovat za ohrožení svého míru a své bezpečnosti. Takže tohle byla ta Monroeva doktrína. A jenom ještě zdůrazním, je to z roku 1823, tak teď se hovoří o tom, že vláda Donalda Trumpa vlastně oprašuje tu Monroevu doktrínu, že to je Monroeva doktrína 2.0. A kdy se Spojené státy americké snaží nějak tu Monroevu doktrínu naplnit, aby nikdo nezasahoval do toho, co se děje i ve střední, i v Latinské Americe. A když jsem zmiňovala tedy Venezuelu, Kubu a Mexiko, tak tyhle ty státy jsou považovány za jakési rebely. Protože tak o Kubě víme, Mexiko, tam zase jdou ty migranti, Venezuela, o té budu hovořit. Ale k tomu vlastně se ještě přifařují další státy, které jsou z hlediska částečně Spojených států amerických taky jako... jsou tam problémy, tak to vidí Američané. A to se týká Brazílie, Chile, Argentiny. Tak Brazílie je členem BRICS, Argentina byla, teď už zas není. Tam uvidíme, jak to bude probíhat, když se tam změní to politické osazenstvo, třeba Brazílie a podobně. Chci říci, že s tímhletím vším ty Spojené státy americké samozřejmě musí počítat, počítají a berou to v potaz. A ta nová strategie národní bezpečnosti USA, o tom se hovořilo v evropských zemích v různých částech světa. A vlastně v této národní strategii tentokrát Spojené státy americké poprvé od začátku studené války neidentifikují Rusko jako hrozbu pro svoji bezpečnost. A můžeme se teda klást otázky, což si kladou novináři ve všech těch světových médiích, jako jak se změnil tedy ten postoj k Rusku. No, z hlediska i třeba Evropské unie a podobně je to ta strategie jakýmsi revolučním, můžeme použít ten termín, krokem. Je to úplně odlišný krok v té americké zahraniční politice a asi, tak se to předpokládá, i v tom americkém světonázoru. Takže znovu opakuji, ta americká strategická bezpečnostní doktrína říká, že největší nepřítel není Rusko, je to poprvé od studené války, kdy toto konstatují, a snaží se skonsolidovat Severní Ameriku, Střední Ameriku a Latinskou Ameriku. To znamená aktivizovat tu Monroevu doktrínu, tedy teď 2.0. Když si vezmeme ty předcházející roky a když jsem hovořila jakoby o rebelech, nebo možná jsem to nezmínila, když jsem hovořila o té Kubě nebo o té Venezuele, tak vlastně během té studené války ve střední a v Jižní Americe V mnoha těch režimech se tam koketovalo s komunismem, se socialismem, to, co se stalo třeba v Chile, když se tam snažili zvolit tu socialistickou vládu, tak to většina lidí ví, že tam došlo ke státnímu převratu a byl tam instalován Pinochet a podobně. Takže vždycky se to tam snažili ty Spojené státy americké nějak jako tak manažovat ve svůj prospěch, ale to už je taky minulostí, protože dneska je hrozba jiná. A často ten termín slyšíme, že ta hrozba je hybridní. A dnes ta hrozba spočívá v tom, ani ne, že by tam chtěli mít tady ty latinskoamerické země socialistické režimy, ale je tam v ohromné míře narostl terorismus. A bohužel my o tom víme málo, ale když se podíváte do těch zahraničních zdrojů nebo přímo třeba do venezuelských a podobně, tak tam narostl absolutně enormně terorismus. Ta Venezuela se opravdu v posledních letech stala ohniskem, a teď pozor, islámského terorismu. Tam existují ohromné tábory, výcvikové skupiny, které jsou financovány, teď je teda otázka kým, aby vedli válku, a včetně války s Izraelem a včetně války na Blízkém východě. A problémem tam není jenom ten terorismus, ale i obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, obchodování s drogami, uprchlíci, migrace. To je taky v režii těch hybridních hrozeb a hybridní války, nebo ne v režii, v portfoliu. Tady tohodle termínu, ta hybridní válka, tedy ty nelegální imigranti. A to všechno se týká těch Spojených států amerických. Ostatně hovořil o tom Donald Trump, když kandidoval, myslím, i poprvé a teď samozřejmě i podruhé, když kandidoval i teď, když ho zvolili opět prezidentem. Ten terorismus, protože tam je ta výcviková základna v té střední Americe, tak samozřejmě ale hrozí, nebo ne hrozí, je faktický jeho vývoz na Blízký východ a teda nechci ani říci, že do Evropy, ale teď v tom velkém měřítku opravdu na ten Blízký východ. Takže v tomhletom je pro Spojené státy americké ta střední a latinská Evropa opravdu existenčně nebezpečná. Znovu to opakuji. Drogy, obchod s lidmi, nelegální migrace, hybridní hrozby. A v této souvislosti se ta doktrína americká podobá vlastně i doktríně té Ruské federace, která, já nevím, jestli jste tady hovořili o tom na Svobodném vysílači, ale ta byla, já nevím, možná před půl rokem přijata nová doktrína té Ruské federace a tam zase se soustředí hlavní pozornost na ty sousední země, jak jsem říkala, sousední země Ruska. A jedná se o ty bývalé země Sovětského svazu, jedná se o Kavkaz, o Severní Kavkaz, Střední Asii a Pobaltí. Takže vlastně teď tito dva velcí světoví hráči, kteří určují tu globální politiku, tak mají obdobné doktríny, že nebudou intervenovat na druhém konci světa, tedy východ nebude intervenovat na západě a západ nebude intervenovat na východě, ale že si musí skonsolidovat to svoje okolí. Rusko, teď nedávno byl rozhovor Sergeje Lavrova, on se setkal s diplomaty a tam Sergej Lavrov řekl, že Rusko, když se teď, předtím jsem hovořila o USA a teď o co jde tomu Rusku, tak on řekl, že Rusko zopakovalo, nebo takhle, že Rusko neustále opakuje, že mu nejde o ovládnutí Ukrajiny, ale že zájmy Ruska sahají i do střední Evropy, ovšem ne, aby ovládli to území. Ty požadavky byly předloženy Spojeným státům americkým, NATO a západní Evropě již před mnoha desítkami let, vlastně hned po rozpadu toho socialistického bloku. A že se opravdu to Rusko snaží vytvořit sféru ruského vlivu. A dokonce Ale já teď nevím, jestli to tam řekl přímo on, anebo jestli to pak vydedukovali ti analytici, kam by tedy měla spadat i Česká republika. A Lavrov na tom setkání s těmi diplomaty odmítl bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které jim jako dává, nebo on jim to nedává jako ta Evropská unie i Amerika. V případě, že by se zastavily boje, protože to samozřejmě nejsou žádný bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ale de facto jde o útok pak na to Rusko, když se na to podíváme střízlivýma očima. A jeden z těch ruských diplomatů prohlásil, že cílem Moskvy tedy není to uzavření příměří nebo zastavit boje, ale že to je úplná kapitulace Kyjeva. A Rusko, tam bylo řečeno na tom setkání s těmi diplomaty, že si Rusko vyhrazuje právo, a teď pozor, to nevím, jestli to zaznělo v našem mainstreamu, pochybuji, Rusko si vyhrazuje právo sáhnout k blíže neupřesněným opatřením vojensko-technického charakteru, jestliže ty ruské návrhy na novou úpravu bezpečnostní architektury na evropském kontinentu nenajdou pochopení ze strany Západu. Takže tady je vidět, že se opravdu formuje i v té Evropě nová sféra vlivu a že do toho ta Amerika zasahovat nebude, protože tam má na starosti celou severní, střední i jižní Ameriku. A to Rusko v těch posledních dokumentech, které jsou předkládány veřejnosti, vyžaduje opět zákaz dalšího rozšiřování NATO a výslovně zdůrazňuje, že Ukrajina se tedy fakt tím členem aliance nesmí stát. Potom je ještě v té doktríně a v těch souvisejících materiálech v té doktríně Ruské federace řečeno, že státy NATO nesmějí provádět žádné vojenské aktivity na Ukrajině ani jinde ve východní Evropě, stejně jako na jižním Kavkaze a ve střední Asii. To znamená, že ty svoje sousedy chtějí mít ani ne tak pod svým vlivem, ale rozhodně nechtějí, aby to bylo Eldorado pro nás. Potom kromě těch bývalých zemí Sovětského svazu se ty ruské požadavky týkaly i střední Evropy, jak jsem řekla, figurovala v tom i Česká republika. Protože, jako tak obecně, ne že by konkrétně byla zmiňována Česká republika, ale obecně, protože Moskva chce, aby v zemích, které vstoupily do NATO po 27. květnu roku 1997, neměli jejich alianční spojenci, že tam nesmí ty alianční spojenci, tedy nesmí se tam rozmisťovat vojenské síly. Teda my, když jsme podepsali tu smlouvu s tou Amerikou, tak ti vojáci a ta technika tady nebudou. Já předpokládám, že opravdu tady nebudou. A když jsem hovořila o tom květnu 97, tak ten je vlastně zmiňován jako termín vždy, protože tehdy byla uzavřena dohoda o vztazích mezi Ruskem a NATO. A to všichni víme, to byla ta gentleman agreement, což nemusí to být písemně v diplomatickém jednání. Může to být opravdu tahle ta gentlemanská dohoda a taky byla a je zaznamenána. Je to natočeno, i když nebyl ten podpis, je to natočeno. A ta samozřejmě řekla, tam Západ řekl, že se to NATO rozšiřovat nebude a to svoje slovo nedodržel. A poté byly přijaty konkrétní kroky a zapojeni další členové do NATO. A na summitu, jenom abychom si to zopakovali, na summitu v červenci, který byl v Madridu, tak jsme dostali požadavky my, Polsko, Maďarsko a my jsme jako pak se tyhle ty státy staly členem NATO v roce 99. Ty alianční země, tedy alianční ty země, které jsou členové NATO, tak podle té Moskvy opravdu ona bude bránit tomu, aby v těch členských zemích, tedy i u nás, v Polsku, v Maďarsku, aby tam NATO mělo své vojáky, své zbraně bez souhlasu ruského. ty staré členské státy, ty, ať takový je požadavek té Moskvy, nebo to je formulováno v té její strategii, je ty staré členské státy, ať si drží ta svoje vojska. Ale v těch nových členských zemích to je nemožné bez souhlasu Ruska. Takže proto ten rok 97. Já už jsem říkala o tom, že Rusko odmítá ty bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a trvá na kapitulaci a vlastně tím pádem je odmítnut ten mírový plán, který se bere jenom jako základ pro nějaké jednání, ale ne, že by řekl, jo, s těmito body souhlasíme, tak to samozřejmě Rusko neřeklo. Předpokládá se tedy, no u nás rozhodně ne, ale v té světové politice, že dojde ke stažení sil NATO z východního křídla, že ne, že dojde ke zmražení rozšiřování aliance, ale přímo ke stažení těch ozbrojených sil i vojáků, tedy, jak jsem říkala, ačkoliv máme teď tu smlouvu s USA, takže by mělo dojít ke stažení těch vojsk NATO i u nás. A ještě chci říct něco o Polsku, ale to vlastně nebudu zmiňovat, protože nás zajímá hlavně my. No, zajímá hlavně Česká republika. Takže na tom setkání s těmi diplomaty Sergej Lavrov vlastně dal úplně jasně najevo, že Rusko nehodlá v ničem ustupovat, že trvá na úplné kapitulaci Ukrajiny. A dokonce to řekl i, myslím, ruský velvyslanec pro britský Channel 4. Myslím, že to tam zaznělo. A je to tady jasné, tak nevím vlastně, co ty naši novináři pořád tady melou. A ještě chci říci, že když se hovoří o tom třeba, že by to byla součást toho Ruska, nebo že by to byla třeba že by to byly samostatné, ostatně teď to jsou už samostatné republiky, jako je velká paleta variant, jak to může být. Můžou to být samostatné státy, může to být unie, může to být federace, může to být konfederace, jako to uspořádání může být různé. Ne, že by jako Rusko schramstlo celou Ukrajinu, ne. Ale jsou prostě ve hře různé možnosti toho uspořádání. Každopádně nepřejme se to, že tam mír v uvozovkách bude garantovat Západ a NATO. To je ze strany Ruska nepřijatelné. Takže tady jsem řekla, o co šlo v té strategii nové Spojených států amerických, o co jde v nové strategii Ruské federace. A teď bych se ještě ráda vrátila k těm Američanům. Když jsem hovořila třeba o té Venezuele a to, co je řečeno v té strategii, co Spojené státy americké považují za problém. Za problém opravdu považují terorismus. Jinak mimochodem, my na stránkách Československého mírového fóra máme odkaz přímo na tu strategii, takže kdo by měl zájem, může si ji přímo přečíst. Takže Spojené státy americké mají velké problémy právě s terorismem. A tam ta líheň je tedy v té Střední Americe. A existuje mnoho těch skupin, které jsou hybridní. A teď vlastně my jako víme ten terorismus, nebo myslíme si, že víme, co to je ten terorismus, ale teď už se to posunulo dál a vlastně různí politologové a analytici to pojmenovávají, že to je nový fenomén, že je to ten hybridní terorismus. A že ta jeho podstava už nespočívá jenom v tom, že někdo by, nějaká skupina, jako byly Rudé brigády, se rozhodli a někam dali bombu a podobně. Ne. Teď už je to hybrid mezi terorismem, mezi narkotiky, mezi drogovými kartely a organizovaným zločinem, obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, praní špinavých peněz, různé ty nelegální výnosy, pěstování a výroba drog. A že to všechno je nějak spolu koordinuje, je to v rámci jednoho uzlu. A ten uzel je celiství. A centrum je opravdu v té střední, bohužel, a částečně v Latinské Americe. A že ten terorismus se stává problémem nejen pro tu Ameriku, ale že tenhle typ terorismu, kdy je tam provázáno všechno a je to organizováno dokonale, už nabírá globální povahu. Že ten terorismus už není jenom lokální, ale globální. A ta fronta se nachází přímo tedy na hranicích Spojených států amerických a proto ho považují za svůj veliký problém. Takže za první to tam je zmíněno v té strategii, je to tedy ten terorismus a samozřejmě se to týká celého světa. Druhým kolosálním problémem je ta migrace. Pro ta nelegální migrace samozřejmě, a to se týká jak Spojených států amerických, tak Evropské unie. A ty Spojené státy americké v té svojí strategii, tak tam vlastně ti vojenčtí, zpravodajští, důstojníci a vedoucí těch amerických zpravodajských služeb běžně používají termín ozbrojená migrace. To už není obyčejná migrace. A vychází to vlastně z toho terorismu. Má to několik termínů odborných v angličtině a jmenuje se to militarizace migrace, ozbrojená migrace nebo zbraňová migrace. Tedy, že už jde o imigraci a o migraci, která má v rukou zbraň a že ta migrace se stala sama zbraní v rukou těch zemích té Střední Ameriky. Už je to tak jako rozsáhlé a tak je to prorostlé i s tím řízením toho státu, že vlastně už je to jakoby zbraň, státní zbraň, která se nazývá ozbrojená migrace. A tak my to vidíme tady v Evropě taky. Netýká se to jenom té Střední Ameriky, ale teď hovoříme o té strategii USA. A vlastně to, ta ozbrojená migrace tak se proměňuje postupně, když jsem hovořila o těch státech, ve vojenskou militarizovanou migraci. A to znamená, nejenže tady takový termín už existuje odborně, ale že ta otázka té migrace, že je řešena mnohdy v kompetenci jednotlivých států. Už to nejsou jenom jednotlivé skupiny. A stává se to samozřejmě ohromným sociálním problémem, problémem vojenským a problémem bezpečnostním, strategickým. Jako ta migrace narušuje společnost ve všech směrech. A oni tomu říkají, že to je hybridní hrozba, protože už ti teroristé nejsou žádní osamělí vlci. Že k provedení toho teroristického útoku v podstatě ale není už potřeba to, co bylo potřeba v minulosti. Už není potřeba velké množství výbušnin. Už není potřeba nějaká organizovaná infrastruktura. Ale pardon, já jsem vlastně řekla, asi si uvědomuji tu původní větu, když jsem o to hovořila, o té hybridní hrozbě, že teroristé, jsem řekla, nejsou osamělí vlci, ale naopak jsem chtěla říct, že teroristé teď jsou osamělí vlci. Právě proto k tomu není potřeba ta infrastruktura, není k tomu potřeba velké množství výbušnin, v podstatě se všechno děje digitálně, virtuálně, se najdete recept, jak tu výbušninu udělat, jak to všechno zařídit a podobně. Komunikuje se přes ty sociální sítě a páchají se činy z improvizovaných prostředků. Můžete to koupit v drogerii, nějaké ty věci, aby si člověk sestavil výbušninu, různé ty koktejly a podobně. A to, že se stalo teď ohromným problémem, a to souvisí s tím, o co se ale oni snažili. Oni se snažili atomizovat tu společnost. No, a tohle to je ovoce. Když se tady hovoří o tom, že socialismus byl špatný, protože ta společnost je solidární, a že ten západ a ten kapitalismus je bezva, protože tam je ta absolutní svoboda jednotlivce, tak tohle to je taky jeden z výsledků. Takže vůbec nepřekvapuje, že ta strategie národní bezpečnosti USA, na rozdíl od všech těch předcházejících strategií, opravdu poprvé neklade Rusko jako tu největší hrozbu, ale Amerika vidí největší hrozbu blízko svých hranic. A jak na to teda reagují různé části světa, tak já nevím, jestli registrujete, jak na to reagujeme my. Já fakt nemám nervy na náš mainstream, takže to vlastně v tuhle chvíli ani nevím, ale dokážu si to živě představit. Ale vím, že jak na to reaguje ta západní Evropa, protože ta pořád říká o tom, že to největší nebezpečí je to Rusko. Ale ty zajímavé je, že ta strategie ještě nebyla spuštěna. Ta strategie byla jenom deklarována. Ale už i ta deklarace té strategie nese první výsledky, protože například bolívijské vedení vyjádřilo Washingtonu loajalitu v souvislosti s touto strategií. Jakoby tomu Donaldu Trumpovi slíbili, že oni se k tomu rádi připojí, protože existuje jakási osa států, kde je ta líheň toho terorismu, a to je teda Spojené státy americké, to vidí, ale na základě faktu, že to je ta Venezuela, Mexiko, a ta Bolívie řekla, ne, my se k ním nepřipojíme. A ta doktrína je samozřejmě velmi důležitá, protože udává ten směr toho, jak se bude vyvíjet ten západní globální blok. A s tím souvisí ten fakt, že Spojené státy americké, jestliže zajímají nejvíce jejich sousedi, tak omezují svoji podporu pro Evropskou unii, omezují svoji podporu pro Ukrajinu. A velmi aktivity, teď je to jenom deklaratorního charakteru, ale i fakticky, prostě je opravdu utlumují. Ale my jsme teď, protože jsme součástí Evropské unie, tak jsme jako v úplně jiné poloze, protože ta Evropská unie se chystá skrze NATO, jehož majitelem jsou ale Spojené státy americké. Což je takový paradox, to si, já nevím, si neuvědomují ti naši analytici. Takže NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Ostatně, když chce ta země vystoupit, tak to píše prezidentovi Spojených států amerických. Takže ta Evropská unie se skrze NATO, alespoň o tom pořád mele, chystá zaútočit na Rusko. Ten Washington ale dává najevo, že se toho dobrodružství nehodlá zúčastnit. A teď ještě o tom se vůbec nehovoří. I Turecko dává najevo, že v rámci NATO se fakt nezúčastní útoku na Rusko. A jakou hodnotu má tedy NATO bez Turecka a bez Spojených států amerických? Žádnou. Takže my jsme tady, a o tom taky budu hovořit, úplně svědky nějakého fantasmagorického obrazu, co nám předkládají naše a západní média. A ten obraz se vůbec nezakládá na realitě. Jenže teď vám ještě řeknu, v čem je opravdu problém. Problém je v tom, jak bude ta americká administrativa pokračovat. Protože ten Donald Trump, to myslím, že ten mandát mu končí za 2 roky, a tam teď dochází v Americe k tomu, že tam opět vstává z popela demokratická strana. A ta je otázka, bude v této národní strategii pokračovat nebo ne? Ta předpokládá se samozřejmě na základě empirie, na základě toho, co mají demokraté v programu. Pokud by v Americe opět vyhrála ta demokratická strana, tak samozřejmě ta strategie se změní. Ty kroky republikánů nejsou tak tvrdé. Existuje tady ta doktrína, existuje úplně jiný program, než který razili ti demokraté. A pokud se znovu ujmou vlády demokraté, tak samozřejmě to bude s použitím daleko větší, nebo vůbec s použitím vojenské síly, než to, co je součástí té republikánské agendy, tedy té agendy toho Donalda Trumpa. A oni to, ti demokraté se tím ani netají, pořád to říkají a snaží, demokraté, američtí se snaží opět vyhrotit tu situaci jak ve východní Evropě, tak samozřejmě na Blízkém východě a že tady mají těch podpindosníků a pořád si jich platí prostě mraky skrze ty neziskovky. A takže my teď stojíme, bude rok 2026, jenže pak bude další rok, 27, a tam budou ty americké volby. Jenže v té Americe budou už, bude několik voleb už příští rok. A tam se ukazuje, že najednou začínají už letos v těch komunálních volbách, začaly vítězit demokraté. Takže vlastně až rok 2027 opravdu rozhodne o osudu celého světa. Protože jestli se dostanou k moci ti demokraté a shodí se stolu všechno, co zde bylo, bylo vybudováno, shodí se stolu všechny ty iniciativy republikánů a nehovořím jenom o Donaldu Trumpovi, tak prostě to bude studená, říká se někdy studená válka jako 2.0, jako Monroeova doktrína 2.0, jako Rakousko-Uhersko 2.0, jako Jaltská konference 2.0. Tak se říká, bude studená válka 2.0. Bude samozřejmě snaha o útok na Rusko, takže se hraje o čas. Hrají o čas jak Rusové, kteří jsou si toho všeho vědomi, jak celý ten východní blok, tak samozřejmě hraje o čas na západě, tam dochází, a to teď podrobněji vysvětlím, k velkému rozkolu na té politické scéně právě mezi těmi republikány a Ukrajinci. Mezi těmi republikány a demokraty, což jsou de facto pro ukrajinští. Takže tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vypadá to v tuhle tu chvíli děsivě. A ještě jednou zopakuji, v těch komunálních volbách letos vyhráli většinou demokrati. A tam k čemu došlo? Tam je největší rozkol i v rámci republikánů kvůli tomu, jak se Trump chová k Izraeli. Protože mnoho těch republikánů, kteří byli blízcí Donaldu Trumpovi, byli jeho spojenci, tak najednou se od něj odvracejí. A opravdu tím kamenem úrazu je Izrael a vůbec ta situace na Blízkém východě. Tady u nás se o tom vůbec nehovoří, ale Haagský tribunál a řada dalších institucí a mezinárodních soudů pro lidská práva dospěly k závěru, že Izrael jednoznačně porušuje lidská práva, že páchá v Gaze genocidu. A začali požadovat, aby s tím Izrael přestal. Aby přestal s tou válkou. Aby přestal s vojenskými operacemi v tom pásmu Gazy. A taky je snaha, aby byla obnovena, protože nějaká vyšetřování začala, ale aby byla obnovena vyšetřování, i když to tam skončí, ohledně činu té izraelské armády v průběhu těch posledních 2 let vojenské operace v pásmu Gazy. A aby byly nalezeny, protože ty důkazy už nalezeny jsou, o tom rozhodli, jak jsem říkala, třeba ten Haagský tribunál a některé soudy, tak aby z toho byly vyvozeny závěry, že tam došlo k porušení lidských práv, že tam došlo k válečným zločinům a že tam opravdu došlo k té genocidě. Takže mezi republikány a demokraty najednou se některá ta křídla těch republikánů a demokratů se zblížila, protože jak křídlo u demokratů, tak křídlo u republikánů začaly požadovat okamžité ukončení té izraelské vojenské operace. A to tedy je problém právě pro tu republikánskou stranu. A uvedu tady třeba 2 příklady, že ze začátku byl velký podporovatel Donalda Trumpa, například Carlson, ale tím, co se stalo v tom Izraeli, tak se od něj v podstatě odvrátil a to samý ten Charlie Kirk tak taky. A bylo vlastně tyhle ty 2 figury známé, jsou mimo politiku. Jeden byl aktivista, ten Kirk, druhý je novinář. A Takže oni najednou už nejsou v tom táboře toho Donalda Trumpa. A pak ještě, to je velmi zajímavé, v Americe je ohromně silné křesťanské hnutí, ale evangelíku. Ne katolíku, ale evangelíku. A to je jedna z největších sil, která má vliv na volby a na to, kdo se stane prezidentem. A já, jak jsem říkala, některé ty informace, to jsem říkala v tom minulém vysílání, které vám tady předkládám, tak mám také z rozhovoru Simona Tsipise. To je izraelský politolog a on tam právě v tom jednom svém pořadu rozkrýval, jak je to se Židy, s Izraelity, s judaisty. To je prostě tak neuvěřitelně komplikovaný maglajs, že my se v tom vůbec nevyznáme a tam jedna skupina bojuje proti druhé. A řeknu vám příklad, třeba ti ortodoxní Židi, to jsou největší nepřátelé Izraele, protože oni jsou, já jsem to pochopila, něco trochu jako anarchisti. Oni jsou úplně proti státnímu uspořádání, takže vlastně ten Izrael je největší nepřátelé toho státu, jsou ti nejortodoxnější Židi. Tak to dávám jenom jako příklad, abyste věděli, že tam ten svět je jako taky velmi takový vrstevnatý. No a teď zpět tedy k těm evangelíkům, kteří jsou v Americe ohromnou silou volební a oni většinou jsou pro izraelští byli. Neustále tomu Izraeli pomáhali. A říká se jim, a to právě je tedy, to vám rozkrývám, to, co tam naznačil ten Simon Tsipis, že jsou to křesťanští sionisté a vždycky stáli na stráži toho Izraele. Ale tím, co Izrael dělá v té Gaze, tak i tam došlo k rozkolu. A vlastně i oni změnili, tihleti evangelíci, změnili svoji rétoriku a drasticky změnili svůj názor a začali Izrael kritizovat. A to je taky opora toho Donalda Trumpa. Takže bez podpory těch křesťanských, oni tomu říkají evangelíci nebo evangelikálové, je politika Donalda Trumpa samozřejmě ve velké nevýhodě. A proto dochází k tomu, že tam vyhrávají teď ty volby demokrati. A ve Spojených státech amerických existuje velmi silná židovská lobby. Ale, a to zase vím tedy o toho Simona Tsipise, existuje tam taky izraelská lobby a v tom je prý velikánský rozdíl. V podstatě jsou to dvě různé lobby, které jdou si vzájemně po krku. A ty začaly vyjadřovat tu protiizraelskou rétoriku. A někdy, jestli bude čas, tak můžu se na to podívat, teda já jsem to poslouchala podrobně, ale nemám to v hlavě všechny ty skupiny těch Židů a pokud člověk se v tom neorientuje, tak to stejně bude jenom popis, že vlastně nebude z toho nikdo moudrý, ale jenom na tom ještě jednou deklaruji nebo dokresluji to, že v tom Izraeli i v té Americe nejsou všichni, i když jsou třeba prožidovští, tak ale nejsou proizraelští. Tak jenom abychom věděli, jaký tam je i v té Americe ohromný zmatek. Takže v těch komunálních volbách se začali odvracet ti voliči od republikánů, volili demokraty. A z toho důvodu je teď otázka, protože příští rok budou volby, myslím, že do kongresu, do senátu, sněmovny reprezentantů a v zásadě už to bude směřovat k těm prezidentským volbám. A ještě navíc, takže to je problém pro Donalda Trumpa a pro strategii současnou Spojených států amerických a ještě navíc Donald Trump je předmětem neuvěřitelné kritiky ze strany evropských lídrů. Ohledně toho jeho jednání s Ruskem a samozřejmě i ze strany našich českých politiků. No a ještě jsem se tady učinila poznámku, že, jo, bych to možná uzavřela, že pokud tedy vyhrají volby demokraté, tak dojde k opravdu vážnému rozkolu mezi tím globálním východem, který se mezi tím formuje, a mezi tím globálním západem. A možná teda ten Deep State se snaží už teď, ale zatím tomu šlape na brzdě ta Amerika pod vedením Donalda Trumpa, ale pak by opravdu hrozila ta válka, ta atomová válka, protože Donald Trump je v současné situaci jakýmsi mostem, který nějakým způsobem zadržuje tu ostrou konfrontaci mezi globálním východem a globálním západem. A pokud tento most přestane existovat, pokud Donald Trump nevydrží ten tlak, který zažívá doma a na tom Blízkém východě a vlastně i v Evropské unii, tak bohužel jako může fakt dojít k tragédii. A to my vůbec tady to nedokážeme si představit, protože u nás jsou tam média zaměřena černobíle. Takže my vlastně vůbec nevíme, jaký je ten vnitřní svět politiky v těch Spojených státech amerických. A k čemu tam může dojít a nevyznáme se v tom. Tak jsem se snažila to teda nějak takhle rozkrýt a přiblížit. Až se teď budeme dozvídat, jako kdo kde vyhrál, abychom se v tom dokázali trochu orientovat. A ještě jsme svědky toho, že teď je neuvěřitelný atak, jak v Evropě, tak ono je to ostatně na celém světě, na všechna vlastenecká hnutí. Jak je něco pronárodní, tak hned se tomu dá nálepka, že to je nacionální a že to vlastně je strašně nebezpečné, protože ten nacionalismus rozdmíchal tu druhou světovou válku. Je zaměňován nacionalismus za patriotismus. Prostě pracuje se tady s těmito pojmy. A zase lidé jsou sváděni na cestí. Já třeba jsme poslouchali jednoho zpěváka, když jsme jeli autem se známými. A ten jejich syn říkal, no dobře, ale tohle to je přece nácek. A já jsem říkala, jak nácek, ten zpěvák. To on dostal jenom takovou nálepku. A v čem spatřuješ jako tu podstatu slova nácek? A to ani nejsou ti lidé schopni říct, ale v televizi řekli, je nácek, toho nesmíme poslouchat, ten je zlý. No ale ten zpěvák je patriot. Ne žádný nácek. Patriot je, že chce ochránit jako naši Českou republiku a naše občany. A ne, že chce nějak expandovat třeba do Německa, nebo do Polska, nebo do Rakouska, aby všichni byli pod nadvládou našeho národa. To je jako velký rozdíl. Takže tady ta nálepka prostě funguje, takže to, co je vlastenecké a patriotické, tak je označeno tou nálepkou, že to je nacionalismus, de facto nacismus a de facto hned pak jsou ti lidé obviněni z rasismu. Takže prvně vlastenectví, pak nacismus, nálepka a pak rasismus. A naopak jsou upřednostňována ta hnutí, jako je třeba Antifa, Black Lives Matter, nebo LGBT, nebo různé ty genderové politiky ve školách, a nebo různá hnutí za ochranu životního prostředí, různé ty zelené strany, zelená hnutí, ale tohle to všechno jsou koncepty toho, teď je ten termín, toho progresivistického hnutí. Ale to progresivistické hnutí, jako jsou u nás třeba Piráti, nebo Topka, nebo na Slovensku ten pan Šimečka, tak to jsou ale globalisti. A ti jsou proti těm národním státům. Ty chtějí eliminovat národy, vlastně to chce celá Evropská unie, chtějí transformovat ty národy, aby tady byla jediná globální vláda, jediný globální svět. Ale teď jsem četla takový ne spis, ale článek, to byl spíš analýza, co všechno obsahuje, když budeme mít to ID, no to je strašné. Veřejně všichni budou vědět, jakou máte stopu energetickou, jestli jste očkován. Teď přeháním, ale ne moc, kolik jste toho snědl, jaké máte příbuzné, jakou máte krevní skupinu, jaké budete mít choroby podle toho, oni tam mají ty algoritmy, co jíte, co vás čeká, jak sportujete. To bude jako strašné a podle toho mají být udělovány ty sociální kredity. Takže o tohle všechno se snaží vlastně ty progresivisti, v tom je ta politika Evropské unie, eliminovat úplně to pochopení národa, globalizovat ten svět, použít k tomu, k té kontrole toho digitálního koncentráku, tu umělou inteligenci a podobně. A to samozřejmě, proto oni se snaží o ten digitální koncentrák, protože kdyby to byl jen ten předstupeň, že se je snaha eliminovat ty národy, tak když to má být jako ta Evropská unie, jeden ten tavící kotel pro všechny ty migranty, tak samozřejmě to povede ke konfliktům a k občanským válkám. A jestli oni budou chtít občanské války, tak samozřejmě ty občanské války budou v Evropě, protože na ně už je tady jako zasazeno, založeno. A pokud se jim budou snažit zabránit, tak jako ten digitální koncentrák a to ID se bude zavádět velmi, velmi rychle. A tím motem těch progresivistických hnutí, tak je samozřejmě to uprchlíci, vítejte, migranti, vítejte, ale ve skutečnosti to musí dojít ke kolapsu a k sociálnímu úpadku těch společností. Už jsme toho byli svědky, nebo jsme svědky třeba v tom Švédsku, i v Německu, ve Finsku, ve Francii a podobně. Takovéto bitvy teď probíhají na globální scéně a uzavřu tuto část tím, že teď je hlavní, jsou dva hlavní tábory a to je tedy ten globální západ, celá Amerika a globální východ, v podstatě celá Euroazie. Samozřejmě jsou to jenom plány. I to dobré, o čem jsem hovořila, i to špatné, o čem jsem hovořila, nebude to všechno ze dne na den, ale ty hlavní směry v té světové politice je tedy opravdu to rozdělení na východ a západ. A to, že spolu nebudou bojovat, to bylo řečeno teď v obou těch strategiích. Jak v té ruské, tak v té americké. Takže to je pro příští rok opravdu dobrá zpráva. Můžeme tedy ukončit tuto část?
1: Ano, ale já bych ještě použila dva dotazy. Jeden dotaz je od Lukáše z Karviné. Hezký večer, paní Vítová. Řekla byste, že prezidentský mandát Donalda Trumpa, ten současný, se stal signálem počínající deglobalizace? Jak se o tom začíná mluvit? A je deglobalizace příležitost, které se nemáme bát? A nebo je to naopak problém, když, jak jinými slovy, vy sama říkáte, globalizace urychluje a zintenzivňuje mezinárodní migraci propojením ekonomik, kultur a technologií? Děkuji za vaši odpověď a vlastně takové krátké shrnutí. Lukáš, Karvina.
0: Já děkuji za dotaz. Podle toho, co teda jsem se nastudovala nebo přečetla já, tak si myslím, že tady je snaha, aby ten svět nebyl globální, jako on bude globální v něčem, budou globální sítě a podobně, ale vždyť ty státy BRICS, což je většinou teda ten východní blok, tak to říkají při každé příležitosti, že mají zůstat národní státy. Mají zůstat. Ti globalisté nechtějí, aby ty národní státy zůstaly. Ta Amerika, Donald Trump řekl, že by měla být Kanada jejich, ale jak říkám, třeba i když jsem hovořila o té Ukrajině, je mnoho možností. Můžou to být jednotlivé teď se bavím o Americe, jednotlivé spolupracující státy, nebo konfederace, což jsou v podstatě Spojené státy americké a málo kdo ví, že ty Spojené státy americké, ty jednotlivé státy mají daleko větší míru svobody než země v Evropské unii. Jako tam jsou daleko svobodnější než my, ta legislativa není tak jednoznačná jako v rámci EU. Nebo to může být unie, nebo svazek států, ale každopádně ten Donald Trump řekl, že by ta Kanada měla vejít ve svazek Spojených států amerických, je snaha udělat bloky. A to, jak to uvnitř bloku bude, jestli, znovu opakuji, tam to bude jednotný stát nebo x těch možností spolupráce, a ještě jednou zopakuji, unie, federace, konfederace, svazek států a podobně, to už je jedno. Ale prostě, a to je jeden blok, a druhý blok je teď v této chvíli ten východní, ta Euroázie, a to je teda Rusko ve spolupráci s tou ekonomikou Číny. No, ale v obou těchto blocích, musím, a to, k tomu se teď možná ještě dostanu, jak tedy na tom západě, tam už jsem řekla, o co jde těm demokratům, tak ty chtějí, aby byl prostě jeden svět. Ty nechtějí ani tyhle ty dva bloky. Ty chtějí jeden globální svět. A to samozřejmě teď jde o to, jak to dopadne v té Americe. A to bych se vracela zase k tomu, co jsem říkala tu první hodinu. Nevím, jestli jsem to řekla zrozumitelně panu posluchačovi, ale snažila jsem se. Prostě jsme teď na ostří, v takovém dějinném procesu na ostří nože, kdy vlastně ty, aspoň by bylo rozdělení na ty dva bloky. To by bylo fajn na úvod. Ale pak je tady ta skrytá síla, která chce udělat tu jednu globální vládu, ale ta teď zrovna není u moci. A je otázka, jestli u moci bude za dva roky.
1: Přidám ještě jeden dotaz, a to Dana z Liberce. Ten píše: paní Vítová, děkuji za téma Rusko, Spojené státy. Když mluvíte o Rusku, slyšíme ze všech stran, že je pro nás Rusko hrozba. Podle vás to tak ale asi není. Z toho, co říkáte. Dáte nám argumenty do debat s těmi, co neslyší a nevědí? Moc děkuji za to, co pro nás děláte, Dan Liberec.
0: Tak já moc děkuji panu posluchači Danovi. No, jde o to, že u nás se vychází vlastně ze lži, že Rusko je agresor a napadlo nevinnou zemi Ukrajinu. Tak bych řekla, že nejstarší, nejprestižnější, největší soud na celé planetě Zemi, to je soud OSN, vydal verdikt, že tomu tak není. To za A. Rusko není agresor. Tam ten soud to jasně řekl. Takže ten, kdo šíří lži, je mainstream a většina těch evropských politiků. Tam prostě docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva. Byla tam občanská válka. Vždyť ani ten prezident Porošenko se tím netajil a řekl, že že normální ukrajinský děti budou chodit do školy a ruské děti budou ve sklepech. Vždyť tam došlo ke státnímu převratu za podpory cizí moci, to jest Ameriky a Evropské unie. Vždyť ta Victoria Nuland řekla, kolik je stál ten státní převrat. Vždyť už je známo, my teď máme poslankyni nějakou pirátskou, jejíž tatínek bojuje Gruzínec a bojuje na Ukrajině. Vždyť to uvedli i světový tisk, že tam byli pozváni odstřelovači z Gruzie a ty zabíjeli ty Ukrajince a bylo to pak svedeno na ty legální, ukrajinské složky. Takže to, co se u nás objevuje v médiích, jako tam není pravda, z toho vůbec nic, nejsou pravdivé ty původní stavební kameny. A jestliže ta stavba je postavená z papundeklu, ty základy té stavby, tak nemůže stát, takže my se tady pořád tváříme, že ta lež je pravda, ale prostě není. Jinak, na Krymu proběhlo referendum, byli tam světoví pozorovatelé a podle krymské ústavy ani to nebyla součást té Ukrajiny, jenom dobrovolně řekli, že ta Ukrajina, já to neříkám teď přesně, bude nějakou dobu spravovat, pokud oni to chtějí. A pak se rozhodli v referendum, že už tohle to končí. I tohle to je lež. Na Donbasu proběhly volby a referendum, že nechtějí být součástí Ukrajiny. Tak já nevím, proč se pořád tady jako tváříme, že je Rusko agresor. Ani papež neřekne, že je Rusko agresor. Ani Antonio Guterres neřekne, že je Rusko agresor. Ani to usnesení, o které se tady ze začátku opírali OSN, tam nikde nebylo řečeno, že je Rusko agresor. Nejednala nikdy o tom Rada bezpečnosti. Jednalo o tom jenom plénum OSN, kde měli většinu podplacení tehdejší Američani, demokrati, a tam bylo řečeno, že by Rusko a podmiňovací způsob, že by Rusko mělo ukončit ofenzivu. Takže tady prostě všichni ty politici jako neuvěřitelně lžou ti naši. No já nevím, jestli jsou tohleto argumenty pro pana posluchače. Přála bych si, aby byly. Já chci ještě říci k tomu, že jak je formováno to veřejné mínění, že vůbec neexistují žádné náhodné úniky informací do nějakého mediálního prostoru. Že to tak prostě není. Ještě v té Americe se to formuje to veřejné mínění a vůbec ten narrativ v uvozovkách přes noviny, jako je Wall Street Journal, Washington Post, ve Velké Británii Times a podobně. A vlastně ty řeknou, co se má stát, ty noviny, nebo co se předpokládá, že se stane, a ta informace sama pak tvoří tu realitu. Podle toho, co zazní v Times, tak se zachová třeba náš premiér, nebo začne uvažovat nějakým způsobem český ministr něčeho. A proto se říká, že řízení je proces informační. A ještě, ta média jsou ve vlastnictví několika soukromých nadnárodních korporací.

0: Posloucháte hovory s Vladimírou Vítovou, před námi je další téma, historie, která je zcela jiná, než jaký předkládá oficiální věda. Zkreslování a zamlčování historie je častý fenomén v dějinách 20. století. Pojďme si úvodem tohoto tématu představit vzájemný vztah dějin a historické paměti. Celá historie je totiž prý založena na důvěře, Vladimíro.
1: No asi ano, protože teď se začalo objevovat ohromné množství videí, které nám začíná odhalovat jakoby závěs nebo závoj, kterým ta historie byla skryta. A tam se ukazuje, že všechno bylo úplně jiné. Já teda často sleduji IcePick, což je takový tým lidí, odborníků, vědců, jmenuje se to alternativní historie, jako historie a tak dále, proto mají tu zkratku IcePick. A oni jdou kriminalistickou metodou prostě po těch památkách, po fyzických památkách, paláce, zbytky staveb a podobně, a porovnávají to s tou historií, která je nám vykládána, a ono to prostě nekoresponduje. Oni vychází z toho, že i mnohé mapy, mnohé písemné zdroje, že jsou zkresleny a že vlastně jsou napsány nově s tím, že se odvolávají jakoby na staré dokumenty, které neexistují. A že ten podvod s tou historií je tak velkolepý, že si to ani nedovedeme představit.

0: A já bych tady navázala, když jsme hovořili o těch národech nebo o těch jednotlivých státech, tak speciálně ti odborníci, a tam jsou třeba fyzikové nebo inženýři mechaniky, historikové, lingvisti a podobně, snaží se ten pan Pavlušenko, to je bývalý analytik vojenský, pokrýt celé spektrum těch odborných směrů, aby prostě dokázali opravdu zrekonstruovat tu minulost. Teď vydal knihu, ale ta kniha je jenom jako e-kniha, jmenuje se to Pravidla hry bohů. A on říká, že prostě ani to neměl v plánu, ale oni dělají expedice do Číny, do Indie, do různých zemí. A na základě těch výsledků, takže on aspiruje na to vydat ucelenou, jako ne knihu nebo učebnici, ale ucelený systém té pravdivé historie, která je ale fakt úplně jiná, než jak nám je předkládáno. A když hovoříme o těch národech, tak já vždycky chci začít nějaké téma, pak si uvědomím, že bych měla ještě předejít o dva kroky, abyste slyšeli, z čeho vycházím. On tam na základě těch kriminalistických metod, a ty používá proto, protože to jsou neoddiskutovatelné faktické věci. Proto jsem zmiňovala, že tam jsou nevím, třeba geologové s nima nebo vojenští experti a dokážou přesně říci epochu, stáří té jako hmoty, k čemu to bylo, jak to fungovalo a podobně. A to říkám teď jen velmi povrchně. A na základě celé té analýzy, kterou už dělá roky, došel k závěru, že tady byly prostě dvě katastrofy. Rozhodně dvě katastrofy celosvětové. A jedna, bylo jich teda víc, ale ty poslední, od kdy je formováno to naše současné stávající lidstvo, tak je to 1675 a 1842 a to ještě vychází z toho Nosovského a Fomenka, kteří určili, že prostě ta historie, to, co se nám říká, je úplná blbost, protože někde chybí 200 let, někde chybí 300 let, někde přebývá 40 let. Některé ty události historické jsou jakoby ty samé, ale trochu předělané, takže dám příklad. Vůbec nevím, tohle to je jenom moje dedukce, nevím, jestli to je pravda. My máme Jana Žižku, měl jedno oko, byl to slavný vojevůdce. Ale na Rudém náměstí stojí socha Minina a Požarského a ten má taky jedno oko. A taky jako to vojevůdce a taky zachránil to obyvatelstvo. Chci říct, že jeden obraz, teď si beru toho Jana Žižku za příklad, tedy to jedno oko, a to, co udělal, tak tenhle ten obraz je v našem národě. V Rusku je to jiná figura, jinde je to jiná. A takových věcí je plno. Jakoby vzali jednu událost, jednu osobu, překopírovali, to se ukazuje, že to je fakt, překopírovali to do různých epoch, dali jim různá jména a teď každý národ má svého nějakého národního hrdinu, takže jako v tom je neuvěřitelný zmatek. Já jsem třeba dlouho vycházela z toho, co řekl Tomáš Garrigue Masaryk, že jednotlivé národy byly stvořeny bohy, nebo bohem. No já teď fakt nevím, jestli je to pravda, protože mezi tím se ke mně dostala velká spousta informací. A posledních několik videí, které jsem viděla, a oni tam ukazují staré mapy a porovnávají to. A já vám řeknu extrakt toho, co v těch videích je. Oni říkají, že ten koncept národa, jako známe my, Češi, Slováci, Poláci, Němci, vznikl až na počátku 19. století. To znamená, že se začal formovat po té katastrofě v tom 17. století, což jako byl úplně útrum všech technologických vymožeností, ty nádherné stavby, které známe a neumíme je zopakovat, tak to samozřejmě je z těch předcházejících let. Takže oni říkají, ty národy, ten koncept národa vznikl v 19. století, že vznikly i národní jazyky, že byly uměle udělaný. A že vlastně do té doby nic takového neexistovalo. Že byla jednolitá globální civilizace po celém světě. A když jsem říkala, že oni jdou tou kriminalistickou metodou, tak všechny budete to znát. Vždycky jsou to ty sloupy, na nich je stavby. Sloupy, na nich je trojúhelník, nebo třeba to, co máme, nějaký vzory. Je to někdy na zámcích, je to v podstatě ten typ jakoby novoklasicismu. U nás je to třeba v Praze Rudolfínum, nebo to Národní divadlo, nebo Národní muzeum a podobně. Všude, ve všech těchto stavbách, jakoby existují nějaké papíry, plány, jak se to dělalo, ale patrně došlo k tomu, že se to jenom rekonstruovalo. Existují někdy i falešné obrázky, jak byl položen stavební kámen a podobně. Ale oni já jsem nás uvedla jako příklad, protože to lidi znají, jak ty budovy vypadají. Ale oni dochází k tomu, že tenhle ten typ budov nebo prostě ty sloupy antické, vždycky jsou to sloupy, na nich položený trojúhelník, zatím kupole, jsou po celém světě. A to nestavěli žádní kolonizátoři. A tenhle ten typ staveb je v Evropě samozřejmě mnoho, na Sibiři ne, tam došlo k té katastrofě, ale v Rusku, je to v Indii, je to v Africe, je to v Jihoafrické republice, je to v Austrálii, je to v Latinské Americe, ve Střední Americe, v Severní Americe, všude. Všude je tento typ staveb, který už samotný ten typ staveb je dokladem toho, že tady existovala jedna globální civilizace a existoval jeden jazyk. Možná, že ta babylonská věž jako taky. Asi to nebude tak starý obraz, jak se nám říká, že to je x tisíc let zpátky. Patrně to je něco nového. No a takže když se vrátím k těm národům, tak se ukazuje, že na začátku toho 19. století, tedy před tou poslední katastrofou globální, a teď jsem řekla 1842, ale oni říkají, zrovna tady bylo ukradeno, teda ne ukradeno, navýšeno 20 let, že v podstatě se ta katastrofa stala 1824. A vychází třeba z dobových kronik, z tisku, z literatury, z básníků, ze spisovatelů, kdy oni tam říkají, že byly, teď se to jako liší někde, 3 roky bez léta, rok bez léta, 4 roky bez léta, vůbec se nic neurodilo, padaly kyselé deště, nebyla ani tráva, padaly, no prostě strašné věci, a že to právě v té klasické literatuře je někdy popsáno, nevím, třeba Turgenev, nebo prostě tihleti spisovatelé, teď tedy hovořím o ruských, ale samozřejmě i britských, ale že byla ohromná cenzura a oni to tam je vidět, a já si myslím, že u nás to popsal například Karel Hynek Mácha, Ovi hvězdy, hvězdy na výši, vlastně tu katastrofu, ale protože byla cenzura, tak oni to popisovali jenom jako, že ne jako osudovou událost, ale třeba popisuje se, v čem ty lidi žili, nebo co se tam tenkrát, že zrovna byla neúroda, nebo Gogol, mrtvé duše, jak tam sčítali, prostě tam umíralo strašné množství lidí, ale třeba ze tří, to tam bylo daleko víc, ale dávám to jako příklad, ze 3 milionů zůstalo 300 lidí. Jako v takovémhle množství byla ta katastrofa. Oni říkají, že třeba pak byla první světová válka 1853, říkáme tomu Krymská válka, ale že to vlastně bylo jako ti, co postrádali nejméně, a to byla západní Evropa a speciálně Britové, ty to zasáhlo nejméně, ta světová katastrofa. Proto jim zůstaly technologie a proto oni mohli s těmi technologiemi ovládnout ten zbytek světa. Takže 1812, kdo ví, jak to bylo s tím tažením Napoleona, to je taky Vismajor. Teď se ukazuje, že vlastně to byl spojenec Napoleon toho ruského císaře. Potom byla válka 1853 a že vždycky se snažili, oni tomu říkají, začistit zbytek té klasické kultury, klasické civilizace. Že o tom byla i první světová válka, o tom byla i druhá světová válka, rozbombardování třeba Drážďan jako příklad a podobně. Takže nebyla to válka jenom rok, dva. Začalo to tragédií a ti, co přežili, zmocnili se těch technologií, tak vlastně rozpoutávají ty války a ničí ty staré artefakty. To jsou třeba ty křišťálové paláce, světové výstavy, jak se říká, postavili to za půl roku a pak jako stavby, které my bychom v životě nebyli schopné realizovat, a pak to všechno rozmlátili, spálili. Že tady dochází úplně něčemu jinému, než nám se říká ve škole. No ale zpět tedy k těm národům. Takže oni v podstatě dokazují, že na začátku 19. století žádný koncept národu neexistoval. Že to byla jednotlivá, jednolitá civilizace a že po té katastrofě oni v podstatě rozparcelovali území a oni říkají, a ty jednotlivé národy a ty hranice mezi národy, to v podstatě byly vězeňské cely. A že takhle rozdělili ten zbytek toho původně sjednoceného lidstva, které přežilo globální katastrofu. A že jestli si lidi myslí, že jsou třeba Rusové, nebo Francouzi, nebo Němci, nebo Američani, no tak nejsou. A tenkrát začaly ty matriky a začaly ta, my teď máme číslo v občance, inventární čísla, která byla přidělena tomu zbytku lidstva. A nevím, jestli jste slyšeli někdy o těch vlacích sirotků, o tom, že na těch světových výstavách byly inkubátory, o tom, že existují fotografie, kde ta města jsou úplně vylidněna, nejsou tam živí lidi a nejsou tam rostliny. A za pár let existují zase vylidněná města, ale už jsou tam zasazené nové stromy. A třeba v Indii v rozmezí 30 let, kde jsou absolutní ruiny, neexistuje ani živáček a najednou jsou tam miliony lidí. Kde se pro boha ty lidi vzali? To jsou absolutně nezodpovězené otázky. A když jsem hovořila o těch inkubátorech, tak hovoří se i o tom v podstatě globálním klonování. Jestli jste slyšeli někdy ty děti z kapusty, ze zelí, jak vlastně byly ty pohlednice byly kreslené, byly takové roztomilé, ale hlavičky těch dětí, nemluvňat i malinkých dětí, byly vyfocené, jezdili pošťáci a ty děti rozvážely v brašnách. Jako to prostě není normální. O tom teď ale se mi zdá, že ti, co teda řídí tento svět, co zůstali po té katastrofě a měli k dispozici ty technologie, kterými dokázali ovládnout ten zbytek lidstva, který přežil, tak teď se jim to možná, jestli se jim to vymyká nebo záměrně říkají pravdu, prostě je ohromné množství teď videí a textů na tohle téma a ukazují se staré fotografie a není to jako fotomontáž, je tam odkaz na staré zdroje, na staré časopisy, na staré rytiny, třeba já nevím, Piranéze nebo i Canaletto, to se říká, že to vůbec ani nebyli malíři, že to byly fotografie, jenom jako my to dnes vidíme, když ti malíři prodávají obrazy třeba na Karlově mostě nebo na pěší zóně v Praze. Já tady zrovna mám jeden obraz, je to Praha, ale kolorovaná. A že tohleto vlastně na základě těchto věcí, co jsou v muzeích k dispozici veřejně, tak i to je jeden ze zdrojů a jde to identifikovat. No. Takže ještě se taky hovoří třeba o roce 1848, kdy se hovoří, že jako byly ty různé, že byly ty různé revoluce, to asi taky jako bylo všechno jinak. A na těch mapách, tam na těch starých mapách vlastně vůbec ani nejsou hranice, tam jsou jenom názvy těch jednotlivých oblastí a to ani nehovořím o té Tartárii, ale i o jiných mapách. Na těch mapách starých jsou namalovaná úplně jiná divoká zvířata, vůbec nehovořím o formě země, která je na starých mapách. Takže oni tady říkají, že tím, že byla ta civilizace globální celosvětová pokořena, tak ti, co zůstali, tak jak si mohli jako podmanit to vysoce rozvinuté lidstvo, že to je nemožné, leda, když toho obra, a to taky tady byli lidi daleko větší než my, protože se stalo něco s atmosférou, to je i v těch historických análech, že ze dne na den najednou se lidi cítili lehčí, prostě padl tlak a podobně. Takže když chtějí někoho pokořit, tak je to to rozděl a panu, jak jsem minule říkala, ale teď se zase snaží v té politologii sjednotit a panují, což je příklad Evropské unie, ale teď bereme teda to rozděl a panují, takže se snaží toho obra, tu původní, ten, a byl to stát, celosvětový stát, rozsekat na kousky. A vlastně v tom 19. století se ukazuje, že na celém světě, jakoby na povel z jednoho centra, což je asi ten Londýn, začínají se najednou, a to je teda otázka, musím říct, ještě předtím, to bylo sice pár století, nevíme, jestli to je pravda, i těch našich národních obrozenců, najednou se začínají národní slovníky objevovat, gramatika, bratří Grimmové v Německu, v Americe, Webster a podobně. A říká, nám se říká, že tito nadšenci, že chodili po vesnicích a zapisovali si lidová moudra. Ale já si zase myslím, že to bylo možná, že to byli nadšenci, jako byl Karel Jaromír Erbe nebo Božena Němcová. Já si myslím, že to bylo po té katastrofě. A myslím si, že ještě ta předcházející katastrofa, že možná i Jan Amos Komenský, že tyhle ty velikáni se snažili zachovat ty vědomosti, které byly před tou katastrofou, které mělo to lidstvo. Ale protože byla ta ohromná cenzura, takže to dali do těch pohádek nebo ty mezilidské vztahy, třeba Božena Němcová do Babičky a podobně. Jinak by to prostě nevyšlo. Proto za toho Rakouska, Uherska byl na každém, co my víme z té historie, rohu policajt. Prostě ta cenzura byla ohromná i v tom Rusku, protože ti, co si tu moc, ty vědomosti, tu technologii té civilizace, která zanikla tou katastrofou, udrželi, oni se nevyznali ve všem, proto tak degradujeme, tak se snažili, věděli, jak s tou společností zacházet, aby prostě v ní mohli královat. Ale před tím 19. stoletím se ukazuje, že vlastně neexistovaly vůbec jazykové hranice, že bylo jednotné informační pole a že najednou v 19. století se začínají objevovat ty normy. Najednou jsou ty literární jazyky. Jakoby byla snaha vytvořit bariéru, nebo ne, jakoby byla snaha vytvořit bariéru mezi těmi jednotlivými národy a rozlišovat lidi. Ten jazyk se najednou stal nástrojem izolace a nikoli komunikace. A lidi byli ochuzeni o možnost porozumět navzájem si a rozdělovali se na naše a cizí. A když jsem zmínila ty napoleonské války, tak ta oficiální historie tak nám to osvětluje nebo vykresluje jako hrdinská bitva národů. Ale když se, ne já, ale oni a dávají tam přímo zase, říkám, odkazy na ty zdroje, když se podívají na seznamy pluku, jakou měli ti vojáci uniformu, jakou volili taktiku, tak najednou se ukazuje, že byli všichni oblečeni úplně stejně. Jak ti Rusové, tak ti Francouzi. Že používali ty samé zbraně, že používali ty samé předpisy. A že vlastně jako teda vůbec není zřejmé, proč bojovali. A potom, když se podíváte na to, co nám se říká v historii, kolik tam bylo vojáků, tak když to ti odborníci spočítají jako logisticky, kolik tam bylo koní, kolik by se muselo, já nevím, ovsa nebo sena na té cestě mít, kolik by muselo být švadlen, aby šlo, to prostě vůbec není možný. Nebo když se stavěly ty paláce, ty křišťálové paláce, tak se říká, že to bylo postaveno za 9 měsíců, přitom tam bylo 300 tisíc okenních tabulí. Ani vůbec není možné, kde by se to vyrobilo. Teď spočítali, když se vezme ten časový úsek, co nám je říkán, jak ten křišťálový palác a jak krátkou dobu byl postaven, že prý tam bylo 2000 dělníků, to speciálně se týká toho křišťálového paláce v Anglii, v Londýně, že by každý ten dělník musel každou vteřinu jako tam udělat nějaký úkon. Za těch 9 měsíců by nemohl ani spát, ani jíst. To prostě není možný. Ať vezmete lidskou práci, ať vezmete ten materiál, ať vezmete logistiku, není to možný. Takže jaká byla ta historie, když se na těch konkrétních faktorech ukazuje, že to, co nám říkají, jsou naprosté nesmysly. No a když se vrátím teda ještě, protože jsem odbočila od toho Napoleona, tak se najednou ukazuje, že to byla trestná operace, že to bylo začištění toho území, které bylo zdevastováno tou katastrofou, že ta... Že původně byla nějaká jakoby sjednocená světová armáda, ale po té katastrofě se rozdělila na ty národní posádky. A ty pak měli z centra za úkol potlačovat ta ohniska odporu po té celosvětové katastrofě. Když se ví, co se stalo v té Moskvě a na co zemřel Napoleon, asi na nemoc ozáření, ale to asi nebyla obyčejná atomová bomba, možná to byla vodíková bomba nebo plazmová bomba. A ještě se říká, že za tím carem přišel britský velvyslanec a oni zrovna tenkrát jako dostali se do té Indie, teda protože ta byla úplně zdecimovaná Indie a jak říkám, Anglie ne, takže se tam vzali, co mohli a použili na tu Moskvu zbraň, která zničila jako úplně všechny ty francouzské vojáky předtím, ale ty domácí obyvatele vystěhovali, jako kam je vystěhovali, kolik to bylo tisíc, o tom vůbec ty dokumenty nehovoří. A pak je ještě taková story, že myslím, že to byl Suvorov, ten generál, že když umíral ten car, že si ho k sobě zavolal a řekl mi, prosím tě, odpust mi to, co jsem udělal té Moskvě. A on mu řekl, já ti to odpustím, ale tvoji podaní ti to nikdy neodpustí. Takže my víme úplný houbelec o té naší historii. Ale ukazuje se, že už ta válka v roce 1812, kdy se pod tou zbraní kamenné budovy rozpadly na prach z té řízené exploze. A že to nebyl oheň, ale byla to exploze a rozpadly se na prach. Takže to byla válka proti zbytkům té předcházející civilizace, která byla zničena. A teď už vůbec je otázka, zdali byla zničena. Se říká, že to byla nějaká kometa Biela a teď byla to zbraň, nebyla. A že dopadla do pouště Taklamakan. A vlastně celý ten pás i těch arabských zemí, i té severní Afriky, tak je zničená. Teď jsou mapy, kde ta Afrika a Sahara jsou tam... Tisíce měst je zelená, tisíce řek a teď se zase ukazuje, že tam začíná probublávat voda a začínají tam růst rostliny. Takže historie je úplně jiná, než nám se říká. Objevuje se teď velké množství zdrojů různých. I Američané točí videa, Němci, Poláci hodně na tohle téma točí videa, protože jsou digitalizované archívy a můžete tam mít na staré tisky, na staré mapy, na staré časopisy, na staré noviny. Prostě zatím to není spoplatněno. Mnohé není spoplatněno. Uvažují o tom, že jo. Ale teď se objevuje mnoho důkazů, že ta historie byla úplně jiná. A když jedete do těch muzeí, tam teda vlastně mizí různé ty artefakty postupně, tak je tam, kde ještě nezmizely, tak když jedete do těch muzeí, tak zjistíte, že třeba tady nežili normální lidi jako my, ale fakt obři. I na Pražském hradě jsou ty obří knihy, kdy to neunesou ani dva lidi. A jsou fotky s těmi vysokými lidmi, co měřili přes 2 metry, ale pak jak tady asi v tom roce 1824 ze dne na den po použití nějaké té zbraně se stalo něco s tlakem na celé planetě. Že oni už fyzicky nemohli žít a pak ještě, to možná taky víme z filmu Pro pamětníky, byly cirkusy. A tam byla spousta anomálií lidských i zvířecích, měly 3 nohy, 2 hlavy, 4 ruce, to všechno je z ozáření. Takže kdo ví, co se tady stalo a právě mně se líbí ten Oleg Pavlušenko a ten kanál Icepick, že oni na to jdou systematicky, jak jsem řekla, on je voják, tam to jsou vědci a snaží se říct na základě těch fyzických důkazů, jak to s tou naší historií bylo. A ta kniha, která je ke stažení, se jmenuje Pravidla hry Bohu. Máme na toto téma nějaký dotaz?
1: Přímo na toto téma ne, ale otázky míru a války, tady je otázek celá řada. Třeba Emil se ptá, z jakého důvodu Evropská unie nechce mír, paní Vítová. O co myslíte, že hraje prezident Zelenský? Váš názor je totiž vždycky přesný a proto chci slyšet právě ten.
0: Co se týče prezidenta Zelenského, já v tomhle případě vycházím z Valerie Pjakina a on říká za A, je to herec, byl tam instalován a že ten jeho osud vůbec nezáleží na něm, že ta garda, která pořád kolem něj chodí, že ho nemá za cíl hlídat, teda chránit, ale hlídat. Takže co se stane se Zelenským, to je otázka. Ruská federace rozhodně nechce, aby zemřel, protože ho chtějí soudit, aby se to všechno odkrylo. A teď jde o to, jestli ti, co ho vypěstovali, co ho tam instalovali a hlídají ho, tak jestli ho ve vhodný okamžik zabijí. A teď zase je otázka, podaří se jim to nebo ne. Protože jedna věc jsou plány a druhá věc je jejich realizace. Ale to, že tam instalován byl určitými silami, a oni si už úplně z nás dělají legraci, vždyť on tam hrál toho prezidenta, ten služebník státu nebo sluha státu, jako, že byl herec Ronald Reagan, no budiš, ale ten hrál přímo toho prezidenta a pak hned se tím prezidentem stal, jako mně se zdá, že už nic tak průhledně jasnějšího ani nemůže být, že ten člověk není přirozeně zvolen, ale připraven, instalován, pak se pracuje s míněním těch lidí, že to je úplně, ten Zelenský je úplně jasný jako facka. To je ukázková manipulace a výsledek jako ten nejbližtivější toho sociálního inženýringu. Takže třeba se stane, že ruské tajné služby ho zachrání, Zelenského, aby ho ten Západ neodkrágloval, fakt nevím. Ale není chráněn, ale je hlídán a střežen, aby neprovedl to, třeba něco, co ten Londýn nechce. Takže je pod jejich kuratelou a pod jejich hrozbou.
1: Ještě přidám jednu otázku od Marie, která píše Marie Sokolov, 85 let. Četla jsem na Novinkách, že generace míru je minulostí. Rodiny prý poznají, co znamená oběť. Říkají to takzvaní evropští lídři. Také jsem se dočetla začátkem roku, že bylo v armádě 28 285 vojáků, zhruba 4300 vojáků aktivní zálohy. Prezident Pavel a bývalá ministryně obrany Černochová s vedením armády neustále mluví o potřebě zvýšit početní stav armády. Myslíte si, že je to skutečně nutné? Škoda, že netuší, co nás čeká. V naší rodině válka nadělala velké škody, paní Vítová. Marie.
0: Děkuji, paní Marie, za dotaz. Tak za A. Paní Černochová odchází, už nebude ministryně. Já osobně jsem v této chvíli, nevím, jak dopadne to jednání premiéra Babiše v Evropské unii, ale já jsem neuvěřitelně mile překvapena těmi kroky, které zatím jakoby ta naše vláda udělala a mně se to zdá fakt jako divné, protože oni udělali takové kroky, které ani neslibovali. Jakoby jim dával příkazy někdo prostě jiný, s kterým oni ani nepočítali. Jakoby zvonil najednou telefon, jak já to přeženu, od globalistů a oni nepočítali, že ti globalisti jim řeknou, hele, s tímhle skončíte, už to takhle nebude a oni prostě poslouchají. Já musím říct, že jsem to fakt nečekala, ani od ANO, musím říct v podstatě ani od motoristů, Velmi mile mě překvapil předseda poslanecké sněmovny, pan Okamura. A to o to víc, že my jsme SPD předtím s panem doktorem Tuleškovem a s českými národními listy během těch uplynulých let psali o těch reparacích německých. Teď bude sjezd sudeťáku, on se vyjádřil proti němu a SPD nám nikdy neodpovědělo na nic. A najednou jakoby hrajou aktivní politiku ve prospěch těch našich žádostí. Takže já vlastně nevím, co se stalo. Ale osobně, když si to přeložím do toho jazyka, který používá teda ten Valery Pěkin, ty, co znají tu koncepci sociální bezpečnosti, tak mě určitě zatratí, protože ty si myslí, že jí každý kromě nich vykládá špatně. Ale já si prostě myslím, že tady už zasahuje ten globální prediktor. Asi dorazil částečně i do médií, ale rozhodně těm politikům zvoní telefony, které takhle ty telefony možná zvonily, ale možná taky nezvonily. Ta vláda odcházející těm zvonily jiné telefony než tady téhleté vládě. Prostě toho řízení se ujala jiná klika, toho globálního řízení. A k tomu bych teda ještě doplnila to, co jsem nestihla říct v té první polovině, že a to se bude týkat i naší politiky a vlastně teď i té naší politické scény, že ta jednání mezi jednotlivými zeměmi a jejich lídry, které vidíme v televizi, tak co se týče toho východního, nebo ne, těch dvou křídel, teď bych použila jiné dělení, teď bych použila dělení na ty dvě křídla těch globalistů. A minule v tom vysílání jsem říkala, že ale to Rusko je třetí síla. To není ani jedno křídlo globalistů, ale třetí síla. Ale my patříme pod globalisty. Takže pro nás, pro Českou republiku, teď najednou to jedno křídlo globalistů asi už nezvoní a zvoní druhé křídlo globalistů. A ti globalisté. Takže ta jednání, která probíhají a my je vidíme v té televizi, tak vlastně neprobíhají mezi těmi zeměmi a lídry. Ale v zákulisí se uzavírají dohody mezi megakorporacemi. A to vlastně se snažím odpovědět i tomu pánovi ten předešlý dotaz, protože Evropská unie je nadřazenost těch megakorporací nad národními státy. Ty národní státy jsou jenom jejich servisní organizace. A teď jde o to teda, a já se k tomu dostanu, vlastně jako bojujou demokrati proti republikánům, tak ty megakorporace taky nejsou jednotní. A z těch megakorporací každý má své zájmy. A ten hlavní zájem se teď ukazuje, a my jsme toho úplně svědky, Česká republika a Evropská unie, jde především o energetické zdroje ve světě. A právě když jsem hovořila o tom, že se mění uspořádání světa, tak se mění i struktura a architektura té vzájemné závislosti, kdy všichni, kteří jsou závislí, tak záviseli energeticky, záviseli v minulém století, vlastně až do současnosti, tak celá ta Evropa závisela na těch ruských energetických zdrojích. Evropa byla nejzranitelnější, ale to Rusko nám je nepřestalo samo dodávat. My sami, protože zvonili špatné telefony do centrály v Bruselu, asi jeden klan chtěl vyštípat druhý klan, takže my sami jsme se těch zdrojů řekli. Ta Evropská unie má největší zranitelnost v podobě těch energetických zdrojů a proto ten Brusel, tam jsou teda úplní šílenci, tak jako vypadá, že je ta Evropa bezmocná. Doteď jsme byli zcela závislí na Rusku, proto tady mohli být ten ekonomický rozvoj, protože jsme měli levné energie. Jenže my jsme ruku, která nás krmila, začali bít. Tak to by musela ta hlava, která je na tou rukou, být úplně nesvéprávná, aby si to nechala líbit samozřejmě. A proto ta Evropská unie je teď ochotná, aspoň to říká, zaplatit jakoukoliv cenu za ukončení závislosti na Rusku a přeformátovat ty energetické zdroje na jiné dodavatele, jenže do Evropy už to nechce dodávat ani ten Blízký východ. Takže my budeme všechno kupovat draze z Ameriky, která to kupuje levně v Rusku, levně na tom Blízkém východě. Takže doteďka vlastně hned po druhé světové válce, už vlastně i předtím, byla Evropa, speciálně teda Německo, kolonií Ameriky. Ale teď, ať je tam Donald Trump nebo i ti demokrati, tak to pro Evropskou unii nehraje roli. Teďkom Donald Trump nechce využít tu Evropskou unii jako bojového psa, který vletí na Rusko. Ale to, že budeme odstřiženi od zdrojů, draze kupovat z Ameriky, to chtějí oba dva tábory v Americe. A já jsem teď dostala zprávu, že už máme málo času, že?
1: Ano, přesně tak. A proto pojďme ke konstatování, že svět spasí jedině krása.
0: Ano. Já to je z knihy, z románu Michaila Dostojevského, ale já si myslím, že to tak je, protože ta krása, to není jenom krása estetická, ale je to samozřejmě harmonie. Je to estetika přírody, estetika bydlení. Je to i morální krása, na tu se teď vůbec nedbá. Je to krása hudby, aby ta hudba byla harmonická. Je to krása tedy nejen té přírody, ale i výtvoru lidských rukou. Já jsem třeba teď viděla modní přehlídku v Británii. No, já nevím, jestli tohle by vymysleli blázni v nějakým tom nejtěžším, nebo v ústavu, kde jsou ty nejtěžší psychické choroby. Já myslím, že by to nevymysleli. Ale víte co, že je nějaký takový ujetý modní návrhář, tak to by se snad i dalo pochopit, že je cvok. Ale tam sedí ty stovky lidí a tleskají. A to se mi teda fakt zdá neuvěřitelné. Takže estetika v oblékání. Viděli jste, jaký jsou teď nejnovější modní trendy? Víte, jaká je třeba sukně z toho Balenciaga, nebo jak se to jmenuje, ta návrhářka? Že vlastně vezmete jako slipy, ustřihnete je, rozervete je a ty si dáte na sebe jako sukni, pánský slipy. Tak to je jako největší hit. Nebo různý rozervaný bundy. A to teda fakt není, že krása spasí svět. Ta móda svět rozhodně nespasí. Takže nejen tady v tom vnějším, v té vnější harmonii, ale i ve vnitřní harmonii a taky to, co posloucháme, když posloucháme to šuby-ruby, co nám dávají tu příšernou hudbu rádia, no tak to teda lidský duch opravdu povznesen nebude. Já znám velmi dobře Pavla Klikara, to je zakladatel pražského originálního synkopického orchestru a on říká, že umění je od toho, aby povznášelo ducha. Tak mi řekněte, které umění dnes povznáší ducha? V televizi nějaké filmy? Nebo ty knihy, ty spisovatelé, co píšou strašné věci? Takže teď jsme v absolutní degradaci a protože ta společnost, ti sociální inženýři, co tu společnost řídí, tak nechtějí, aby jsme byli spaseni a zachráněni. Nechtějí, aby tady byla harmonie. Tak se o to musíme starat my, co jsme vědomi si toho, a musíme to dělat třeba navzdory té společnosti. Takže prosím, myslím si, že ten, kdo si toho je vědom, tak si nikdy nevezme ty rozervaný rifle třeba na sebe, i když je to teď modní trend. Ale tak to je jenom moje takové osobní zamyšlení. Ale když totiž si budeme vědomi, jakou sílu má krása, tak ji začneme šířit a začneme ji používat v tom životě, začneme si více uvědomovat své činy a snažíme se samozřejmě tu krásu kolem sebe vytvářet a udržovat, protože ta krása, ať je to krásné oblečení, krásné květiny, krásný interiér, krásná hudba, tak samozřejmě dodává sílu překonat těžkosti, ale i naději. Je to harmonické, povznáší nás to. A můžeme to každý vytvořit sám, protože to je samozřejmě kreativní. Nemusíme všichni chodit do IKEA a tam si koupit obrazy, které nám tam dají a všechno mít z té IKEA, protože tam nám řekli, co se nám má líbit. Ostatně existuje jedna taková kniha, tu napsala jedna Američanka a souvisí to s tím muzeem Guggenheima a ona říká, jak po druhé světové válce oni začali pěstovat příšerný vkus u lidí. Že ta klasická díla, to samozřejmě mají ty miliardáři a nám obyčejným lidem řekli, hele, když budeš mít na obraze jeden flek, a bude tam pár černých teček, tak to je to top umění. A začali v těch muzeích tomu dávat ohromné ceny, aby si lidi mysleli, že mají doma něco cenného. Jaký flek. A vlastně už ta degradace, ale musím říct, degradace té harmonie začala s futurismem a s kubismem, kdy se ten obraz rozmlátí na x dílku a pak máte tu hlavu, třeba krásnou hlavu, jako byste rozstříhali ten papír a nos si dali na čelo a hlavu si dali na krk a podobně. Podle mě tohle to není umění, to je degradace umění. Takže já jsem pro toto heslo, že svět spasí jedině krása, protože pokud budeme krásu oceňovat a pokud ji budeme hledat a přibližovat se vlastně k harmonii, a harmonie je spravedlivý svět, tak budeme chtít toho být součástí. Tak tolik apologenetika krásy.
1: Dnes jsme se sešli v předvánočním čase, kdy zbývá 6 dnů do Štědrého dne. Proto nesmí chybět vánoční poselství. A protože se sejdeme při dalších hovorech s Vladimírou Vítovou až 8. ledna, poprosím Vladimíro i o poselství do roku 2026. A to nejen jménem mým, ale i posluchačů Lenky, Šárky, Ivy a Hanky.
0: Tak doufám, že vás nesklamu. Já tyhle ty svátky považuji za primárně slunovratné, protože ten slunovrat, to jenom připomenu, bude v neděli 16 hodin a ve 3 minuty. 16 hodin, 3 minuty. A ten slunovrat byl od jak živa spojován s myšlenkou přechodu, znovu zrození, bodu zlomu. Mezi temnotou a světem, kdy se mají stírat ty hranice, a znovu oživuje se slunce a to ovlivňuje celý rok. A když já jsem se dívala třeba na nějaké staré, jako stará pravidla, co se má dělat v ten den slunovratu, a to není jenom ten jeden den, to je vždycky třeba 2-3 dny před a 2-3 dny po. A to, do toho spadá i ten štědrý večer. Takže jenom dám pár rad, tak svíčky. To zapalují všichni, ale i v tu neděli má být zapáleno hodně svíček. Máme si vzájemně v rodině odpustit a možná si tak zrekapitulovat třeba, jak nám bylo letos ublíženo, nebo to můžeme napsat na papír a pak spálit a zahodit to, odpustit to. Bylo to poučení. Ale to samé i co my jsme udělali špatného lidem, protože nikdo se tomu neubrání, tak asi v duchu se těm lidem omluvit, ale odpustit také sobě. A ještě by vůbec neměli ten den toho a vůbec tyhle ty dny být nějaké hádky a sváry v rodině. Protože se říká, že jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, a protože ta církev pak ty svátky všelijak posunula, tak se to vlastně tyhle ty stará moudra, která známe, tak se vztahují především k tomu slunovratu. Takže na závěr bych všem posluchačům přála v roce 2026 radost, štěstí, lásku a krásu. Děkuji vám za pozornost.
1: Hovory s Vladimírou Vítovou končí, víc se nám do dnešního vysílání nevejde. Pro dnešek se s vámi loučí a už teď se na 8. ledna příštího roku těší Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, přeji krásné svátky, slunovratné.
1: Ze studia Helen vám přeji klidné vánoční svátky, plné pohody, radosti a štěstí. Do roku 2026 pak hodně zdraví a síly. Zůstaňte se Svobodným vysílačem a poslechněte si na závěr dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou, světově proslulého zpěváka, známého svým mimořádným hlasovým rozsahem 4,5 oktávy. Ivan Rebrov. Naslyšenou.

Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Moc vás zdravím stále z našeho pobytu v Jeseníkách. Rádku, že mě vidíte i slyšíte. Internetové připojení by snad mělo fungovat. Jenom poprosím o komentář, zdali je všechno v pořádku a tak, jak má být, abychom se mohli pustit do dnešního živého vysílání. A jak vidím, tak to všechno vypadá, že by mělo být OK, dobře, bezvadný. Trošku provizorních podmínkách, ale každopádně myslím, že to snad nebude vůbec vadit. Pevně doufám, že si užíváte vánočních svátků a v poklidu a v co nejlepším zdraví a pohodě s vašimi blízkými. My jsme stále ještě v Jeseníkách, jak vidíte, a musím říct, že je tady na Moravě krásně. Včera za námi byli přátelé, Milan Loprajs, Martin Gara s rodinou, Kucínovi, takže jsme si užili opravdu nádherný den a doufám, že jste na tom podobně. Samozřejmě škarohlídy si vůbec nenecháme kazit naš společný rodinný čas. Jejich komentáře ponecháváme naprosto bez jakékoliv reakce, protože prostě šťastní lidé nepotřebují nikoho kádrovat, moralizovat ani psát jakékoliv nenávistné věci vůči dalším lidem, notabene ne na Vánoce. Nejvíc mě bavilo, když ti lidé, kteří jsou vlastně na té úvozovkách správné straně, psali, jak bude jasně vidět, kdo bude nejaktivnější přes Vánoce, že to jsou lidé, kteří jsou bez svých blízkých, bez svých rodin. A musím říct, že alespoň to, co mi dávali zprávy lidé, kteří mi spravují moje stránky, tak nikdo nebyl aktivnější v těch posledních týdnech nebo těch posledních dnech, než právě oni pětikoaliční lepševici, kteří se snažili zaplavovat moji stránku různými nenávistnými komentáři, ale my se nad tím opravdu jenom bavíme, takže je to jenom vidět, že jsou na tom přesně se sami popisovali, že bohužel ani o vánočních svátcích si nedají pokoj a nejsou schopni prostě se zbavit své nenávisti a své zášti. Já osobně jim přeju jenom to, aby našli třeba pohodu a lásku, aby i ti lidé, kteří v podstatě jsou většinou bez partnerů, bez rodiny a vlastně živí se tím, že chodí na sociální sítě šířit nenávist, uspokojí si tam svoji frustraci, tak třeba i za rok už na tom budou lépe. Každopádně budu moc rád, když budete i tentokrát sdílet toto živé vysílání, aby se dostalo k co největšímu počtu lidí. Nechci tentokrát tady být tak dlouho, asi pravidelně, jako pravidelně, to znamená celou hodinu, ale každopádně jsou tady témata, která rozhodně stojí za to, abychom společně probrali. Jak možná víte, tak se chystá jednání mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským v Miami na Floridě. Vypadá to, že by se mohlo jednat o poměrně klíčové jednání, a já pevně doufám, že Donald Trump už nebude v žádném případě ustupovat těm nesmyslným požadavkům, které jsou kladeny ze strany lidí, kteří si nepřejí ukončení války. Ať už je to Volodymyr Zelenský, který hraje v tuto chvíli o svoje vlastní přežití a o svou vlastní budoucnost. On na osudy svých krajanů absolutně nehledí, jemu je to úplně jedno. Je to člověk, který je kdykoliv připraven obětovat celou svou zemi ve svůj vlastní prospěch, tak jako většina těch skorumpovaných politiků ve vedení této země. A zejména, že nebude ustupovat ani těm požadavkům ze strany lídrů Evropské unie, kteří si kladou v podstatě podmínky, jejichž cílem není ten takzvaný spravedlivý mír pro Ukrajinu, ale tím cílem je jen a pouze prodlužovat válku, protože klíčový faktor, který v tuto chvíli hraje roli, je skutečnost, že Evropa jede na válečné ekonomice. Evropa, kdyby v tuto chvíli přestala s obrovským zadlužováním a litím těchto peněz z půjček do zbrojařských komplexů, tak v tu chvíli klesne její hospodářský růst pod nulu a ocitne se v obrovských ekonomických problémech. Je to dáno tím, že jsme uhnuli z té tradiční produktivní cesty, vzdali jsme se toho, co učinilo Evropu velkou a pustili jsme se do ideologií, které nemají se zdravým rozumem vůbec nic společného.
A proto ti evropští lídři v současné době potřebují, aby válka pokračovala dál. A to jak ze svých osobních důvodů, protože na tom samozřejmě parazitují z hlediska toho, že dostávají peníze zpátky od svých sponzorů, ať už jsou to ty zbrojářské firmy, anebo od právě lidí z Ukrajiny, jako je pan Jermak, pan Mindič, který byl nalezen v Izraeli. A jenom je zvláštní, že Izrael v tuto chvíli nevydá tohoto člověka zpět na Ukrajinu, protože tam by byl okamžitě obviněn a souzen tou agenturou NABU. Ostatně tato agentura, kterou chtěl Volodymyr Zelenský zrušit za každou cenu, protože mu viděla pod prsty a měla důkazy o jeho korupci, tak v tuto chvíli publikovala další informace o tom, že členové ukrajinského parlamentu hlasovali velmi často za peníze. Byli koupeni, byli skorumpováni, tak jako na Ukrajině je skorumpované absolutně vše. Absolutně vše. Když chcete být lékař, musíte zaplatit. Když chcete být soudce, musíte zaplatit. Když chcete být politik, musíte zaplatit. Já jsem se vždy jenom usmíval, když jsem byl někde v televizi a ti pětikoaliční politici, kteří naivně šíří tu modrožlutou agendu, mě tam říkali, že Ukrajina je právní stát a je mnohem méně skorumpovaný než Rusko. Tak jsem se skutečně jenom smál, protože samozřejmě nikde jinde v Evropě a vlastně na celé té severní polokouli není zkorumpovanější stát než je Ukrajina. To je, myslím, jednoznačný fakt. Takže uvidíme, jakým způsobem Donald Trump v Miami posune Zelenského k realitě a za nás tím pádem také posune blíže k míru, protože realita je jednoduchá. To, že se tady někdo ukájí tím, že se v Kupiansku otočil na chvíli kotel a Ukrajina získala Kupiansk a nevidí to, že ve stejný okamžik Ukrajina ztrácí desítky kilometrů čtverečních svého území a především ztrácí lidské životy, tak jsou to lidé, kteří prostě jednoduše nevidí realitu. Já pevně doufám, že to Donald Trump zvládne a že ta konference v Miami zafunguje naplno. Také doufám, že v České republice se trošku vrátíme ke zdravému rozumu. Já jsem měl poslán ten komentář Petra Pavla, který na otázku, zdali by moje osoba na ministerstvu

že bych určitě zvládal rezort zahraničí lépe než Jan Lipavský, a což jsem, o čem jsem stoprocentně přesvědčen, že i kdybych měl jít najednou, tak bych je zvládl líp, než pan prezident zvládá svůj úkol, svůj úřad na hradě, protože to je zatím jedna velká tragédie. A onen vánoční proslov, strojený vánoční proslov se svou manželkou pouze a jenom zase znovu dokazuje, jak neuvěřitelně Česká republika zprimitivněla, jak nám stačí prázdné, bezduché fráze namísto silných myšlenek, které byli dřív schopni šířit politici typu Václava Klause, typu Miloše Zemana, typu kohokoliv dalšího, ať už to byl například třeba Miroslav Kalousek, kterého byť nemusím mít rád a můžu mít vůči němu tisíc výhrad, tak to byl člověk, kterému nelze upřít inteligenci. Ale my jsme v době, kdy se do vedení našeho státu na prezidentský úřad dostal člověk, který opravdu žádné hluboké myšlenky není schopen. A právě velmi často už je vidět, jak ta jeho falešná maska skromnosti a pokory padá. Vidíte za ní toho arrogantního narcise, který je neskutečně spokojený a šťastný s tím, že dosáhl na pozici, na které nikdy neměl sedět. Ale tak už to prostě v životě je a my musíme v České republice udělat všechno pro to, abychom tento proces zvrátili. Teď k tomu nejdůležitějšímu tématu, které jsem vám dnes slíbil, a to je cestování ukrajinských migrantů zpět do své vlasti na vánoční svátky. Já bych chtěl v tuto chvíli, a zase vás poprosím možná, jestli byste třeba sdíleli, byť jenom tuto část vystřihli, a mnoho lidí to dělá, že ji dává, že třeba vystřihne jenom část mého nedělního vysílání a dá je kamkoliv na své sítě, jsem za to velmi rád. Protože tohle je podle mého názoru naprosto zásadní věc. A pokud jsme potřebovali předložit důkaz, že ti Ukrajinci, kteří k nám přišli od 24.2.2022 až do dnes, ve velké většině, neříkám ve všech případech, ale v naprosté většině, nejsou válečnými uprchlíky, nýbrž ekonomickými migranty, kteří vysávají naše zdravotní, vzdělávací a sociální systémy, pak jsme jej právě dostali. Jestliže na Slovensku, a je úplně famózní, že česká média o tom mlčí, český mainstream téměř nepíše o tom, jaký nával je na slovensko-ukrajinských hranicích. Naprosto to vymlčuje, tak jako každou zprávu, která se jim nehodí do krámu. Tak jestliže vidíme, že na slovenských hranicích stojí fronta, nebo stála fronta o délce 35 hodin, 35 hodin museli čekat, než se dostali zpátky na Ukrajinu. Že jsou vyprodané beznadějně všechny autobusy, všechny vlaky a tak dále a tak dále. Tak jednoduše máme v rukou tvrdý důkaz, že Ukrajinci u nás nejsou uprchlíky. Uprchlík z definice je člověk, zdůrazňuji dvakrát podtrhuji, který se nemůže vrátit do své vlasti z důvodu obavy o svůj život a o svoje zdraví. Pokud ti lidé tam dobrovolně jezdí na svátky po celé Ukrajině, to není jenom do Kyjeva, ale po vlastně všech městech na Ukrajině, vyjma toho východu, kde se válčí, tak se nejedná z definice o válečné uprchlíky. Oni nemají žádné právo, aby jim byl poskytován institut dočasné ochrany, protože neutíkají před obavou o svůj život a o své zdraví. Je to poprvé v historii, kdy tady je v podstatě 35-hodinová fronta na to, aby se někdo dostal do země, ve kterému údajně hrozí smrt, případně újma na zdraví. To prostě tady ještě nikdy nebylo. Pokud někdo prchá z té země, tak prchá proto, že skutečně by mu hrozilo to, že přijde o svůj život. A ten člověk se většinou do té země už nikdy nemůže vrátit. Nikdy do konce života. Kdo byli uprchlíci? Uprchlíky byli třeba naši občané za komunistického režimu, kteří prchali ať už do Německa, do Rakouska, do Spojených států amerických. Ti lidé se nikdy nemohli vrátit. Už nikdy, protože by byli okamžitě zatčeni, okamžitě by byli prostě uvězněni a byl by jim
Moje sestřenice

se svým manželem, kteří uprchli v roce 1983 z komunistického Československa do Spojených států amerických, to byli uprchlíci. Oni se nikdy nemohli vrátit. Díky tomu byla celá naše rodina vyšetřovaná tehdy, protože prostě naši příbuzní uprchli do Ameriky. To jsou uprchlíci. Ale ne Ukrajinci, kteří sem přijedou a čerpají tady naše sociální dávky, nechávají si tady dělat operace zadarmo, zatěžují náš zdravotní systém a potom se na svátky zase vydají domů a čekají 35 hodin na to, aby se mohli dostat na svoji rodnou Ukrajinu. Já v tuto chvíli, a znovu říkám, já jsem člověk, který je přítelem odvážných řešení, bych skutečně neváhal prostě s okamžitou platností zrušit institut dočasné ochrany a všichni ti, kteří tam teď přijeli, v momentě, kdyby se chtěli vrátit do České republiky, by museli projít standardním azylovým řízením a museli by prokázat, že jim opravdu hrozí na Ukrajině ztráta jejich života nebo jejich zdraví nebo újma na jejich zdraví. A pokud by to neprokázali, no tak by se nemohli vrátit. Protože přece my nemůžeme nadále živit lidi a poskytovat jim všechny možné dávky a samozřejmě nechat jim zabírat naše pracovní místa, prodlužovat čekací lhůty u lékařů, zatěžovat naše školy, kdy se naši studenti, středoškolští studenti nedostávají na své obory a velmi často končí na úřadu práce, jenom proto, že tady jsou lidé, kterým to vyhovuje, kteří se tady mají lépe. Oni na té Ukrajině nechtějí žít, logicky tam nechtějí žít, protože prostě je to zkorumpovaná země, která je v tuto chvíli rozprodaná, chudá, která už neválčí dávno za sebe a za své území, protože z velké části jim to území ani nepatří. To už je, prostě tady už jsou hotové dohody s Angličany, s Anglií, která je klasickou koloniální velmocí a která už dneska má s Ukrajinci podepsanou dohodu o tom, že bude moci 100 let využívat jejich přírodní bohatství. To samé samozřejmě Američani, nedělejme si iluze. Donald Trump chce ten mír jednak kvůli vlastní auře, kvůli vlastnímu egu, protože touží po té Nobelově ceně za mír, ale především kvůli biznisu, protože prostě je dohodnout s Ruskem na tom, že by si rozdělili tu obnovu Ukrajiny a že by si rozdělili nerostné bohatství, které tam budou těžit a zejména, že by získal Rusko co by strategického partnera proti svému hlavnímu globálnímu protihráči, kterým je Čína. Trump nesoutěží s Evropou, Trump soutěží s Čínou. A v tuto chvíli prostě, aby Česká republika tady plnila roli Samaritána, který bude platit z našich daní to, aby se ukrajinští migranti tady mohli usidlovat a mít se tady dobře, tak to je něco, co já prostě nehodlám nadále tolerovat. A já skutečně říkám, že teď by byl ten pravý okamžik, kdybychom měli říct konec institutu dočasné ochrany, každý, kdo se sem chce vrátit, nechť prokáže, že má obavu o svůj život a o své zdraví, což by asi velmi těžko prokazoval, když tam před 14 dny nebo před týdnem dobrovolně vycestoval, že? Nikdo je tam nenutil, nikdo jim neříkal, vy tam musíte jet. A v momentě, kdy já tady dokonce jsem teď publikoval tu studii Institutu Siri, což je už věc, kde mě skutečně vyletělo obočí přes celé čelo až nahoru, kdy prostě tady tito vědátoři vyskoumali, že Ukrajinci se necítí dobře u našich lékařů, protože naši lékaři jim nerozumí a že velmi často mají problémy s jazykovou a kulturní bariérou, neboť naši lékaři nechápou správně vztah pacient-lékař, tak jak je chápou Ukrajinci, tak už si říkám, jestli jsme se definitivně nepomátli. Prostě ti lidé, pokud sem chtějí přijít, tak ať se přizpůsobí našim kulturním zvykům, naučí se náš jazyk a jinak mají prostě smůlu. Já jim tam žádné, to, co tam oni navrhovali, ten institut Siri navrhoval, že bychom mohli, prosím vás, pěkně vytvořit pozici takzvaného interkulturního zprostředkovatele, interkulturního pracovníka, který by tam seděl u toho lékaře a vysvětloval by mu, co ten Ukrajinec nebo ta Ukrajinka má za problémy a jak prostě oni chápou to vyšetření. To je prostě něco, co už je. My prostě naši seniori nemají na léky, které potřebují. Naši seniori čekají na vyšetření několik měsíců, na operace často i rok nebo dva. A my tady budeme platit interkulturní pracovníky, kteří budou prostě tlumočit mezi českým lékařem a ukrajinským pacientem, aby se ukrajinští pacienti tady cítili dobře. Tak už nám opravdu hrabe, nebo jsme spadli někde z výšky na hlavu, vždyť to přece není vůbec normální. Víte,
Mě strašně moc vadí, když lidé, kteří se falešně maskují nějakou tolerancí, soucitem, empatií, se snaží pomáhat těm vzdáleným, těm, kteří jsou na Ukrajině, v Africe, kdekoliv jinde. A nevidí to, že nejvíc tu pomocnou ruku potřebují lidé u nás doma. Ať už jsou to seniori, ať už jsou to tělesně postižení spoluobčané, ať už jsou to matky samoživitelky. Já už jsem to říkal minulý týden, že prostě situace, kdy prostě samoživitelky, které mají třeba dvě děti, musí mít dvě nebo tři zaměstnání, aby je uživili. A z těch zaměstnání platí sociální pojištění, ze kterého potom těží ti ukrajinští migranti, kteří sem přijdou. No tak to je přece situace, kterou normální národ nemůže dopustit. Normální stát ji nemůže připustit. Přece na prvním místě se musíme starat o ty samoživitelky a vytvářet situaci, absurdní situaci, kdy oni musí mít dvě nebo tři zaměstnání, aby uživili sami sebe a své děti. A z těch zaměstnání ještě živí ty Ukrajince. Tak je to prostě věc, kterou já za sebe neumím tolerovat. Takže program naší strany PRO je naprosto jednoduchý a je to to, že čeští občané zase znovu musí získat pocit, že oni jsou pro nás ti hlavní, oni jsou ti, na které se my budeme soustřeďovat a pro které budeme se snažit vytvářet co nejlepší podmínky k jejich životu. Tak, aby nemuseli prostě čekat u toho lékaře půl roku na CTčko. Tak, aby naši živnostníci nemuseli prostě platit naprosto nesmyslné zálohy, které nejsou ani schopni pokrýt ze svých výdělků. Tak, aby naši seniori měli důstojné stáří. Vždyť oni to odpracovali, oni tady tuhle republiku postavili. Ta nevděčnost mladé generace, která dnes jim plive do tváře a vlastně považuje za nějaké parazity, když ti skuteční paraziti právě chodí z té Ukrajiny, tak to je prostě věc, která je pro mě nepochopitelná a já ji neumím tímto způsobem uchopit a budu se vždy snažit nekompromisně, bez jakéhokoliv omlouvání, prosazovat zájmy českých občanů. A já doufám, že ta vláda, která v tuto chvíli vznikla, že bude mít dostatek odvahy k tomu, aby se tímto způsobem vyprofilovala. Že prostě se nebude snažit podbízet médiím, které nám nikdy nebudou fandit. Nikdy. Mainstreamová média typu České televize, Seznamu, iDnesu, ty nám nikdy nepůjdou na ruku, tak jako šli pětikoaliční vládě. Oni se budou snažit nás za každou cenu ničit, pomlouvat, lhát o nás úplně bezskrupulózně. Tak není důvod se jim podbízet. Není důvod se jich bát. Pojďme prostě říct to, co se tady neustále všichni bojí vyslovit, že prostě se musíme dát do jednoho spolku s Maďarskem, Slovenskem a třeba i Rakouskem, Srbskem a dalšími zeměmi a snažit se vytvářet vlastní ekonomiku. Já jsem do podtitulu tohoto videa napsal o tom, jak se neuvěřitelným způsobem parazituje na světě. Jakým způsobem parazitují právě ti ukrajinští migranti, ale jakým způsobem na nás parazituje ta západní Evropa. Vždyť v tuto chvíli jsme ve stavu, kdy za naši elektřinu, kterou vyrábíme v našich elektrárnách, kterou postavili právě ti seniori, kteří dneska nemají pořádně ani na jídlo a na léky, tak my si kupujeme za německé ceny. Naši vlastní elektřinu. Plyn, který jsme postavili, plynovody z Ruska, měli jsme tady nejlevnější plyn široko daleko, tak máme nejdražší plyn při přepočtu na paritu kupní síly na světě. Protože jsme se naprosto šíleně zbavili údajné závislosti na Rusku, ale vytvořili jsme si daleko toxičtější závislost na západním plynu. Na nekvalitním, drahém západním plynu. Notabene na plynovodu z Německa, kdy Němci nám minulý rok prostě vypnuli, nebo respektive snížili objem plynu na čtvrtinu a vůbec se s námi nebavili. To je něco, co nám Rusko nikdy neudělalo. Němci ano, první rok, kdy měli tu možnost. A mohl bych pokračovat. My stále tím, že pracujeme za třetinové mzdy, než mají na západě, tak právě proto se západ má tak dobře, jak se má. Oni si žijí na své poměry díky naší práci. A my tohle všechno tolerujeme a stále vnímáme tu propagandu, tu mantru, že nám Evropská unie přinesla bohatství. Není tomu tak? Pojďme si to říct už konečně jednou na rovinu. Není tomu tak? Evropská unie nám přinesla situaci, která odpovídá dokonale jednomu aforismu, který jsem teď, mě ho někdo posílal do WhatsAppu, už si nevzpomínám kdo, ale byl to kreslený vtip, kdy stáli dva muži
A jeden se ptal druhého, jak by popsal současnou situaci. A on řekl famózní větu, dokonalý bonmot. Kapitalismus se nažral a socialismus zůstal celý. My jsme prostě prodali všechno, co tady mělo jakoukoliv zásadní hodnotu a strategickou prioritu, tak jsme to rozprodali za hubičku. Ale vrátili jsme se zpátky do socialistického systému ekonomického plánování, kdy Evropská unie přes systém dotací fakticky diktuje to, co se kde bude vyrábět. Dnes už drtivá většina, ať už podnikatelů nebo veřejnoprávních subjektů, oni už neřeší to, co je přínosné, ale oni řeší to, na co jsou dotace. Jenom v tom oboru začnou něco dělat. Milan Loprajs mě tady včera vyprávěl příhodu, jak měli prostě krásnou možnost něco zrekonstruovat ve Frenštátě. Třikrát žádali o dotaci, nedostali, až potom dostali dotaci na zrekonstruování brownfieldu, no tak to zbourali. Takže namísto toho, abychom něco vybudovali, tak jsme to zbourali, protože na to je dotace. A v podstatě celá evropská ekonomika dneska jede na tomhle systému dotací, který nejlépe lze přirovnat k viru. To je virus, který vám se dostane do každé části vašeho těla, do každé vlásečnice naší ekonomiky. Ať už to jsou obce, ať už to jsou kraje, ať už je to stát, ať už to jsou soukromí podnikatelé. Oni v podstatě dnes všichni jedou na dotacích. My už nemáme klasickou produktivní ekonomiku, my už jenom hledáme to, kde jsou dané dotace a tam teprve se snažíme nějakým způsobem podnikat a něco vytvářet. Ale to je samozřejmě systém centrálního plánování, který si v ničem nezadá s RVHP. Prostě oni dnes přes ty dotace řídí celou ekonomiku a použiju slovo przní ten systém produktivní klasické ekonomiky. A dokud se toho nezbavíme, tak ta Evropa půjde stále zu grund, půjde stále klesat níž a níž do ekonomické propasti a budeme zaostávat za zbytkem světa. Můžeme se konejšit tím, že se stále máme dobře. Relativně se stále máme dobře, to je pravda. Ale v porovnání se světem, kam nám utíká Čína, kam nám utíká Amerika, musíme být na všechny zvony a zvonit na všechny alarmy, protože prostě my zaostáváme naprosto bezprecedentním způsobem. Před 30 lety byla Čína o 50 let za námi, dnes je Čína o 50 let před námi. A my se stále budeme konejšit, že je všechno v pořádku. A proč je Čína tak vysoko a tak daleko před námi? Protože prostě se nenechala zavřít do těch pout zelené ideologie a stále se udržela u té produktivní ekonomiky. My jsme mohli být dál než je dneska Čína. Ale nejsme, protože namísto běhu vpřed, nejenom, že přešlapujeme na místě, ale my ještě děláme kroky vzad. A to je prostě obrovský problém. Tady někdo píše, že jsem byl proti Rusku. Já jsem nikdy nebyl proti žádné zemi. To je interpretace pana Vrábela, na to zapomeňte. Já jsem jediné, o co jsem žádal, bylo to, ať na naše demonstrace nenosíme ruské vlajky, protože já prostě nechci fandit jedné nebo druhé zemi. Já tady nejsem od toho, abych říkal, že je lepší Rusko nebo Amerika nebo Ukrajina. Já jsem tady od toho, abych propagoval, prosazoval české národní zájmy. A prostě na demonstraci za české národní zájmy nechci cizí vlajky. To je snad jako naprosto pochopitelná věc, že tam chci české, moravské a slezské vlajky. Prostě přestaňme neustále s tím servilním poklonkováním a podlézáním nějaké zemi. Nikdy jsem nebyl proti žádné zemi. Já jsem zastáncem politiky všech azimutů. Zároveň jsem proti tomu, abychom jakékoliv zemi poklonkovali, abychom jakékoliv zemi podlézali. Včetně samozřejmě Ruska, protože z dlouhodobého hlediska to není pro Českou republiku přínosné. Dokud si Česká republika neuvědomí, že musí jít svojí vlastní cestou společně s dalšími středoevropskými státy, tak se prostě nepohneme. Tohle parazitování, dámy a pánové, je věc, kterou vidíme na každém jednom kroku. Parazitují na nás lidé, kteří chtějí válku, parazitují na lidském strachu. Parazitovali na lidském strachu v době covidu. A já za sebe prostě musím vás vyzvat k tomu, abychom nezůstali na půli cesty, abychom nepřijali polovičatá řešení, ale abychom našli odvahu pro řešení, která budou opravdu kardinální, zásadní. My už nemůžeme nadále pokračovat v systému kolonialismu, v systému, kdy
česká pracovní síla je zneužívaná ke zvyšování životní úrovně na západě. Kdy naše suroviny jsou ničeny, zasypávány naše doly, kdy naše voda, která nám tady prší do našich řek, je monetizována francouzskými firmami a my si ji zpátky od nich kupujeme. To přece je situace, kterou nemůžeme nadále akceptovat a nadále ji tolerovat, nadále se s ní smířovat. Svět je na ruby. Já jsem to napsal do titulku dnešního videa. Svět je na ruby. Lidé, kteří nejvíc touží po válce, nás obvinují, že my jsme ti, kteří ji podporují. Lidé, kteří kolaborují s Bruselem, nás označují za kolaboranty s cizí mocí. Lidé, kteří do vašeho těla se snažili ze všech sil proti vaší vůli nacpat vakcíny, se prohlašují za ty, kteří chrání vaše zdraví. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Lidé, kteří ničí přírodu ohavnými solárními parky a větrnými elektrárnami, se prohlašují za ochránce klimatu a naší planety. Je tomu přesně naopak. To jsou lidé, kteří ničí, kteří ji hyzdí těmito monstry, které nemají budoucnost. Je to slepá. Lidé, kteří těží z krveprolití na Ukrajině, nás nazývají těmi nejhoršími možnými nálepkami, včetně toho, že nás obvinují z nějaké spolupráce s cizí zemí. Je to přesně naopak. Oni tady mávají modrožlutými vlajkami, ať už jsou ukrajinské nebo evropské. Jsme ve světě za zrcadlem, kde ti, kteří nejvíce ničí naši zemi, se prohlašují za její zachránce. Kde lidé, kteří se snaží obětovat naši suverenitu ve prospěch bruselského pohlazení od paní von der Leyenové a Kalasové, se prohlašují za největší vlastence. A mohl bych pokračovat. Když se podíváte kolem sebe, skoro všechno je úplně na ruby. Ti, kteří nejvíce ničí naši zemi, jsou opěvováni v mainstreamových médiích jakožto její zachránci. A mohu vám říct, často se mě na to ptáte, zdali se bavíme například v televizních debatách s našimi oponenty, když tam jsme a čekáme před nebo po vysílání. A já vám mohu říci za sebe, že tak, jak jsem poznal politiky a většinu už z nich jsem měl možnost více či méně poznat, tak většinou je to tak, že ti, kteří působí v televizi arrogantně, kteří působí silně, tak jsou to povětšinou naprosto normální, skromní a pokorní lidé. A naopak ti, kteří se tam snaží vytvářet dojem pokorného, slušného člověka, tak to jsou většinou ti největší parazité, ti největší zloději, lháři, lumpové, kteří se v momentě, kdy se kamery vypnou, chovají absolutně arrogantně a nejsou schopni ani pozdravit kameramany, nejsou schopni ani poděkovat lidem, kteří nám tam dělají make-up nebo kteří se tam prostě o nás starají. Okamžitě prostě odejdou, zavolají si taxika a odkráčejí pryč bez jediného slova pozdravu. Takže já za sebe, dámy a pánové, prostě budu bojovat proti tomuto světu za zrcadlem a budu se snažit vám nabízet neustále to světlo, to poznání, že svět je přesně obráceně, že Petr Macinka, který tady prostě bojuje proti zeleným aktivistům, je člověk, který opravdu chrání a chce chránit naši přírodu a naši ekonomiku. A že prostě lidé, jako je Tomio Okamura, se skutečně snaží tím, že dávají tu ukrajinskou vlajku pryč, projevovat solidaritu a empatii vůči našim občanům a ne vůči cizincům. Že lidé, jako je Andrej Babiš, který je tady obviňován ze střetu zájmů a z toho, že se prostě snaží přes politiku obohacovat, tak se obohacuje mnohem méně než všichni tihleti Ženíškové, Stanjurové, Fialové, kteří se nasáčkují do všech možných dozorčích rád a všech možných dalších orgánů státních podniků a státních firm a inkasují odtamtud miliony. Marek Ženíšek za 4 roky podle svého majetkového přiznání jenom ze 2 institucí Všeobecné zdravotní pojišťovny a PRE zinkasoval 10 milionů korun. A tihle lidé si tady hrají na mravokárce. Tihle lidé si osvojují právo určovat, co je tady mravní a co ne, co je tady střed zájmu. Takže, dámy a pánové, pokud chceme, aby se Česká republika uzdravila
abychom uzdravili konec konců celý evropský kontinent, tak musíme odmítnout tenhle střed, tenhle svět za zrcadlem a postavit se na, na prostě stranu pravdy. Jednoduché a prosté pravdy, že ekonomika je tou klíčovou součástí, která určuje naši budoucnost a že pokud chceme tady živit Ukrajince, živit západní Evropu prostřednictvím akceptace toho, že máme třetinové mzdy, třetinové platy, pokud chceme živit celý svět tím, že budeme jim dávat v podstatě zadarmo naše přírodní zdroje a zbytek těch přírodních zdrojů si ničit nesmyslným zasypáváním našich dolů a odstavováním tepelných elektráren, to je prostě věc, kterou opravdu může udělat jedině šílenec, jedině člověk, který je úplně zbaven zdravého rozumu, tak se odsuzujeme sami sebe k tomu, abychom paběrkovali, abychom byli periferií, abychom byli kolonií. Velmi často status kolonie přijali ty státy dobrovolně. Někdo si zaplatil volby, zaplatil někomu kampaň a dosadil si svoje loutky do vedení toho státu. To platilo v Africe a to platilo bohužel i ve střední a východní Evropě od roku 2000 dál. A já doufám, že tuhle tu příležitost, kterou tady máme před sebou, že využijeme, že se nebudeme bát se přihlásit k naší středoevropské kultuře a tradici a spojit naše síly se Slovenskem, Maďarskem, případně i Polskem, pokud tam vyhraje Právo a spravedlnost a odejde pro bruselský Donald Tusk někam na smetiště dějin. A vybudujeme vlastní, suverénní, samostatné teritorium, které už se nebude před nikým klanět. Vyžaduje to velký kus odvahy. My jsme včera, když jsme se tady bavili právě s našimi přáteli, tak jsme říkali, kolik lidí nám říká, že stojí na naší straně, že s námi souzní, ale že nemůžou se pustit do politiky nebo dokonce veřejně prohlásit to, že nás podporují, protože by právě přišli o různé dotace, že by právě ohrozili svoji rodinu, svoje firmy. Ale my všichni musíme si uvědomit jednu jedinou věc, že bez toho, aniž bychom dali v sázku všechny tyto naše výdobytky, abychom prostě byli ochotni obětovat naše pohodlí, naše soukromí, naši reputaci, tak nemáme šanci ty věci změnit. A já doufám, že to společně dokážeme a že v příštím roce budeme ještě mnohem odvážnější, než jsme byli v současném roce. Dokázali jsme v rámci voleb porazit tu mediální mašinérii, která naprosto bezprecedentně prosazovala, tlačila pětikoaliční politiky a lidé v této zemi se proti tomu zbouřili a zvolili si jinou vládu. Ale té odvahy budeme potřebovat ještě víc, jelikož polovičatá řešení nás k cíli nedovedou. Já jsem člověk, který nenabízí polovičatá řešení, ale který nabízí systémová strategická řešení, zásadní změny, které mohou Českou republiku vrátit na vrchol, které nám mohou vrátit čest, respekt před celou Evropou, vrátit nám prosperitu, udržet naši bezpečnost a především nám vrátit suverenitu. Protože jedna z věcí a samozřejmě i svobodu, protože právě suverenita a svoboda, včetně názorového projevu, včetně práva vyhledávat veškeré informace, bez ohledu na to, jestli jsou z Ameriky, z Číny, z Ruska, z Arábie, odkudkoliv, je to, co tvoří naši individuální svobodu, každého jednoho z nás. A to, že jsme se vzdali vlastní suverenity a obětovali jsme ji za slib rychlého zbohatnutí, bylo jednou z nejhrubších chyb, kterou jsme učinili v uplynulých letech. A já doufám, že v těch následujících letech, v momentě, kdy jsme si to uvědomili, tak se z této chyby poučíme a dokážeme to napravit. Dámy a pánové, budu moc rád, když budete tohle video sdílet. Je to video, které je spíše směřuje do budoucnosti, než k tomu hodnocení té současné situace, byť samozřejmě ten stav s ukrajinskými migranty, kteří se nám tady smějí do očí, čerpají všechny naše systémy a pak si odjedou na svátky domů do země, ze které prchali údajně proto, že se báli o svůj život a zdraví. Takže tohle video prostě se dostane k co největšímu počtu uší a očí a budeme nadále sílit. Ta podpora je dnes a denně silnější každým jedním dnem.
hlásí noví a noví lidé, strana pro se rozrůstá, nikdo nechápe, proč máme nejvyšší počet individuálních dárců finančních vyšší než strana ANO, než hnutí ANO, než prostě ODS, než všichni další. Nikdo nechápe, proč máme tak obrovskou podporu na sociálních sítích a neustále si z toho lámou hlavu a dělají tady nějakými, teď zase někdo přišel s tím, že největší počet lajků přichází z Ukrajiny a z Ruska. Není to pravda, je to z České republiky, můžu to kdykoliv dokázat. Ostatně přes 90% sledujících je z České republiky, kolem 7% sledujících mého facebookového profilu je ze Slovenska, takže všechny tyto lži a bláboli těch zoufalců ze Štítu demokracie od pana Boba Kartouse, který tady lhal za státní peníze už v době covidu, tak jsou jenom zoufalým pokusem odvrátit neodvratitelné to, že lidé budou chtít pravdu a že si za ní budou stát. Ještě jednou vám přeji krásné svátky, přihlásím se vám na nový rok s krátkým přáním a 2. ledna, pardon, 2. ledna už budu na CNN Prima News. Pardon, je tady suchý vzduch. Potřeboval bych se napít, ale nemám tady sklenici. 2. ledna už budu na CNN Prima News pořadu 360. Nabídnu vám zase znovu své vystoupení. Takže mějte se moc hezky a užijte si Silvestra, vstupte pravou nohou do nového roku 2026 a pojďme společně si znovu vzít Českou republiku zpět. Mám vás moc rád a těším se z vaší podpory, moc to pro nás znamená a doufám, že i v tom novém roce půjdeme společně po té správné cestě k našemu cíli, kterým není nic jiného než prosperující, svobodná, bezpečná a suverénní Česká republika. Krásný den všem, ať je naše vlast, ať je naše Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: upozornit na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na její základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
1: Tak, a jdeme se, dámy a pánové, kouknout, já vás tedy zdravím a vítám a mrkneme se tedy na nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy z Fondu konceptuálních technologií, aby nám bylo jasné, co se kolem nás děje i ve skrytu toho, co běžně neumíme rozeznati. Takže se na to koukneme. Nejnovější otázky tedy z pondělí z 1. prosince léta páně 2025. Jsou zde, paní Irenka zase přinesla překlad a i otitulkované video do češtiny, takže můžete když tak na síti vk.com studovat ji. Jdeme tedy na to, nebudeme nic zdržovat, je to narychlo, tak se jenom to jdeme kouknout. Tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka odpověď. Na začátek ještě stále tedy pozor. Nové oznámení, je tedy k dispozici nový web s názvem Náboj pravdy, takže prosíme, podívejte se na něj a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích, normálně nábojpravdy.cz, bez tříveček. Nůž a také tedy některé z knih na zakázaném vzdělání, a to překlad knihy Státní symboly a státní suverenita a také Stalinova ekonomika, tu napsal tedy Valentin Jurjevič Katasonov. Už přejdeme tedy na samotný pořad po těch upozorněních a upoutávkách. Tak se na to jdeme kouknout. Dobrý den, Valery Viktorovič, zdraví tedy moderátora, pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 1. prosince 2025. Pokračuje rozruch okolo toho Trumpova, tedy mírového plánu, o kterém jste mluvil v minulém pořadu. Ten proces vypracování mírového plánu nabývá jakési fantasmagorické podoby. Nicméně i tak to ovlivňuje veškerý politický život na celém světě. A proto vás, Valerii Viktoroviči, prosí okomentovat tento proces z pozice koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tady je špatně, tady má být teorie. Tak, teď jsem to musel předělat, já jsem si to předtím nevšiml, že to tady někdo. Tak, a pan Pěkin už jde na tedy odpověď a bude velmi, asi počítám, dlouhá. Takže ano, skutečně hysterie, která zachvátila Západ i USA v důsledku toho, že světu předložili ten takzvaný Trumpův mírový plán, který tedy měl prý na začátku 28 bodů a potom byl prý zkrácen na 19, 26 či 22 bodů, neboť Existují různé jeho varianty, známé ovšem jen tedy v rámci úniků informací. Kdyby tato situace, která zachvátila Západ, byla čistě jeho vnitřní západní záležitostí a nás se netýkala čistě jen jako partnerů, jak to říká Putin, že ano? Nazvěme je takto, jak pronesl tedy v Biškeku, čistě tedy z formálního hlediska, nu, to probíhá něco tam u nich a přece víme, v jakém jsou stavu a proto je zbytečné zasahovat do jejich záležitostí. Nás se to přece netýká. No ale nu, tuto situaci s tím takzvaným Trumpovým mírovým plánem by potom nebylo proč komentovat. Jenže problém je v tom, že tato situace se přímo dotýká stavu věcí v Rusku, situace v řízení Ruska, státního řízení a přijetí těch či o něch tedy rozhodnutí nejvyšším řídícím sborem. Už jsme mluvili o tom, že tento Trumpův mírový plán nemůže být tedy v žádném případě považován za ruský plán, jak to zase prezentují na Západě. A proč to na Západě tedy prezentují výslovně jako ruský plán? No, protože západní činitelé mají přímé vazby na nejvyšší řídící sbor ruského státu a dobře vědí, že všechna rossionská elita sleduje tedy v životě jen jeden cíl, otročit tedy Západu a lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Jiný cíl nemají. Bez tohoto cíle je jejich život, řekněme tedy, prázdný. No. Jiné tedy uspořádání světa totiž pro ně neexistuje a proto chtějí, aby se Rusko zavázalo tedy vyplácet Ukrajině, respektive samozřejmě Západu, reparace a kontribuce. A oni tak získali hypotetickou možnost, že individuálně bude potom rozhodnuto, kolik nebo koho z oligarchů pustí k lízání panského zadku a koho zase ne. A jen pro tuto hypotetickou možnost, že dostanou možnost dokázat, že jsou těmi tedy nejlepšími otroky západního páníčka, jsou připraveni zničit vlastní stát. Pro Západ je to danost. Oni přece vidí tu podstatu rossionské elity. A v souladu s tím si myslí, že tento plán skutečně vypracovali Rusové. A to tím spíše, že tento plán sestavoval Witkoff, speciální zástupce USA, Kushner, že ono jako Trumpův zeď, a speciální zástupce ruského prezidenta Kirill Dmitriev. Hele, je to tak, že tedy na Západě viděli, jak tedy v devadesátkách veškerá ta rossionská elita s úsměvem a radostí realizovala genocidu ruského národa, okrádala stát, likvidovala ho a chtěla ho s konečnou platností dorazit. Jen si vzpomeňte na Abizova, který teď sedí ve vězení. Ten zmete, když pracoval v akciovce s názvem Jednotná energetická společnost, osobně vypnul jaderný raketový ochranný štít Ruska. Úplně ho vypnul a řekl, ruské ministerstvo obrany nemá peníze, nemůže platit a Rusko žádný raketový štít proti jaderným zbraním vlastně ani nepotřebuje. Podřídí se USA a bude. Takže on zcela jasně vysvětloval, že musíme být otrokem USA a plnit všechna jejich rozhodnutí, potom žádné rakety nepřiletí a pokud přiletí, tak si to ten ruský dobytek zasloužil. No a tento týden soud usoudil, že přesně takové lidi potřebujeme ve státním řízení a rozhodl, že po odpykání trestu má právo stanout v čele ruského státu. Byla mu snad zrušena všechna tedy omezení pro vykonávání úřednických funkcí? Myslíte si, že to Západ nevidí? Že nevidí, jak se všichni snaží lízat jim zadek? Západ to velmi dobře vidí a právě na základě toho mají za to, že ten plán, prezentovaný jako Trumpův plán, je plánem vypracovaným Rusy. Jenže na Západě se nechtějí s nikým dělit o ruské zdroje a v tom smyslu, že tedy Západ není jednotný. A v současné době je celá ta politická situace ve světě, obzvláště tedy v Evropě, odrazem boje, politického boje v USA, Boje tedy amerických státních elit a globální elity USA. A když tedy vidíme, jak probíhá tento střet tedy v USA, tak chápeme, že tam má opozici. Jenže tato opozice v podobě toho kádrového sboru jednotlivých osob, hele, všude přece sedí nějací úředníci v různých těch strukturách, instancích. Jenže tento sbor se skládá z lidí nezasvěcených. To jsou právě ti představitelé amerických státních elit. To právě tito lidé čelí Trumpovi a nechtějí, aby byl zdrojově posílen díky Rusku, díky jeho rozkrádání. Takže to tito lidé vystoupili proti jeho mírovému plánu a navrhují zase své plány. Vzpomenu, že v roce 2022 už byly málem uzavřeny Istanbulské dohody. Šlo o absolutní kapitulaci Ruska. Rosionská elita si tam ještě činila nárok na nějaké zvláštní podmínky pro sebe, aby se s nimi počítalo, ale bylo jim řečeno, ne, proti vaší Rašce budeme válčit až do konce, do posledního Ukrajince a vy nám v tom musíte pomoci a my se podíváme, jak v tom budete úspěšní. Rosionská elita dělala všechno tedy možné proto, aby podlomila obrany schopnost státu, aby zlikvidovala jeho obranný potenciál, aby v Rusku vyvolala sociální napětí. Na to byly zaměřeny kroky centrální banky Ruska s jejím zvýšením základní úrokové sazby a také kroky naftařů, že ano, kteří zcela nezávisle na tom, jaká je úroková sazba, absolutně bezdůvodně zvyšují ceny pohonných hmot uvnitř Ruska. Zatímco Ukrajina je naopak pohonnými hmotami plně zásobována, aby mohla dále válčit proti Rusku. A ty pohonné hmoty Ukrajině dodávají tedy výslovně ruské ropné společnosti. Takže jim bylo řečeno, ani to nezkoušejte, jste otroci, takže nemáte právo činit si nárok vůbec na nic. A o čem je proto nyní řeč? O zmírnění sankcí, které mají být projednány a schvalovány etapově a individuálně. A veškerá zase ta rosionská jelita érita zajásala. Hurá, alespoň něco nám dají. Já dokážu, že já jsem ten nejlepší otrok Američanů a ty sankce proti mě odvolají a pustí mě hezky k panskému zadku. A Evropa říká zase na to. Ne, to je příliš mnoho. Myslím Evropa v tom smyslu, že je zcela podřízena Trumpovým protivníkům, tedy americkým státním elitám. A americké státní elity zase říkají, to je příliš mnoho, zatočte s nimi, s tím domorodým dobytkem, jak si to představuje, nárokovat si nějaké postavení, ti mezi nás vůbec nepatří. Ale rosionská elita je ochotná přistupovat i na to, jen aby mohla být otrokem západu. Takže tento střet mezi americkými státními elitami a Trumpem jako představitelem americké globální elity je určujícím pro všechny procesy probíhající v různých státech, kde dochází ke krokům s různýmto směřováním. Je třeba si tedy uvědomovat, co reálně probíhá okolo Ukrajiny. Ukrajina totiž jako skutečný stát neexistovala, neexistuje a nikdy ani existovat nebude, dokonce ani v projektově skonstruované podobě. Čtěte tedy naší třídělnou práci Válka stát a bolševismus? Je proto nutné tedy chápat, jak je používána metoda cukru a biče ve vztahu k těm kádrům, které řídí na Ukrajině, a jsou tou tedy vývěskou rádoby národního státu Ukrajiny se svým prezidentem, vládou a tak dále. Ve skutečnosti se všichni tedy dobře uvědomují, že na Ukrajině nikdy nebyl prezident, vláda a prostě nic, že to byla jen místní koloniální správa poskládaná z místních domorodců, kteří jen plnili všechna nařízení z ciziny. Jakmile se totiž Ukrajina vymanila spod kontroly Moskvy, okamžitě spadla pod kontrolu Washingtonu. A zatímco v podobě Svazové republiky byla tedy součástí jednotného suverénního státu, takže vlastně disponovala suverenitou, tak po roce 1991 už na Ukrajině všechno řídili Američané, americké velvyslanectví. Byly tam schvalovány hlavy oblastí, členové vlády, rozhodovalo se o tom, kdo bude vůbec na Ukrajině prezidentem. Vždyť existuje fotografie, kde americkému velvyslanci slavnostně předávají šavly. Už to je vypovídající. Ukrajinský generál klečí a předává šavly velvyslanci. Tak co to znamená? To se také vše dočtete v naší třídílné práci, tedy Válka státa bolševismus. Takže řeč je jen o tom, jak donutit jednat. Veřejně jednat, výslovně veřejně, jako divadelní představení, prodav, tuto vývěsku, ty loutky. Takže podívejte se, jak to bylo provedeno při přípravě zveřejnění toho Trumpova plánu. 10. listopadu proběhla domovní prohlídka u Mindiče, zloděje z nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského, sám o sobě tedy o ničím není, vytáhli na světlo maličký fragment z rozkrádání v Energoatomu, v té společnosti. Ty stovky milionů dolarů, které tam ukradli, jsou kapkou v moři v porovnání s těmi miliardami dolarů, které se na Ukrajině rozplynuly. Ale toto téma dovolilo vyvolat napětí u těch ukrajinských špiček, podřízených americké státní elitě, a přijít za nimi s tímto tedy Trumpovo plánem. O tom, že ty ukrajinské špičky, které jsou absolutně nelegitimní, a v tomto ohledu ruský gosudar Putin tedy správně řekl, že od března, tedy konkrétně, od března u nás rádi říkají, že od května, což je zcela nesprávné, od března roku tedy 2024 už neexistuje ani ta podmíněná legitimita, kterou Ukrajina disponovala. To je ta...
2: jsem si dostala z toho vrátího.
1: Ano. No, tak máš Elzu, no, co mám dělat? Tak, kde jsme to skončili? Že tedy od března, a u nás rádi říkají tedy od května, což je zcela nesprávné, takže od března roku 24 už neexistuje ani ta podmíněná legitimita, kterou Ukrajina disponovala od roku 1991 a která se od roku 2014 stala podmíněně podmíněnou. Tedy od března pak roku 2024 neexistuje už ani tato podmíněně podmíněná legitimita. Nelegitimní prezident nemá právo předkládat parlamentu zákony, na jejich základě by parlament rozhodnul, že je on vůbec legitimní. Ano, květen, dámy a pánové, 20. května tomu nelegitimnímu skončil mandát, pardon, tedy tomu Kašparovi Volodymyru Zelenskému, že ano, tomu herci, komediantovi. Tak, aby tedy byl parlament legitimní na Ukrajině a mohl si prodloužit svou činnost, musí dostat dokument od legitimního prezidenta, a ten prostě ukrajinský parlament nemá. Takže na Ukrajině není žádná legitimní vláda, dokonce ani ta podmíněně podmíněná. Už více než jeden rok tam žádná tedy není. Podívejte se na Zelenského, jak zestárnul. Zestárl tedy přímo před očima. A proč? No, protože si uvědomil, že si ho vykrmují jako prasátko k určitému datu oslavy, kdy ho zaříznou. Velmi dobře si uvědomuje, že se stalo rukojmím situace, že nemá žádnou ochranku, ale stráž, a že se ho připravili odepsat. Takže se hezky začíná cukat a rozhodl se tomu předejít. Američané na Ukrajině totiž vytvořili speciální protikorupční prokuraturu, že ano, a Národní protikorupční úřad. Mají zkratky ta prokuratura SAP a NABU, to je ten Národní protikorupční úřad Ukrajiny. Za celou dobu své existence ale nikoho z ničeho neobvinili tyto dva úřady. Proč tedy vůbec byly zřízeny? No, No, oni sbírali informace, aby potom taháním za nitky všechny řídili. Za této situace si Zelenský uvědomoval, že bude na ráně, a tak se v létě rozhodl tyto úřady zrušit. Jenže s tím zcela pohořel. Ukázalo se, že ve svém státě jen vývěskou, tedy pod nějakým názvem ukrajinský prezident, a že nemá tedy v rukou žádnou reálnou moc, že on na Ukrajině nic neřídí. A měl se za to, že hlavní figurou na Ukrajině je Jermak. Ano, ten se v řízení tedy vyzná lépe a proto také Zelenský bez něho nic nerozhodoval. To Jermak vždy tedy rozhodoval, jak budou s každým vypadat vzájemné vztahy, a realizoval to prostřednictvím autority prezidentské moci. Svou moc jako hlava prezidentského úřadu Jermak tedy nikdy neměl, ale autorita prezidentské moci mu umožňovala tedy plně řídit stát. Takže z toho bylo celkem dobře fungující dueto. Jeden zná a chápe a druhý má možnost to řízení realizovat. Takže když vypukl ten skandál s Mindičem, došlo jim tedy, že další na řadě bude Jermak a Zelenský. No ale podívejme se, k čemu ještě došlo. I hned poté bylo provedeno několik významných prohlášení, a to jak ze strany tedy politické elity USA, tak obzvláště ze strany evropských politických elit, kde bylo tedy řečeno následující, jdu citovat docela dlouhou pasáž. Není důležité, že to jsou zloději, korupce za války je obvyklou věcí a my jim musíme dál dávat peníze, už jen přeci kvůli tomu, že válčí proti Rusku. Naším hlavním nepřítelem je Rusko a my můžeme zavírat oči před jejich zlodějinami už jenom proto, že je nutné válčit do posledního Ukrajince. Dokud tedy Ukrajinci válčí, tak my válčíme cizíma rukama. Už tak jsme přišli o hodně svých důstojníků z povolání, kteří na Ukrajině válčili. Konec tedy citace. Takže vstoupit se svojí armádou do války na Ukrajině skutečně nikdo nechce, že ano. A proto to celé podpořili, aby nám to bylo jasné. Jakmile to americká státní elita tedy podpořila tu vývězku státního řízení na Ukrajině, tak se ta vývězka, která si pomyslela, že pořád něco váží, rozhodla pořádně se rozmáhnout proti Trumpovi, proti tedy globalistům. No a po skandálu s Mindičem požadovali v radě odstoupení Jermaka. A Zelenský přijel, aby ty poslance v radě srovnal a zopakoval to, co řekl už 25. června letošního roku. Cituji, Jermak přišel se mnou a až se mnou také odejde. Jenže, a řekl, že samozřejmě Jermak tedy v žádném případě neodstoupí. Oni jsou přece silní a stojí za nimi síly, které Trumpa přečkali v jeho prvním volebním období a potom ho celé Bidenovo prezidentské období pronásledovali a téměř se jim povedlo ho strčit do vězení. A tak říkají, přece nás takovými silami za zády Trump nijak nemůže ohrozit. Tak se rozběhli proti Trumpovi jako hlavou proti zdi. No a co prohlásil Jermak? Poskytl totiž západním médiím rozhovor, kde prohlásil, že žádné ústupky, které jsou v tom mírovém plánu, ani v tom předpokládaném skutečném od Trumpa, že žádné nebudou, a okamžitě poté k Jermakovi přišli. A potom se totiž stala ještě zajímavá věc. Jak tedy probíhala ta domovní prohlídka u Jermaka? Tedy bez ohledu na to, že ta speciální protikorupční prokuratura řízená z USA, tedy ze Spojených států amerických, tak ten prokurátor nerisknul podepsat povolení k prohlídce u Jermaka. Takže mu SBU, tedy tajná služba Ukrajiny, oznámila, že může být zveřejněna informace, že má ruský pas. A na internetu se vyrojily falešné zase zprávy o tom ruském pasu. Ale my přece si vzpomínáme, jak byl zcela nedávno kvůli takovým falešným zprávám o ruském pasu odvolán starosta Oděsy. Takže šéfovi té speciální protikorupční prokuratury Ukrajiny bylo předhozeno, že buď bude pracovat tak, jak mu bylo řečeno, nebo se sveze společně s Jermakem a Zelenským. No a potom bylo vše podepsáno. Rozhodl se, že jeho hlava je tedy důležitější než hlavy Jermaka a Zelenského, společně vzaté. Protože košile je vždy bližší než kabát. A tím spíše, že jsou to Američané. Že ano, u toho, a kdo tahá za nitky. Ty vrublové možnosti jsou tedy teď rozptýlené na Ukrajině. V daném případě tedy konkrétně na toho prokurátora zaútočila SBU. Takže oni pak přišli k Jermakovi a ten potvrdil, že u něj proběhla prohlídka, ale formálně Zelenský neměl žádné důvody ho odvolat, přesto ho odvolal. I když je pravda, že podle informací si tedy žádost podal sám Jermak. A co teda u Jermaka našli? Fotograficky bylo doloženo, že Jermak přes státní policejní orgány nechal sledovat prakticky všechny klíčové figury účastnících se řízení Ukrajiny. A v první řadě byl sledován samotný Zelenský. Bylo zveřejněno několik CD, na kterých byly uloženy telefonáty Zelenského s různými lidmi, a to právě například i s Vitkovem, v různých obdobích činnosti samotného Zelenského. A to se povídalo, jaké mají skvělé vztahy, dokonce společně spali tedy v protileteckém krytu, přímo nerozlučná dvojka. A ono se ukazuje, že Jermak nechával Zelenského sledovat a držel ho na opratích. A to samozřejmě všechno hned se změnilo a změnilo to situaci. Zatímco tedy na Trumpův požadavek, tlumočený přes ukrajinskou nejvyšší radu, aby byl Jermak tedy odvolán, Zelenský napřed reagoval demonstrativním jmenováním Jermaka hlavou vyjednávací skupiny. Tak nyní ho ale urychleně vyměnil a poslal ho na jednání do USA. A tady dochází k velmi, opravdu tedy velmi zajímavé situaci. Setkali se tam tedy pracovní skupiny, řekněme, americké vlády a tak říkajíc ukrajinské vlády, které měly vyplacovat plán mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. To, že sem USA lezou jako prostředníci, jako účastníci mírového vyjednávání, je věc tedy teď druhořadá. A dokud ta věc nedošla ke konkrétním závěrům a k určení role USA v těchto jednáních, můžeme mít podmíněně nebo podmínečně za to, protože to neodpovídá realitě, že projevují dobrou vůli a chtějí se přece dohodnout. Tu dobrou vůli

Ukrajiny a USA probíhalo ve Vítkovově soukromém golfovém klubu a to zase vypovídá o mnohem. Tak tedy především to znamená, že tedy celá ta dohoda je připravována na úrovni klanově korporativní skupiny, ke které náleží Donald Trump, to jest ke globalistům a samotní globalisté. Riskovat vedení vyjednávání, tedy ve státních úřadech, kde je to strukturně samý představitel amerických státních elit, tak to zkrátka nikdo nechce. Velmi rychle by docházelo k únikům informací, na které by se dalo rychle reagovat. A oni potřebují, aby se jejich dohody státní elity dozvěděli jste vlastně co nejpozději. Takže účastníci z ukrajinské strany samozřejmě ty informace mohou ventilovat a také asi budou, ale to neznám. To znamená tedy nejen to, že uplyne nějaký čas, než tam dojde k určitému jejich zkreslení, což znamená tedy zachování možnosti nějakého toho manévru. No a jaký byl výsledek těch jednání, když Západ tedy předkládal dva své plány? No, kdo to ví, ať nám rychle, kde mám otazník, odpoví. Takže s jedním přišel Telegraf. The Telegraph, bych řekl, že to jsou britské. A druhé byla agentura Reuters. Takže z toho všeho vylučovali Rusko. Těch prvních 28 Trumpových bodů vychází z toho, že Rusku bude ten plán předložen, až bude hotový a bude od něj požadováno, aby ten plán podepsal a vlastně Rusko jakože nic víc. V tom smyslu, že Rusko je připraveno kapitulovat. A najednou vystoupí Rubio, že ano, Marco Rubio, a říká, že Rusko musí být zahrnuto do té rovnice urovnání situace na Ukrajině, že bez Ruska, bez jeho názoru, je jednoduše nemožné tento mírový plán vypracovávat. A řekl, cituji, my si tu můžeme nám vymýšlet cokoliv, ale budeme muset potom letět do Moskvy k Putinovi a tam to všechno řešit. Jen tak může vzniknout funkční plán. Jenže Západ je svatě přesvědčený, že v Rusku ovšem rozhodují prodejné elity, které tedy touží být otroky Západu a lízat panský zadek, protože jiný cíl v životě oni nemají, nebo oni nemají ty elity, jelita. Není to samozřejmě, tady je to v úvozovkách všechno, to elity, ta jelita. Ne, není to výkvět té společnosti, že jsou nejchytřejší, nejrozprostřenější ve všech možných otázkách od ekonomiky, zdravotnictví, armády, já nevím, sociální věcí a všeho možného průmyslu. Zkrátka jsou to jenom špičky.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny vítám z Midgardu, vítá vás Petr Václav. Startují hovory při víně, prázdninové hovory při víně. Dneska je 17.7.2026. Máme na to, že okurková sezona, tak běží docela spousta zajímavých kauz, tak se na ně podíváme. Mám tady nějaké otázky, na které si dáme odpověď, tak jsem rád, že i když dneska budu sám, bez Jiřího, protože Jiří se vrací někde z nějaké služební cesty a je mimo republiku, tak dneska to je na mině. Proto vás všechny vítám já, sám, bez Jiřího. A pojďme se podívat na to, kdo slaví, ne? Pardon. Kdo dneska slaví svůj svátek? Slaví Martiny. Ne Martiny, ale Martiny slaví. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Martina u nás nosí například moderátorka Martina Gavrieli, herečka a moderátorka Martina Menšíková nebo také Martina Bartlova. Zpěvačka, která se proslavila v soutěži X Factor. Mezi nositelkami jména najdeme i slavnou tenistku českého původu Martinu Navrátilovou nebo českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války. Přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. A teď si představte, je to 18. příčka a těch Martin máme 77 724. To je porce, co? Jedna Martina vedle druhé. Pěkně velké okresní město. 77 724 Martin. Pane, jo, to je porce. Takže, milé Martiny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. Tam můžete dát Martiny klidně k tomu. A můžete si to užít. Vy, kteří znáte nějakou Martinu, tak ji nezapomeňte popřát. Nadělíte jí tím prodloužený život a pevnější zdraví, protože radost pochopitelně posiluje imunitní systém. Žádné další svátky dnes nemáme. Martina. No, vidíte. A Martin ten přijede až na bílém koni. Tak to je půl roku od sebe. Pomálu, no, tak nevadí. Oni si k sobě, ti, kdož mají, cestu najdou. No a já se tady koukám, jestli ano, máme od Boženky Blanky. Máme tady to, co se stalo, odehrálo, nebo odehrává, co se váže k dnešnímu dni. Tak se na to podíváme, že jo, pochopitelně. Tady nevím, jestli to sem patří, to je 16. července a dneska je 17. Tak. Těm, kteří se pouští do nové ofenzívy proti Ruské federaci, by se mělo připomenout, že by si měli vzít ponaučení z historie, prohlásila Maria Zacharovová. Hlavní body z nového briefingu mluvčí ministerstva zahraničí Ruska. Moskva vnímá vojenská cvičení, která Polsko vyhlásilo v blízkosti hranic Ruska a Běloruska, jako nevhodnou snahu Varšavy ukázat svaly. Dodávky zbraní Kyjevu brání řešení konfliktu. Rusko je hluboce znepokojeno obnovením vojenských operací v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Rusko vyzývá všechny strany konfliktu v oblasti Perského zálivu, aby se vrátili k jednacímu stolu. klíčovou roli. Při řešení konfliktu v oblasti Perského zálivu by měly hrát země Blízkého východu. Kroky NATO kroky NATO v Arktidě zvyšují riziko incidentů, které by mohly mít nejnegativnější dopady na region. Západ je povinen zjistit, kdo stojí za teroristickým útokem na Nord Stream. Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá, aby se bralo v úvahu, že Moldavsko není bezpečnou zemí pro cestování. Spojené státy projevují snahu jednat bez ohledu na ustanovení smlouvy o zákazu jaderných zkoušek. To je všechno. Tak toho moc nebylo dneska, ale vidíte, je pátek a přesto se stalo toliko věcí. No a protože nemáme už nic tady, co bychom jaksi probrali, tak já jsem tady podívám ještě do různých jiných zdrojů, jestli tady máme něco. Kde tady Pavel něco, nějaký nový kanál nabízí. No, to se nás ale úplně teď netýká. To je všechno. To je všechno z těch divokých zpráv. No, co jaksi je, čeho je plný éter? Tak, čili to, co nás obklopuje. Pochopitelně doznívá vše okolo Ankary. A já se k tomu ještě trošku vrátím, protože ono to nabízí některé další úvahy, ke kterým jsme se třeba ani ještě nedostali. Tak si to pojďme pustit. Je to slovní přestřelka mezi předsedou ODS, to je to kradli včera, kradou dnes, jsou členové ODS, takže to je tato zprofanovaná strana, no a proti němu pochopitelně kdo jiný než Macinka.
1: Zaměstnali jste média i veřejnost půl roku tak úplně trapným sporem.
2: Já tady děkuji panu Kupkovi, že jsem přišel, nevím, nepřipadá ty tady trošku do počtu, asi možná jako pan prezident v Ankaře. Já jsem se tam zúčastnil dvou vážných jednání v úterý na ministerské úrovni se státy istanbulské spolupráce, to znamená s Bahrajnem, s Kuwaitem, s Katarem, se Spojenými arabskými emiráty. Měl jsem tam vystoupení, pak jsem se zúčastnil podobné akce, kterou organizoval americký minister zahraničních věcí Marco Rubio společně s ukrajinským ministrem zahraničních věcí. Také jsem tam měl projev. Vedle toho jsem měl také nějaké bilaterální setkání. Ten druhý den už bylo spíše o šéfovi té delegace, to znamená pan premiér v tom sále, pan prezident seděl za ním, všechno si to poctivě zapisoval, ale jeho účast tam, myslím, že vyvolávala řadu otazníků. Mě to teda řada mých kolegů ministrů zahraničních věcí říkalo mezi čtyřma očima, říkali, že nechápou, proč tam se tak cpal, že to je velmi nedůstojné pro něj, že sedí premiér za ním, prezident v místě, kde sedí ministři zahraničních věcí, že se mu diví, že se mu do toho chtělo, protože sám ze sebe dělal nedůstojného člověka, tak nevím, já to nehodnotím, tak toto hodnotili moji kolegové ministři zahraničních věcí státu NATO.
0: No, to je otázka. Proč? Proč se tam tolik odspál? My jsme říkali, že ten důvod, že ho vláda nechce nominovat, je takový, že on stejně jako opozice neskutečně lže. Mluví za Českou republiku a nemá k tomu mandát, například, aby někomu sliboval letadla. Nemá mandát k tomu, aby mluvil o tom, že Česko se chce stát nějakou součástí Spojených států evropských. Nechceme jako republika, jako stát, který patří do Evropské unie, vzdát se třeba mandátu právo veta. A řada dalších věcí, které si prostě soustavně jako s vlhkým přáním ta opozice někde vyslovuje a prezident je jejich hlásnou troubou a vypadá potom jako trouba. Nakonec velmi, velmi dobře to vyjádřil Andrej Babiš, když se ho ptali na nějaké záležitosti, které taky souvisely ještě s tím, s tou Ankarou, tak se vyjádřil docela, si myslím, jasně. A také řekl, co se mu nelíbilo na chování prezidenta v té Ankaře. A co považuje za absolutně nechutné a strašné. Jo. Protože ono to není jen tak, ono to má nějaké svoje, to má nějaké svoje dohry a nelze se divit. Hrad si hraje s žhavým uhlím, protože Hrad tady dělá nějakou estetiku, kdy jako vypadá mírumilovně a kdy on jako Hrad se chce spřátelit a nechce mít jako válečnou sekeru. Ale byl to přeci Hrad, kdo tu za válečnou sekeru vykopal. Hrad začal dělat na schvály. Hrad rozehrál tuhletu hru. Ne nikdo jiný. On, skvoter z Hradčanská jedna, nejprve nejmenoval Turka, no a potom pochopitelně při každém možné příležitosti, tak si kopnul do té vlády anebo do některých věcí. No tak se pojďme podívat dokonce, jak to bylo s tím, co se odehrávalo na ČT24. Takže těžký mainstream. Andrej Babiš to tam vysvětlil.
3: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Podle něj by neměly smysl, protože hlava státu zastává jiné názory než vláda. Pavel tento týden řekl, že dlouhodobě nemůže fungovat stav, kdy prezident a předseda vlády nedokážou spolupracovat.
4: Mám obavu, že pan prezident, respektive hlavně jeho okolí, vlastně nemá žádnou sebereflexi a tady vlastně, když čtu, že chtějí jako spolupracovat, tak to jsou jako nějaké deklarace, ale ve skutečnosti se pan prezident chová úplně jinak. Uvedu příklad, Ankaře měl bilaterální jednání se slovenským prezidentem. A je neuvěřitelné, že hned na akci, která je namířena proti slovenské vládě, ve které prezident je koaliční partner.
5: A myslím včerejší pohodu v Trenčíně, tak to bylo asi 3 dny po summitu tady.
4: No tak to je jedno, hned po summitu zkrátka. Jo, takže vlastně na jedné straně teda mluví s prezidentem a potom vlastně vystupuje proti němu. No a samozřejmě považuji za absolutně skandální jeho vyjádření, tady je to ze slovenského deníku, kde říká, že nejdůležitější emoci z Ankary bylo znepokojení lídrů západních krajin z vývoje ve střední Evropě, konkrétně ze Slovenska a Česka. Zaujal mě rozšířený pocit, že na západní krajiny ztrácejí.
5: Co první pocit z toho summitu neměl?
4: To je za lež, s kým on mluvil. Komu podal ten Trump tu ruku, s kým mluvil ten Trump, s kým mluvil Rutte, se mnou mluvili, já jsem zastupoval. Proč tohle říká, když to není pravda? Není to pravda, my vystupujeme od nástupu naše vlády, jasně, že jsme součástí Evropské unie a jsme aktivní. A so Spojenými státy máme excelentní vztah a došlo na moje slova, že zkrátka ten Trump si mě pamatuje, ano, že mi taky volal minulý rok a že jsem s ním taky mluvil na té večeři s Monikou, takže nechápu, jak tohle si může někdo takhle jako vymyslet. Ať řekne, kdo to řekl, je to nesmysl, je to lež a to je přesně styl Hradu. Jo? Vyzývat tady, že aby jsme spolu mluvili a takhle vlastně to probíhá už od Velikonoc roku 24.
5: Můžeme ještě, chtěl bych ještě otázku k summitu NATO. Vy jste vlastně několikrát zopakoval, že jsme z hlediska výdajů na obranu nejhorší, nicméně podle těch údajů Albánie za námi, Slovinsko je za námi, tak jsme tuším třetí až nejhorší, tak my jsme úplně nejhorší.
4: Tak ano, já jsem měl tuhle informaci, já zítra budu na koalici ochotných Paříži, tak se zeptám Marka Rutteho, proč jsme dostali slovo jako Česká republika jako poslední, jako 30., i když jsme původně měli mluvit před Albánií a před Slovinskem.
5: Čili ale na těch datech, na těch výdajích na obranu se ale nic během summitu neměnilo, protože vy jste dostali data, že jsme vlastně třetí od konce i podle vlastně tiskové zprávy na to jsme až třetí od konce. Čili na tom se ale nic nezměnilo na tom summitu.
4: Data se tam neřešily, tam zkrátka vždycky vyhlásili, kdo mluví. Já jsem si dělal poznámky, každému vystoupení.
5: A vám to nějak nevysvětlili, proč vás nechali mluvit jako poslední mač?
4: No, nevysvětlili, protože nebyl čas, summit skončil a samozřejmě všichni vlastně měli ještě další nějaké svoje povinnosti, nebo Trump odletěl hned. Ale já s Rutem budu mluvit o tom a zeptám se ho, jestli tam bylo něco, nevím, on právě ke konci opustil sál na chvilku a vrátil se na to poslední vystoupení, tak možná chtěl slyšet mě, co tam řeknu.
5: A nemohli tam hrát roli nějaké další záležitosti, třeba pomoc Ukrajině, nějaké další faktory?
4: Určitě ne, vůbec nebyla téma.
5: Ještě k té koalici ochotných, pane premiére, zítra letíte do Paříže, tak co konkrétně tam budete chtít prosazovat, protože z hlediska pomoci Ukrajině vy jste teď vlastně dali tuším prvních 140 milionů do programu PUR, možná i posledních 140 milionů, tak tohle tam budete také prezentovat, že to je hodně o pomoci Ukrajině, ta koalice ochotných.
4: Ne, prosím, ještě jedno, je potřeba to říct, jak to je. To byly peníze, které minulé vláda rezervovala pro Ukrajinu. A ministr zahraničních věcí Macinka, to byla jeho akce, on mě o to informoval, zkrátka se rozhodl tyhle peníze nedat Ukrajině, ale dát na program PURL. Ano, byla to jednorázová věc, už to nebudeme dělat, protože my jsme i odmítli vlastně přispívat na těch 70 miliard euro pro Ukrajinu, protože nemáme peníze tady pro dostatek peněz nejenom pro armádu, ale na nemocnice a sociál a tak dále. A ty procenta, prosím vás, skvěle tam vystoupila Giorgia Meloni a já s ní souhlasím. To není jenom o procentech. To je o tom, co vlastně pořizujeme, kolik máme vojáků. A já jsem poslouchal ten projev Zelenského a ten má největší problém vlastně s protizdušnou obranou proti balistickým raketám. A právě o tom já chci mluvit.
5: Protože v Paříži tady.
4: Ano, protože máme plno různých deklarací, ale nic konkrétního, pokud vím, se neděje a my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí a toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot a o tom já chci mluvit, ale uvidíme, protože Evropa rozhoduje těžkopádně, ale určitě i bilaterálně na večeři budu chtít o tom. Já jsem o tom mluvil s dánskou premiérkou a zeptám se Macrona, v jakém stádiu je ten projekt a to je nejdůležitější, protože to nejen my to potřebujeme jako Evropa, kdyby náhodou něco se stalo, no a samozřejmě vidíme, jak probíhá válka na Ukrajině a z toho se máme poučit a udělat ty opatření.
0: No a o tom to je. Čili keci typu, to mě prostě mrzí, že i alternativa, část alternativy se nechala strhnout a vlastně byly z toho i takové nějaké kyselé hrozny v koalici, kdy muselo být vysvětleno Tomio Okamurovi, tedy SPD a jejich voličům, co to je za peníze a že to není o tom, že vláda porušila slib, že nebude dávat na Ukrajinu. Jak jsem řekl, jsem rád, že Andrej Babiš podepřel to, co jsem tady vlastně vysvětloval v tom pořadu s Míšou v úterý, kdy jsem vysvětloval, že to jsou prostě peníze, na které se nedalo dosáhnout, protože byly deponované, A protože byly určené na Ukrajinu a nebyly by započítané do těch 2% vůči HDP, což je příspěvek do NATO, no tak byly přesměrovány do programu NATO. Do aktuálního programu NATO, který byl momentálně k dispozici, v dosahu. Takže proto ty peníze tam byly převedeny. Aby se nám započítali, protože fialová vláda rozhazovala prostě, jak se jim zachtělo. Hlavně, že tekly provize. Takže těm lumpárnám už snad bude konec a už nebudeme muset takovým věcem čelit, jo? Že někdo krade naše peníze a dělá si s nima, co chce a hospodaří si s nima po svém. Hospodaří s nima strašně, protože v podstatě se tváří, jako kdyby vláda měla rozhodovat o penězích těch občanů. Dojisté ano, dojisté míry, ale co se týká rozhazovat nad rámec nutných výdajů pro cizí nějakou zemi, navíc ještě nacistickou, to je nářez, jako to nevymyslíte. Jo. To je taková drzost, tady lidem říct, že na to nejsou peníze. A potom si v klídku jako tady rozhazovat peníze, tak to je tvrdňárna, to je jako hustý. Takže tu nic se stane vede. A já jsem to tady vysvětloval, že to prostě ne, takhle to nebude, takhle to nebude fungovat. Není to o tom, co celý píše část alternativy a další část tomu slepě věří a přeposílají to na všechny strany. Přitom to byl fake, jo. Hnusnej fake. Čili nenechme si kazit naše vlastní zdroje informací tím, že budeme tady něco slepě šířit, aniž bychom byli schopni jak se domyslet, o čem to celé je. No. Mám tady pávka. Teďko nevím, jestli nám tady vypadne nějaký video, který tady vypráví, že Pavel exkluzivně. Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. Jo. Tak jaké principy? Tady nejsou ohrožovány principy jinou cestou než od Ukrajinců. Tak bych to jinak pojmenoval. No. Podíváme se ještě. Nebyl se koukneme na Evropskou unii. Tak se podíváme. Podíváme na... kde pak já to mám? Terasky jsou majorom. Nejsme ve válce. Český premiér zpochybňuje strategii NATO vůči Ukrajině. Členská země NATO se veřejně distancovala od vojenské logiky aliance. Český premiér Andrej Babiš, nejsme ve válce je Ukrajina. Nejsme ve válce Ukrajina, jednání se zaměřovala spíše na zbraně než na mír. Česká republika se nepřipojila k závazku NATO ve výši 70 miliard eur a finančně nepřispívá na pomoc Ukrajině. Premiér poukázal na domácí priority. Zdravotnictví, platy policistů a nejen zbraně. No ono v těch zbraních tam se ukrývá obrovská možnost korupce. Takže o to nejvíc běží. Jo, takže si tady hledám jeden příspěvek. Doufám, že ho najdu. Nevím. Jo. Asi. Už ten případ nenajdu. A budu muset pracovat

přejmenovávají malé solární elektrárny a velké, a jak z velkých dělají malé, protože u malých pochopitelně je výrazně vyšší, asi 4x vyšší dotace než u těch větších. Takže jednu velkou rozsekají na 4 malý a rozdíl je v dotaci 8 000 korun. Staženo vůči 14, to znamená, že to je na 1 kW pík, což je tedy brutální, jo. To o tom ani potom. No, takže když dovolíte, dáme si písničku. Ale pozor, ta písnička bude wow, trošku málo kvalitní, ale o to zase výživnější. Protože to bude Baba Jaga, Abba Jaga. Aha, poslouchejte slova, protože jsou hodně zajímavá. Jsem rád, že můžeme takovouhle věc si tady pustit. Jen co to najdu. No. Chviličku. Mám tady vojenčtí kadeti na přehlídce té Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. Neumějí pochodovat, jdou tam jak šuspajtři, oblíknout se neumějí. Hrůza, děs, to, co předvedli v rámci mají nějaký LGBT, tak tato zoufalá přehlídka, kterou tady předvedli, ta opravdu bude velmi kvalitně, bude hlídat demokracii a životy těch, kteří tam jsou vidět, že pochodují. No. Já jsem tady měl ještě jednu takovou kauzičku a já si dohromady neslepím, protože se mi nechce. Ne, tak pojďme o těch, možná se tam vrátíme k těm kauzám v České republice, až budeme mít ještě víc trošku času. A my si zahrajeme. A já jsem vám slíbil, že vám zahraju něco exkluzivního, co jsme ještě nehráli. Jo. Tak, že si zahrajeme. Tady je mám. Abba Jaga. Díky, Abba Jaga. No, tož uvidíme. Někde je to od Litoměřic z koncertu, z vystoupení, takže ta, jak říkám, kvalita nebude úplně děsivá.

0: No, chlapci píšou zajímavé texty, je to trošku tvrdší muzika, to je pravda, ale texty jsou naprosto výstižné a musím je pochválit, protože jsou fakt, říkalo se tomu, angažovaná píseň. Jo? Takže jejich písničky jsou hodně angažované a je to dobře, ne? Co si budeme povídat? Je potřeba zachovat v kultuře vzpomínku na něco tak otřesného, jako je Squatter z Hradčanský 1. No, schodíme to a podíváme se na další velmi živou kauzu, která hýbe prostorem, jo? A to je v podstatě Turek versus ta nehoda a já už jsem se k tomu tady vyjadřoval. A řekl jsem, že tak, jak to vidím já, nakonec dneska mi přišlo video z té křižovatky z 10 aut, které jeli stejným pruhem jako Turek, jelo 9 rovně a jedno odbočilo doleva. Čili je vidět, že řidiči využívají, nebo respektive jedou podle toho značení, které tam je, kdy ten pruh je označen jako vhodný pro jízdu všemi třemi směry, to znamená doleva, doprava i rovně. Protože jsou tam šipky, stále šipky, které vedou rovně a doprava, pak jsou mezi nimi šipky doleva. A co to znamená pro nás, pro řidiče? No, že se v tom velmi těžce vyznáme. Ale pozor, dostalo se mi vyjádření řidiče sanitky, který měl nehodu na tom samém místě, a kupuju také s Mercedesem, jo. Akorát, že on převážel pacienta a jel 30. Nejel tak rychle jako ten závodník, který se tam přiřítil po kolejích. Vůbec nejel opatrně. A byl seznám vinným. Tak si to pojďme pustit, protože nám to lidé co napoví ohledně právě toho. Nevím, se to půjde pustit, protože se stříhaná verze. Zkušený řidič záchranky. Tady máme nějakého modelanta. Ach jo. Tak. Zkusíme. Jakub Polívka se jmenoval. Kdo se jmenuje ten řidič, který boural na tom samém místě se sanitkou. A máme to video k puštění. Nemám. Jak je to možné? Počkejte, mám ještě jedno. Tak, Jakub Polívka je tady ten řidič, který promluvil. Tady mám nesestříhanou verzi, ale to je jenom obrázek. Tak se podíváme, co tam ještě máme. Jestli to nemáme ještě jednou. Jakube, jako Polívka. To by teda muselo být. Tady máme macinku. Já vím, že jsem to stahoval dvakrát. A tohle to nevím. No, jestli se mi to podaří. Znovu načíst stránky. Tato stránka momentálně není dostupná. Načíst. A znovu marně. Marně. Ajaj, tak to nenačtu. No, píšou tady, řidič pražské záchranky promluvil. Ale je tady platí úplně něco jiného. No. Na AC24. Tak. Bohužel. Nejde mi to nastartovat. Jak je to možné? To je Babiš a Bajaga. To jsou ty dva. A to už je kalendář. Tak proč mi to nejde? Mám tady ještě nějaké nějaký odkaz. Já vím, že jsem to jakoby dvakrát. No, ale zkušený řidič záchranky si dá zase reklama nějaká. To je tady zase nějaké město. Tak to se mi nedaří. To se mě přátelé, ale vůbec se nedaří. No. Jakub Polívka je záchranář, který v roce 2007 řídil sanitku, jež se na stejné křižovatce IP Pavlova převrátila po střetu s Mercedesem. Tady foto X. No a já bych sem ale k tomu chtěl... A je tady úplně jiný článek, jo, u toho. To mě právě mrzí. Protože já bych sem chtěl se prokopat k tomu, co se tam říká. No. Zkusíme to ještě vejš, jestli tady něco najdem. Ale... Tak dvakrát. Nevadí. Půjdeme. Počkejte ještě. Teraz. Macinka pochopitelně se Turka zastává. A já to tady nemám v jiném provedení. Kde bylo to video? Já jsem si to video ale přeposílal. Já jsem si ho přeposílal tady na kanál. A divných ho tady nemám. No, pojďme se podívat na Luboše Blahu, který zhrnul některé věci. A myslím si docela zásadně. A to je dobře. Takže jak funguje dvojí metr, jaké úchylnosti jsou schopní vymyslet mocní, kteří jsou vlastně nemocní. Takže co, čeho jsou schopní, aby oblbli národ, aby vystrašili anebo naopak získali na svoji stranu. No, naprosto otřesné. Tak podívám se na to hned, jak mi to naskočí. A venku bouří. To bude nemilé, Emile. Pochopitelně. No. Nechci žádný účet. Mi to asi nabízí účet. No. AC24. Já jsem to... No, vidíte, jak je složité s někdy k informacím propracovat. Je to prostě složité. No. Tak pojďme. Luboš Blaho. Takové zásadní, několik záležitostí zásadních zmínil v tom rozhovoru a trošku tam musel nenápadně usměrňovat toho, kdo to moderoval, nebo respektive tam dělal sparring partnera, a pak nakonec to by vyznělo jako harmonicky, takže nebylo to až tak opozičně laděno. A tady asi přestali internet. Tady nám to někde něco vyhodilo, protože já jsem teď momentálně offline, mám tady hlášku, že nejsme ve vysílání. S tím nic nedělám. Jo, protože to opravdu nejde. Přišla bouřka a skončilo vysílání. No, tak co byste chtěli tomu dodat? Jo, jo. Řekl se, stalo se. A už jsme ve visi, už jsme v éteru, to je dobře, to je dobře. Tak, až z toho rozjel znova znělka. Tak, doufám, že už teď nám to půjde tady. Nahrát, přehrát a tak dál. Jenom nevím, jestli nám už ten internet se rozjel na všech počítačích. Uvidíme. Tak. Ne, to si nebudeme pouštět. To je nebezpečné, to je zakázané. To nemůžeme. Tak. A už jsem zase mimo. Tady to normálně padá nahoru, dolů. Venku se blízká a prší. No. Tak. Nevím, jestli se vám to tady podaří připojit. Facebook. Ale stále jenom točí kolečko. Tak uvidíme. Já budu jenom trošku komentovat některé věci. Viděl jsem i vystoupení několika právníků, kteří argumentovali. Ku podivu, nikdo s tím značením moc neargumentuje. Jo? To je hodně zvláštní, že experti se nevyjadřují, právníci se nevyjadřují k tomu, že Turek jel pruhem, který byl značený i rovně. A ta šipka rovně nebyla škrtnutá. To znamená, že on jel správným pruhem. A řeči o tom, že měli nějakým jiným pruhem, no to nešlo, protože to rozřazení bylo už dávno předtím a přejet potom a řadit se nebyl důvod, protože on měl značení rovně doleva doprava. Co byste si z toho vybrali? Rovně doprava doleva. Navíc tam to doprava bylo velice rizikové, protože tam přeci jsou auta. Takže hodně otazníků. Chtěl jsem najít toho řidiče, no nenašel. Tam jenom řeknu, že ten řidič si šel sednout na tvrdo, vezli policistu se zlomenou nohou při nějakým zákroku a stalo se jim právě tohleto, že díky sluníčku, možná, ale rozhodně přijel po kolejích, přijel 30, vjel do té křižovatky na červenou a protože se potkal s jiným autem, tak byl viníkem, protože on na tu červenou tam může vjet, ale nesmí způsobit karambol. Čili je plně zodpovědný za důsledky z toho svého chování. Není zproštěn jakékoliv viny a není oproštěn, nemá imunitu, není oproštěn od, nebo nemá privilegia, která by ho opravňovala jakýmkoliv způsobem jako jet na maják, respektive jet na červenou, kromě toho, že má majáky. A protože nemá absolutní přednost v jízdě, tak má pouze přednost v jízdě a to za předpokladu, že ho někdo vidí. A tento případ může být pro posouzení viny Filipa Turka velice klíčové a precedentní, protože pokud už řidič sanitky za toto byl odsouzen, že na stejné křižovatce přijel, vjel na červenou a způsobil nehodu, tak má prostě malér. To je problém. Čili to tak je, ježdění na majáky má nějaké svoje riziko a tento řidič sanitky se vyjádřil bez toho, že je to volič ANO, jo, bez toho, že by nějak byl na straně Filipa Turka, že v podstatě on ho nemohl vidět, toho sanitáka, protože on tam přiletěl velmi rychle, nebo respektive ten, toho převozce té krve, že on tam přiletěl neskutečně rychle. Pravidla říkají při používání majáků, tak pravidla říkají, že může vjet i na červenou do křižovatky se zvýšenou opatrností a musí si být jistý, že se s nikým nepotká. No a to se nestalo. On jel, jako kdyby měl absolutní přednost v jízdě, to za prvý, a za druhý vůbec neudělal nic pro to, aby neohrozil řidiče na té křižovatce, kteří by ho nemuseli vidět. Což právě se stalo, že jo. No, takže uvidíme, jak to bude posouzeno. Rozhodně to bude asi docela oříšek pro ty posuzovatele. No, ale od toho mám nějaký experty.
1: Keď tu bola Ukrajina, skákali 3,10 m, ale keď sa došlo napadnutiu Iránu, tak sú ticho. Ja som v pondelok skoro spadol zo stoličky, keď sa postavila pani predsednička Európskeho parlamentu Metsola a ona nie že odsudila medzinárodné právo, že bolo porušené zo strany USA, zo strany Izraelu. Ona ešte vyčítala Iránu, že sa bráni. Ja mám doma malú dcerku, ktorá má 10 rokov, tam zomreli dievčatá medzi 7 a 12 rokmi a tu to nikto nič nepovie. To si už robíme srandu z tých ľudí. Takže ja som presvedčený, že v prvom rade musíme odsúdiť to, čo páchajú Američania a Izraelčania. To sú vojnové zločiny. To je agresia. Absolútne nevyprovokovaná agresia. Mňa desí to, aký tu je dvojaký meter. Že v prípade Ukrajiny a Ruska sme tu prijímali také rusofobné a také rasistické normy proti ruskému národu. Ale v prípade Ameriky a Izraelu všetci tlieskajú, že vlastne napadli cudzí štát. Toto je niečo príšerné a toto pokrytectvo treba jednoznačne odsúdiť.
2: Pán Arto, v prvom rade treba chápať, že jadrové zbranie mnohé krajiny, ktorých režimy sa nám musia páčiť, používajú ako odstrašovaciu silu. To nie je tak, že teraz sa tu vytvorila ilúzia zase kvôli americké a izraelské propagande, že ako náhle by Irán získal jadrovú zbraň, tak teraz zničí celý svet, lebo však viete dobre, že keby zautočil tej chvíli jadrovými zbraňami, tak by došlo k zničeniu aj Iránu. Takže oni nie sú nejakí sebevražední teroristi, ktorí teraz chcú zničiť celý svet. Severná Korea má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že by teraz chcela zničiť celý svet? Pakistan má takisto jadrové zbranie. Máte pocit, že to je nejaký dokonalý režim, kde by sme mali tlieskať, že to majú? No a Izrael, presne ako hovoril kolega, Izrael tam napadol za posledné mesiace hádam 6 alebo 7 štátov, vyvraždil tam 70 000 žien a detí v Palestíne, ale tvárime sa, že to je v poriadku, to je ten správny režim, ktorý môže mať tie jadrové zbrane, len aby ten zlý Irán nemal. Prepáčte, toto odmietam. Ja som presvedčený, a to je niečo, čo možno má zaznieť tejto televízii, že Američania sú vydieraní Mossadom, ktorý má Epsteinové spisy a má tam záznamy pedofilných aktivít amerického vedenia. Toto môže byť jediný dôvod, prečo Američania robia momentálne takúto iracionálnu politiku, vraždia ľudí, len aby zmizli
3: z titulkov
2: jednoznačne. Máte pocit, že by Irán ohrozoval niekde na hraniciach Ameriku? Že sa musela brániť? Nie, Irán je niekoľko tisíc mil ďaleko od Ameriky, kdežto Rusi mali dramatický iný problém, že Západ sa tlačil k ich hraniciám až na Ukrajinu a oni museli reagovať kvôli vlastnej obrane.
3: Ale povedz mi,
2: prečo mali Američania bombardovať Irak, Irán a krajiny Blízkeho východu? Aký na to majú dôvod?
4: A ja vám teraz poviem veľmi úprimne, ja som presvedčený, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie. Naopak, Ukrajina pod súčasným vedením je najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európsku úniu. A či už teda ten konflikt na Ukrajine skončí alebo nie, ten militarizmus, ktorý je na Ukrajine, ten banderizmus a neonacizmus, ktorý je tam rozšírený, tá korupcia, tá kriminalita a dneska už otvorená diktatúra pána Zelenského, to sú také obrovské rany, ktoré by mohli priniesť pre Európu, keď tu bola Ukrajina, skákali 3 metre 10.
0: No to je práve to, co by mohli pro tú Európu přinést, jo. Zelenský, přesně jak říká, Zelenský dneska vyhrožuje na 4 světové strany pomálu. Evropa ho platí. Evropa si platí svého kata. Evropa si platí svého nepřítele. Je to stejné modus operandi, jako když nacisti nechali židy, který vyvražďovali, aby financovali kromě války, aby financovali i tu genocidu na sobě samých. Židi financovali, aniž by chtěli, tak financovali druhou světovou válku tím, co jim bylo ukradeno, odcizeno, když přišli do toho koncentráku, protože do vlaku je dávali s tím, že jedou se přesídlovat, naložili je do bičáků a vyklopili je v tom koncentráku třeba v Osvětimi a A všechno, co jim ukradli, ať to byly valuty, protože oni je vyzývali, vemte si valuty, zlato, šperky, takový ty startovací majetky, to si vemte, protože to budete potřebovat na těch nových územích. Tak oni se to vzali a oni je o tom ukradli. Současná Evropská unie z penězi daňových evropských poplatníků jak si vyživuje nacistickou hydru na Ukrajině a ta hydra křičí, že pokud válka skončí, to znamená, pokud nás nebudete financovat a my se budeme muset vzdát, tak zažijete peklo, protože my jsme všude. To už dneska se veřejně říká, to už dneska vyhrožuje spousta ukrajinských nacistů. Tím to vyhrožuje Evropanům. Tak může mi někdo vysvětlit, jakou toto má logiku a jak je to dobré, aby jsme to dělali. Proto to zaplať pánbu neděláme a Andrej Babiš se svojí vládou se od toho distancuje. On nebude financovat Ukrajinu. Teď jenom musíme dohledat ty peníze, které tam nacpala Fialova vláda, která je z části rozkradla a tváří se jako, že oni jsou všechno v pořádku. Oni by si měli jít už sednout za ten rozpočet, který tady předložili a pak ještě by tak sprostý, že tím rozpočtem se snažili vydírat vládu. No, hnus Fialovej. To zas velebnosti, to zas bude na Britofálích. Takže tohle to je ten jejich pohled na svět. Takhle oni fungují, protože to je jeden dobytek a lhář vedle druhýho. Celá ta jejich slavná opozice. Evropský parlament, no to je jak by smet. V mnohých případech. Někteří ti členové toho parlamentu, tak to jsou náckové už jako takový, kovaní. Někteří jsou jenom přisluhovači, protože je třeba vydírají. Někteří jsou přisluhovači, protože nemají rozum a pochopili věci špatně, že jako jenom ta pevná ruka pomůže. No, ono na něco pomůže, ale ne, není to všelék. Jako. No dneska Zelenskýho papaláši vojenští vyhrožují Evropanům, že pokud nám nedáte peníze, aby jsme měli co ukrást, tak my vás prostě zničíme. Jo? Pozabijíme, okrademe stejně, ale ještě vás předtím pozabijíme. Takhle by jsme vás nechali, ať chcípnete v koncentráku. To modus operandi je pořád stejné. Nechť si platí svého nepřítele. Proč by si nepřítel měl dělat hlavu s tím, kde na svoje páchání zločinu bude brát peníze? Tak ať to zaplatí ti, kteří trpí tou rukou toho kata. To je vymyšleno velmi, velmi sofistikovaně dobře. Já navrhuji, pojďme si dát písničku a pak se vrhneme třeba na další téma. Kdo ví? Tak přemýšlím, co by vás tak mohlo zaujmout. A úplně přesně nevím, která písnička vás potěší. Protože každého potěší. Nějaká jiná. Aha, písnička se nám dozaběhla.

podobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost.

0: No tak jsme si zahráli a Boženka by tady doplnila ještě nějaké další informace vydané info k 17. červenci. Hlavní zprávy, čekejte, já si přejedu, tak hlavní zprávy, od dnešní noci bude možné na české obloze pozorovat meteorický roj Perseid. Úkaz potrvá do 24. srpna, přičemž jeho vrchol nastane v noci z 12. na 13. srpna. Letošní maximum se sejde s novem, díky němuž nebude svit měsíce rušit noční oblohu. Dnes od 13 hodin do půlnoci platí pro celé území České republiky výstraha před silnými bouřkami. Očekávají se srážky až 40 mm, nárazy větru do 70 km v hodině a místy i krupobytí. Osobní údaje 7281 zaměstnanců se kvůli chybě v novém státním vykazovacím systému dostali k jejich bývalým zaměstnavatelům. Únik zasáhl celkem téměř 3400 firem. Mezi zveřejněnými informacemi byla jména, příjmení a rodná čísla. Incident již vyšetřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Česko a 9 dalších zemí Evropské unie požádali o revizi nového systému zpoplatnění emisí z paliv a v dopravě a vytápění, jehož spuštění je plánováno na rok 2028. Podle současných pravidel by dodavatelé benzínu, nafty a topných paliv museli kupovat speciální povolenky. Autoři petice také navrhují zvýšení počtu bezplatných povolenek pro průmysl. Evropská komise představí kompletní návrh reformy dnes odpoledne. V pražských Nových Butovicích bylo vydáno stavební povolení pro 126 metrů vysoký mrakodrap. Top Tower, který se po dokončení stane nejvyšší budovou v Česku, souhlas udělil Úřad městské části Praha 13. Termín zahájení prací však zatím není znám. Komplex u stanice metra Nové Butovice bude mít 44 pater, včetně 7 podzemních a nabídne přibližně 250 bytů, parkoviště, obchody, kanceláře, kavárny, bar a vyhlídkové plošiny. K budově bude přimknutá konstrukce připomínající vrak lodi, kterou navrhl umělec David Černý a architekt Tomáš Císař. Sázející z Česka vyhrál v loterii Eurojackpot 11 miliard 90 milionů 738, ne, pro, pardon, tak je to špatně, 11 milionů 90 tisíc 738 korun. Ale milion sem, miliarda tam. Takže 11 milionů 100 tisíc zhruba. K trefení hlavní výhry mu chybělo jediné číslo. Stejnou částku získali také hráči z Dánska, Finska a Švédska. Hlavní jackpot ve výši 970 milionů korun nikdo nevyhrál, proto před dnešním večerním losováním kumulovaná částka vzrostla na miliardu 210 milionů korun. Český ústavní soud, pardon, tady já se musím trošku přesunout jinak. Tak. České, pardon, vydržte. To se skočil úplně někam jinam. Ježíš mankot. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem. To tak ještě není ono. Soud, my jsme tam soud, že jo. Tak, většiny zemí. Český ústavní soud odmítl stížnost anarchisty ruského původu Igora Ševcova, který tak zůstane na vnitrostátním seznamu nežádoucích osob i v šengenském informačním systému. Tento zápis mu znemožňuje vstup do Česka a většiny zemí šengenského prostoru. Policie považuje Ševcova za bezpečnostní hrozbu na základě utajovaných materiálu, které přímo nesouvisejí s dřívějším obviněním ze žhářství a sprejování, z níž byl osvobozen. Soud uznal, že samotné anarchistické přesvědčení zákon neporušuje. Poukázal však na existenci jiných informací, které nemůže zveřejnit. Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Minister zahraničních věcí Petr Macinka uvedl, že transakce souvisí se splněním nových požadavků NATO na ochranu vzdušného prostoru. Během návštěvy Izrael jednal také o zapojení českých firem do obnovy pásma Gazy. Přičemž toto palestinské území při rozhovorech s izraelskými představiteli označil za součást země. Na dotazy novinářů, zda šlo o přeřeknutí nebo o oficiální postoj vlády, ministr neodpověděl. Tak, lepší neodpovídat, lepší mlčet. Ne? Asi to. Jak by k tomu ostatní došli a přišli? Tak pojďme se podívat do Europarlamentu, odkud nás bude informovat Ivan David o některých záležitostech, které se pravděpodobně tam zase odsouhlasily. A kam směřuje ta evropská bruselská diktatura, když to takhle řeknu, kam až směřuje, jak je nebezpečná, jakým způsobem tedy nám tady hodlají diktovat.
1: Vážení přátelé, jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou. Bez dohody si půjčují obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie není schopna splácet. Totiž splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastně formu sankcí proti těmto členským státům. Drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Má jít například o příjmy z uhlíkového cla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z online hazardní her, platba za nerecyklované plasty, anebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. Podle kvalifikovaných odhadů se jedná téměř o 70 miliard eur nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc. Předsedkyně Evropské komise vyhrožuje, že pokud tyto nové daně nebudou zavedeny, bude nutné navýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30%. Na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá. Velká část jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných takzvaných půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak následně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie.
0: No, tomu všemu. Potřebují peníze. Oni totiž se postupně transformují bez toho, že by se nějak komunikovalo, konzultovalo, tak oni se opravdu transformují do těch spojených států evropských, protože bez ohledu na to, co kdo chce, tak oni vidí přesně, co chtějí. Oni zneužívají tu svoji pozici takovýmto způsobem. No a nemůže to dopadnout pochopitelně jinak, než že přijde rozpad. Máme tady kauzu, zbrojařskou kauzu. To je pochopitelně kauza, ve které hraje svoji roli i Squatter z Hradčanské 1, protože tam jsou úzké vazby na zbrojaře, no a taky tam probíhá určitý typ finanční spolupráce, a tak dál, a tak dál. Mám tady k tomu takové články. Odešlo, i na Strnada došlo. Nikdo není nedotknutelný. Odešlo další trestní oznámení. Podnět na přezkum nákupu vrtulníku od Jaroslava Strnada podal poslanec Mašek za ANO. Celé věci předcházela debata na ministerstvu vnitra, protože se můj text podle Zdislavy Pokorné dostal k rukám Lubomíra Metnara. Tady je deník N. Kdo je tajemný Paukner, jehož texty vyzdvihují vládní politici, stopy vedou k agentuře a dvěma mužům? No. Co se stalo? Česká republika nakoupila vrtulníky S-70 Firehaf od polského výrobce PZL Mělec a licenčního úpravce United Rotorcraft. Stroje ale dodává firma Česká letecká servisní, vlastněná Jaroslavem Strnadem. Jsou tady k tomu pochopitelně smlouvy. Strnad vrtulníky nevyrábí, to dělají Poláci. Ani je neupravuje. Licenci na model Firehaf drží firma United Rotorcraft. Strnad je podle vlastních slov integrátor, ať už to znamená cokoliv. Za jeden stroj platíme, a teď poslouchejte dobře, za jeden stroj platíme 1 070 000 000 korun. Zakázka byla rezortem Víta Rakušana podepsaná 29. září, tedy 3 dny před volbami. V trendu Strnad vyhrál s nabídkou 3,18 miliardy korun, ačkoliv francouzský Airbus nabízel taktéž nové stroje Super Puma s cenou o 660 milionů korun nižší. Co je ale horší, v totožnou dobu nakupovali stroje Firehaf i Američané. Navíc od totožných výrobců a doba objednávky se liší o pouhé 2 týdny. Město Los Angeles od totožných dodavatelů získalo 2 stroje Firehaf za 610 milionů korun za kus, respektive 29 milionů dolarů za kus, po odečtení místní federální daně a dovozního cla. Jediný rozdíl mezi českým a americkým tendrem je v tom, že Američané nekupovali od integrátora Jaroslava Strnada, proto na jednom stroji ušetřili 440 milionů korun. A kdyby Vít Rakušan nakupoval jako Američané, ušetřil by přes 1,2 miliardy korun. Podle mých informací se nevyšetřuje jen nákup nových vrtulníků, ale i další tender na nákup repasovaných strojů za 1,7 miliardy. Bez DPH opět od Strnada, jen to zatím nebylo veřejně oznámeno. Nikdo není nedotknutelný. Aby se spravedlnost probudila, stačí pouze nekontrolovatelný tlak. Bez tlaku se skutečně nestane vůbec nic. Podezřelé dotace za 600 milionů korun z éry Petra Hladíka šetří Evropská prokuratura EPO. Nákup vrtulníků šetří Česká policie a Evropský OLAF. Rakušan je totiž nakoupil z fondu RES EU, přičemž to možná opět spadne na EPO a bylo by to pro jakýkoliv výsledek velmi žádaným scénářem. Víta Rakušana šetří česká policie v rámci kauzy B. Stan. Brzy se dozvíme, zda je legální pronajmout totožné kanceláře několikrát a účtovat státu 4násobné nájemné skrze předkládání fiktivních dokumentů. Do firmy B. Stan by také mohli velmi brzy naběhnout příslušníci finanční správy, vrabci si to už cvrlikají na střeše. Ti, kteří podněty podali, si navíc velmi dobře pohlídají výsledky. Proto je nepodávám já, nemám na to čas ani schopnosti. Nyní přijde ta pointa. Máme tu vyšetřování tendrů za 5 miliard korun, vyšetřování dotací za 600 milionů korun a vyšetřování politické strany, která možná organizovaně a úmyslně vysávala státní rozpočet, aby odkláněla státní peníze do stranické kasy. A mediální ticho je naprosto ohlušující. To ale nevadí. Když média přestanou fungovat, stačí je nahradit. Píše tady Šalom. No, kam se podíváte, tam korupce. Těsně před volbami nebo před odchodem z úřadu byly podepsány různé typy dohod a smluv o nákupech. Co se týká tedy zbraňových systémů nebo zbraní nebo toho, co takto obecně nazýváme, tak tady jsou nějaké představy, které jsou naprosto jiné, protože ono kde kdo měl tendenci a byl napojený na nějaké neziskovky nebo na nějaké skupiny, prostě nakupovat co nejvíc draho. Víme, že tam byly podepsané smlouvy na dodávání pistolí, nějakých pušek, nebo bych to řekl, dlouhých zbraní, takhle. Byly tam, a všechno předražené, jo. Dokonce to bylo dražší, než když přijdete vy z ulice a řeknete, já si chci koupit to a to, tak dostanete takzvanou plnou cenu. Žádná procenta dolů nedostanete, když máte jakoby větší odběr, že byste dostali množstevní slevu. Nic takového. Naopak, všechno je dražší, než kdybyste si to normálně koupili. To je za mě je to úplně tragické, protože to je za bílého světla důsledky do psychiky lidí, kteří to vidí a vědí, že s tím nikdo nic neudělá. Nemluvě o výchově dětí k nějakému spravedlivému systému, který trestá nespravedlivé. Třeba to, že krásce nemá, nebo že lež má krátké nohy. No ale tady praxe ukazuje, že krást a lhát je běžné u představitelů státu. Pávek lže tamhle fankaře. Tady zase bývalý ministr, teď abych to nepoplet, bývalý ministr vnitra, tak podepsal velice pochybné předražené nákupy zbraní pro policii, a to pozor 4 roky dopředu. To se bude revidovat, všechno se bude muset zrušit. Jo. Podepsali nákupy vrtulníků, které jsou předražené. Všude je korupce, nadsazené ceny, protože tady to jenom začíná, pak přijdou ty realizační strategie. Přijde to, že když to takto nakupují, takže to je dobře, potom lidi na to koukají a říkají si, aha, tak to je běžný, že se takhle tady krade, no proč by se na to dávali peníze, proč by jsme měli financovat nějaký loupežníky, a sníží se chuť jak si těch lidí platit ty daně, a z toho pak už je krůček jenom k tomu, aby vymýšleli způsoby, jak by je neplatili. Čili ministr vnitra, který sám krade a je namočen v několika kauzách, to mi řekněte, co to je za banánovou republiku, která si tohle neumí ohlídat, co to je za blázny, jako. Takže hrůza. Tak, co tady máme dál? Ty kluky vedou. Nejsme ve válce. To už jsme tady říkali. Nechceme platit těch 70 miliard. Tomu jsme se nepřipojili. No a peníze, které byly deponované pro Ukrajinu, už je nedalo se vzít zpět, protože to Fiala prostě poslal. No tak je potřeba, aby se nám započetli. Že? Aby se nemuseli posílat jiné. No, víte, co mají Čo mají těto dvě ženy společné? Je tedy mladá s náhlavní soupravou a taková starší, korpulentnější třicítka, dejme tomu. Vlavo je fotka riadiacej dispečerky Anny Petrenkové, která byla o 12 rokov skôr nutena odklonit let MH17 společnosti Malaysia Airlines, který sa 17. júla 2014 zrútil nad východnou časťou Ukrajiny. Anastáziu Brezovskou prevezli na Ukrajinu a zabili ju důstojníci SBU strelou do zátilku. Anu Petrenkovou odvězli z riaděcej veže muži Igora Kolomojského, který zorganizovali zostrelení letu MH17 společnosti Malaysia Airlines s Holanďanmi na palube. A nikto ju už nikdy neviděl. Nikto nikdy viac. Obě ženy posloužily a potom byly zlikvidované. Vojenský pilot UKRO Vladislav Vološin, který riadil stíhačku v blízkosti Boeingu, o nějaký čas neskôr náhle spáchal sebevraždu. Samovraždu. Po havárii povedal svým kolegom pilotom. Boeing bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a potom zmizol. Prečo ukrajinské úrady a Kolomojský, ktorí na jar 2014 aktívne potláčali proruské nálady a slubovali na veľkých plagátoch 10 000 hryven za hlavu každého zabitého separatistu, pripisovali tomuto teroristickému útoku a najmä tomuto malajzijskému Boeingu MH17, který vzletol z Amsterdamu s holandskými občanmi na palube, taký velký význam. Po návratě Krymu do Ruska a začátku postupu směrem k Rusku na Donbase byly voči Rusku uvalené sankce jen symbolické. Holandsko, které se pyšnilo největšou obchodnou bilanciou a predávalo do Ruska syry, kvety, semena a mnoho dalšího za miliardy eur, bylo obzvlášť neoblomné vo svém odmětání uvalení sankcí Evropské unie. Tento trend byl zvrácený zabitím 298 holandských občanů při ukrajinském teroristickém útoku, který celou krajinu uvrhol do šoku. A fungovalo to. Šok byl neuvěřitelný. Už si ho nikto nepamätá, ale až po havárii Boeingu sa začali ukladať prvé ozajstné obmedzenia a sankcie. Petro Porošenko a Igor Kolomojský dosiahli, čo chceli. Holandsko sa následne stalo jednou z najrusofóbnejších krajín v Európe. Najvyššie Európska únia obvinila Rusko z nehody, zatiaľ čo turbíny Boeingu po dopade na zem ještě nebyly vychladnuté a trosky MH17 ještě padaly na ukrajinské domy. Všetko bylo naplánované tajnými službami a vopred dohodnuté vrátaně zapojení médií do protiruské hysterie. Holanďania vyšetrovali tento teroristický útok několik rokov a přirozeně nič nenašli. Hoci bylo jasné, že letadla nad Ukrajinou zostřelila ukrajinská raketa Buk. Čas plyně, ale metody zůstávají rovnaké. Nič sa nemení. No je to tak, že všichni vědí, že to zestřeli Ukrajinci, protože chtěli něčeho docílit, ale nakonec to přišli Rusům. Hodně zvláštní, že? No. Kolik máme hodin? Dáme si písničku, už to vidím, dáme si písničku. Nějakou, čekajte, to je moc dlouhý, to by se vám asi nechtělo poslouchat 13 minut, jednu písničku, to i mě by možná nebavilo, ale já si tady umím pomoct, tak dáme si, to jsme měli. To je zamyslím, tak.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš.

0: tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Velice povedená písnička, musím říct. Mně se rád ji hraju, moc se mi líbí, protože je to prostě vyjádření toho vztahu otce a dcery, když vám ta dcera projde rukama úplně od toho pidi žvíčka, toho miminka. Ještě když jste u narození toho človíčka, tak pochopitelně to je umocněno. Pak ho učíte vůbec ty první kroky, aby se najedlo, aby se vykakalo, potom aby kakalo separátně, to znamená už ne do plínky, ale aby třeba to nočníčku. Sdílíte s ním spoustu radostí z toho, jak se učí chodit. Potom, když vyzvídají ty děti a mají spoustu otázek, tak vás to trénuje, neskutečně vás to trénuje. Jak vysvětlit někomu, kdo nemá hluboké znalosti a pojmosloví, nějak velice rozšířeno, jak mu jednoduchým způsobem a jednoduchými obraty, jak mu vysvětlíte třeba i složité věci. Jo. Já Elišku neustále vedu k tomu, aby měla, aby ji netáhlo na záda, aby neměla holý záda. Teď v létě to je pochopitelně s velkou benevolencí, protože když je teplo, tak že jo, to tolik nevadí. Ale hlavně, když je potom chladno, tak aby měla zakrytý ledviny, protože tam je síla každého člověka. Nejenom té budoucí maminky,

0: ale každého člověka. No a teď jsme byli v tom kempu a já říkám, velí, běž, vem si mikinu, protože už se ochlazuje, tak a ti natáhne na záda, tak si vem mikinku, protože měl takový krátký tričko. Aby mi nenastydly ledviny, víte, tatínku, abych tam měla teplo, abych mohla mít miminko. A rozjela se debata na toto téma, pochopitelně, že z toho, že kvůli těm ledvinám, tak potom se mi svěřila, že bych chtěla mít miminko. To vás nesmí vyděsit, protože pochopitelně to musíte brát, že ne teď, jo, ale jakože zaplať pánbu za to, že v té holčičce se probouzí taková ta chuť být tou maminkou. No ale hned přichází otázky, že? Kde to miminko a tak, tak to jsme si pověděli v tom bříšku a on tam vyroste a nemůžeš mít teďko miminko, protože jsi malá a když to miminko má, je takhle velký, tak by se ti do bříška nevešlo, Eliško. Tak to musím být velká, že jo? No, musíš být kvůli tomu venka, velká. A pak se na vás podívá těma bezelstnýma očima a položí otázku, a to miminko vykakám? Je to logická úvaha, prostě máte v bříšku miminko, tak jak se dostane ven, že jo? Tak jsme si museli povědět, že ne nekaká se, ale pipinkou. A protože máš teď malou, tak pochopitelně to miminko by tam teď neprošlo, tak musíš počkat, až budeš velká. Ale ty ledviny si musíš chránit už teď, aby až budeš veliká, to miminko v tobě mohlo hezky vyrůst a aby bylo zdravý a aby ty byla zdravá. Po celou tu dobu té diskuze jsem se vnitřně obával otázky, která taky se jevila velice logická nebo logickou, a jak to miminko se tam dostane, že? Tomu jsme naštěstí unikli, protože šlo hlavně o to, jak se to miminko dostane ven. No ale přijde čas a ta otázka prostě přijde. A teď jde o to, jestli jak tomu člověk přistoupí, jo? Jestli k tomu přistoupí jako s tím Ježíškem a s tím Mikulášem a bude to o čápech a o vránách, což už nemůžete udělat takovýto krok zpět, když už v tom bříšku to bylo evidentní. Takže tam potom nastoupí zase vysoká, jak bych to řekl, vysoká logická. No a bude se muset nějakým jednoduchým, ale hezkým způsobem ozřejmit, jak se to miminko do toho bříška vlastně dostalo. A vím, že to je otázka času. Nicméně vás to opravdu takovéto rozhovory s těmi dětmi na spoustu jiných témat, jo. Třeba přijde a položí otázku, co to znamená, když je někdo nenáviděný? Jo, co je to nenávidět třeba? A jsou to takovéto jednodušší věci, ale je potřeba je... Nemůžete si dovolit lhát a musíte jít nejjednodušší, nejlogičtější a co do obratu v fotovkách nejprimitivnějším způsobem, jak tomu dítěti takovéto věci vysvětlíte. Pokud se chcete vytrénovat v kladení a odpovídání na otázky a na dotazy, pak prosím vás, na to máme děti, které jsou zvídavé a které nechceme odbít nějakou blbou, hloupou nebo nedůstojnou odpovědí, protože musíme počítat s tím, že to dítě je v kolektivu, kde jsou různé názory, moudra, která děti přinesou z domova nebo bůh ví odkaď. Pak tady je výchovný systém, kde pochopitelně dneska už to není tabu a ty děti se o těch věcech učí. Na můj vkus třeba někdy brzy, ale pokud to nejsou nějaké LGBT techniky a ideologie, ale je to zase o lidském, přiměřeném, jednoduchém výkladu, tak je dobře, že těm dětem se to řekne. A tady, když vy si to ujednodušíte a to dítě odbydete tou vránou nebo tím čápem, tak logicky za pár měsíců nebo v horizontu jednoho, dvou let budete za idiota, protože vy jste mu říkali o nějakým čápovi a vůbec to není pravda. Jak vám to dítě má potom věřit v jiných oblastech? A jak mu vysvětlíte, že toho čápa jste použili, protože bylo malé a vy jste mu nechtěli vysvětlovat citlivá témata? Pokud obecně ve společnosti panovalo tabu a děti se o těchto věcech učili v 8 třídách, tak to už jsou děti, které jsou schopné pochopit, že když jim bylo 5 a ptali se na tyhle ty věci, tak bylo logické, že se jim to takhle zmatla. A zasmějou se tomu. Ale když to dítě za půl roku se dozví, že s tím čápem to je totální hovadina, a když teda nebudete za lháře, tak minimálně budete za velmi hloupého rodiče, který si myslí, že to je ten čáp. A to by mě tatínku zajímalo, jak vůbec ta maminka jako mohla být těhotná, když ty věříš na čápa. Ještě z vás udělá pitomce, že asi musel zaskočit někdo jiný. Takže dětem nemůžete lhát. Můžete jim jenom zjednodušovat ty odpovědi, ale musíte držet principiální linii. A to si myslím, že dělá rodiče rodičem. Rodič je pro to dítě opora, skála, pevný bod. Je to pro něj bytost, která mu poskytuje bezpečí a musí cítit lásku, že je milováno. A proto se vždycky přijde schoulet do vaší náruče. Pokud toto propásnete, tak brzy se bude choulet v náruči drog, v náruči paret, v náruči neziskovek, v náruči nějakých LGBT ideologií a podobně. To znamená, ptáme-li se, klademe-li si otázku o nějaké prevenci proti těmto zrůdnostem, tak je to upřímnost, láska, pochopení a nepociťovat nedostatek času s dětmi si na rovinu o těch věcech povídat. Nemůžete dítě odbít. Ano, někdy se stane, že řešíte něco důležitého a dítě přijde s otázkou. Můžete to oddálit. Ale pozor, pokud to řekne, protože za chvilku to vyřešíme, tak jakmile dokončíte tu důležitou věc, kvůli které jste se nemohli věnovat svému vlastnímu dítěti, tak to musíte být právě vy, kteří už jsem k dispozici, pojď, pověs mi, co tě trápí, pověs mi, co se chceš dozvědět. Vy musíte být iniciativní. Je to otázka dohody a dohody, která se dodržuje. A když slíbíte, musíte splnit. Když slíbíte, že se mu budete věnovat, nemůžete ho potom očůrat a nějakým způsobem z toho se vysmeknout. My jsme byli v těch jižních Čechách a Eliška se mě ptala, jestli pojedeme na kole. Já říkám, jo, pojedeme. No tak museli jsme jet. Prostě nemohl jsem říct, že pojedeme a potom si nevzít přilbu a nejet. Tak si měl rovnou říct, nepojedeme. A ona by jela sama, po kempu by si jezdila, ona si jezdila sama, ale s tím, že pojede s tatínkem na Borůvky se podívat do lesa, tam za rybník, takže okolo Staňkovského rybníka je spousta lesů. Takže to probádáme a byť se mi moc nechtělo, protože kousali o vádi, tak zrovna v tom lese, tak ale musíte to absolvovat. Prostě přesto nejede vlak. A to, co můžete dát tomu dítěti a nedáte mu to, protože jste neměli čas, už nikdy nedoženete. A co je na tom nejhorší, že pokud to budete notoricky zanedbávat, tak to dítě ztratíte. Ztratíte ho, protože ono ve vás nebude vidět ten pevný opěrný bod. Ono ve vás nebude vidět toho, na koho se dá spolehnout. Protože když vás nejvíc potřebovalo, tak vy jste ho odmítli, odbili, nevěnovali se mu. Z vašeho pohledu to byla malichernost. Z vašeho pohledu to nebylo důležité. Ale z pohledu toho dítěte. Pokaždé, když od vás něco chce to dítě, vždycky je to jeho nejvyšší priorita. Děti v tomhle neumí rozpoznávat, neumí dělit priority. Pro ně, oni žijí tady a teď, to znamená to, co teď prožívají, to je pro ně otázka nejvyšší priority. Oni nemají žádnou jinou. Oni se neotáčí do minulosti, jaký to bylo, když ne. Tady a teď. A do budoucnosti, no to ještě neznají. To si neumí představit. Možná, že se na něco těší, třeba do školy, na Vánoce, já nevím. Ale rozhodně pro to dítě, když vás jde o něco požádat, tak je to pro něj nejzásadnější věc, kterou teď momentálně řeší. Byť je to banalita z našeho úhlu pohledu. Přátelé, já slýchám z mnoha stran a musím teda říct, že když vidím Elišku v kolektivu dětí, jak je iniciativní, jak až někdy má velkou tendenci ty děti jako k něčemu organizovat, jo? Jakou iniciativu jak vynakládá v tom kolektivu, aby se něco dělo, jo? Tak z ní mám radost. A když vidím, s jakou vervou do všeho jde, tak z ní mám radost. A když vidím, jak ty děti některé jsou unuděný, že musí žít, jo, tak je mi z toho smutno. A musím říct, že už mi hodně lidí řeklo, že Eliška je teda hodně, hodně dobře vychovaná, že jako každý dítě pochopitelně má občas nějaký rozmar. Ale obecně jako platí za velice vychovanou a je hodna. Je to tím, že to dítě je přes všechny jako patálie, kterýma prošla třeba za poslední rok, tak si myslím, že to na ní nezanechává nějaký negativní důsledky, protože jedna věc a ta nejdůležitější, ta se prostě nezměnila. Že platí, co se slíbí, platí to, že má péči, může se opřít o toho rodiče, ví, že je milována a pro to dítě je to strašně důležité, si myslím. Každý z nás jsme měli nějaké dětství. To milována neznamená, že má všechno, na co si ukáže. O tom to není. To je jenom prostě o tom, že s tím dítětem se můžete bavit už de facto si jako dospělým člověkem. Když si tohleto nastavíte, tak a dostanete se do té fáze, že můžete komunikovat s tím dítětem absolutně de facto ovšem, pojď, pomůžeš mi, uděláme si salát okurkový. Jo, já už jdu, tatínku. A už jde pomáhat. Nakonec nepomůže skoro s ničím. Spíš vás pochopitelně zdržuje, že jo. Ale je důležité to dítě zapojit. Je důležité, aby ono si uvědomilo, že je součástí té rodiny, že má nějaký přínos do toho společného soužití, že je potřebné a že je opět zase milované. Mluvil jsem tady o tom v jiných pořadech, že když rodič není užitečný pro to dítě, tak se nemůže divit, že nemá autoritu. A že to dítě jaksi nechává toho rodiče úplně bokem, a pak ten rodič přichází a chce to dítě vychovávat. Jo. Tatínek ho nenaučil nic. Vy jste viděli, jak Eliška zatlouká hřebíky? se jí strašně líbí zatloukat hřebíky. Zatloukat kolíky u stanu. Ono je to komický, s tím kladívkem, ono to není. I pro zkušeného člověka ty kolíky jsou takový slabý a různě se točej a tak. Takže, ale je to srandovní, pochopitelně všecko mnohem díl trvá. Ale to dítě se realizuje a prostě pracujete s ním společně. Já jsem vděčný svému tatíkovi, že mě jako malý, bylo mi jako Elišce, bylo mi ještě možná o rok míň, už mě bral do garáže a podával jsem mu klíče, tady to podrž, vysvětloval mi, co dělá, proč to dělá. To je dost důležitá fáze rozvoje toho dítěte. A to, že s tím dítem můžete potom řešit, třeba i to, že je zlobí, jo, tak můžete to s ním řešit v klidu. Jako kdyby zlobil dospělý člověk a vy mu v klidu řeknete, co proti němu máte, respektive v čem se dopouští toho přešlapu. A proč je to přešlap? Ať si toto dítě urovná samo, nemusíte ho mlátit, nemusíte ho k ničemu nutit. Prostě si s ním jenom o tom popovídáte. A když to dítě není hloupý, tak pochopitelně, a není to draveček, jak se říká, jo, tak ono si udělá ten názor a ví, co je dobré a co je špatné. A to je to nastavování těch hranic, to vymezování toho prostoru v té společnosti, ať je to společnost jako rodina, ať je to společnost jako školka, ať je to společnost škola, ať ta společnost má tvar, dejme tomu, nějakého hřiště, kde si ty děti hrajou. Prostě jsou to situace, jsou to prostředí, ve kterém to dítě se pohybuje a v těch prostředích to dítě musí znát způsob svého chování, který je společensky jaksi únosný a odpovídající. U mnoha dětí vidím, že toto nemají nastavené. Ty děti si dělají, co chtějí. Bohužel často ubližují ať svým rodičům, ať svým babičkám, ať dětem okolo sebe. Je to proto, že není nastavený vztah mezi rodičem a dítětem. Žijou vedle sebe. Já tady nechci mudrovat, protože tuhle tu roli, kterou dneska já vám tady představuju, vůči mým starším dětem, tak plnila moje tehdejší manželka a to nebyly její děti, to byly moje děti, které mi soud přiřknul, abych je vychoval v nějakých, když jim bylo 10 a 13 let. A tu etapu, když byli malí, když byli v tom jako první třída a tak, tam je bohužel byla odepřená, ale potom tady to citlivé období toho dospívání, tenkrát z mých časových jaksi nedostatků řešila ta moje manželka. A já jsem mi za to nesmírně vděčný, protože ona to odsuplovala za mě. Já bohužel tuhleto propás u těch dětí. Oni mě respektovali, do dneška máme hezký vztah, to je všechno v pořádku, to ano, ale já jsem si to neužil, jako u té Elišky prostě. Takže tak najednou budete bilancovat a vlastně zjistíte, že to nejhezčí, co jste mohli v životě prožít, to jste věnovali svému zaměstnavateli, svému podnikání a přišli jste o to. To nejhezčí, co jste mohli prožít se svými dětmi, tak doufejte, že se vám povede prožít se svými vnoučaty, alespoň. Budete-li mít štěstí. A já si myslím, že to je právě o tom, aby ten svět byl hezčí a aby nebyl tak dravý, aby byl víc zlištěný. Svět k tomu spěje, ať si o to myslíme, co chceme. tak svět k tomu spěje. Ať je to po té, řeknu, stránce spirituální, jak můžeme říct, duchovní, nebo ať je to i v tom opravdu ostrém vyústění. Jo. My tady dneska máme Evropu, která je ovládaná nacismem, tedy satanem. Je to období, které jaksi opět předchází velké porážce. Ovšem ta porážka už nebude dočasná, ta porážka bude věčná. Aby byla věčná, musí se provést mnohem důsledněji, promyšleněji, tedy nejenom silou, ale také umem, odhodláním, s obrovským množstvím důkazů. Tedy musí být to provedeno tak, aby neměli ti satanisté kde se skovat, aby nemohli někde přežít, aby nemohli odejít do nějakého Švýcarska, Latinské Ameriky a tam prostě přežít, dožít, ta generace dožije a pak ty děti naimplementovat zpátky třeba do té Evropy pod cizími jmény a tak dále. To je vidíme Uršula, dědeček nacista, Merz, dědeček nacista, zakladatel Evropské unie, nacisti, satanisti a tak dále, tak dále. Čili ti náckové tady organizovali to období po té druhé světové válce. Oni si ho zorganizovali tak, aby pokud možno se jim nic nestalo. Aby odžila ta generace, která je znala a mohla by na ně ukázat prstem. A teď, když odžila ta generace, tak si myslí, že znova ohloupnou generaci, která nezažila nacisty v akci. Jenom by se o tom mohla dočíst. A proto děláme ty pořady tady, aby jsme identifikovali, co to ti nacisté jsou, ten fašismus, co to je, ten satanismus, o co usilují. Že se stačí podívat do dějepisných zápisů o tom, jak šel k moci Hitler, jak nacisté získávali pozice v tom Německu, jakým způsobem likvidovali nepohodlné, jak je nejdřív zesměšňovali a pak je likvidovali úplně brutálním způsobem, jakou genocidu vlastně vytvářeli. To všechno máme k dispozici, to je slabikář toho, co se můžeme naučit, aby jsme je dokázali rozpoznat, aby jsme je dokázali identifikovat a aby jsme to zlo, pokud ho nechceme zažít, tak aby jsme ho na něj dovedli ukázat prstem, aby jsme řekli, ano, to je přesně ono. Toto se už jednou, minimálně jednou odehrávalo, je to před nějakými 90 lety a nebo před 100 lety a už jsme to prožili. A nechceme to znovu prožít. Proč bychom měli ty chyby opakovat? To, že Stalin nebyl v pozici, aby proti dalším třem spojencům, kteří se těmi spojenci stali jenom na oko, a hlavně proto, aby Stalin nebyl ten, který bude diktovat podmínky toho poražení, aby Stalin nebyl ten, který bude samojedinou velmocí, která vyhraje a tudíž vyčistí tu Evropu en bloc, nikdo ho nezastaví, tak si vemte, jak se dostala Británie k tomu, že byla vítězná mocnost, jak se dostala Francie k tomu, že jak se dostali USA, no, ještě se mezi ně počítá Čína, ale s Čínou se vůbec jako nikdo nebavil, že jo. Takže oficiálně jsou 4 vítězné mocnosti. Jak se plive a šlape po té dokumentaci a po těch všech dohodách, které vznikly mezi těmito spojenci. A zase, jak Západ, který podepisoval se Stalinem v roce 1944 dohody o tom, jak bude uspořádaný svět po válce, V době podepisování těchto smluv už dávno organizoval operace, které měly být v rozporu s těmito úmluvami, a ty úmluvy sloužily pouze k ukolébání toho Stalina, aby si myslel, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Takže všechno velice jaksi se opakující stále dokola, a my děláme, že to nevidíme. Ten Luboš Blaho to tam krásně všechno pregnantně shrnul. Proč se vytváří dvojí metr? Dvojí metr se vytváří proto, aby se určité typy jednání a chování onálepkovaly, že jsou špatné, a jiné, aby se považovaly za to správné. Dvojí metr umožňuje na jednu věc nazírat pozitivně i negativně, a pak už záleží jenom na tom, kdo ji páchá. A když nebudete mluvit přesně o těch věcech, ale budete tomu dělat marketing, no tak pak tady vidíme, že Evropané financují svého kata v tom Kyjevě, ničí svoje ekonomiky, protože Katan jim zničil ropovod, respektive zavřel ropovod a zničil plynovod, a oni tomu tleskají a oni ho povzbuzují, a když náhodou ta klaka netleská, tak on začne vyhrožovat. Jeho soukmenovci vyhrožují Evropanů, že pokud ta válka dopadne tak, že Ukrajina prohraje, tak my vás tady zničíme. Jednu zemi po druhé, protože my jsme všude. Teď už to zaznělo, tyhle ty všechny věci. Evropa vymýšlí, jak obstará další peníze od občanů Evropské unie na to, aby mohli financovat Führera v Kyjevě. Přijde vám to logický. Proč se proti tomu lidé nevzepřou? Proč to lidé trpí? Protože tady ještě u nás nepadají rakety, tak proto jako to. A když Babišova vláda řekne, že nebude posílat peníze na Ukrajinu, tak tady půlka národa je na nohou a odsuzují Babiše. Jestli ten Babiš udělal něco špatně v minulosti a že toho nebylo málo, jsme tady kritizovali na Midgardu, tak ale teď si myslím, že si to odpracovává a velice, velice tvrdě to odpracovává. Jestli veřejně přiznal, že prohráli volby díky tomu, že za covidu věřili blbům a nechali se manipulovat a ovlivňovat rádoby expertama, kteří nebyli expertama. Sami tomu nerozuměli a nechali se ovlivnit. No tak teď se to asi nestane. A do toho zapadá kauza Turek, jo. No, takže mluvil jsem tady o tom a říkal jsem, že minimálně prostě to je zavinění na obou stranách. Ale ono se brzy ukáže, že to zavinění bylo jenom na tom řidiči, který byl v tom voze, který převáží krev. Teď je otázka, jestli mohl použít maják a houkačku, jestli to měl schválené, protože on, když dostává jízdní příkaz k tomu převozu, tak se tam přímo uvádí, jestli může nebo nemůže, nebo jestli má jet nebo nemá jet pod houkačkama. I když dostane příkaz, že má jet, a to takhle, a ten příkaz pod houkačkama se dává zpravidla a zásadně jen tehdy, pokud převáží krev, kterou potřebuje pacient, který leží na operačním stole. Pokud převáží nějaký krevní vzorky z laboratoře do laboratoře, nemá oprávnění vůbec jet na houkačky. Jestli převážel nějaký biologický materiál do laboratoře, z principu se nedává houkačka. Nemá povoleno jet pod houkačkama. Jedině, že by převážel z letiště třeba orgány, které se transplantují pacientovi, který leží na tom sále už připravený, tak pak se jede pod houkačkama a v tom příkaze on to má. To je jedna věc, a i když jede pod houkačkama, tak nemůže vletět do té křižovatky 60-90 prostě. On stále nese odpovědnost za to, jestli tam někoho sestřelí nebo ne. I když ho někdo nabourá, i kdyby ho někdo naboural, tak on je za to plně zodpovědný, protože on jde na červenou. On nemá právo absolutní přednosti. On má pouze právo využívat svým způsobem určité prostředky k tomu, aby si zrychlil tu dopravu, ale nesmí nikoho ohrozit. Filip Turek navíc jel pruhem, jak jsem řekl, tam záběry z té křižovatky, který mi dneska někdo poslal, tak záběry z té křižovatky ukazují, že za běžného provozu tím pruhem z 10 aut 9 jede rovně stejně jako Turek a jenom jedno odbočilo. Proč? No, protože tak je to tam značené. Protože tam jsou šipky rovně a doprava a pak jsou tam a mezi nima jsou šipky odbočovat doleva. Tak co vám z toho vyplývá? Že to je pruh, ze kterého můžete odbočovat na obě strany a jet rovně. Protože žádné ty rovné šipky nebyly přeškrtané. A nejsou dodnes. A lidi tam normálně jezdí tak, jak jezdí. Z 10 aut 9 jede rovně a jedno odbočuje doleva. To je stav. A do takovéto křižovatky vletí dejme tomu pracovník nemocnice, který řídí auto, které je označeno převoz krve, jede na majáky a houká, má oranžový mundur, takže se cítí, jako že zachraňuje život, no a tak trošku přepaluje tu situaci. Ale to ukáže všechno vyšetřování. Bohužel, pokud nebude Turek odsouzen k smrti upálením, tak stejně opozice bude křičet, že to bylo zaplacené. A pokud ho odsoudí k trestu smrti upálením, tak se budou dožadovat, aby ta polena nehořela příliš rychle, aby Turek pořádně trpěl. A jak to, že nemá na hlavě trnovou korunu? Oni prostě pořád budou ječet. Filip Turek, já si myslím, že teď je to pro něho nepříjemné. Navíc bylo velmi kladně hodnoceno několika expertama, že tedy byť byl možná otřesený psychicky, co se stalo, tak ale okamžitě běžel na pomoc tomu řidiči. Čili nehrál si na papaláše, který se radši nebude ukazovat. To je, já si myslím, že Filip Turek nebude označen za jediného viníka té nehody. Předjímám, ale myslím si to. Nebude jediným viníkem té nehody a možná nebude vůbec viníkem té nehody. Po prozkoumání toho vodorovného značení, po potvrzení, že nejel na červenou, ale zelená, možná blikla žlutá, a že jel do 50, tak za co ho chcou trestat? Že přehlédl vozidlo záchranné služby, které jelo jako hovado? Pardon, ne vozidlo záchranné služby, které jelo po kolích s hukačkama a něco vezlo. Čili nebyla to záchranka. A znova opakuju, ten řidič, který 17.7.2007 se stala ta nehoda, jo. 17.7.2007 se přesně na tomto místě stala úplně stejná nehoda. Záchranka jela 30-kilometrovou rychlostí po kolejích, vezla policistu se zlomenou nohou při zásahu. Z boku do ní vletěl Mercedes, který jel víc než 50, protože to je ten rychlý průtah k Nuselskému mostu. Tu sanitku převrátil, tak ten řidič té sanitky byl odsouzen jako viník té nehody. A dokonce mám takový pocit, že seděl v kriminále, jo? Že to bylo natvrdo, že to nebyla podmínka. No rozhodně ztratil zaměstnání. Pan Polívka se jmenoval. Bohužel ten stream nemůžu rozjet. Takže on to tam vlastně popisuje A on prostě říká, že on, jakožto volič, ano, tak ale podle té situace vůbec nevidí jako viníka Turka, protože ten řidič, co jel na majáky, tak musí dbát veškeré ostražitosti. A všechny nehody jdou za ním, které způsobí tím, že jel na červenou. Jakmile jedete do křižovatky na červenou, tak vás nespasí vůbec nic, ani ten maják. On vám pomůže, ale nemáte imunitu. Nemáte imunitu. Máte pouze oprávnění na tu červenou do té křižovatky vjet s tím, že důsledky plně nesete vy. Je to svobodná vůle. Vy můžete zůstat stát na červenou, přestože máte majáky. A nebo můžete jet, protože ten maják vám to umožňuje, ale maják z vás nedělá vozidlo absolutní přednosti. To je tak, no. Těch vozidel s absolutní předností je velice málo. Myslím, že to je, že jsou to za určité, takhle, a ještě jsou to za určité, pouze za určitých okolností jsou to policisté, vojenská policie za určitých okolností a za určitých okolností hradní stráž. A jenom za určitých okolností, ne vždy. Takže ta vozidla s absolutním právem přednosti, záchranky tam teda nejsou. No, se trošku rozpovídali, ale ono to vůbec nevadí, protože si myslím, že to všechno k tomu patří. Možná bychom se mohli podívat na nějaké dotazy. Mám tady, je to těžké téma, v CERNu jeden odborník má zvláštní názor. Já to nechci tady vlastně rozebírat teď, protože to je opravdu veliké téma. A v Německu třeba například, jo, v Německu podle toho, co vyšlo na necenzurovanépravdě.cz, tak v Německu vedou nějaké statistiky, které sice nejsou zveřejňované. Spadl panel. Tak se ho obnovíme a uvidíme. No a děje se něco? Aha, už se to děje. A ta statistika říká, že znásilňování žen v Německu migranty je velice populární záležitost. A že to není vůbec malý problém. Že ten problém je mnohonásobně větší, než by si kdo vůbec jako dokázal představit nebo chtěl přát. Já tady vidím, že mi to tady nějak nenaskakuje, nevím proč. Tak uvidíme. Kolečko se točí, jestli se mi to tam nakonec Japonec nic se neděje, tak ještě to dáme jednou. Tady to necenzurované. To je právě to, že některé ty servery jsou atakované různými způsoby tak, abyste tu zprávu si nemohli zveřejnit, abyste ji nemohli se jí věnovat a přečíst. No, koukám. Jestli už to mám. Co nepíšet, nějaké další dotazy, krom těch, které mám. Tak, Německo. Nové statistiky ukazují, že každý den jsou hromadně znásilněny více než dvě ženy. Tyto pravidelné statistiky, které ukazují rostoucí počet hromadných znásilnění, sice ukazují, že většina těchto násilníků jsou cizinci, nicméně i mezi Němci zřejmě figurují spíše ti, kteří se jmenují Mohamed, Ahmed, Omar či Abdullah. To alespoň před několika lety zjistila AfD poté, co si ze statistik kriminálních Němců
1: nechala zjistit pouze křestní jména pachatelů. Následující statistiky tak berte s velkou rezervou. Hromadná znásilnění nemuslimek jsou pro muslimy typická, následují tak pouze vzoru svého lži proroka Mohameda, který se spolu se svými kumpány na dobývaných místech choval úplně stejně. Lze předpokládat, že ne všechny případy jsou hlášeny, takže celkově jich bude zřejmě mnohem víc. Pachatelé totiž často obětem vyhrožují a ty se pak bojí promluvit. Statistiky tak berte spíše za silně podsazené. Podíl cizinců zapojených do skupinových znásilnění dosáhl v roce 2025 rekordní úrovně, když dosáhl 53%. Celkem bylo v zemi skupinově znásilněno 751 obětí. Data pocházejí z reakce německé spolkové vlády na parlamentní žádost Alternativy pro Německo AFD. Podle statistik 53% podezřelých, celkem 574, nemělo německé občanství v případech skupinového znásilnění. Podle národnosti pocházelo 110 podezřelých ze Sýrie, 64 z Afghánistánu, 46 z Iráku, 44 z Turecka a zbytek z jiných zemí. Zvláštní, že tady není nikdo z Iránu, nikdo z Ruska, ne? Samý jako zvláštní země. Mezi oběťmi bylo 80% žen s německým občanstvím. Ačkoliv zpráva uvádí, že 509 podezřelých pocházelo z Německa, údaje o možném migračním pozadí mezi německými občany nebyly zaznamenány samostatně. Předchozí studie ukázaly, že při analýze křestních jmen podezřelých ze skupinového znásilnění je celkem 75% skupinových znásilnění spácháno osobami s cizím křestním jménem. Vysoký počet cizinců zapojených do případu skupinového znásilnění přichází v době, kdy bylo stále více cizinců naturalizováno jako němečtí občané. V posledních dvou letech jsou počty těch, kteří získali občanství, rekordní. Miliony migrantů mají také dvojí občanství a kdykoliv někoho znásilní, zabijí nebo okradou, jejich zločiny jsou ve federálních statistikách kriminality evidovány jako zločiny Němců. AFD požaduje, aby ministerstvo vnitra začalo rozdělovat statistiky kriminality nejen podle občanství, ale také podle migračního původu, což by německým úřadům umožnilo určit úspěšnost integrace a míru kriminality mezi německými občany s cizím původem. Ačkoliv je tato záležitost na politickém programu již léta, je zřejmé, že chybí účinná politická a právní opatření k prevenci těchto zločinů, řekl politik AFD Stepan Brandner pro Welt. Reagoval také na to, že 72% všech vyřešených případů se týká podezřelého, který je policií již znám. To ukazuje zjevné selhání soudnictví, bezpečnostních orgánů a politiky. To vyžaduje důsledné stíhání, rychlejší postupy, přísnější sankce a v případě zahraničních pachatelů důsledné ukončení pobytu. Pouze tímto způsobem mohou být ženy účinně chráněny před takovými činy, uvedl Brandner. Během zasedání v Bundestagu začátkem tohoto měsíce popsala vůdkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová případ z Norimberku, kdy migranti ze Sýrie, Iráku, Pákistánu a severoafrických zemí podávali nezletilým dívkám drogy a nutili je k prostituci. Její projev byl v plenárním zasedání přijat hlasitými protesty, včetně smíchu. Podle oficiálních zápisů Bundestagu se konkrétní poslankyně Katrin Fey z levicové strany zasmála právě tomuto bodu projevu. Tady je teda asi v němčině. Zkusíme, jestli nám to pojede. A jestli budou titulky.
2: Am Hauptbahnhof von Nürnberg. Am Hauptbahnhof von Nürnberg, der Heimat des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, machen Migrantenbanden minderjährige deutsche Mädchen mit Drogen gefügig, um sie als Sexsklaven zu...
1: Tady se ta holka smála. Já si myslím, že asi bude nutné, aby si ji taky nějaký migranti skupinově podali. To je totiž asi tak to nejlepší, co bych těm těm blbunkám přál. Teď tady máme, jaký je váš názor na prezidenta Petra Pavla? Jsem s ním nadmíru spokojen. Jsem s ním spokojena, i když s výhradami. Nemám na něj nijak vyhraněný názor, nejsem s ním spokojen. Nikdo horším na tom postu ještě nebyl. Nebo chcete, abychom přijali euro? Ano, ne, je mi to jedno. Zajímavá témata. No, máme kolik času, tak se pojďme věnovat ještě hormuzskému průlivu, protože na to pak navážu odpovědí na dotaz, který pochopitelně mi přišel. A těch dotazů je víc, ale ten jeden vystihuje ty všechny. Tak. Ukázalo se, že jakákoliv jednání zdravci jsou úplně mimo rámec nějaké diplomatické noty protokolu mezinárodních diplomatických pravidel a podobně. Západ, a je to jedno, jestli to jsou USA nebo kdokoliv jiný, Evropská unie, členské země NATO, čili příslušníci, které, nebo subjekty, které řadíme pod název kolektivní západ, ve chvíli, kdy s vámi podepisuje jakoukoliv úmluvu, tak už ví, že jste natolik hloupí, že vás můžou oblbnout jedním podpisem a vaši naivitu strestají tím, že zneužijou vaši důvěry. Byla to Istanbulská dohoda, sloužila jenom k tomu, aby se získal čas na vyzbrojení Ukrajiny. Minské dohody, kde už to přiznali i aktéři Porošenko, Merklova, francouzský, který u toho byl prezident. To jsou, a teď pochopitelně jsou to ty dohody, které se váží ke sjednocení Německa. No a když se podíváme na to, že bylo podepsáno něco, co jenom tvořilo nějakou možnou cestu k dalším krokům, které by možná mohly přinést nějakou dohodu, tak okamžitě prostě začne Západ diktovat. A tady bych souhlasil s Lubošem Blaho právě v tom, že americký deep state a američtí představitelé, včetně Donalda Trumpa, jsou natolik vydíráni Mossadem, natolik účinně přes Epsteinovy spisy, jsou natolik vydíráni, že dělají a skáčou úplně všechno tak, jak si to přeje Izrael, ježišmarja. Ono je to v obojí, vod i. Takže tak, jak si to přeje Izrael. Na Netanyahu byl vydán zatykač, takže ten už je pod zatykačem. Ovšem to pochopitelně v některých případech je oprávněné, někdy to neoprávněné. Prostě byl na něho vydán zatykač. Pro genocídu a válečné zločiny. Izrael chce, aby USA vlastně rozpoutávali a neustále ty rozmíšky a ten horký konflikt, aby udržovali. A aby vyčerpávali ten Irán z těch zbraňových zásob, které má. Izrael vůbec nechápe, že zatímco oni střílejí a používají munici a všechno to, co nakoupili nebo ukradli, ale mají to ve skladech a z těch skladů jim to ubejvá, tak nechápou, že do skladu Iránu neustále ty zbraně jsou doplňovány. Zatímco zbrojaři v Americe nemají z čeho a v podstatě Amerika má k dispozici pouze to, co stahuje z Evropy. To znamená, že to, že stáhli určitý typ kontingentu z mnoha evropských zemí, tak s ním stáhli pochopitelně i určité typy raket, protože jejich sklady už zejí prázdnotou. Co se týká výroby, tak výroba je velice pomalá, protože chybí suroviny, chybí čipy, chybí spousta komponent. A proto i fingovali dodávku těch 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu a cestou byly zničeny ruským útokem speciálních jednotek. Čili v podstatě melou z posledního a nutějí tu Ameriku, aby ona se toho účastnila, protože co dělají dravci, co umějí velmi dobře? Dravci velmi dobře umí páchat zlo rukama druhých. Proč oni by si měli tu karmu poškodit? Takže to vidíme dnes a denně. Amerika neví, kam má dřív skočit, jestli má dělat tohle nebo támhleto. Je tam spousta rozporuplných jakýchsi iniciativ a snah. Kongres schválil, že už žádnou munici, nic, prostě, že ty peníze už na tu válku s Iránem nedají ani cent. A přesto koukejte. To znamená, že Donald Trump a jeho vedení jdou přes tenkej led a i proti vlastnímu kongresu porušují to, co kongres vydal jako závazné nějaké protokoly, tak i přes zákaz kongresu oni dál tam ostřelují všechno, co můžou. Proč? Protože si to přeje Izrael. Na druhou stranu je to dobře, protože ten region oni vyčistějí jak od Izraele, tak ho brzy vyčistějí i od Američanů. A může být, že přenesou váhu toho válčení až do Ameriky. Ale to je otázka, to všechno se může vyvinout. Takže Amerika momentálně sice říká, že se stahuje z Ukrajiny, ale na Ukrajině operují specialisté, kteří používají zase jiné ruce, ruce Ukrajinců a živou sílu Ukrajinců, a Britové, kteří tam operují, a pak žoldáci z mnoha zemí. Takže to řídí zase Američané. Takže Amerika válčí na mnoha bojištích za situace, kdy ekonomicky je na tom velice, ale velice špatně. Hormuzský průliv. Dokud nebude otevřený Hormuzský průliv, tak nebude důvod, aby cena zlata šla nahoru. To je bohužel souvislost, která trošku teďko brzdí ceny zlata. Cena, takhle, co způsobuje pokles ceny zlata, a to, že se nám zastavil jakákoliv prognoza růstu. Jsou tam dva základní aspekty. Lidé se ptají, jestli to zlato mají prodat nebo mají ho držet. Samozřejmě držet. Jenomže, pozor, já vás seznámím trochu s legislativou, která se ohledně nákupu a prodeje zlata připravuje a z části už se začíná zavádět. A když dopovím tady toto. První je, že se zastavil pohyb zboží. To, že se zastavil pohyb zboží díky Hormuzu, nebo skoro zastavil pohyb zboží, znamená, že ekonomiky stagnují
0: a v podstatě zastavil se ten, celý ten problém se jako kdyby teďko zastavil, ale on se jenom oddaluje, jo. Takže to, co mělo tlačit cenu zlata nahoru, momentálně nefunguje, protože

čili poukázky o tom, že jsem si zaplatil nějaký fyzický kov, je někde skladován a bude mi dodán. My jsme si vyprávěli o tom, jak to je vlastně, že to jsou nesmysly, ale protože s tím papírem se obchoduje mnohem s nás, než s kovem, který se musí fyzicky přesouvat od někud někam, no tak pochopitelně obchodování na obchodování jakoby na tom otevřeném trhu cenných papírů s těmito poukázkami, no tak je velice rychle. Vy můžete během vteřiny nakoupit i prodat. A ještě na tom vyděláte. Takže to u fyzického kovu prostě se realizuje velice špatně. Jde to, protože to zlato nemusí, může zůstat deponované tam, kde je. A právě to je ale o tom, že nekupujete, nehýbete s kovem, ale jenom s poukázkama. To znamená, někdo vydá poukázku, že má tamhle někde 100 uncí zlata a druhý si těch 100 uncí zlata nakoupí. Jo? Ale to je obchod s papírem, ne s kovem fyzickým jako takovým. Těch poukázek je obrovské množství. My jsme tady s Jiřím to vysvětovali, že v podstatě na jednu fyzickou trojskou unci zlata připadá v papíru někde okolo 140 uncí. To znamená, že celý ten zlatý trh je 140krát nafouknutý, nebo je nafouknutý na 140 násobek. Tento nafukující element, ten papír, se momentálně vyprodává a až poklesne, nebo až díky výprodeji poklesne zhruba na 1:1, to znamená, až jedna trojská unce fyzická bude mít proti sobě jednu trojskou unci v papíru, pak pravděpodobně v tu chvíli nastane ten okamžik, kterému se říká oddělení se od té rozdělí se cena papíru a rozdělí se cena fyzického kovu. Čili cena poukázek bude jiná než cena fyzického kovu, respektive cena poukázek přestane ovlivňovat cenu toho fyzického kovu a bude ve vleku ceny toho fyzického kovu. Takže bude kopírovat a určujícím faktorem té ceny bude opravdu fyzický kov. Ono by se to mohlo stát už při poměru 1:49, a to pochází vlastně tedy z bankovnictví částečných rezerv, čili 2 unce máte a 100 uncí můžete prodat, to znamená, že 2 budou fyzické a 98 papírových. To znamená na 1 unci 49. Už tady bude se zahajovat a startovat proces výrazného snížení vlivu papírových poukázek na cenu toho fyzického kovu. Ale k tomu rozdělení dojde ve chvíli, to bude 1:1. Což je vlastně ten prvopočátek vzniku těch papírových poukázek, protože ty slouží k tomu, abyste si předplatili celý ten proces výroby zlata. To znamená vytěžit, rafinovat, zabalit. To všecko vlastně se řeší tím, že na 1 unci, trojskou unci zlata, vy ji prodáte v předstihu, takže vy ji prodáte a máte poukázku, že oni vám, vy jste držitelem poukázky na 1 trojskou unci zlata, vy jste ji zaplatili, ale ona ještě neexistuje. A oni ji teprve vytěžejí, zrafinujou, připravějí, zabalejí a vy tu trojskou unci dostanete. Se zpožděním tedy. Jo? Takhle vznikla ta papírová poukázka. No ale to nemůže být v poměru 1:140. Čili tam se teprve začnou odehrávat ty skutečné vlivy trhu na cenu toho papíru. Teď se vyprodává, čili probíhají spekulace při výprodeji.

těch papírků. I přesto všechno, co jsem teď řekl, tak sami bankéři tvrdí, že na konci roku 2026 bude cena fyzického zlata 6000 dolarů za trojskou unci. To znamená, že všichni, kteří nakupovali, i kdyby za těch 4,8 tisíce dolarů, tak všichni na tom vydělají, když ho prodají. Teď, co je velkým omylem? Velkým omylem je to, že zlato mi zachrání moje úspory a víc už nemusím dělat. To znamená, že vezmu své úspory, nakoupím zlaté slitky a jsem z toho venku. Legislativa, která je připravena a je připravena k implementaci a už se částečně implementuje, postupně se implementuje, tak v podstatě to zlato z něho dělá registrovaný majetek se všemi atributy, které to má. To znamená, že dneska to zlato koupíte, ono se sice ví, že jste ho platili vy, existuje nějaký AML, to znamená, když nakupujete za více jak 250 tisíc nebo 270 tisíc korun, což je 10 tisíc euro, tak musíte udělat doznání, že nejste prostě sankcionovanou osobou, že nejste politicky exponovanou osobou, že jste si na to nepůjčili, odkud a kde máte původ peněz. Toto všecko je zatím jediný limit, který existuje. Ale pozor, to už se začíná měnit. A příští rok touto dobou už bude natvrdo platit. Natvrdo bude platit. Že jste povinni prokázat, jak jste nabyli peníze, za které kupujete to zlato. Za A. Budete-li prodávat zlato, budete muset zpětně doložit, kde jste vzali peníze na to, když jste ho tenkrát kupovali. Čili jenom tyhle dvě věci pochopitelně už jsou velice, velice nepříjemné a pro mnohé lidi pochopitelně to znamená spoustu nepříjemných jaksi otázek a okolností. To, že se pochopitelně to zlato bude danit, to je věc, která už se testuje v Itálii, kdy máte-li zlato, musíte ho přiznat, a zaplatíte, teď myslím, 12,5% z té ceny v době toho přiznání. To znamená, vy zaplatíte 12,5%. Pokud to nepřiznáte, to zlato, v pohodě. Ale až je budete prodávat, tak z té prodejní ceny zaplatíte 26% daň. Toto se bude implementovat pochopitelně i do prostoru zbylých zemí Evropské unie. Takže daně a totální dohled nad penězma jako takovýma, nad původem peněz a tedy. Včetně pochopitelně dokládání dědických smluv a dědických řízení. Jo? Jako to, že tam jste napsali, že to máte z dědictví hezký, ale vy to budete muset doložit, že jste zdědili, že jste něco zdědili. A teď si vemte, že ten systém je propojený a vy jste ještě koupili dům nebo byt, jo, třeba a podobně. No a toto všechno se bude sčítat a jestli to odpovídá tomu dědickému řízení, když jste v obou případech uvedli, že jste nabyli z dědictví. Takže nebude to jednoduché a je vidět, že i co se týká zlata, a já jsem to avizoval, prostě zlato je v zájmové zóně bankéřů. A proto, ještě než tyto věci nastanou, je potřeba vystoupit z této investice a ten zisk, který vám to udělalo, rychle stabilizovat v něčem, co je neregistrovaným majetkem teď, v tuto chvíli. A co se týká kamenů,
investičních kamenů, tak třeba investiční kameny jako majetek, tak už dlouho není posuzováno a není v tomto ohledu činěno, jako to vždycky dopadne se zlatem. Zlato vždycky nechají nakoupit tu ulici, nechají nakoupit volně a potom utahujou šrouby. U zlata je to vždycky. Proč? Protože na zlatě se staví monetární systém. A nemůžou dopustit, aby to zlato neměli bankéři v bankách. A oni ho od vás potřebují stáhnout. A proto vymýšlejí tyhle ty věci, aby vás donutili se toho zlata zbavit a pokud možno ještě z vás vyždímali další peníze na daních a podobně. Investiční kameny, jako je tanzanit, smaragd, to jsou kameny, které vám to ošetří, tanzanit obzvlášť, protože ta dotěžba je jasná, ta bude a potom ta cena, která šplhá od 15 přes 20, přes 30 až 40, i víc procent, záleží, jak velký kámen vlastníte, tak někam vyšplhá a potom se ještě z 10 až ze 40 násobí tou dotěžbou a tím, že existuje už jenom to, co je mezi lidma a to se obchoduje. Čili už nekoupíte kámen od nějakého dodavatele z nějakého dolu, který kámen byl vybroušený a tak dále. Čili je potřeba uvažovat ATT dodalo za posledních pár let zlato úhrnem přes 24 miliard korun lidem, retailu, ulici. Jo? Přes 24 miliard korun lidé za to nakoupili zlato. A teď je potřeba, aby tito lidé jako nepanikařili, ale aby vyhledali odbornou poradu a začali se o ten svůj majetek zodpovědně znova starat. Neudělali chybu. Pouze pokud si mysleli, že si koupí zlato a tím to hasne, tak já to lidem říkám pořád, zlato je pouze prostředek, na kterém pojedete kus dopředu, něco vyděláte, ale pak s tím musíte dál pracovat. No, takže to bylo na jeden dotaz, nebo na několik dotazů zároveň odpovězeno. Stránky tanzanit.info asi znáte, takže jednak tam máte žádost o nějakou konzultaci, máte tam pochopně v tanzanitech spoustu informací, můžete načerpat, můžete se ozvat. Je potřeba začít svým jednáním a chováním reflektovat dobu, která se proměňuje v rámci toho, že papaláši chtějí na válku víc a víc peněz. Kdo má zlato, je v pozici těch Židů, kteří šli kvůli tomu do plynu. Je potřeba začít být chytrej. Takže nechci vás strašit, ale pochopitelně budou pást. To je všechno. Budu muset končit, protože studio už je připraveno a myslím si, že dneska jsme toho probrali dost, takže se s váma loučím, budu se s vámi slyšet zase určitě naživo v pondělí, zítra nevím. A poprosím vás, abyste sledovali dění okolo sebe, vyhodnocovali, kontrolovali to, co tady říkám. No a podle toho, abyste se správně zachovali. Ty informace nejsou o tom, abyste si tady tahali triko. Informace vám dáváme proto, aby vás stát a lupiči neukradli. Mějte krásný večer. Loučí se s vámi Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
2: Ahoj, Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Vítek to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
2: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by vzpoural loutek, to není úplně tak obvyklé, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
3: Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Íránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Iránem. Spojené státy každou noc bombardují Irán. No a Irán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Iránu. Zaútočil na Katar, na Saudskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump. Co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká, tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce podruhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, anebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Tuckera Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník. On prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazují konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menacha Mendelšnírsona. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu. K naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhletu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, to bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. Tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo. zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a, jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo. Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942-43, udělali volby, že jo, v prostoru říše a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
2: To se stalo u nás, když druhé demolice dostal ještě 100 000 hlasů navíc. Jo?
3: Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AFD společně s Sárou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sára Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým. A většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021, chápeš? Takže to platí, ono to opravdu platí, že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a ještě je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních kolik 3 měsíce? 4. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikdy nesvítí a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibi mu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. Mluvil o tom a teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od AIPACu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahova signál, telefonát do amerického AIPACu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od AIPACu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment, protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak, kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety, dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat, a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají. po listopadových volbách a po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu. To znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu po ustanovení nové sněmovny dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, tříminutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
2: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
1: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
3: Ano, určitě jo.
2: Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
3: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
2: to bude hrozný opravdu průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
3: Ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohle to je zásadní a on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena, on samozřejmě stárne strašně moc, všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, ne, ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikálie, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let, strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byli ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život. Protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Íránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
2: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
3: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendem takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie. Všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. Evropská unie, co nabízí? V téhle té chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě na chystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova, válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, anebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce, pro tohle hlasovali. Tohleto si nechají líbit. No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imrvére dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, velký gleichschaltung na přeměnu celé Evropy do velkého z Pražského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhý mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce se drvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že jo, do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdybychom nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně na hloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3% než se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši, udělali svobodné demokratické volby. Svobodné. A nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic. Naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na 4x spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte.

z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima a vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Jo. My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, dva dny zpátky, tři dny zpátky, no v pondělí, no tak, že už před 5 dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví
jednotky Severoatlantické aliance stanou se legitimními cíly.

0: ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí, vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím prstu. A budou říkat, že najednou Rusko zautočilo. No ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po že jo, velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci. Umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropou. opravdu děsné, děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak
1: nemám,
0: ještě
1: nemám,
0: se zeptáš. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
2: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
0: Ano, ano, určitě
1: tak,
0: ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pak tedy mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, prajem posluchač ze Slovenska, z Velkých Levárek. Prosím vás, ohledom vetelných parkov. Chcem sa opýtať, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne, a tak to smerujem otázku.
2: Děkujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné. To, a hlavně, když nefouká dostatek jako, nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily. Ale pozor, je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený green dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané green dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny. Proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí, protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomhletom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do tady těch věcí, tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě, takže takhle funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana Veka, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená. A niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku a dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk?
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tohle to opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, pan Veka. No, krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že G-Day Events by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham, hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva, takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tam verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No tak Beryl Lazarovi, to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky, a při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti, a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo? Takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
2: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat, 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
1: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
0: No, protože to je určitě... Těsně před určitě, hodinou. Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
1: Ale nikdo už volá, slyšel
2: tak,
1: jsem zvuk.
2: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, jak se ta věc jmenuje. Pojď vše, děkuji, naschle.
2: Děkujem.
0: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volajícího. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho chtěli spoustu.
1: No, ale jsou až ano, máme další. Krátké. Dobré, zavolal někdo, jsem se ptal právě, že někdo to nestihl.
2: Chtěla jsem dodat. Ano, stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelssohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance. Jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
2: Také děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem. Ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený newyorským soudem za daňový, no, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošle do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelssohna a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo. No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvěčnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. To, no, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
8: No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. Asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení Tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten Tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně investičního budoucího investičního Tanzanitu a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se Tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit, přírodní drahokam, to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo, ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty různých sloučenin, prostě takové oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohleto je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě, to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne, opravdu to jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen? A jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti, to znamená, že to nemělo být schváleno, jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí s volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to v mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit. Já co se ptám, oni na to kašlou. Zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Ne, já paní nikam k satanovi neházím. Já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vědět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc a co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Po té, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
2: Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
10: Dobrý večer všetkým. Já bych se chtěla opýtať, minule volal pán, který zvykne volat a nerozumeli jste mu otázku, asi před 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojím rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci A samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají, jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty torické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým pochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců, oni se tím ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení. Ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě jemu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Pak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
11: Dobrý večer všem, prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji. Budu poslouchat.
2: Děkuji.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohleto všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
12: kolik
0: dotaz
12: ještě
0: mimo.
12: Kolik máme času?
0: Jo, kolik máme,
12: dokonce,
0: kolik
12: ale
0: máme
12: času v rámci zachránit se, kdo
0: může. Já vím, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
13: Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbónik, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Linci mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To je len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártát, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale v marci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
0: Áno, áno. Je to tam, je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Szijjártovi nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu zcela jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Szijjártó bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku. Cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Petr Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
14: Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár věd k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 desetičlennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů, Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvíce zasvěcení 11 členové vůdci. A tyto 10členné skupiny Řeců představovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. A o směřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
2: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná. To není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká schoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tamtoho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, který asi už bude úplně poslední.
1: Tak.
2: Není žádný další volající.
1: Není. Tak se rozloučíme asi zřejmě.
0: Dobře, tak se rozloučíme. Tak. No, tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. Po 19.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
1: Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi, milí posluchači, i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čárčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno. William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené. příjemné dovolené a jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mi velmi potěšilo, paní volala z dovolené a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
15: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Poslední dvě kávy vás některé velmi zaujaly a já vám děkuji za reakce, ale je vidět, že migrace tady příliš mnoho lidí nezajímá, protože ty dvě kávy mají nejnižší sledovanost za posledních několik měsíců. A nemyslím si, že to je jenom upozadňováním, ale je to opravdu tím, že si nepřipouštíme ta rizika, která jsou s tím spojená, a myslíme si, že se nás to v podstatě netýká. Ale přátelé, kdybych dělal všechno jenom, co je populární, tak to bych nemusel vysílat. Je třeba se bavit o tématech, které populární nejsou, ale já je považuji za velmi důležité, protože mohou rozhodnout o budoucnosti naší krásné země. A toto téma, které bude dnes, tak nevýjímaje, protože my si totiž, přátelé, musíme říci, co to je ta ETS 1, ETS 2, Green Deal, co se na nás skutečně chystá. Přátelé, dnes si dáme téma, o kterém se hodně mluví, až příliš, ale málo kdo ho umí opravdu vysvětlit. Když otevřete noviny nebo sociální sítě, všude čtete zkratky ETS, ETS 1, ETS 2, emisní povolenky, Green Deal, Fit for 55. Mnoho lidí má pocit, že jde o jednu a tu samou věc, jenže to tak vůbec není. Takže se pohodlně usaďte, přátelé, jdeme na to. Dnes si proto vysvětlíme, co je to ETS 1, co je to ETS 2, proč Evropská unie vůbec s emisními povolenkami přišla, kolik let už fungují, co přinesli, kdo na nich vydělává, kdo je platí a co nás čeká během několika příštích let. No a začneme úplně od začátku. Jak to celé vzniklo? V 90. letech začala sílit snaha o snižování emisních skleníkových plynů. Evropská unie se rozhodla využít ekonomický princip. Řekla podnikům, nezakážeme vám vyrábět, ale znečišťování vás bude něco stát. A vidíte, že ta prvotní myšlenka nebyla úplně blbá a nebyla mimo. Ovšem, jak to tak bývá, dobré úmysly jsou dlážděny cestou kam? Ano, správně, do pekla. Tak vznikla myšlenka obchodování s emisními povolenkami. Místo klasického zákazu dostane firma určitý limit emisí. Pokud vypustí méně CO2, může nevyužité povolenky prodat. No a tady je první kámen úrazu. Pokud vypustí více, tak si je musí dokoupit. Na papíře to zní celkem logicky a elegantně. Ekonomové tomu říkají cap and trade. Já nejradši používám, víte, jaký výraz, přátelé, trade off, neboli něco za něco. Nejdříve stanovíte celkové množství emisí a potom necháte trh, aby si určil cenu. Další kámen úrazu. Rok 2005, velmi důležitý. Evropský systém ETS začal fungovat už od 1. ledna roku 2005, ne 2015, 2005, přátelé. To znamená, že letos běží už více než 20 let. Tehdy se týkal hlavně elektráren, velkých tepláren, spaloven, cementáren, hutí, chemického průmyslu, papírenského průmyslu, letecké dopravy v rámci Evropy, přátelé. To je dnešní ETS jednička. To znamená systém, který dnes už velmi dobře známe. Jak funguje ETS 1? Představte si elektrárnu, každou tunu vypuštěného CO2 musí pokrýt jednu emisní povolenku. Být pokryto jednou emisní povolenkou, abych to správně sklonil. Pokud povolenku nemá, musí si ji koupit. Ale kde? No na evropské burze. A to je další problém. Cena se mění podle nabídky a poptávky, jako je trh logicky. Když byla cena kolem 5 € za tunu, téměř nikoho to nezajímalo a netrápilo a navíc to pomáhalo v rozvoji, protože to pro ty fabriky nebyla žádná zátěž. Ale šlo to do životního prostředí, do obnovitelných zdrojů, takzvaných OZE, a tak dále, a tak dále. No jo, jenomže to by na to nesměli skočit Němci a Francouzi a udělat si z toho co? No důchodový systém, přátelé, protože není nic krásnějšího, než dát 5 € a zjistit za 25 let, že ta povolenka nestojí 5 €, ale stojí 90 €. Na tom se vydělávají obrovské prachy. Tak,

Jenže později začala růst 20 eur, 40, 60, 80, někdy dokonce přes 100 eur za tunu. A právě tady začínají vyšší náklady výrobců energie. Co se děje dál? Elektrárna samozřejmě není žádná charita. Vyšší náklady promítne do ceny elektřiny. Teplárna do ceny tepla, cementárna do ceny cementu, ocelárna do výroby oceli, do ceny a tak dále. Nakonec tedy vyšší cenu zaplatí kdo? Ano, přátelé, správně my, odběratelé. To znamená domácnosti, firmy i stát. Ekonomicky je to logické. Otázkou je pouze velikost dopadu. Fungovalo to? To je otázka, na které se odborníci dodnes nejsou schopni shodnout. Na jedné straně skutečně docházelo ke snižování emisí. Řada elektráren přešla z uhlí na plyn, protože byl levný z Ruska, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Německo, rozkvět, obrovské bohatství. Tak, modernizovaly se technologie, investovalo se do filtrů, na druhé straně část průmyslu odešla mimo Evropskou unii. Tomu se říká carbon leakage, neboli únik uhlíku. Výroba se přestěhuje například do Asie, kde je to vůbec nepálí. Tam se vyrobí stejný výrobek, často s vyššími emisemi a Evropa ho potom stejně dováží, takže ještě ty emise tím dovozem jsou navýšené, protože jestli tanker něco není, tak ekologický prdíky. Jo? V tom měla Greta pravdu. Tak, globální klima tím nezíská prakticky nic, jen evropská ekonomika přijde o výrobu a klesá produkce, přátelé. Tak, to znamená, že on nakonec vlastně ti myslitelé, jo, nemyslitelé z veřejnosti, se dostanou k tomu, že tady nebudou žádné emise, no protože se prostě nebude vyrábět, budeme žít v jeskyních, bude to nádherné. Green Deal. V roce 2019 představila Evropská komise projekt Green Deal. Cíl je jednoduchý. Do roku 2050 má být Evropská unie klimaticky neutrální. To znamená, že vypustí jen tolik emisí, kolik dokáže pohltit. Proto vznikl balík opatření jménem 54-55. Tak, a je to tady. O tom se tady mele od rána do večera. Jeho cílem je snížit emise do roku 2030 nejméně o 55% oproti roku 1990. A už si dáváme cíle, přátelé. A právě zde přichází na scénu ten další prostředek, který nás k tomu blahobytu má přenést, a to je ETS 2. Co to je ETS 2? Dosavadní ETS se týkal hlavně velkých podniků, jak jsme si řekli. Jenže Evropská komise řekla, ne, domácnosti také prdí a produkují emise, stejně jako doprava, proto vznikl nový systém ETS 2, ETS 2. No jo, ten se bude týkat především vytápění budov, silniční dopravy, menších komerčních objektů, tak. Prý ne domácností přímo, ale dodavatelů paliv. Ti však zvýšené náklady dají kam? Ano, správně, promítnou je do těch cen těm domácnostem, takže se nás to samozřejmě týká. Kdy má začít, nebo kdy začne ETS, má začít fungovat v roce 2027. A teď se tady přou. Nejdřív to bylo od 1. června, pak to posunuli od 1. ledna 2028, teď se mluví zase o 1. červnu 2028 a je v tom totální Eintopf, jo? Německé národní jídlo, jídlo z jednoho hrnce. Pokud budou ceny energií mimořádně vysoké, existuje možnost odkladu na rok 2028 podle podmínek schválených v evropské legislativě. To je velmi důležitá informace, very important information, přátelé. Tak, nejde o systém, který už dnes běží. Máte prvé odstartovat. Co to může znamenat? Pokud topíte plynem, pokud topíte uhlím, pokud tankujete benzín, pokud tankujete naftu, všechna tato paliva mohou být novým systémem značně ovlivněna o několik korun na litr. Já myslím, že teď v této době, kdy je problém v Hormuzu a další problém nás čeká v Suezu, tak já bych tedy v tomhletom byl velmi opatrný a připomeňme si to, až budeme tankovat za 50 korun litr obyčejné nafty. The Czech Republic, Česká republika, přátelé, Česká republika bude stejně jako ostatní členské státy systém zavádět podle evropských pravidel. Co nám tady tvrdí Andrej Babiš? Co nám tvrdí vláda? Ha!
Současně bude mít možnost využívat část výnosu z povolenek například na zateplování, výměnu kotlů, modernizaci vytápění, podporu nízkopříjmových domácností, to za chvíli budou všechny domácnosti, prostřednictvím evropských fondů. Socík RVHP by závidělo, kdyby tohle viděli. Zastánci tvrdí, že právě tak lze zmírnit dopady na občany. Ovšem, kritici, hodnotitelé, zvláště ti negativní, jako jsem třeba já, namítají, že i tak půjde o brutální zdražení. Argumenty zastánců, musíme to dát jako na váhy, teď se říká nějaký to 6-7, nebo co, já tomu vůbec nerozumím, absolutně nechápu, přátelé, jo, ale dobře. Argumenty zastánců. Zastánci říkají, bez ekonomického tlaku na emise se to nesníží. Technologie se budou rychleji modernizovat. Evropa získá náskok v nových oborech. Méně emisí znamená menší závislost na fosilních palivech. Jo. No a argumenty nás kritiků. My odpůrci říkáme, zdraží to energii, zdraží to dopravu, zvýší to životní náklady, evropský průmysl bude méně konkurenceschopný. To vidíme, VW zřejmě zkrachuje. Jako, bojí se to lidé říci nahlas, ale já už dneska říkám, že Bosch zkrachuje. Pokud to takto bude pokračovat, tak zkrachuje. Z České republiky teď zmizí největší fabriky Bosch, které tady jsou desítky let, od 90. let 20. století. Výroba se přesune mimo Evropu. Jede traktor, je to Zetor, jede do hor orat brambor. Tak, teď jede do Indie. Jo? Kam směřujeme? Quo vadis, Domine, kam kráčíš, člověče? To je otázka za miliardy eur. Nikdo dnes neumí s jistotou říci, jak budou ceny povolenek vypadat za 5 nebo 10 let. Stejně tak nikdo neumí přesně spočítat konečný dopad na jednotlivé domácnosti. Jisté ale je, že ETS a Green Deal budou v příštích letech patřit k nejdůležitějším hospodářským tématům Evropské unie. Co jsme si navařili, to si také sníme. Ať už je člověk zastáncem nebo odpůrcem těchto opatření, vyplatí se znát jejich principy a rozlišovat mezi tím, co skutečně říká schválená legislativa a tím, co jsou odhady nebo politické komentáře a proklamace například nynější vlády. Takže až příště uslyšíte zkratky ETS 1, ETS 2 nebo Green Deal, budete alespoň rámcově vědět, že nejde o jednu věc, ale o soubor různých opatření politik, které mají společný cíl. Snížení emisí a zároveň mohou mít významné ekonomické dopady na průmysl, dopravu a domácnost. Co z toho bude? Zachráníme planetu, protože ty 4-5% Evropy, vemte si, přátelé, Evropa, Evropská unie je velká jak jako Kazachstán, zhruba, tak nějak, jo? No nevím tedy. Nejsem si jist, že tím něco zachráníme. A je velký rozdíl mezi ekologií a teologií. A tady se z ekologie stala teologie a to je špatné, protože udržitelnost je na každém z nás. Každý z nás se může chovat udržitelně. Já se o to třeba snažím. Já kolik let už, takových 10 let, já nenakupuju v krámě. Já nakupuji na tržištích, na Vintidu a tak dále. Z druhé ruky, oblečení, všechno. Protože jsou tam mnohdy nové věci a jsou za zlomek ceny. Takže každý z nás k tomu může přispět, ale hlavou bych přemýšlel. Mně se tohle prostě nelíbí, přátelé, já s tím nesouhlasím. Takže pokusil jsem se o neutrální pohled, moc mi to nešlo. Vy mě napište do komentářů, co si o tom myslíte, přátelé. A já se budu moc těšit zítra ráno na Co týden dal a odpoledne, přátelé, Kiri z bunkru ve 13.00. A nezapomeňte archiv doktora Vajíčka. Pokud ještě nejste, zadejte si archiv Dr. Vajíčko, vyjede vám můj druhý kanál, kde je vás přes 10 000 a zítra v 16.00 jsou tam volinské masakry. 40 minut, 4 kapitoly. Mějte se krásně, přátelé. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-0-02/5500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se
ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet, a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: To je všemocný. Jakoby ten placebo efekt, jo, a ten nocebo efekt, jo, je jako fakt neuvěřitelný. To, no, to jako, já si myslím, že to je klidně 80% jako úspěchu.
3: Jo. To určitě, ale nevím, jestli jsi teďka zaregistroval videjko Petra Kotlára a ten povídal o tom, že v každé z těch šarží bylo víc těch DNA než těch mRNA, jo, a že vlastně každá byla špatná, jo, takže byl to obrovský teda jako na lidi podvod. A nemělo to za, nikdy to nemělo za úkol ty lidi jako ochránit. Ale to už je možná džibu na další, jako na další debatu, která by trvala hodně dlouho. My teda jdeme dál zatím.
2: No, nechme
3: to.
2: Já se o tom ani nechci bavit.
3: Ne, já taky ne.
2: To je prostě to.
3: To je z toho názoru a to by si zasloužilo vlastně nějaký pořad, jo, kde by to bylo jako jediný téma. A my máme ještě další téma před sebou a to stavitelství. Já tady mám ještě zhruba nějakých 11 obrázků a pak bychom mohli přejít na to stavitelství, no, ale je to na tobě.
2: No, tak já to teda ještě, když už takhle se bavím o těch psychedelikách,
3: ano,
2: tak já to rovnou využiju, že řeknu i o tom, jak vlastně se pracuje třeba u kofánů a vlastně jak pracuje tady ta Alfredo, to je něco neuvěřitelného. Já jsem tam zažil opravdu jako obrovský zázraky a jako to, opravdu bych to přál každému zažít. To je něco božského. A líbí se mi, že spoustu lidí, nebo ne spoustu lidí, ale jsou lidi, kteří třeba hodně věří v Boha a řekli mi, že to je jako démonská energie a že vlastně to nemá s Bohem nic společného a že to jsou, že to jsou berličky a podobné názory. A jako já musím říct, že jestli jsem někdy viděl stělesnění Boha, nebo prostě to, jak si představuju stvořitele, tak prostě to, jak prostě oni pracují s těmi medicínama, to je tak něco nádherného. Když ten Tajta prostě začne zpívat, on má napojený třeba 40 lidí na sebe, prostě z něj prostě sála energie a pulzuje to prostě v celých prostě to je prostě něco tak fantasticky krásného, jo. I když u toho ty lidi prožívají kolikrát jako strašné věci, ale to je přesně ono, proč tam vlastně jakoby chodíme, jo. Protože ty prostě chvilku tam něco trpíš, jo, chvilku tam prožíváš to, ale když si to vyrobíš tou hlavou, jo, jak chceš vyřešit něco, co před sebou prostě třeba 50 let schováváš, jo. No jedině tak, že prostě to znova vytáhneš na světlo, znova to projdeš, zvědomíš to, ale projdeš to vlastně už v tom bezpečném prostředí, jo, a vlastně vysvětlíš to, pochopíš to, jo, že vlastně to nebylo tak strašný, anebo že jsem si to přesně tohle přál prožít, jo, proč jsem si prostě potřeba zažít třeba takovou partnerku nebo prostě proč mě rodiče třeba ubližovali tady v tom nebo v tomhle tom, nebo to prostě, ty to tam prožiješ, jo, a potom je konec, jo, potom je většinou ten klid, ta láska, to pochopení, jo, někdy to může trvat pár vteřin, někdy prostě to, ale dokonce tam nemusí být ani ta bolest, jo, já jsem si teďka prostě poslední ty medicíny řekl, já už prostě nepotřebuji mít nějakou velkou bolest, já jsem si zažil bolesti dost a prostě musím říct, že zatím medicínka mě byla prostě extrémně hodná, jo, všechno bylo v poklídku, v pohodě, jo, žádný překotný zvracení, nic, prostě všechno bylo úplně v pohodě a to je přesně to, co oni umí, oni prostě je v tom, jo. A učili se to od malička, jo. Mm-hmm. To je úplně jiný svět. A já jsem šťastný, že vlastně se nám povedlo se mezi takovýhle lidi dostat. A jako vím, že doufám, že ještě potkám pár nějakých takových lidí, protože proto se mi jezdím, protože tady se často dějou takové věci, že prostě přijde šaman z hor, sleze, tam si tě prostě vybere jednoho člověka nebo dva a odvede si ho do hor a tam mu prostě předá kus nějakého vědění a to se tady prostě děje. Jo? A oni to takhle dělají systematicky, takže já doufám, že ještě třeba to něco takového mě potká. Moc se těším teďka na tady tu Alfreda, kam vlastně odjíždíme teďka a na všechno, co přijde. My vlastně druhýho odlítáme, pak se budeme dostávat do Peru a 7. bychom měli být v Kolumbii v Puerto Asís a začínáme 10. s babičkou Zojlou, což je kofánka, krásná ženská. A s ní budeme mít pár medicínek a potom jedeme do Ekvádoru ke Kofánu. To bude taky určitě krásný. Tam je Taita Luis, taky nádherný člověk. Já jsem ještě medicínu neměl, ale vím, že to bude úžasný, protože tam je to zase trošku jiný. Tam je právě to kakao, jo, takže tam bude i to kakao s tím spojený, ta krásná řeka. No a potom bude tady ta Alfredo v Kolumbii, v Mokoa. To je taky krásný, to bude s takovým horským vibe trošku, jo, nebude tam tolik teplo zase než tady a bude tam zase trošku jiný a hlavně tady ta je prostě ohromně silný, ohromně nadaný, takže to bude jako krásný a závěr bude s tady tou Amíbalem u něj na farmě, kde dělá výborný kafe, takže bude mít jako jak výrobu kávy, tak výrobu ayahuasky a několik krásných ceremonií a jsem s ním zažil úžasné ceremonie a moc se na to těším taky, takže to bude skvělý a moc se na to těším, že to je, oni jsou fakt jako neuvěřitelní.
3: Ano, Džibu, prosím tě, dotaz. Kdybych já chtěl absolvovat tady tu medicínku, nějakou tu ceremonii, tak musím já letět tam, anebo plánuješ, že bys vzal z nějakého šamana, nějakého to tajtu sem k nám. Protože já si potřebuji zpracovat nějaký dlouholetý vlastně problém, nebo jako nepochopenou, nebo nevysvětlenou otázku třeba, a je to vztahová, jo, třeba proč jsem měl několik, a bylo jí hodně vztahů vlastně, s partnerkou, se kterou jsem neměl nic společného, jo, a bylo to někdy až veliký psycho. A já to vlastně doteď nevím, proč jsem toho byl, proč jsem si to jako musel prožít, jo, takže chtěl bych to vysvětlit. Takže teďka se o tom bavil, že v rámci té ceremonie je to možné zjistit a odhalit, proč to tak vlastně bylo. Ne, že by mě to tížilo, ale spíš mě to už teďka zajímá, spíš jako tak, jako, jo, jako pro informaci. Protože až teď vlastně to, co jsem písní, tak jako je vztah, který funguje po všech stránkách, ale dřív to nefungovalo.
2: Ale já ti to řeknu takhle, z mýho pohledu je to absolutně nedůležitá věc, jako za prvý jakoby minulost jako byla, jo, a prostě věř tomu, že jsi to měl prožít, jo, možná no,
3: to
2: si ten kontrast.
3: Ale proč? Jo,
2: a za druhý, jakoby to, jakoby já si myslím, že jsou daleko jiný věci, které prostě ti má medicína předat, jo, ale ono prostě pokud by to bylo pro tebe důležitý ta odpověď, tak ona ti odpoví, jo. Pokud uzná, že to není důležitý, tak ti neodpoví.
3: Já to respektuju, ale jakoby, já se kolikrát ptám sám sebe, jo. Někdy v tím stavu alfa, já se ptám, proč to tak jako muselo být, jo. Já nevím, nakolik je to pro mě důležitý, jo, ale někdy se sám sebe ptám, takže jako nějaký význam to má.
2: Já jsem měl jeden vztah takovej, u který mi jako vůbec nedává smysl, relativně krátkej a myslím si, že to hlavně smysl mělo pro tu holku. Že jsem tam byl jako já ten nástroj, jo? Někdy si prostě jdeme něco také zahrát, ale každopádně bych ti odpověděl, nevím to, jakoby byl bys moc rádi, kdyby přijel Tajta, ale uvidíme. Zatím to prostě neslibujeme. Jako samozřejmě, pokud bude v Čechách, tak určitě s ním něco určitě naplánujeme,
3: jo,
2: a uděláme. Tady jde o to, že já jsem fakt zjistil, že aby to mělo smysl, nebo ne, aby to mělo smysl, ale ono by tě to stejně pak jako většinou přitáhne znova, jo. A tady je to právě v tom, jo, já vím, že je to drahý, vím, že to není jednoduchý se sem dostat, pro spoustu lidí je to i nepohodlný, jo, ale tady ta práce je úplně na jiný úrovni, jo, prostě máš tady tu energii, to lesa a to všechno, jo, vůbec, jako říkám, může ti stačit i jedna medicínka prostě v Čechách s dobrým Tajtou a může ti jako vyřešit, změnit celý život, ne vyřešit, ale prostě hlavně změnit pohled, jo, jako já to zažívám běžně i prostě když si s někým dám houby, tak prostě holčina prostě okamžitě šla dala výpověď, jo, protože už si prostě nenecháš ubližovat, už si prostě, rozumíš, už nemůžeš dělat, že se tě nebaví, nebo prostě, jo, to tak prostě je, jo, takhle psychedelika fungují, že prostě najednou cítíš tu faleš a prostě to, jo, jsme byli minule s kamarádkou a sedli jsme si mezi lidi, kteří tam hráli na kytaru a povídali a ona říká, já musím jít pryč, prostě oni jsou strašně falešní ty lidi, jo, prostě najednou to prostě vidíš, jo, jak prostě jak sami sobě lžou ty lidi a tohle a jo, a mě děláš, já jsem šťastná, když dělám tohle a to a prostě a já vidím, že ne, že prostě ten člověk lže sám v sobě, jo. A říkám, mně to je jedno, jo. Jo, ale jako víš, nebo že prostě no, já půjdu dělat tohleto, já říkám, a proč? No, protože tam jsou dobrý peníze, já říkám, ale vyměníš peníze za co? Za to, že prostě pak budeš muset dělat něco, co tě nebaví. Každopádně teďka já jsem na pořadu dne cestě do Ameriky, máme ještě pořád volný místa, máme tam dokonce teďka takové akci, že když se spojí dva retreaty, tak je tam sleva 5000 a máme tam poslední dvě volné místa, takže kdyby někdo chtěl, tak to ještě klidně ozvěte a pokud bude něco v Čechách, určitě nám vidět nebo něco.
3: Dobrý, Žibu, děkuju, takže toto dívej, toto je poslední obrázek, co se týče těch medicínek, jo, toho tématu, o kterém se teďka bavil. Takže teďka třeba můžeme dát, já nevím, to videjko, jo, s těma muzikantama, co hrají, já si jdu odskočit a pak se vrátíme a můžeme pokračovat klidně v tom stavitelství něco.
2: Jo.
3: Jo, takže já
2: dobrý, teda klidně tam, jo.
3: Přátelé, pět minutek, pouštím videjko a jsme za pět minut zpátky, takže je to jo. Tu.

0: to svý škoule.
1: Tak, dívej se na chlapce, hraj čtyři akordy furt dokola, ale má to sílu, má to energii a dokáže to taky nakopnout, jo, do nějakého toho astrálu, protože vlastně opakovaná věc jako mantra neustále tě dostane trošinku do toho, do té změny myšlení.
2: No hlavně tam jde o to, Peťo, že když to pak slyšíš na té medicíně, jo, třeba v Kolumbii tam hodně používá ta harmonika a takový zvláštní, nebo třeba tajta Luis, ten zpívá vnitřním hlasem, on není slyšet normálně, toho slyšíš jenom, když jsi v ta astrálu, jo, to je prostě neuvěřitelný, jo. To je něco jako prostě, ty znáš hrdelní hlas a tady ty věci a prostě to jsou ty vibrace, které jsou prostě neslyšitelné. A to je prostě takový něco úžasného. A to právě staví ty univerza, jo? Že vlastně fakt se jako dějou tyhle ty věci. A já k tomu ještě, než přejdeme na ty stavby, tak ještě bych řekl pár věcí. Za prvý tady vidím dotaz.
1: Je tam dotaz pro
2: tebe. Se ptají na cenu. Prosím vás, cena je od 43 do 47, myslím, podle toho, který retici vyberete. A když se spojí ty dva dohromady, Kofány a tady ta Alfredo, tak je tam sleva 5000 teďka. Jo, plus letenka. Ta zpáteční letenka se dá pořídit kolem 25, něco takového, záleží, jak se vám povede koupit, jo. A takže jako podle mě jako ideální je opravdu investovat do toho 120 tisíc a udělat si tam prostě dost času a změní se vám velmi život. Jako já prostě dělím svůj život na předmedicínu a podmedicínu. Prostě pro mě to bylo něco, co bych podle mě jiným způsobem nedokázal. Já vím, že spoustu jiných způsobů, že někdo říká, Bůh to dokáže stejně, že dokáže to pobyt ve tmě a tak dále. Já tomu prostě nevěřím. Není to s tím srovnat. Jo, prostě a někdy to nemusí vypadat, že to pomohlo, nebo prostě to, ale já nevím, prostě já to mám jinak, ale samozřejmě chápu, že to není úplně pro všechny a není to rozhodně snadná cesta. Jo. A ještě jednu věc, kterou než odejdeme od těch Indiánů, když jsme tam měli ty muzikanty, našima plánuje cestu do Evropy v létě a má, ještě to není úplně nějak přesně upřesněný, ale něco mluví o tom, že by měl být ve Švýcarsku a potom v Polsku a potom, že by přijel k nám do Čech a poveze si dvě holky, výborné muzikantky, Gailu a Tajone a tak mě napadlo, že bychom v rámci té cesty zorganizovali ještě jednu věc, a což by byla kytarová škola. Takže teďka už to začít plánovat, že bychom udělali rapé dietu, kterou by vedl Našima a přibrali bychom, ještě bychom zaplatili jednu letenku pro Ibu, a iba s holkama, že by učili na kytaru a ty jejich posvátné písně a myslím si, že by tohle bylo zajímavý. Ještě nemám přesný koncept, ale mám představu třeba týdenní nebo něco takového, jakoby intenzivní prostě akce, může se to spojit s rapé, nemusí, může se tam udělat spoustu dalších. Jo, je to takový zatím otevřený, mám vytipované nějaké 2-3 místa, kde bychom to mohli udělat. Prostě uvidíme, jak to teďka chci na to připravit nějakou malou kampaň, aby zjistili, jestli bude zájem a pokud uvidím, že je zájem to naplnit, aby se zaplatila ta letenka a plus třeba něco pro ty Indiány samozřejmě, protože oni potřebují tady stavět centrum a tak dále, k tomu se hnedka dostaneme a takže pokud by o to byl zájem, tak bych to, takže budu rád, když třeba na to někdo zareagujete, pokud jste muzikanti nebo vás zajímá ta kreánská kultura, ta hra na tu kytaru se dá fakt naučit velmi snadno. Já jsem tady třeba byl u toho, když se Petra učila, ona nějaký základy umí, ale učila se tady od hole jednu písničku a během hodinky prostě ji zvládla úplně v pohodě. Jo, takže tam je jako velký potenciál a mám vyzkoušený, že ty písně jsou fakt neuvěřitelně léčivý. Jo, já kolikrát jsem třeba i měl málo medicíny a ta písnička mě dostala do astrálu vlastně, aniž bych potřeboval si dávat další kalíšek nebo tak.
1: Dobře. Potvrzuji, že ta hudba je fakt jako velmi energická a není složitá, jo, co si budeme povídat, jsou to fakt 4 akordy a pořád dokola, akordy jednoduchý, žádný jazzárny, takže doporučuji a Jibu klidně tady s tím projektem bychom tě s písní mohli pomoct, však to se pak domluvíme, jak přijde čas Kairos. Dobrá, takže Deni teda dostala odpověď ohledně ceny, ty jsi rozdělil svůj život před medicínou po medicíně, já to mám podobně a rozděluji svůj život před písní, před svojí ženou písní a z písní, ano, vždycky je potřeba vědět, do čeho správného investovat svůj čas a energii. Takže to jenom tak na doplnění a Jibu, jestli souhlasíš, přejdeme teda tak nějak jaksi samovolně do tvé další činnosti. Ty jsi vlastně mimo jiné, máš hodně aktivit, muž mnoha tváří řemesel zájmu a jeden z těch zájmů je stavitelství nebo stavebnictví, nebo vlastně to je taky tvůrčí proces, protože to nejsou domy jenom tak ledajaké, ale jsou to domy energeticky soběstačné a já, nebo říkáme tomu slamáky, že? Protože je to stavěný vlastně z nějakých panelů, z té lisované slámy. Já o tom zatím moc nevím, i když znám tvoje webové stránky, takže máme tady dvě možnosti. Buď tady budu pouštět fotky jednotlivé, anebo pustím třeba to časoběrné videjko, jo, od začátku až do konce jedné z těch mnoha staveb. Takže co navrhuješ?
2: Já zatím to není zastavený, já ještě k tomu řeknu trochu té omáčky, aby to vlastně, jak jsem k tomu vlastně jakoby došel, protože to vlastně to se takhle se to děje vlastně i tady, že vlastně já jsem kejvil na to, že sem pojedu, vlastně jsem na to kejvil rád a ani se nevěděl, co má Petra v plánu, takže najednou se tady staví pec, která už je hotová, snad zítra bude konečně pizza, než odjedeme. Jo, a prostě mám z toho hromnou radost a líbí se mi právě, že jsme Indiány hodně inspirovali a i vlastně tady vznikla nová koupelna, jo, díky mně, že jsem prostě to vyprovokoval, jo, takže prostě se tady staví jako o život a naši mata má pozemek tadyhle za tímhle tím malým městečkem, kde se právě chystá to nový centrum, takže tam chceme jim pomoct taky nějak s tou stavbou. Teďka se na to připravuje nějaká kampaň a uvidíme, jak to všechno bude, ale důležitý na tom je to, že díky medicíně, jo, mi přišlo zase, jakoby, jak to prostě udělat líp, jo. Tak mě hned napadlo, tyjo, teď vlastně oni tady mají ten bambus, proč staví z toho drahého dřeva, jo, to pralesní dřevo je prostě drahý, jo. No, takže jsme včera vylazili do pralesa a už prostě jsem řekl našemovi, ať prostě nadělá odkopky toho bambusu, vysází si to na tom pozemku, tam má takový rybníček, který mu praskl hráz, takže tam si myslím, že budou ideální podmínky a když se sem vrátíme, tak ten bambus už bude použitelný na stavbu. Jo. A zase se dá prostě spoustu věcí ušetřit a to, takže vlastně mě se líbí tyhle ty jednoduchý nápady a vlastně já když jsem před covidem, já mám ještě svatební agenturu a dělal jsem hlavně svatby přes léto a to a přes zimu jsem právě jezdil různě po stavbách do Německa a tak a prostě vydělat si peníze a taky trochu cestovat, vidět něco jiného a to bavilo a přišel covid a já jsem zrovna byl v té době v Dánsku, měl jsem tam velmi dobrý kšeft, ale prostě už jsme se tam nemohli vrátit a než abych si šel na nějaký testy nebo nedej bože očkování, tak jsem prostě řekl, že ne. No a řekl jsem si, že teda co můžu teda jako dělat a já jsem vyučený automechanik, ale okolo staveb jsem vždycky jakoby se okomejtal a různě jsem bráchovi, strejdovi a kde komu jsme to vlastně svůj dílu jsem si postavil taky v nějakých 18 letech. Takže jsem jakoby tak nějak s tím prošel a tak říkám, tak jsem si dal inzerát a ozval se človíček, že chce postavit pergolu. A tam jsem vlastně realizoval svůj první krov. Ještě valba to byla, bylo to fakt jako složitý. A dopadlo to úplně špičkově a jsem za to nesmírně šťastný. Nakonec jsme tam byli přes rok a bylo to úplně super. A pak jsem ještě postavil nějakou chatu, něco, nějaký pergoly a tak dále. Pak jsem si právě řekl zase jako, ale chtělo by to ještě něco víc přírodního, ještě něco víc čistého. No a před, myslím, že už to jsou 4 roky, přišla právě nabídka od dneska už mýho kamaráda dobrýho z firmy Slampa, že hledají firmu, kdo by montoval tyhle panely. A že to je Slama.

0: to má velký jako zkušenosti. Výhoda toho je, že on je projektant, takže on to vlastně vyprojektuje, namaluje, pošle mi to ve 3D z tom SketchUpu, že vlastně já si tím projektem otáčím ze všech stran. Mám tam očíslovaný jednotlivý panely, které se vyrábějí u něj právě v sítce v Táboře, a mně přijede kamion prostě plný těch jednotlivých dílců. Já vlastně to jenom vemu a smontuju. Jo. Prostě úplně geniální věc, a výhoda v tom obrovská je ta, že Radek je nejenom, že je projektant, ale on ty baráky dřív stavil, on se to učil. Jo. On okoukal know-how a vlastně učil se to na těch stavbách, takže on to zná i z té praktické stránky, což je obrovský rozdíl. Když máš klasického projektanta, tak ten většinou na stavbě nikdy nebyl, nebo prostě neví, jak to funguje, jo? Neví, že třeba tady, když máš ty trámy, jo, takže to musíš nějak podlíknout tamhle, že to nejde prostě dělat obráceně, nebo to, jo, kolikrát jsou, jo, tak jako spoustu složitostí, a on tyhle ty detaily zná, což je prostě pro mě obrovská výhoda. A další výhoda je ta, že mám vlastně plný servis materiálu, takže já prostě, když něco potřebuji, zvednu telefon a prostě mi to tam přijede, nemusím to řešit, takže vlastně my jenom prostě makáme a je to úplně super. A můžeme když tak teda dát to začátek toho videa, já zkusím trochu popsat tu technologii. Začínáme teda většinou na desce, většinou to je deska, kde se vlastně dává do toho pěnosklo vlastně jako izolant, a pak se dává pás IPy, většinou jenom pod divo, není ani potřeba jinde. A na to se dá pevnostní itong, jo. A do toho itongu se chytne taková tlustá deska a do toho se pak šroubují ty jednotlivé panely a šroubuje se to do sebe. Celý je to vlastně samonosný, jo. Jsou panely buď hluboký 40 cm, jako je balík, nebo děláme 30 a děláme i teďka nově 20, jo, pro takový ty menší stavby, tiny house a takové věci, jo. A vlastně už v tom základním modelu těch 40 cm je to vlastně jakoby pasivní dům. Jo, tady je vlastně přidaná ještě navíc folie kvůli tomu blow door testu. Jo, a máme s tím výborné zkušenosti. Jo. Co je na té slámě asi nejlepší, je to, že vlastně tam není nic, co by bylo nepřírodního. Jo. Tam je jediné, co vlastně v celé té stavbě je možné, je, že se tam používá trochu SBčka, dělá se z toho věnec a pak většinou záklop krovu, tak to pojivo, co je v OSBčku, jinak všechno je to prostě dřevo, sláma, hlína a přírodní materiály, jo, co je prostě obrovsky skvělý. Jo. Tady jsou vlastně vazníky, které používáme, pálkovazníky, smontujou se takový trojúhelníky většinou, jo, a tady to jsme to dávali ručně, teď už dáváme většinou vyřáben, jo, a jsou vlastně, máme několik typů vlastně, kterých vlastně se různě opakujou, ale toto, takže je to taková jako hezká skládačka, zároveň prostě máte dům, který je prostě zdravý, vonavý, a další velká deviza je uvnitř, a to jsou omítky, jo, většinou se používají hliněné omítky. Hlína má obrovský skvělý vlastnosti, že vlastně udržuje v tom domě skvělý klima. Tam je, když je tam prostě moc vlhko, tak ona to veme, když je tam sucho, tak to pustí. A ty domy jsou fakt úplně úžasný jako na žití. Jo. Je to obrovský rozdíl, když prostě máte barák za doma, anebo když prostě tam jste v takovém tímhle tom skvělým prostředí. Jo. To je prostě úplně tecka. No. No a tady vlastně na tom se vlastně natlučují takovýhle pásky a pak se to ještě obkládá dřevovláknitou deskou. Jsou různý tloušky té desky. Samozřejmě musí se udělat i omítka i zvenku rovnou na tu slámu, ale většinou dáváme právě dřevovlákno a na to se dává většinou vápená omítka nebo dřevěný úklady, prostě jak, jak a vlastně potom není ani zvenku poznat, že to je sláma a zevnitř vlastně taky ne. Když se to takhle obloží, a udělá se omítka a je to úplně, úplně špičkový. No, vlastně to má výborný. Většinou se, se do toho dávají kamna. Tady bylo prostě, já nevím, tuná půl šamotu, jo, a protože to je takhle perfektně zaizolovaný, tak třeba na té druhé stavbě, co tam bude potom, tak vím, že protopí asi 2,5 kubíku za zimu, jo, takže že je úplně super a je to fakt parádní. Jo, ty, ty kamna jsou vlastně akumulační, že vlastně ta, ten šamot se nahřeje. Ono to, já jsem tam přijel v zimě, bylo tam jako 6 stupňů, bylo vlastně poprvé se v tom domě topilo a 4 hodiny trvalo, než se to začalo topit, ale potom to jelo se trvačností, prostě 2 dny to topilo, jo, prostě neuvěřitelný. Jo, opravdu jako úplně skvělý a ne, nemám vlastně, co bych na tom jako našel, jako, jako že by nefungovalo. Jo. Prostě jo, jediný, co, co, co jako mě trápí, že prostě ta cena není, není jako o moc příznivější. Jo. Je to o trochu levnější, já nevím, řádově třeba 100, 150, 200 tisících než, než dřevo nebo cihla. A pak je tím, že je to od začátku vlastně zelený, tak není potřeba splňovat ty energetické štítky a podobné blbosti. Takže tam nemusíte mít ty, ty, ty moderní technologie, jak oni říkají, že nějaký ty fotovoltaiky a rekuperace a tady ty věci. To už není potřeba, protože to splňuje od začátku. No. To jako je, je další jako velký, velký bonus. No. Ale jako říkám, za mě by to klidně mohlo být levnější, ale je tam prostě velký poměr práce, jo, a ty materiály dneska jako fakt jsou drahý, no, to je jako PVHčka prostě jsou, jsou vlastně čím dál dražší a vlastně všechno, jo. My skupujeme velmi kvalitní slámu, kterou připravují přímo pro nás, jo, v těch menších balíkách a prostě stojí to hromadu peněz, no, takže jako toto. Ale rozhodně teda, jako já, kdybych měl stavět dům, tak jako určitě nic jiného není.
1: Tak, Vilíku, my tady máme další rychlosběrné, časosběrné videjko, a nebo teda ti tam pustím ty slajdíky, co chceš?
0: No, tohle klidně, klidně to pust, protože ten, ten vytín, to je moje oblíbená stavba.
1: Ano, to, to pouštěm, prostě pouštěm.
0: To je pro klienta, nesuž kamaráda prostě a já jsem tam strávil hodně času, my jsme tam dělali vyčovacích prací a dvě čistírny kořenový. Jo, jsou tam dvě kořenové čistírny, je to fakt jako... Nejsem slyšet?
1: Jsi, ale trošku se to kouše, ale jsi slyšet.
0: Nejsem slyšet, nebo co?
1: Jsi slyšet. Kouše se trošinku zvuk malinko, ale...
0: Jo, jo, prostě to je...
1: Je ti rozumět, jo. Je.
0: Jo. Jo, takže teda ten projekt jako byl jeden, jeden prostě z nejoblíbenějších, jako fakt moc krásná práce. A je to na krásném místě a dokonce... Dokonce se tady narodilo miminko doma. A takže z toho mám radost a jsem rád, že v těch stavbách taši lidi rádi žijou. No, no teďka nevím, třeba můžeš nějaký prostor pro dotazy, kdyby se něco chtěl zeptat. No, jo, tady já, vlastně já... je vidět ten detail té střechy, je to většinou... Většinou je tam vlastně profil zhruba 30 cm to íčko lepený a mezi tím se to zafouká většinou celulózou, jo, ten, ten klimatizér plus nebo něco takového. Z vrchu je DHF deska, na tom je normálně folie ochrana a potom latě a na ty latě tady přijdou pak normálně. Tady zrovna jsou tašky z umělého šindele. No, jinak se tam dá použít plech, klasická krytina, cokoliv. No, tady se pak ještě obkládal štít modřínem. Jo, jinak zbytek byl normálně vápená omítka. Ta vápená omítka je taky vlastně, je to, dělá to vápenka Vitošov a je to vlastně systém, kdy tam není cement a ta vápená omítka je právě vzdušná, takže ten dům je pořád vlastně difuzně odevřený celý. Jo. To je obrovská výhoda, že se tam právě netvoří žádný plísně a takové věci. No, že to je prostě úplně... Jo, když se tam prostě někde dostane nějaká vlhkost, tak to všechno vyschne. Když to polystyren prostě, když jednou se jakoby tam něco vytvoří, tak on už prostě nikdy pořádně nevyschne. Jo, to je největší nejvýhoda. Jo. Ještě vata se jak však dá, že ty vaty se různě slíhají a tak dále. Jo, a jsou tam prostě spoustu jiných potíží a hlavně ta zdravotní závadnost, no, tam bych já prostě dneska jako nevím, komu se dá věřit, jak je to závadný, ale když vidím všechny, všude ty plasty a všude ty sračky, tak nevím. No.
1: Tak já bych se živu teda zeptal.
0: No, tady byly moje příčky.
1: Aha. No. Tak já mám teda takový dotázek, jo. Není to tajemství, já tak půl roku už si pohrávám s tou myšlenkou, že bychom mohli v budoucnu přejít třeba do většího domu, jo, do větších prostorů, protože my jako tvůrci, samozřejmě tady máme krásné bydlení, děkujeme za něj, Karlovi, ale protože tvoříme stále více a tvoříme i ve hmotě, jo, začali jsme i výrobu těch hudebních nástrojů, tak jsme si řekli, že bychom si pořídili nějakou dílničku nebo tady vyklidili hůru, ale prostě nejde to technicky. No tak mě prostě přišla tady ta myšlenka, že si vizualizuju dům, jo. A do toho vlastně mě oslovili ty tvoje slamáky. Říkám, kurňa, tož to by byl. To by byl prostor, hodný tvůrce. No a samozřejmě netuším vůbec, nakolik by takovej dům přišel, o co my bychom

0: Vím, že třeba tohle to, na co se díváme, tak víš to na 6 milionů i s pozemkem, no, což bylo jenom ten pozemek a myslím si, že 4 miliony 100, jo, a ale tam jsou fakt obrovský rozdíly, jo, dá se udělat prostě kultová střecha, jo, může to být prostě mnohem levnější, jo, ty obytný podkroví jsou praktičtější, ale samozřejmě je to o něco dražší, jo, tam obrovský rozdíl v dalších materiálech, jak se to všechno udělá, jo. A my většinou neděláme stavby na klíč, my děláme hrubý stavby primárně, jo, my prostě dáme slámu a podstřechu a předáváme vlastně zákazníkovi na dodělání, jo, a pak se to dělá subdodavatelsky a teďka jsme teda začali dělat i omítky, jo, mám další partu na omítky, takže děláme i omítky. A takže se vracíme po instalacích, jo, po elektřině a tady těch věcech. Ale jakoby ta celková cena může být fakt jako obrovsky variabilní, protože dneska fakt těch materiálů je spousta. Jo, opravačka může stát 5 kg, může stát prostě 2500, jo. Jo, a tak dále, a tak dále. Tam je fakt obrovská možnost. Jinak většinou to děláme tak, že zákazník si sežene místo, parcelu, eventuálně třeba nějakou jakoby studii si vymyslí, co by tam chtěl, nebo třeba architekt vymyslí studii, jo, a pak přichází Radek, vytvoří projekt, vytvoří samozřejmě všechny povolení a tak dále, to všechno už jakoby řídí a vlastně všechno ostatní už zavizuje to. Většinou to funguje tak, že předáváme hrubou stavbu, a pak se řeší následní práce jakoby zvlášť. Jo? A je to takový model, který nám funguje. Už jsme uvažovali na příští rok, že bychom třeba udělali i nějaký developerský projekt, jakoby, a že vlastně ještě pořád nemáme vhodného investora, ale i to je možnost, jako, jo, něco už máme rozjednaného. Jo, já vlastně bych chtěl taky ten pozemek, co chci koupit, ten kemp, tak vlastně taky uvažuji, jestli vlastně by to nebylo lepší s investorem a postavit tam prostě 3 slamáky nebo 4 a nějak to prostě udělat jakoby jinak trošku. Je to takový prostě pořád otevřený a to říkám k té ceně. Pokud bys jakoby přímo chtěl, tak není problém, můžete s Radkem spojit, on ti může udělat nějaký jakoby náčrt, ale jo, a zhruba kolik by to asi stálo. Tam samozřejmě záleží, my to máme od metru čtverečního, jo, nebo respektive od metru zdiva, jo, obvodovýho, jo, se vypočítávám od metru slámy.
1: Já jsem byl na vašich stránkách, takže je to tam skutečně za metr čtvereční a je tam cena, tuším, zdaní kolem nějakých do 4000. Je to tak?
0: A to je možný, že já tam nemám aktuální cenu. Nevím, jestli to ještě platí. Jo, ale něco takového to je, no, jo. A to je myslím si, že je to čtvereční tý slámy, jakoby, jo.
1: Ano.
0: Jo, to je vlastně kompletní ta hrubá stavba. Jo. Jo, takže
1: je to, necháme to otevřené, samozřejmě by to mělo být ten slamáček tady někde v okolí, protože odsud se nehneme teda nikam, tady je to nádherný, jo, krásný energie, hodně známých, hodně aktivit hudebních, písně se mě furt ptá, kde na to vezmeme,
0: proto já chci k tomu Ždírci, že jo, to tam je pěkný, jo.
1: Je to tady fakt nádherný, to prostě nás ty cestičky toho osudu, nebo možná to byl plán duše, že jsme se tady ocitli a fakt si lebedíme, jo, takže nechceme se odsud jako někam dál vzdalovat na žádnou stranu, takže zůstaneme tady a píseň se ptá kolikrát, nebo jo, že kde na to vezmem, jako máš představu, říkám, já to neřeším, kde na to vezmem, jo, prostě záměr je a jak ses o tom dneska bavil, že ono to trošku trvá, než se ta vize přepíše z té jemné hmoty tady do té reality, tak to chvilku trvá, někdy možná díl, ale stane se to, jo, takže já netuším absolutně,

0: absolutně, kde tady tu sumu vezmem, ale vím, že prostě ten vesmír je nabídne, jo, nějakou formou, jo. Takže nechme otevřený, jaká si představa je a dáme si potom kontakt na Radka a však jsme ve spojení. Prosím tě, kdy se navrátíš tam? Odsud.
1: No, vracím se někdy, ještě nemám letenku pořád, ale asi někdy koncem března,
0: no. No, tak to je na začátek, akorát začátkem roku příštího, že? S prvním jarním paprskem nových energií.
1: Tak
0: no, no tak jinak ohledně domečku, píseň máš otázečku? Píseň nemá otázečku. Prosím tě, takže obvodový zdivo, to je z té lisované slámy v těch panelech. Nevím, jestli jsem zaregistroval, z čeho děláte tu střechu.
1: Hele, to ještě zkusím popsat. Ten panel je vlastně, že jsou 4 KVHčka v rohách a do toho je vložený balík slámy.
0: No.
1: Už lisovaný a ten balík slámy se ještě znova slisuje, mezi tím se dávají takové vložky, aby to bylo pevný a vlastně celý ten panel se pak slisuje, jo, se šroubuje a potom vlastně ho položí a katrem ho oříznou tu přečužující slámu, jo,
0: ano.
1: Takže vlastně to je velmi, velmi zhutněný a velmi kompaktní. To znamená, když by se tam třeba dostala myš, jako když nemá jak, ale kdyby náhodou, tak prostě ona projde a hnedka se za ní zavře. Jo, takže jako, jo, když projde vatou, tak prostě už tam má cestu, ale když projde tímhletím, tak prostě tam nic takového není. Jo, to je jakoby to. No a ta střecha je vlastně udělaná tak, že je vlastně íčko. To jsou vlastně 2 KVHčka a mezi tím je vlepený na vejšku OSBčko, jo, a z vrchu je to zaklopený DHF deskou, ze spodu OSB deskou a pak se tam do toho normálně provrtají díry a tou celulózou foukanou, to je vlastně jako rozdrcený papír nebo něco takového, taková něco mezi vatou a papírem a to se do toho nafouká, jo, a je to prostě úplně nejjednodušší, perfektní, žádný prostě vaty a podobné blbosti a funguje to perfektně.
0: A krytina z čeho?
1: Z čehokoliv. Prostě
0: čehokoliv.
1: Betonka, prostě bramák, cokoliv, to už je to, jo, záleží, jako co kdo chce.
0: To pořešíme už potom konkrétně. Teďka jsem si všiml, že zívl, ano, nám už se blíží 11. hodina, ale vy máte minus 6, vy tam máte, bude asi 5 hodin, že? 17 hodin u vás.
1: Jo, hele, já teďka fakt, jako jak jsem v té čistící fázi.
0: Čistírna, ano.
1: Hodně spím já.
0: Jo.
1: Já teď jsem pořád unavený, já jsem šel včera do toho pralesa a já jsem si to musel o kousek zkrátit a vrátit se, jo, protože jsem opravdu neměl sílu, jak málo jím. A prostě to tělo si na to zvyká, tak jo, je to fakt jako obrovský rozdíl. No, sice tady jakoby jsem hodně živený tou pránou, jo, ale přeci jenom je to velká změna. Navíc už měsíc vlastně pořádně nepracuju, že jo, jakoby jak jsem byl zvyklý. Takže to tělo je v nějaký fázi trošku jakoby jiný. Ale jako jsem s tím v pohodě. No. Hlavně se mi líbí to, že jsem vlastně hnedka poznal, hele, neblbni, radši se otoč, aby zpátky, než aby tě tady musel někde na Šima nosit, ale jo, protože jo, on je o 2 hlavy větší jak já, neblbni mě udařit. Ne? A takže jsem jakoby to a fakt se mi líbí, že mě babička učí i tomuhle tomu, fakt naslouchat, jako jo, co, teď se něco děje, tohleto, jo, a musíš se, jo, já jsem možná byl i trochu dehydrovaný a to, víš, že prostě i tohleto mě učí vlastně, jakoby, jak s tím tělem pracovat, jak vlastně naslouchat, jak toto, jo, proto říkám, ta unava je prostě to, jo, to mě psala právě kamarádka, ty jsi vypadal na tom videu strašně unavený, říkám, no já jsem unavený, to je celý, jo, prostě fakt jsem unavený, protože to je jako hodně pracuju na tom těle, no.
0: Jo, chápu, já zase jako, já to mám tak, že teďka vlastně Mám toho dědečka tabáčka, dneska ho dám pěkně do voděnky studánkové, udělám rituálek, vezmu kytárku, vezmu tady tu flétničku a pěkně mu zahraju, dám ho teda na tu lunu, pokud dneska nějaká tam je, a pokud vůbec nějaká luna je, jo, když jsme na té ploché zemi, kdo ví, jak to je, ale dobrý, dáme ho teda pod tu lunu, no a ještě mám tady tu amanitu pěkně sušenou, ty křížalky, takže denně ne, to bych kecal, jakmile mě zavolá, tak jdu, ano, uposlechnu toho volání, tak jak jsem uposlechl volání písně, která mě odvolala z té západní ciziny a jsem tady opět v rodné hroudě, takže té energie mám jako hodně a ona je podporovaná ještě tím, že denně tvoříme, děláme tu hudbu naši, pak ty výrobky hudební, ty hudební nástroje a jak jsme se bavili o těch telomerech, já jsem o tom taky něco četl, že vlastně oni se nám je pokusili zkrátit, jo, je to vlastně ten lidský život, že jsou ty telomery kratší, takže výjdou, ta jejich délka výjde na určitý počet let. Pomeňme to, jestli je čas nebo není, jestli to stárnutí je jenom program. Zkrátka ty telomery nám zkrátili, jo, ale já mám totiž takový pocit, že ta hudba nám je opět prodlužuje, jo, cítíme se skvěle a takže prostě ono, je potřeba tvořit. Ono je to tak. Ano.
1: Ono je to spíš tak, že vlastně tím, že nám jakoby zavápňou šišinku, takže prostě my si to vlastně zase jakoby netvoříme tady tím, jo, že vlastně jak jsme odpojení od sebe, jo, tak vlastně jo, jak jsme v tom stresu. Představ si, že ta buňka je prostě aby mohla přijmout vlastně třeba ty bylinky, tak musí otevřít ty receptory a přijmout ty do sebe. Ale když je ta buňka ve stresu, tak prostě tam nic nedostane, nebo se to tam dostane strašně málo. Jo? Potřebuješ vlastně to uvolnění, jo? Aby to mohlo proudit. Jo? Protože když prostě nemáš ten pohyb, nemáš prostě ten, já se ští křeči, tak prostě nefunguje ten lymfatický systém. Jo? Vlastně všechno, to všechno souvisí se vším. Jo? A vlastně my jsme tímhletím vlastně dennodenním vystavováním toho stresu, těch různých strachů, jo, prostě přijde válka, bude tohle, všechno je dražší, tohleto, jo, a my prostě nevědomky se prostě necháváme přeprogramovávat. My vůbec nepotřebujeme, aby nám vlastně šali na ty telomery, protože my to udělají vlastně takhle, protože ten stres, to je to, co nás zabíjí, to, co prostě z čeho jsme nemocní, jo, a samozřejmě k tomu ještě přidají to, že prostě nám otravují jídlo a vodu a všechno a to, ale hlavně si myslím, že je to tím stresem, no.
0: Je to stresem určitě a proto je důležitý tvořit a věnovat se činnostem, které nás naplňují radostí, jo, ty si třeba teď...
1: A víš to, zároveň třeba mi teďka došlo, že vlastně říkám, jo, jsem unavený, ale právě, že díky tomu zpomalení, jo, máš právě čas pracovat na týmní úrovni, jo, rozumíš mi, že tím, že fakt jako ležím a hodně spím, hodně sním, jo, takže opravdu já teď pracuji úplně v jiných dimenzích, jo, jakoby fakt na jiný úrovni, jo, je to všechno mnohem jemnější, mnohem citlivější, jo, že vlastně já fakt jsem pozoroval, jak se to v tom břiše, jak se to tam různě přeskládává, jak to tam, jo, a opravdu jakoby kdybych byl v té plné energii, jo, tak bych mohl dělat jiné věci a nestíhal bych tohleto, jo, že ono to jako fakt není nic špatného, jo, je často říká, no já jsem furt unavená, prostě tohleto, a říká, no tak si prostě máš jenom odpočinout, proč zatím furt hledat nějaký prostě duchovní příčiny nebo nějaký prostě blbosti, jo, prostě ne, prostě si prostě máš odpočinout, neposlechneš, tak ti to zlomí nohu, že jo? Protože prostě nejde to, je furt jako nadluch a furt nějakým jako...
0: Přesně tak, je potřeba odpočívat a Džibu, já se ti zeptám, jako my jsme se bavili o těch bílých pláštích, o těch doktorech, jako jo, a samozřejmě, jako dneska už to mám tak, že jako takový nějací ti psychologové a psychiatři, to je k ničemu, jo. Určitě jsou důležití zubaři a pak pak takový ti, jo, který řeší aktuální problém, třeba zlomenou nohu, nebo jak to potkalo tebe, ten prasknutý vřed, nebo cokoliv se tě stane, jako nějaký úraz. A jak to tam máte u vás v džungli, tady s těma doktorama, jakoby, který řeší ty aktuální situace zdravotní? Nějaký úraz.
1: Ale tady nemocnice je, je to jako celkem prostě v pohodě, není to samozřejmě nic krásného, ale měli jsme vlastně, loni jsme tady měli dva klienty v nemocnici, protože byli dehydrovaní, prostě nepohlídalo se průjem a takže museli na kapačku, aby se zase to zpátky hydratovali. A jednou jsme měli, když jsme tady vlastně poprvé, tak kamarádka ta byla v Peru v nemocnici, tam to teda bylo, vypadalo to tam šíleně, jo, ale ve finále vlastně taky dobrý, tato měla zase, byla hodně pokousená od moskytů a prostě udělala se jí tam nějaký zánět, tak potřebovala to doléčit. A loni vlastně byl Libor v Kolumbii, a tam byla péče taky v pohodě.
0: Jo.
1: Tomu se zase zanítilo něco na noze, takže taky potřeboval trošku to zaléčit. A hlavně ono to většinou funguje tak, že tě tam pošle ta medicína sama. Že prostě potřebuješ být sám, nebo prostě, rozumíš, jo? Ona ayahuasca funguje i takhle, že prostě tu kamarádku to tam tenkrát poslalo do toho Peru. Ona tady prostě zažila skvělý zážitek. Měla prostě úžasnou medicínu a potřebovala si to zpracovat. Takže skončila v peruánské nemocnici sama. Uměla akorát italsky, takže jako 0-0 nic. A za ty 3 dny tam prostě integrovala ten zážitek úplně naplno a vlastně už je to 3 roky a já vím, že ona prostě ona prodělala rakovinu. A teďka prostě jede bomby, má prostě nadaci, jo, fakt jako úplně neuvěřitelně tvořivý člověk a stačilo jí to, měla vlastně dohromady, myslím si, že jenom 4 medicíny a úplně se jí taky změnil život a dneska tam prostě fakt valí prostě úplně skvělý věci a je šťastná, vypadá spokojeně a všechno je prostě jiný. Jo.
0: Tak, dobrý, díky. Jenom i pro informaci, já jsem teďka vypl stream na Svobodný vysílači, abych uvolnil místo dalšímu studiu. A my teďka jedeme naživo už jenom na YouTube, jo? Takže to klidně můžeme. Vidím, že zazněl s tendencí zívnout, abys nám tady neodpadl, jo? Tak klidně to můžeme ukončit, domluvit se na příště třeba zas, já nevím, výhledově. Já jsem tady ještě vytáhnul další slajdíky, je jich tady 25, jo, ty pergolky, co ještě vyrábíte. Tak jestli bys chtěl jenom v krátkosti o tom, ty jsi už o tom mluvil na začátku.
1: No, tak to je modří, no, to je prostě tak, jako já dřevo miluju, prostě dědeček mě k tomu přivedl, táta vlastně řezbařil, já jsem to pak převzal po něm, takže jako, když jsem byl v největších sračkách, tak jsem jako řezbařil jako terapii, to byla pro mě jako, já prostě práci se dřevem miluju, no, takže jako to je vlastně ta chata, kterou jsme předělávali, jo, a to vlastně to bylo úplně komplet, tady jsem dělal prostě bourání, vodu, elektriku, přístavbu, vlastně 5 metrů té dřevostavby, vlastně komín jsme tady, prostě všechno jsme tady vlastně komplet úplně obkladačky jsme tady dělali, koupelnu, vlastně úplně tak jako všechno na to bylo komplet rekonstrukce na klíč, no. Z takový tý klasický komunistický chaty 4x4 vzniklo tohleto, no. Takže to byl jako jeden z prvních projektů a mám z toho hlavnou radost. Bylo to pro 4členou rodinu, věď, a žili na těch 72 metrech čtverečních. Jako. Ale dobrý, no. Jako.
0: Je to krásný, já mám radost i z tebe, že vlastně v jednom člověku...
1: Tohleto je třeba... Tohle byl taky zajímavý projekt, to jsem dělal jurtu, máme jakoby hotovou jurtu, dělali jsme podlahu a toto jsme dělali nábytek na míru, jo, vlastně všechno, tam je vysutá postel, jo, a pod tím vlastně jakoby kuchyň a všechno do kulata, jo.
0: Do kulata, jako, kulaty rohy, ano. Jako,
1: jo, že ta deska do kula, tam obrovský proces materiálu, to je ta chata, no. Jo. No. Moc na to já vzpomínám, no, na tyhle ty, jo. Ale prostě sláma je sláma, no. To je,
0: ano, sláma je sláma.
1: A tohle je první projekt, který jsem dělal, no. Vlastně samostatně, samostatná vazba. A i ten kámen, i ten bazén jsme tam nakonec dělali, prostě všechno. Jo, celý vlastně komplet.
0: Takže děláš mi skutečně radost, že v jednom člověku se nachází tolik tvůrců, no vlastně jeden skutečný tvůrce je vlastně schopný tvořit ve více prostorách, jo, takže nádhera. A já jsem se chtěl zeptat ještě, ty zmiňoval, že máš svatební agenturu, svatební, a věnuješ se tomu. My se chceme totiž z písní brát, jo, ale my chceme šamanskou svatbu, to vy neděláte, nebo jo?
1: Ale jako já mám právě kousek od Chotěboře výborného kuchaře, který vaří skvělou českou kuchyni, a já jsem tu svatební agenturu převzal kdysi a provozoval jsem ji dlouho a už jsem to chtěl několikrát prodat a protože mám tohle toho skvělé kuchaře, který je fakt strašně šikovnej, tak jsem se tomu věnoval a bylo to skvělý. A loni jsem se rozhodl, že ji zase přenechám, tak jsem to dal kamarádce a ona to po půl roce vzdala, takže se mi to zase vrátilo, takže mám pořád webovky, všechno a vlastně hledám někomu, komu bych to předal, protože kuchaře mám skvělýho, všechno je vlastně jakoby webovky jedou, všechno jede, ale já už na to nemám energie, abych se o to staral, jo, samozřejmě. Pokud bys si chtěl, tak není problém domluvit, jo, výborné jídlo, všechno, to jako zajistit lidi, to asi, jo, to všechno umím, jo, to jako asi není problém, ale říkám, teď to není úplně moje priorita, já jsem měl ještě reklamní agenturu, kterou vlastně mám ještě tak nějak pořád, že jsem se živil focením, takže ani ten web jsem nezrušil, prostě pořád to jakoby mám, ale je to všechno v útlumu. A trošku v rozkrytu duše doufám, že třeba se objeví v mém životě žena, která se v tom zvídne a která by třeba chtěla převzít, že by měla rovnou jakoby dobrou práci, že se na tom dá dobře vydělat, si myslím, dá, jo, je to i příjemný, ale prostě já už na to nemám kapacitu, protože teďka jsme vlastně rozdělili ještě druhou partu a naštěstí teda mám teďka výborného parťáka, takže už na to nejsem sám, dokonce teďka už jsem si mohl dovolit být tady a ještě kluci makali, takže to je super, ale abych ještě táhl další firmu, to už prostě nejde, jo, takže tak to mám, no.
0: Máš to tak, já jsem teda se tě chtěl na to zeptat, je to soukromá otázka taková, ale nechtěl jsem tě rušit nít, jestli teda našel už tu lásku svého života, protože píseň ti říkala, že jsi jako vypadáš fakt zamilovaně, úplně celý zářil a ty jsi tak nastínil, nebo tak jakože prozradil, že někdo je na obzoru, tak jestli to není tajemství, tak nám prozrad, jestli teda už je ta vyvolená u tebe, nebo teďka jsi řekl teda, že zatím, že stále čekáš, jo, ale když stále čekáš, no, nevím.
1: Ona už je v tom astrálu, já už ji tam vídám.
0: V astrálu je, ano.
1: Dlouho.
0: Ale než se propíše do hmoty, to by to potrvá.
1: No a teďka upřímně to je tak, že když jsem tady, tak se tomu bráním, protože tady jsem to musel úplně zabrzdit ty energie, protože vím, že bych nechtěl prostě zničit žádnou indiánku, abych ji prostě přivezl do Evropy, takže si musím počkat, až se vrátím zpátky domů, protože to, ale je tam jako já už vím, že to je, že už se to prostě stalo, děje, ale ještě to prostě není hotový, jo, já si myslím, že za prvý k tomu potřebu dokončit tuhletu cestu, protože tam mě toho čeká ještě hodně, jo, ty medicíny teprve ty silný a ty opravdu jako zlomový přijdou, jo, neříkám, že tohle by nebylo důležitý, ale to vím, že mě ještě čeká toho mnoho, ty 3 měsíce, a takže jako já v tomhle tom si počkám.
0: A kdo si počká, ten se dočká. i když někdy je trošku, někdy třeba to funguje tak, že tomu štěstíčku je potřeba trošinku pomoct, zakopnout ho, jo, ale zas někdy je potřeba nechat tomu volný průběh a co má přijít, to přichází, těch teorií je hodně, jo.
1: Ale já tomu jako jdu naproti, já jako to, jsem si zároveň vědom toho, že někdy jsem až moc nedočkavej, že prostě někdy taky už prostě mě to semele, že prostě říkám, už jsem dlouho sám, prostě, jo, co si budeme povídat, jako my jsme prostě párový tvorové, jako, jo, když ti někdo tvrdí, že mu je nejlíp samotnýmu, tak prostě neví, co je život, jo, neví, co je láska, nezažil to prostě. Jo, já jsem jenom zahlídl, co mě čeká a prostě na to se nikdy netěšit. Já se na to těším neuvěřitelně. Jo. Já vím, že to bude něco úplně diametrálně jiné, než co jsem zažil do teďka. Jo. Proto vlastně jako fakt se na to tak ohromně těším. Ale zároveň prostě vím, že než musím dát dokupy sebe musím ano. Prostě fakt mít všechno. Jo, jakoby to klišé tý sebelásky prostě to je ale prostě 100% pravda, přesto vlak nejede, jo, jako a takže i to je součást týhletý mise, takže jako tak to je.
0: Džibu, já bych navrhl normálně, ano, promiň, dokonči.
1: To ještě kdybys viděl, když mě začala babička učit tu tantru, jako co se jako rozdělo za energie, tyhle, to je prostě hustý, jo. To je prostě úplně fakt tak.
0: To bych navrhl třeba dokončit v dalším vysílání, protože ty tam si teda dobře zná. Já si myslím, že do té doby to je 3 měsíce. Jo, že bychom se mohli domluvit ještě na nějaký vysílání a trošinku promluvit tady o těch vztazích, jo, o těch energiích yin, yang a tak dál. Jo, můžeš dokončit ještě tady třeba z tohoto tématu,
1: Peťo,
0: něco, ano?
1: Peťo, určitě si dáme vědět, já až budu v Kolumbii, tak si myslím, že já bych to viděl až po první sérii, po prvním retreatu, že bychom se, že prostě uvidíme, jak to bude, já nic neplánuju, ale určitě, když to bude vypadat vhodně, tak bych se ti ozval a rád se určitě zase přidám.
0: Ano.
1: Jo?
0: Já ti...
1: Jinak teda bych chtěl moc poděkovat za pozvání, kdybyste chtěli se přidat na cestu, tak všechno je na sebepoznej.cz. Kdyby vás zajímaly slamáky, tak je to na stavimezpřírody.cz anebo přímo na výrobce, to je slam.pa, jako slaměný panel a jinýho nic. No. Opatrujte se.
0: Tak.
1: Všechny zdravím z Brazílie a to je asi všechno.
0: Aleši, já ti děkuji za studio Deja Vu tady z Vysočiny. Takže domluvíme se na pokračování a těšíme se teda na březen, na nový rok, jak se k nám navrátíš a spácháme něco dobrého. Díky.
2: Pozdravuje
0: Píseň na dálku, ona má tady práci se sluchátkama, ale i tak nás slyší, protože ona ty smysly má velmi a velmi zbystřené. Jo? Takže ještě jednou díky, pouštím znělku a krásnou díky. Dobrou noc.
1: Ahoj, Aleši. Hauš, hauš.
0: Hauš, hauš, ahoj, ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream je s datem 15.12. leta páně 2025, vidím velitelský čas 20.04. Díky, že je vás tady takový množství a rovnou klidně napište do chatu, jestli nás všichni dobře slyšíte, vidíte, jestli je všechno OK, protože znáte to, v éteru se dějou věci a dít budou, protože nový summit Evropské unie nám připravuje další překážky pro svobodné šíření informací, jak jistě víte. A mimochodem Ondra dostal, o tom se také zmínil ve svém povídání, který jsme včera, myslím, zveřejnili, ale to budeme dál sledovat, protože dneska tady máme vzácného, milého, skvělého, úžasného hosta, který se jmenuje Ivan Kratochvíl. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, co nás poslouchají a doufám, že i hezký prožitek z našeho koukání a poslouchání těch, kteří nás budou koukat ze záznamu. Doufám, že jich taky bude dost. A k tomu teda doufám, že nás teda všichni slyšíte. Mě už teda teď je taky slyšet, předtím byl slyšet jenom Petr. A protože máme advent, období, kdy bychom měli se připravovat na svátky klidu, míru, přátelství, vzájemné pohody, vzájemných dobrých skutků, tak jsem si taky připravil jednu pohádku, která se vám možná bude líbit, protože samozřejmě každá pohádka má v sobě něco konkrétního a krásného. Teď poprosím Petra, aby pustil jedno videjko, kterému určitě nebudete rozumět, protože určitě je v nějaký neznámý řeči, nicméně sledejte toho klučinu, o kterém pak se budeme bavit. Není to nikdo z těch pánů, kdo sedí, jo? Bavíme se o tom klukovi, který stojí za nima, tady na začátku. A pak vám k němu něco povím.
0: Dobře. Takže nebudeš to překládat rovnou, ale řekneš nám pak. Tak přátelé, připravte se. Jedeme.
1: Je to stejně bez zvuku.

0: Jsi vypnul ten zvuk, viď?
1: Ne, zvuk tam byl.
0: Já jsem ho neslyšel, no nevadí.
1: Ale tak ty to znáš, tak.
0: Tak já to znám. O tomhletom chlapcovi existuje takový pohádkový příběh. Vidíte, že je to člověk, který v podstatě mu říkáme u nás takovým krásným českým slovem bodyguard. Rusové tomu říkají ochraník a každopádně je to člověk, který se jakožto stín pohybuje za tím člověkem, kterého má v péči. A o tomhletom člověku můžeme říct, že snad ani nemá vlastní rodinu, protože on se vyskytuje vždy a všude u Putina v blízkosti, minimálně, když jsou tam kamery. A on... Proč mluvím o pohádkách? Protože víme, že máme spoustu pohádek, kdy starý král je zabitý, otrávený, je mu ublíženo, aby se někdo jiný dostal na jeho trůn a pak musí ta následná generace si svoje postavení vydobít. Takové pohádky v poslední době jako moderní jsem viděl, že na televizi běží, nevím, kolik jich je, protože vnoučata se mnou na tyhle pohádky nekoukají. Lepší řečeno, já se svými vnoučaty na takové pohádky nekoukám. A vrátím se tady k tomu človíčkovi. Ke mně se totiž, říkejme mu třeba Bělický, Bílý, Bílek, to je jedno prostě, je to takový pěkný bílej kluk. A on určitě se jmenuje úplně jinak, protože to v této profesi je normální. A o něm se tvrdí, že on se opravdu od osoby, kterou chrání, nehne a nehne se od ní ani v soukromí. A v tomto roce, když byla nějaká přestávka v jednání, tak Putin prohlásil, že jde na čaj, protože si potřebuje odfrknout. A šli prostě někam do nějaký toho místnosti na čaj. Obsluha, podotýkám kremelská obsluha, číšník mu přinesl čaj. On mu ho posadí na stůl před něj, Putin po něm šahá, když ho veme do ruky, tak tenhle ten bílej Bílek Bělický po něm skočil a vyrazil mu ten hrnek z ruky. Jo? Tak všichni strnuli, co se to děje. Ty jeho kolegové okamžitě číšníka blafli, protože jsou to kamarádi, že jo, takže drží jednu basu. A odnesli ten hrnek na expertizu a on v tom byl jed. Takže byla vyšetřovačka, jak je to možný, když ten člověk byl stokrát prověřený a jak se to mohlo stát, tak zjistili, že dítě tady toho číšníka onemocnila rakovinou a někdo mu řekl, že v Německu určitě ho vyléčí lépe, rychleji a účinněji než v Rusku. Takže odvez to dítě do Německa a vrátil se zpátky jakožto, řekněme, agent cizí moci. A dostal za úkol prostě mu připravit speciální čaj. Ptali se Bělického, jak na to přišel, protože takhle zareagoval. A on říkal, tomu číšníkovi se roztřásly ruce, když mu to tam ten herníček dával. Jo? Prostě se mu rozklepali, zapracovalo svědomí a když si uvědomil, že vlastně ho jde zabít, tak protože to nebyl profesionální vycvičený zabiják, který má za sebou už několik vražd, tak se to na něm projevilo tím, že se mu rozklepaly ruce a tím tenhle ten člověk, který v podstatě stojí svém ochraňované osobě za zády, tak zareagoval rychle a zareagoval dobře. Máme novou vládu, která nastupuje, novou vládu, která premiér vyfasoval zase zpátky ochranku, která ho má chránit. Já jsem tohleto téma vytáhl schválně, protože Musíme si uvědomit, že sice známe z dějin, že tenhle král byl otrávený a tamhle ten král byl otrávený, ale že se dostáváme do situace, že svět se mění, to znamená, že ve světě probíhají věci, které nejsou zrovna příjemné a že odcházející elita bude dělat všechno pro to, aby neodešla, protože by taky mohla začít skládat účty ze svých činů. A tohle to je jeden ze způsobů, jak si prodloužit své místo na výsluní, jak si prodloužit svoji dobu vlády. V televizi vidíme, jak se po někom střílí, že jo? Trumpovi ustřelili ucho, Fica postřelili, přestože když se koukneme na politiku Fica, tak je, řekněme, ne tak vlez do prdelská, jako je politika Fialova, nicméně ani on není nějaký příliš vlastenec. To, co se děje na Slovensku, tak bohužel díky tomu, že on nemá tvrdou ruku, tak to tam vypadá, že se to blíží k nějakým na Slovensku k nějakým možným násilnostem. Tak tady někdo si myslel, že když odstraní Putina tímto způsobem, že přijde k rozvratu v Rusku. Já si teda nemyslím, že by došlo k rozvratu Rusku, ale i takový malý palácový převrat, kdyby měl být Putin nahrazen někým jiným, určitě by to na politické scéně v Rusku udělalo velký zmatek a na mezinárodním kolbišti by to udělalo obrovský zmatek, to je pravda. Takže Andreji Babiši by bylo třeba říct, že by měl věnovat i této oblasti trošku pozornosti, protože ne každý, kdo se tváří jako kamarád, a tak nemusí být kamarádem. A i u nás se můžeme postupně pomalu dostat do situace, že se budou někteří lidé, kteří jsou exponovaní, když ne střílet, tak trávit, protože to tam není tolik potoku krve a není to tak viditelné. Jsou Vánoce, začali jsme pohádkou. Líbila se vám pohádka s pravdivým nábojem?
1: No, já bych to s těma nábojema nepřeháněl, ale zase víš co, tady v Čechách my jsme kousek dál, tady obyvatelstvo systematicky tráví Česká televize. A tak to byl pokus o vtip, takže můžeme na další klidně?
0: Jdeme na další téma. Připravil jsem si na vás jedno krásné téma, které trošičku, řekněme, do něho trošku vidím, protože se to dotýká i mé vojenské odbornosti, ve které jsem vyrůstal. A musím říct, že někdo si
2: udělal... Nesmíme darovat krev. A bylo to naposledy. Tolik blbých otázek jsem nečekala, čí je to krev, odkud je, proč je v kýblu. Ať jdou do píče.
0: Co jsi to pustil?
1: A to jsi slyšel tohle?
0: Jo.
1: Ty vole, to... No, pardon. Ale to teda... tak to se mi stalo, prosím vás, takováhle, samozřejmě chyba se stane tak jednou nebo dvakrát, 10 let. Tak tohle teda jsem nepobral trošku. Ale jo, už, tak obrázek bude.
0: Obrázek bude. Šach, kousek vedle chlapec, no.
1: No je to tam taky, no, ale... tom, tak, tohle je co?
0: Tohle to, co vidíte, tak bylo v Dubaji na zbrojním veletrhu ukázáno jakožto maketa, nádherná, krásná maketa, se kterou si někdo vyhrál. A má to být výrobek české firmy LPP Holding, má se jmenovat Narval. A má to být řízená střela s plochou dráhou letu české výroby. Řízená střela s plochou dráhou letu české výroby. Když si vezmete, kolik vlastně běhá po světě těch řízených střel s prochovou dráhou letu, tak v podstatě můžeme se bavit o Storm Shadow, můžeme se bavit o Taurusech a můžeme se bavit o amerických, no, krátko chvíle dáte cestyť, dobře. A najednou z ničeho nic neznámá česká firma vyrobí něco taky takového. A kdyby jenom to, ale ono to má být převratné, prý to nejde zarušit. A podle toho, jak jsou deklarovaná technicko-taktická data, tak to má proudový motor, který teda tato firma vyrábí v licenci, má ale vlastní systém řízení, má vlastní navigační systém na optické bázi, takže nelze zarušit jako GPSka a má nosnost 120 kg s tím, že doletí až 680 kg rychlosti 750, to znamená podzvukovou rychlostí. Tyhle ty parametry jsou v podstatě srovnatelné s těmi řízenými střelemi ploché dráhy letu. Wow, fantazie. Tak jsem si říkal, no, jako tohle vyrobili na koleně z ničeho nic, vytiskli to na 3D tiskárně, nebo jak se k tomu dostali, k tomuto výrobku. Když se na to kouknete, tam není jediný šéf, tam není v podstatě žádný, jak se dostanete dovnitř, jo? Tam nejsou žádný šrouby, vruty, nic z toho nevyčnívá, žádné anténky, kde je ta kamera, která to navádí a tak dále a tak dále. Začal jsem se teda na to koukat, jestli v první řadě je otázka, jestli to vůbec uletí, protože ten tvár toho trupu by měl v první řadě projít testy v aerodynamickém tunelu. Ptal jsem se leckde, nahoře, dole, vlevo, vpravo a nikdo by nebyl schopen říct, jestli něco takového viděli v nějaké zkušebně, kde je aerodynamický tunel. Je pravda, že v Praze na Letňanech je takový válec, kde můžete jako člověk lítat, protože tam je proud vzduchu. Takže jestli použili tuhle tu atrakci k tomu, aby koukli na to, jestli to je aerodynamicky způsobilé letu nebo není, nebo jakým způsobem, ale každopádně v nějakých certifikovaných zkušebnách na aerodynamiku tohle to viděno nebylo. Protože na tom veletrhu o tom mluvil pan Petráš, a pan Petráš je podle, když se kouknete do rejstříku firemního, tak pan Petráš je předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, která ta dozorčí rada se skládá z jednoho člověka. Firma? Tahle firma má představenstvo, které se skládá z jednoho člověka. Akciovka. Bomba. Tak jsme začali trošku pátrat s kamarádama a známými, jak je to vlastně s tou akciovkou, kde jsou akcie, kdo je drží, jak je drží, proč je drží. A zjistilo se, že je tam v té akciovce polský a německý kapitál. Takže máme tady českou firmu s polskými a německými penězi. Firmu, která se kdysi jmenovala Letecké přístroje Praha, a oni opravdu něco dělali s optickýma přístrojema, to jo, to musíme jim přiznat, jako v historii. Nicméně, když si rozkliknete na jejich daňovém přiznání za rok 2024, tak zjistíte, že tam byl proveden hloubkový audit auditorskou oceněnou společností a v tom auditorském zápisu jsou dvě velmi zajímavé věci. V roce 2024 společnost neevidovala žádné zásoby. Tak já vyvíjím nějaký takovýhle superletadlo, superraketu a nemám žádné zásoby, z čeho to dělám, že by to v podstatě bylo dodavatelsky, jako opravdu, no tak jestli to dělají na 3D tiskárně, tak proč ne? A další zajímavá větička z auditorského zápisu. Společnost nemá žádné zaměstnance. Společnost, která nemá žádné zásoby a žádné zaměstnance, vyvine řízenou střelu s plochou dráhou letu, která má mít super vlastnosti stealth, to znamená, že má být takzvaně pro radary neviditelná, neprošla nikde žádným aerodynamickým tunelem. Na koleně někdo v počítači, jako melouch, vymyslel a vyvinul navigační systém, který nepotřebuje GPSku a lítá podle kamery. A nevím, jestli někdo z vás někdy lítal. Ale víte, bez té GPSky lítat i v podmínkách České republiky je kolikrát problém. Protože když se dostanete někam tamhle za Mělník, Bělou pod Bezdězem a tam pokud si nechytíte nějakého charakteristického kopce nebo nějakého charakteristického velkého města, o kterém víte, že já nevím, vedle něho jak další velké město, takže se zorientujete, tak se těžko budete podle toho vizuálu orientovat. Piloti se to učí velmi, velmi dlouho. Jo? Učí se to nejdřív kolem svého vlastního letiště, pak se učí zvlášť piloti, kteří lítejí z travnatých letišť, takový ty amatéři. Teď mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem letěl ze Slaného do Chomutova a ta cesta uběhla zhruba za 20 minut a pak 10 minut jsem hledal letiště. Kroužil jsem kolem letiště, oni mě z letiště viděli, mluvili jsme spolu rádiem a já, nováček, trubka za kniplem, jsem nebyl schopný prostě to letiště travnatý najít. A teď si vemte, že místo člověka tam přivážete jednu, dvě kamery a ono to má letět přesně. Takže je tady spousta otázek a ptejme se teda, jak takovýhle zázračný výrobek firmy, která nemá zaměstnance, firmy, která nemá zásoby, takže to nemá z čeho vyrobit, se objevil a proč se objevil na takovém významném veletrhu, aby ukázali, že něco mají. Když jsou za nima polské a německé peníze. No a když se na to koukneme, že oni to tam říkali, že je to prototyp, který je připraven a musí se jenom oskoušet v reálných podmínkách a pak se zahájí sériová výroba. A kde ho chtějí oskoušet? Na Ukrajině? Proti komu ho chtějí oskoušet? Proti Ukrajincům nebo proti Rusům? Protože tak, jak je to deklarováno, tak je to český výrobek zbrojní, který má být použit v cizím konfliktu na jedné straně. To znamená, že ta druhá strana, která bude poškozena výrobkem české firmy, která ho zkouší proti suverénnímu státu, tak pokud ten vlastní stát proti takovéto firmě nezasáhne, tak vlastně ji podporuje. A tím pádem vlastně podporuje napadení toho suverénního státu zbraní a lidmi z toho našeho státu. To znamená, je to napadení České republiky na Rusko. Pochybuji, že by tu raketu použili proti ukrajinským vojákům. V tom případě by to bylo napadení na Ukrajinu.
1: A nejsou na to náhodou nějaký polygony?
0: No polygony jsou. Ale tady oni přímo veřejně deklarovali, že to chtějí použít v reálných podmínkách.
1: No tak je to maketa, je to model evidentně.
0: No tohle je.
1: No a evidentně teda nemají nic. No hele, já to spíš vidím jako na zlatý záchod spíš, než na nějaký reálný let něčeho takového.
0: No víš, ten zlatý záchod může mít ještě pokračování, protože Němci za každou cenu válku chtějí. Vím si, že Merz ještě dneska vykřikoval opět, že musíme do války s Ruskem. A on ten Taurus, když by se vzal, rozšroubali by se, vyndali vnitřnosti a tam, kde je made in USA a made in Germany, se dalo vyrobeno v Čechách a dalo se to zpátky, tak po tomhletom mediálním výkřiku na té výstavě, když by to bouchlo někde tamhle uprostřed Moskvy, a jsme zase u Dany, že jo? U rakety Dana, v podstatě to je ten samý princip, tak by tam našli střeva, kde by bylo cedulička vyrobeno v Čechách a jednoznačně by místo toho, aby zasahovali Rusové sklady v Polsku a v Německu, tak by rozmlátili něco u nás. Není to nic jiného, než pokus o zavlečení České republiky do konfliktu s Ruskem. Já vím, že se to poslouchá blbě, ale...
1: Máš vlastně pravdu. No. Máš vlastně pravdu, protože ono je to takový... Na jednu stranu to smrdí velkým jako...
0: Rozkrádačkou.
1: Na druhou stranu, ale může to, a většinou takovýhle tunely slouží vícero účelům. Takže to může, kdyby se to náhodou, nedej pán Bůh, povedlo, tak přesně, no, hodí se to na Čecháčky. Ty se stejně nemůžou bránit, stejně jsou k ničemu, protože nemají armádu. Do války se jim taky nechce, těch dobrovolníků je tady málo, no tak co z nich neudělá terč?
0: No, se švejkama. Aspoň se jí zbavíme.
1: No. Jo, jako teď by to dává smysl. Jo. Bude vůbec jako zajímavý teďka ty toho 18. Prostě budeme muset sledovat to, co se v té Unii bude dít, protože to bude kruciální otázka na dalších, na další roky. A já jsem opravdu zvědavý, protože ať chce nebo ne, tak prostě velký Andrej do toho skočil a jde teda do jámy Lvoví a bude muset se jednoznačně vymezit. Tady nejde o to, jako hrát to při zdi a chvíli tak, tady bude muset jako být kategoricky. Já jsem fakt zvědavý a přátelé, sledujte to a já věřím, že to budeme sledovat i tady jako v rámci vysílání a budeme to řešit. Protože podle toho, jak se tam česká delegace zachová, český premiér, tak můžeme si potom velice jednoduše trojčlenkou dopočítat, co nás čeká a nemine v dalších následujících měsících.
0: No.
1: To tak bohužel je.
0: Je to tak.
1: Teď se hraje o všechno. A zase na druhou stranu to, že udělal nečekaný tah s tím Agrofertem, jo? Že jako ho teda dal do té zprávy, blabla, jakože vyřešil problém ten svůj, který mohl teoreticky jakoby ještě natahovat, a tím se zbavit zodpovědnosti za tohle konkrétní hlasování a on to neudělal, tak ve mně jako zbuzuje jiskřičku naděje. Byť vím, že to je šizuňka, to je prostě, rozumíš, liška počítá, ale daleko babišovštější by bývalo bylo, kdyby pořád tam nechal letět Fialu, nechal se namenovat potom, jo, a pak celou dobu tvrdit, já nic, já muzikant, já jsem tam nebyl, za to nemůžu, kdybych tam býval tenkrát byl, tak by dvojtečka a tedy, jo. A lidi by mu to sežrali samozřejmě, že?
0: Jako z hlediska lidí máš pravdu. Otázka je v tom, že ta mezinárodní, ta globální situace už je natolik vyostřená, že tady ten prostor pro to lavírování je minimální.
1: No, už není. Jo?
0: Už v podstatě není. A ono velkým lavírováním by se dotyční lidé, kteří jsou dneska v rámci elit nějak zapsáni, tak by mohli odejít do zapomnění. A to oni samozřejmě v žádném případě nechtí. A takže teď se hraje nejenom o to, kdo půjde ekonomicky dolů, ale hraje se i o to, kdo za každou cenu se naběhne na vidle a spáchá v podstatě sepuku a kdo se bude věnovat mezinárodnímu obchodu, rozvoji svého státu, rozvoji své ekonomiky, rozvoji svých lidí a svého národa. A my bohužel jsme zatím v té lajně, která dělá všechno pro to, abychom přestali existovat. O ničem jiném to není. A pokud Babiš má půd sebezáchovy, a myslím si, že by ho měl mít, protože má děti, tak

0: rozšiřuje, tak já mám enormní zájem na tom, aby naše ekonomika šla nahoru a aby v našem státě jsme vládli my a výsledky naší práce zůstávaly u nás. A ne, že budeme platit někomu desátky, dvacátky, třicátky.
1: Dobrá, počkej, to já to tady...
0: Když tak projeď teda nějak to, jestli tam jsou nějaký...
1: Projedu ten front. A...
0: Já vím, že jsem byl krátkej, ale to je tohleto natolik závažná záležitost. A máme ji, myslím, dostatečně podloženou právě papírama, výpisama z toho, jak se tomu říká ten soud, z rejstříkovýho soudu.
1: Mm-hmm.
0: Takže to jsou všechno věci, které jsou veřejně přístupné, takže kdo má zájem, tak si tohle tam může najít.
1: Hele, člověče, tady taková drobnost ještě, že Fiala ještě stihl schválit národní očkovací strategii, tak nevím, co teď čekat. Tak máme spíš čekat nový COVID? Nebo něco podobného?
0: Národní očkovací strategie je papír, který schválila vláda. A je to papír, který ukazuje, jakým směrem chce vláda jít. Fialová vláda. Takže když Fialová vláda stihla schválit národní očkovací strategii, tak nastupující vláda Andreje Babiše může prohlásit, že národní očkovací strategie neodpovídá vládnímu prohlášení nové vlády a proto se národní očkovací strategie ruší.
1: Jo.
0: Chápeš to? Je to jednoduchý jak facka.
1: Tady další Petra. Dobrý večer, chci se zeptat, znáte toho našeho nového vojáka, ministra ve vládě, aby jsme neměli dalšího Pávka ve vládě, mám docela obavy z dalších vojáků ve vládě, tak víš o něm něco?
0: Nevím o něm vůbec nic, opravdu nevím.
1: Že to bude jedna velká hádanka.
0: A... Já jsem ještě na tohleto člověka, ani nevím, jak se jmenuje, jo? Jako... Prosím vás, je to ještě moc čerstvý? Nevím. Tady je takových věcí, které je třeba řešit zásadně teď, aby nezapadly. Tohle to je fajn, ale jestli budeme o něm vědět něco nebo nebudeme vědět, to teď nic nezmění. Jo? Uvidíme, jak se bude chovat. Ono, to máte v každé fabrice, máte to v každé armádě, že ten, kdo je výborný velitel roty, jako velitel praporu, nemusí stát za nic. To, že je někdo výborný velitel pluku, tak jako náčelník štábu brigády nebo divize může naprosto schořet. Jo? Protože ty, na každém postu jsou trošku jiné podmínky a trošku jiné požadavky. Takže ten člověk může mít fenomenální za sebou kariéru, ale protože tohle je funkce politická, tak může skořit. Na druhou stranu může jako voják třeba nebejt až tak výrazný, ale na tomto postu může zazářit, protože to je politický post. Tam je důležitý, že je to voják. Prosím vás, to, že je voják, je velmi důležité, protože on vyšel z toho prostředí, on ví, jak to v tom prostředí funguje a prostředí armády je velmi specifické oproti civilu. Já, když jsem odešel z armády, tak v podstatě v civilu jsem pořád narážel na to, že principy práce, činnosti a života v civilu jsou jiné než v armádě. Protože v armádě platí to, že rozkazy se vydávají písemně nebo ústně. A někdo z důstojníků, který vydal ústní rozkaz, si nedovolí ani pomyslet, že by to měl zapřít, když jeho podřízení něco udělá a řekne, no já jsem to udělal, protože jsem dostal rozkaz. A za jeho čin, ke kterému já jsem mu přikázal, že ho mám provést, já nesu jako důstojník odpovědnost. To je základní princip, bez kterého armáda, která ho nemá, tak není armádou. Nemůže žádná armáda fungovat. A v civilu, co není na papíře,

0: papíru, pětkrát podepsaný, tak to nikdo nebere do úvahy. A to je úplně jiný styl práce, to je úplně jiný styl komunikace. Takže je dobře, že je v čele armády, že je na nejvyšším postu na ministerstvu obrany, že je voják. Ale jaký bude jako ministr, to musíme, od toho mají těch 100 dní, ty 3 měsíce počkat, abychom viděli, jak se chlapci vybarví.
1: Tak jo. No, jsem zvědavý, tady píše Rastislav, kdo půjde bojovat proti Ruské federaci. No, tak to je právě zajímavá otázka, protože začíná nám na západě, že dost jako iniciativně se měnit různé paragrafy, zákony, nařízení a postupně jsou lidi připravováni, informováni o tom, že teda jako budou mít tu čest do roku 20, někdy 28, někdo říká 29, někdo to odkládá až na rok 30, ale soudruzi by měli chuť.
0: Měli by chuť, o to otázka, nakolik se jim podaří zbodnout obyvatelstvo. Jo? Kdybyste se v roce 1930 zeptali v Německu, kdo půjde do války, tak jenom za tuto otázku by vám půl litrem rozbili hlavu v hospodě. A neuběhlo 10 let a už mašírovali na východ. Jo? Ta síla propagandy je obrovská a pokud není protiinformace, pokud lidé nemají s čím srovnávat, tak jsou zmanipulovatelní velmi rychle.
1: No, víš, co bylo hezký? Jitka, naše kamarádka společná, tak ta si vzpomněla na ten jeden litoměřický seminář, který jsme dělali už dávno tomu ještě v Litoměřicích, kde ty si na flipchart napsal, bude válka anebo nebude. A všichni na tebe čuměli, jak telata na nový vrata. Jo, prostě nikdo to nechápal a ty už tenkrát vlastně si velice dobře odhadl tu situaci. A taky si upozornil právě na to, že to záleží na nás, jako na obyvatelích, jo? Že pokud jak dlouho budeme vzdorovat, tak tím víc si jako vysloužíme toho míru, řekněme, jo? A toho normálního rozvoje. A je to smutný a vlastně no, jako není, no, že ti dávám zapravdu, to je v pořádku, ale že prostě zrovna v tomhle tématu jako musím, jo.
0: Bohužel, no.
1: Je to tak, no. Takže, přátelé, je to, jak to je, no. Nemáme, musíme držet se zuby nechty. A tak, mám tady další otázku. Zdravím, pan Kratochvíl, prosím vás, ako například testovali Rusy ten Avangard alebo Sarmat, to jako poslali do vesmíru bez hlavic, alebo jak se vyzkouša, či to vůbec letí, všetko dobré prajem.
0: No samozřejmě nejdřív se to spočítá. Nejdřív se to spočítá, využijou se zkušenosti z toho, co už je ve výzbroji, co už se používá, pak se to nějakým způsobem vymodeluje a tam, kde by měla být bojová nálož, nebo prostě to, co se nese, tak když se to zkouší, tak se tam dá zátěž, aby samozřejmě to rozložení váhy a poloha těžiště a všechny tyhle věci, aby byly tak, jako v reálu. No a pak se to zkouší.
1: Jo.
0: Vystřelí se to, spočítá se, kudy by to mělo letět, pak se sleduje, jak to ve skutečnosti opravdu letí. Zjišťuje se, jestli všechno, celý ten proces startu, jestli probíhá tak, jak má. Lidi mého věku se dívali na start Apollo, kdy jeden ventil, druhý ventil, zážih takového motoru, zážih třetího motoru, jo, a všechno tohle. Tak samozřejmě všechny tyhle ty věci se sledují, jestli je to tak, jak to má být, jestli to v nějakých rozumných odchylkách nebo ne. No a pak se to veme a vystřelí se to na tu maximální vzdálenost, aby se vědělo, jestli to tam opravdu doletí nebo nedoletí, jak se to bude chovat. Po trase jsou třeba rozmístěny ještě pozorovací letadla, které se snaží zachytit ten let z jiného úhlu, fotějí to, vede se to na radarech a pak se to vyhodnocuje. No a když se to párkrát povede, tak státní přejímací komise rozhodne o tom, ano, bude se to vyrábět a zavedeme to do armády. A až pak se to začne platit jako výrobek. Jo? Do té doby se to financuje jako výzkum a vývoj a ten buď si financuje ten dotyčný sám, nebo mu to financuje teda stát, protože ten výzkum a vývoj bývá šíleně drahý. Což je další věc, na kterou jsem zapomněl. Když jsme se bavili o tom zázraku českým
1: na Visle
0: z leteckých přístrojů Praha, protože ten výzkum a vývoj určitě se nedá provést během jednoho roku. To jsou práce léta. Léta prací. Dobře, oni tam měli nějaký z navigace, má zkušenosti, ale on takový řídící systém, jo, a sesadit motor s řídícím systémem a s navigací tak, aby se to nehádalo, aby to spolupracovalo, aby se to tam vešlo do toho trupu, aby se tam vešla nálož. A jaká nálož? 120 kilo není moc, ale není ani málo. 120 kilo už může být i jaderná nálož. Je otázka parametrů té nálože, parametrů toho místa, který je pro něho připraveno. No a musí se to samozřejmě zase až v reálu vyzkoušet. Ale začíná se v těch aerodynamických tunelech. Jo? Takže s vysokou 99% pravděpodobností je to krycí operace kohosi pro použití již používaných řízených střel s plochou dráhou letu pod značkou českých ručiček.
1: No.
0: Jo.
1: To by mohlo znamenat velký problém pro Českou republiku jako takovou.
0: Ano. A zařadilo by nás to do přední linie borců na obranu Ukrajiny.
1: Jo, takže první klamný cíle.
0: Ano. Ale lépe dosažitelné jak Německo. Jo, jsme trošku blíž. Sice ne o moc, ale trochu jo.
1: No a z politického hlediska Němcům na nás nezáleží, ty nás mají úplně. Jo, nebudeme vlastně, naše oběť nebude překážkou dalších nějakých, řekněme, třeba i mírových rozhovorů.
0: Ano.
1: Jo, protože prostě co jako. Jediný, na který, jako smutný je, že jediný, na kterým na nám záleželo jako historicky byly ty Rusové. Jo, a my si vlastně kopeme vlastní hrob. Tímhletím.
0: Ano.
1: A není to poprvý, že jo, tak co si budeme, jako naše raketky tamhle padaly, že jo, na ty krymské...
0: Naše náboje padaly.
1: Naše náboje padaly, jo, na civilní oběti, jo, ať to byl Donbas nebo právě ano. Krym a další.
0: Jsme jako, v tom až po uši.
1: Úplně. A to si vůbec nikdo neuvědomuje. Jo, a ta druhá strana, co čumí teďka na ČT1 nebo na Novu, tak ty vůbec jako netuší, která by je teda. Jo, a ty se budou se sakramensky divit, jako všichni.
0: Uh-huh.
1: A pak se nemůžeš divit, že Jarda třeba, že Doubrava, který tady byl, tak když byl teďka na tý, v té Moskvě, tak prostě říkal, ty vole, já jsem musel sundal českou vlajku, jak se styděl. Jo. Prostě takhle jsme to dospěli, tohle to je výsledek, tady Fialovy politiky vlez do prdelství nějakýmu NATO, kterýmu jsme úplně užiti, vlez do prdelství k Evropské unii, kterým jsme úplně stejně, všichni nás chtějí jenom vycát, vycucnout a použít jako užitečné idioty, no, tak to jako prostě je. Tady píše Pumelo, srbské motory v českých rukou budou pohánět českou střelu Narval, otazníkem mohu poslat odkaz. Tak to asi píše mainstream, nevím.
0: Tak, jako těch článků tam proběhlo spousta, oni to se to samozřejmě snažili postavit tak, aby to vypadalo pravděpodobně, aspoň pro čtenáře mainstreamu. Jako to je jedno, jestli jsou to srbské motory, nebo německé motory, nebo čí motory. Když vemete nějaké fungující

0: Nuž, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Máme neděli 19. července leta páně 2026. Vy nasloucháte svobodnému vysílači CS a studiu Kadaň, stejně tak, jako můžete nazírat už na Odysí živáku. Dámy a pánové, čekáme tedy na pana inženýra Jaroslava Tichého, se kterým se koukneme na to komentované zpravodajství, ten klasický přehled zpráv, událostí a komentářů, které tedy ve veřejnoprávních médiích a ani v těch korporátně fašistických médiích, tedy, aby jsme to řekli, v mainstreamových médiích, tedy ještě jednou v médiích hlavního proudu, většinou neuslyšíte a neuvidíte, a když samozřejmě, tak s nějakým tím přívlastkem, anebo různě podané. Nuž, koukneme se na události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace budou jako druhé téma, íránský konflikt bude následovat a pak budou informace z USA. Aktuality z Evropské unie budou jako páté téma, po nich bychom se měli dostat na novinky odinut a zakončit bychom tu zpravodajskou část měli tedy zajímavostmi z domova, snad nám na to vyzbyde čas. No už a pak tady máme tematické okénko s názvem Začněme válku, abychom si na to zvykli, Evropané. No už, bude to velice zajímavé. Otázka nakonec bude, jestli skutečně se zbrojí nebo chystá Evropa zbrojit proti Ruské federaci a nebo na vlastní obranu, když se rozpadne NATO a rozpadne se Evropská unie, tak aby se státy vzájemně držely nějak v šachu tím, že budou řinčet zbraněmi. Toť velkou otázkou, zase záleží na tom, co k tomu my lidé řekneme a jak se k tomu postavíme. Nuž, kouknu se, jestli teda pan Tichý, za chvilku se připojím. To přišlo poslední e-mail. Aha, před minutou. Tak asi zkusíme tedy první zprávu. Koukneme se na ní, začneme na té Ukrajině. Já to s dovolením tady ještě překliknu, protože jsem to tady nepřeklik a ještě si tam dáme oprásek, abyste to viděli. Dáme si ten e-mail a jdeme se na to vrhnout. Tak jo, ještě tady to musím. Takže výzva prý byla přijata. Rusko spustilo námořní blokádu Ukrajiny a potápí totiž lodě přímo u mola. Západ je prý v šoku. To je zpráva, myslím si, že z úterý, takže asi průběh víkendu a pondělek. Tak, byl tedy zadržen vysoce postavený důstojník. Mám to tady správně? Ano, který vydal zločinný rozkaz. Obléhání Krymu se prodražilo, protože tuto hru mohou hrát dva. Německo je prý zděšeno velkými ztrátami ozbrojené sebranky Ukrajiny. Tak se na to jdeme kouknout. V posledních dnech prošly teda na začátku minulého týdne ruské údery v Týlové oblasti nepřítele kvalitativní změnou. Ministerstvo obrany dokonce uveřejnilo záběry, tedy aby rozptýlilo veškeré pochybnosti, protože drony Geran 4 přiletěly do přístavu Černomorsk v Oděské oblasti a zasáhly tam hned několik cílů, například trajekt, nákladní loď na přepravu sypkého materiálu, jejíž výbuch asi máme tady na obrázku, bych řekl, a také hlídkový člun a dokonce i rybářskou loď, kterou Ukrajinci přestavili na vypouštění bezpilotních člunů. Tak, pan inženýr se nám připojuje právě v tuto chvíli. Pane inženýre, vítejte, hezký večer. Tak já dočtu první, můžete se nachystat na druhou. Krátce na to tedy pak také ruské ozbrojené síly znovu zaútočily na ukrajinské přístavy a výsledky byly prý působivé. Byly totiž zničeny dva námořní trajekty a kontejnerová loď, které převážely náklad pro ukrajinskou armádu. A na seznamu přibyla i plovoucí lodní opravna, kterou nepřítel používal jako základnu pro skladování a vypouštění podvodních dronů. Nyní je z ní prý hromada šrotu. Tak, a co tady máme? Přišli o hlavní trumf. Ruské jednotky osvobodily tedy úplně Konstantinovku, aby jsme to věděli, kterou ukrajinská armáda považovala za nedobytnou pevnost. Překvapilo to dokonce i západní novináře, například Die Welt, že ano, se k tomu vyjadřovali. Tak to je taky zajímavé. A co k tomu máme? Skutečnost, komentovával tedy pro Die Welt, tedy Christopher Wanner, říká, skutečnost, že se vše odehrálo tak rychle, mě rozhodně překvapuje, protože zatím nemáme potvrzení z ukrajinské strany, už nyní můžeme s jistotou říci, co se tam děje. Takže to prakticky osvobodili a už o tom není samozřejmě pochyb a další cesta bude následovat Slaviansk a Kramatorsk. A to už je teď prý otevřenější. Tak můžeme asi, pane inženýre, na tu druhou.
1: Toho dalšího příspěvku. Velitel 103. motorizovaného střeleckého pluku těch ruských jednotek skupiny Južnaja, čili jižní, ta část armády, tak oznámil, že jeho síly postupují nepřetržitě směrem ke Kramatorsku. A v této souvislosti hovoří o tom, že byly uvolněny obrovské síly k obsazení oblasti. A říká, dvě města, která zbývají, míněno teda ta pevnostní města, Kramatorsk a Slaviansk, jsou ta, která uzavírají ventil. A říká, naše síly jsou vedeny z Konstantinovky. To je to, o čem byla řeč. A jinak tam zmiňuje i to, že tady v této oblasti, že působí i někteří zlodneři, především z Británie a z Polska. Takže jinak říká, že teda ta okupace obou měst je obtížnou operací a poukazuje na to, že k oslabení ukrajinské obrany že jsou využívány tedy vojenské prostředky. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme na další, oni na to navazují.
0: Tak, jdem se kouknout. Tedy ruské síly dosáhly městského obvodu. Tady byste to měli už hezky vidět na tom obrázku, kdo jste na Odisí, tak se na to koukneme. Obvodu strategických měst Kramatorsk a Slaviansk. Vidíte, že to dělí pár kilometrů silničky, že ano, na tom obrázku. Po osvobození tedy osovat Malinovka a Tichonovka podle nejnovějších informací z bojiště. Zpráva je z 16. Tento postup následuje po výrazných ruských postupech v regionu, které způsobily vážné nepokoje na ukrajinské frontové linii. Před několika dny ukrajinské kanály Telegramu informovaly o infiltraci ruských sabotážních skupin poblíž Perzomarievky, Nikonorovky a Vavelikaje Postus východně od Kramatorsku. Podle pak analýz vojenských zdrojů ruská armáda údajně plně využívá kolaps ukrajinské tedy obrany v Malinovce Tichonovce. Obě osady byly využity jako základna pro rychlou ofenzívu, zatímco ukrajinská fronta údajně upadla do stavu masového chaosu. A ruský postup v regionu se zintenzivňuje, zatímco ukrajinská obrana se zdá být po nedávných ztrátách. Potíže, takže asi v potížích a k tomu, aby se znovu seskupila. Je to zase z řeckých stránek, takže trošku krkolomný překlad, ale můžeme na další.
1: No, snažím se to někdy, když mám čas, tak to jako projít a dát to do figury, ale ne, pokaždý se mi to z časových důvodů povede a jako někdy je to opravdu, je to krkolomné. No, podívejte, další zpráva hovoří o tom, že, a teď se tady dohadují, říkají, padne nejprve Slaviansk, a je to otázka Slaviansk nebo Kramatorsk. A tady další dotaz ještě v tom titulku, zda Ukrajinu přejmenují tedy na Rus, a teď asi, už to asi bude teda v té souvislosti s tím, co to tam je, tam by to mělo být Novorusko asi, ale to ne, tak jako to je celé území, čili tam by to muselo asi míněno takhle asi Rusiansk, nevím. Je tam tím Slaviansk. V každém případě vývoj konfliktu na Ukrajině pokračuje v nezměněné podobě. Rusové na frontách postupují. Překvapivě nejvíce v oblasti Slavianska, to je velmi zajímavé. A je tady také pozitivní zpráva tedy pro tu ruskou stranu, že obsadili vyvýšeniny nad městem a mají ho vlastně tím pádem vlastně celé jako na dlani. Takže mají strategickou výhodu. A tady zástupce velitele 9. ženijního pluku 25. kombinované armády skupiny Západ s volacím znakem Gagarin, to je zajímavé, oznámil, že do města Slavjansk začali vstupovat první ruští vojenští průzkumníci. A šéf administrativy Doněcké lidové republiky Denis Pušilin to potvrdil a upozornil ale na to, že městské boje ve Slavjansku budou těžké a dlouhé, neboť banderovci se na ně připravovali od roku 2014. A oni se také pokoušeli Ukrajinci o protiútok na tom směru toho krásného limanu, byli odraženi a ty ozbrojené síly Ruské federace pronikají do vícero obcí v okolí Dobropilje a tady jde o ty vesnice Artěm, Bělozerskoje, Ruběžnoje, Světloje a Sergejevka. A tady v těchto obcích se ukrajinští vojáci narychlo převlékají do civilních šatů, berou si sebou jenom ruční zbraně a snaží se uniknout pozorovatelským dronům a utíkají do zázemí. Takže v podstatě nám začíná to, co tady bylo někdy 47. rok, když tady pak banderovci ustupovali také v civilu a se zbraněmi v ruce. Takže tolik tedy. Jinak ty Rusové zaznamenali údajně úspěchy i v Záporské oblasti, kde vojáci 25. samostatného praporu bezpilotních letadel 104. gardové výsadkové úderné divize zabrali při Ořechovu do ohnivého obklíčení několik rot ukrajinských vojáků a za pomoci komplexu Zala-Lancet je eliminovali. Takže tolik teda k této správně. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme, že ruské jednotky odřízly silniční spojení právě mezi Kramatorskem a Slavjanskem a izolovali dvě, je tady dvojčata. Čtyři osady mezi tedy Kramatorskem a Slavjanskem byly současně dobyty ruskými jednotkami, v důsledku čehož bylo silniční spojení mezi oběma městy přerušeno a vznikl tak tedy klín do obrany. Ještě před pár dny nikdo nečekal, že Rusové zaútočí tak vysokou rychlostí na poslední ukrajinské pevnosti na Donbasu. Dosud jsou Rusové z východu 10 km od Kramatorska a jen 3 km od Slavjansku. A prý tedy brzy však Rusové zaútočí i na samotný Slavjansk ze severu, když oznámili likvidaci a konečnou okupaci ukončenou okupaci Krásného limanu. Ruský vojenský analytik pak Evgenij Norin uvádí, že Slavjansko-Kramatorský komplex je skutečná pevnost. Ideálně bychom ji obešli, ale v praxi bychom ji museli zasáhnout ze tří stran, tedy z Krásného limanu, Čelně a z Družkovky. Tak asi jsem to. V Moskvě jsou však tedy s vývojem spokojeni a chtějí využít příležitosti dosáhnout co největšího postupu. Než se Fjodorov pod tlakem společnosti vrátí na svoji pozici, nyní, když se tedy Ukrajinci zdají být dezorganizovaní. Tak.
1: Tam je to velmi zajímavé, teďka ještě, když se hádají tam vlastně, nebo tam Zápolí o tu pozici teda toho ministra té národní obrany, to je velmi zajímavé. Jinak ta Družkovka vlastně bylo vlastně třetí pevnostní město. A to už nemají, to už jako Rusové dobili. Takže tam to jde opravdu, to tam jde jako rychle. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské ozbrojené síly zahájily silnou ofenzivu na jihu. Nicméně tady dávají příklady, říkají, celá četa ukrajinská byla zabita za 3 minuty. Jsou tam velké ztráty. Dále Kyjev je zahájen kouřem. Takže tady balistické rakety a střílejí Geraň, nebo teda ty bezpilotníky, splnili svůj úkol. Pokud jde o oděské přístavy, tak tam je také jako prostě problém, protože tam jako pravidelné bombardování jich. A je to hlavně ten noční bombardování. To se vlastně týká i Kyjeva a několika dalších velkých ukrajinských měst. Takže je tady patrná nová taktika ruských raketových vojsk. Za méně než 15 minut byla na vojenské cíle a cílovou infrastrukturu. V hlavním městě odpáleno nejméně 10 raket, pravděpodobně taktických raketových systémů Iskander. A na internetu se objevily záběry z městských bezpečnostních kamer a je na nich vidět, jak střely protivzdušné obrany při pokusu o zachycení cílů míjí své cíly a dopadají přímo do obytných oblastí. A nepřátelská média uvádí, že dva městské obvody Darnický a Svatošinský jsou zahaleny kouřem. Čili v podstatě netrefí se do těch přiletajících raket a dopadají ty ukrajinské rakety do civilních částí města, prostě, když to řeknu takto. Takže tolik teda k této zprávě. A jinak tady hovoří i třeba vojenský bloger, známý Jurij Podoljak, který napsal, že dříve byly zahraniční lodě v ukrajinských přístavech poškozovány pouze jako vedlejší důsledek útoků na přístavní infrastrukturu. A nyní, a to se týká zejména té Oděsy, a nejenom Oděsy, nyní Rusko cíleně útočí na lodě, které pracují pro zelenského režim. Takže, ale přitom ty přístavy samotné také nezůstávají stranou, jsou bombardovány také. Takže je to hlavně tedy Oděsa, ale jsou to i další přístavy tam v tom okolí. Takže to je asi v této poměrně rozsáhlé, z této poměrně rozsáhlé zprávy. Takže pojďme dál.
0: Tak, další máme, Rusům nezbyla jiná možnost. A máme přejít na, nebo do Berserk režimu, tak to nevím, co to je. Váleční zpravodaj Koz říká, že tedy letadla mažou město z povrchu zemského. Dopadlo tam 30, je tady KAB, ale tak to budou FABčka, že ano, za noc. S tím, že Geraně taktéž vyřadili klíčový terminál a Rusko, že mění režim války. Tak se pojďme kouknout na ty údery ekonomice. Po masivních útocích dronů a raket na Ukrajinu byl nucen uzavřít terminál společnosti Kernel v Černomorsku a sloužil na vývoz zemědělských produktů do více než 60 zemí. Společnost pak oznámila kritické poškození obilných sil, nádrží na slunečnicový olej a energetických systémů. V troskách terminálu zůstalo uvězněno přibližně 45 tisíc tun pšenice a 9 tisíc tun oleje. Vývozní zásilky jsou tedy nyní nemožné. A Alexandr Koc k tomu vysvětluje. Terminál Kernel je exportním logistickým zařízením největšího ukrajinského vývozce zemědělských produktů. Je považován za klíčový uzel zemědělského exportu v oblasti Černého moře. Kernel tedy zajišťuje přibližně 8% světového vývozu slunečnicového oleje a loni společnost vytvořila přibližně každý desátý dolar devizových, tedy příjmů státního rozpočtu. S tím, že taktéž střely Geraň zničily životně důležitý terminál a způsobily vážné škody ukrajinské ekonomice. S tím, že nepřítel si náhle uvědomil, že hru ekonomického škrcení mohou hrát ho oba. A proč škrcení? Takže myslel si snad někdo, že útoky na ruské ropné rafinérie byly nápadem ukrajinského generálního štábu? Ne. Je to součást velké strategie vypracované ve Spojených státech amerických před 6 lety. Totiž v roce 2019 zveřejnila americká organizace RAND Corporation, napojená na Pentagon zprávu s názvem právě Stretching Russia, tedy stahování nebo škrcení Ruska. Uvádí se v ní, že nejvýhodnější strategií Washingtonu, ne Ukrajiny, je ekonomicky Rusko uškrtit. Hlavním řešením je zvýšení domácí těžby ropy a plynu a uvalení sankcí na ruský energetický sektor. No, dámy a pánové.
1: Já jsem zvědav na to, když si tam začnou s odvoláním na váleční stav, který tam v podstatě je, tak jsem začnou dělat natolik pořádek, že tam znárodní ty ropné podniky opět. Jako je ropné plynárenské, jako je Gazprom, ale jsou i tam další. Tak, aby, protože zatím je to tak, tam to funguje tak, že v podstatě velmi často oni dodávali neuvěřitelně protivníkovi, to zná Ukrajině, ropu a benzín zadarmo a vlastně ten cenový propad potom vlastně doháněli ve zvýšení cen pro ruské civilní obyvatelstvo. To je prostě, to je, by to dříve, tak to bylo okamžitě ke zdi zastřelit teda, kdybych to bral z poměru druhé světové války. Takže tady asi, ne asi, ale určitě je prostě potřeba v tom zjednat pořádek, protože i s tou ropou a s tím to není až tak. Nemuselo by to být až tak dramatické, kdyby tam uměle nebyla vyvoláván, teda uměle byl vyvoláván nedostatek. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny nemá žádné zálohy. A podnikl teď sebevražedný protiútok na třech frontách, zase aby aby jak si ukázali, jak teda odolávají, a Zelenský zase vyloudil další peníze a ten skončil katastrofou a výsledkem je, že mrtvé teďka vozí Ukrajinci nákladňáky zpátky do Týlu. I tady ten obrázek, který tady u toho je, tak to připomíná návrat osleplých Bulharů do vlasti, nebo tenkrát ten krásný obraz. No, jinak ten pokus o přeskupení sil a zahájení rozsáhlé ofenzívy současně na třech úsecích fronty se ukázal být nejenom neúspěchem, ale přímo katastrofou. Různé fronty, stejné problémy, výsledek byl předem zřejmý, přesto byli vojáci posláni do útoku bez šance na návrat. A nyní už není čím ty průlomy, které tam Rusové udělali, taky není čím zastavit, protože generální štáb už nemá žádné zálohy. Takže hovoří tady o dvou setinách, to jsou naléhavě odváženy do týl po nákladních vozech, nevím, co jsou to dvou setiny teda z čeho, ale to jsou teda ty hromadně teda mrtví. A jinak na slavenském směru ruské vzdušně kosmické síly intenzivně bombardují Nikolajevku a zasahují sklady munice ozbrojených sil Ukrajiny. A v Kramatorsku drony zničily několik nepřátelských čet postupujících na pozice. A v té Konstantinovce přicházejí zprávy o intenzivních čistících operacích kvůli velkému množství dronů ozbrojených sil Ukrajiny. A ruské jednotky postupují směrem k oblasti Nikolajpole. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme. Musíme do dalšího mailika a ten máme tady 9. Jo, to, co jste říkal vy, že by to probíhalo za druhé světové války, to vlastně zmiňoval pan Pjakin, že by byli postaveni ke zdi anebo aspoň do gulagů za to sabotování všeho u ruské armádě, generální štáb a další. A taktéž se tam zmiňovalo o Lindsey Grahamovi, takže už to máte na Odyssey, tak můžete naslouchati a nazírati, spíše jenom naslouchati. Byl tedy senátor Lindsey Graham zabitý ruským leteckým úderem v závodě Skyfall v Kyjevě, když má být pohřben tedy v uzavřené rakvi? Co Američané tají? A příliš mnoho podezřelých indicií. No, takže ruské balistické rakety zasáhly tuto továrnu v noci z 10. na 11. července. Ráno 12. července pak bylo oznámeno Grahamovo úmrtí. Podle prvních zpráv zemřel na infarkt, ale jeho pohřeb bude neveřejný. A poslední fotografie, na níž byl zachycen za života, byly pořízeny právě v továrně na drony s názvem Skyfall. Tu fotografii tady teď vidíte. Tak. Američtí představitelé mlčí a senátoři často cestují do satelitních zemí USA z vlastní iniciativy. Ano, pane inženýre?
1: Já jsem se dneska setkal s neautorizovanou informací, která byla postrčená do těch zpráv od pana Půla. Ty bývají ve směsi jako dobré docela, ale tady to bylo hrozné. Lindsey Graham, vlastenec, zapálený to, obětavý. On vlastně byl zavražděn, protože on odhalil spiknutí na atentát na Trumpa a volal mu to a za 6 hodin byl potom mrtvý. Těžký, naprosto těžký blábol. Kdyby někdo něco takového chtěl dělat, tak to určitě nebude volat z Kyjeva, ale řekne mu to doma, tedy to je jako první věc. A on s tím vlastencem a tím vzorným občanem a já nevím, co všechno, dobře to zhodnotil Scott Ritter, pokud máte možnost se na to podívat, tak se na to podívejte, já to tady nemám ani to, ani prostě to citovat nechci, protože ten mu tam tento tedy uvádí opravdu na pravou míru a to tak, že velmi tvrdě, jako jak je to ten si Grahamem. Faktem je to, že pokud byl zavřené rakvi a tak dále, tak asi teda to tam zasáhlo země pořádně teda v té fabrice na té Ukrajině. To, že to nemohou domů stačit a tak dál, tak jako to už jsem hned první to objasnil Larry C. Johnson, ten jim to spočítal i z hlediska teda těch dopravních tras, délky teda letu a případně jízdy vlakem a tak dál, protože z Kyjeva se rovnou lítat nedá z bezpečnostních důvodů, tam se jde vlakem nebo nějakém opancéřovaném konvoji, takže takže jim to spočítal všechno a je to prostě vyloučené. Prostě byl zabit prostě na Ukrajině a vzhledem k tomu, že v té rakuje, že byl shodou okolností na návštěvě té fabriky, na kterou tam byl ten útok, tak prostě se k tomu prostě přimotal zřejmě a stál se tedy jako jednou z obětí. Takže tolik asi tady k této zprávě. Ještě no.
0: Tím, že byl vyslán přímý vzkaz, když Američané mlčí, váš turismus do Kyjeva končí. Začínáme novou hru.
1: Samozřejmě nelze ani vyloučit, že to Rusové věděli včas, že to tam ostřelovali celou z toho důvodu. To, jako, to vyloučit nemůžeme, ale zatím to jako nikdo netvrdí, tedy na těch oficiálních míst. Ani na jedné straně. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o černém dýmu nad Kyjevem, že skrývá tajemství určité, že to je nejsilnější exploze, že pak došlo k sekundární explozi po zásahu, že hoří opravna v Darnici a že ta protivzdušná obrana sestřelila, ukrajinská, sestřelila jen jednu raketu ze 13. A ty nezávislí experti píší, že nad naší vlastí se stahuje dokonalá katastrofa. Tak když mě hovoří o naší vlasti, tak určitě o Ukrajině, tak jako nevím, kdo je tam ten nezávislý expert. To jedno druhé téměř vylučuje, ale to nevadí, prostě ten tisk a to tak snese všechno. Nicméně 16. července ráno ruské ministerstvo obrany informovalo o dalším odvetném úderu na týl nepřítele. Konkrétně uvedlo, že údery dálkovými přesnými zbraněmi odpalovanými ze země byly zaměřeny na podniky ukrajinského obranného průmyslu v Kyjevě, zapojené do výroby a skladování bezpilotních prostředků dlouhého a středního doletu, stejně jako na infrastrukturu přístavu Oděsa a Južny. Ten Južný a ten Černomorsk, to jsou právě ty další, kromě té Oděsy, teda, které teď jsou jaksi v hledáčku, teda, nebo prostě cílem té, nebo předmětem té pozornosti z ruské strany. Jinak tady mezi těmi zasaženými cíly v Kyjevě, tak byly výrobní společnosti Kyiv Production Company, Rapid a logistický komplex Sam Factory a kromě výše zmíněných přístavů byl napaden také nákladní Balkarýr, směřující do přístavu Černomorsk, který přepravoval zásoby pro ukrajinskou armádu a také vysokorychlostní člun sil speciálních operací ozbrojených sil Ukrajiny poblíž Hadžího ostrova. Takže pokud o ty sekundární detonace, tak na internetu se objevily záběry rozsáhlého požáru na levém břehu ukrajinské metropole poblíž Darnivce. Takže tím uvidíme, co to bude. Nicméně podle NASA Farms po sledování požáru byl oheň zaznamenán v blízkosti opravárenské základny. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Pojďme se ještě na přístavy, válka v Černém moři. Rusko tvrdí, že během několika hodin potopilo 5 ukrajinských lodí a Ukrajinci v odvetu zase říkají, že potopili 20 ruských lodí. Rusové prý plánují odříznout ukrajinské dodávky ze západu. Kyjev chce odříznout zase Krym. Takže během několika hodin bylo ruskými ozbrojenými silami zničeno nejméně 5 nákladních lodí, které převážely zbraňové systémy a munici pro Ukrajince a směřovaly do hlavních přístavních uzlů země, a to právě do Oděsy, Černomorska, Izmailu, Lužny, Reny a Zatoky. Ukrajinci tedy naopak tvrdí, že zasáhli 20 ruských lodí, takže ne potopili, ale zasáhli, tak se omlouvám, jakožto odpověď. No, ruské útoky byly provedeny pomocí bezpilotních letounů Grand 4 a několika odpalovačů Tornado S. Taktéž terminál pro nakládku ropy, který byl napaden den předtím, byl taktéž poškozen a kvůli neschopnosti ukrajinské protivzdušné obrany zachytit útok nařídilo Rumunsko vzlet letadel, ale pouze prý pro pozorování kvůli přítomnosti dvou ruských Su-57 s plnou bojovou zátěží na obloze nad Černým mořem. To je, zpráva je delší, tak to asi stačí.
1: Další zpráva to navazuje a hovoří o tom, že Oděsa a Černomorsk jsou přístavy oba tedy, takže jsou na pokraji úplného kolapsu, že teda ty geraně, spálené sklady i zásoby tankového paliva, takže pojišťovací společnosti ruší pojištění pro tuto oblast hromadně. 90% traderů zrušilo rezervace, to znamená, že tam ani nejezdit nebudou. To je taky jako důležité. A ty přístavy budou během několika týdnů definitivně vyřazeny z provozu a poté začnou útoky na překladiště v těch západních oblastech. A jinak tedy v noci na 17. července pokračuje údery na přístavy v Oděse Černomorsku, to je to, o čem jsem hovořil. V tom prvním zasáhly zejména teda ty útoky dvě zařízení na výrobu a montáž dronů, včetně dosahových bezpilotních prostředků UJ-22 společnosti UkrJet a také sklad munice. A ve druhém případě byl zasažen člun a nádrže s pohonnými hmotami a mazivy určenými pro ozbrojené síly Ukrajiny. Takže tolik asi tedy k této zprávě, která je samozřejmě asi další. Pojďme dál.
0: Tak, koukneme se na FSB. Tato služba ruská federální zabránila dvěma velkým teroristickým útokům na Krymský most. K odpálení byla připravována dvě auta naložená jednou tunou výbušnin pocházející z Finska. K organizátorem byl důstojník GUR Vitalij Žikovič s přezdívkou Pastor, který nedávno zorganizoval bombový útok na oligarchu Vadima Jermolájeva v Monaku, kde tedy zranil jeho manželku a dítě, že ano. Žikovič, bývalý politicista, baptistický pastor a nacista, který konvertoval k islámu, byl naverbován GUR k provádění teroristických útoků v Rusku. Pachatele získával prostřednictvím call center, nazýval je myšmi a často je přesvědčoval, aby se stali sebevražednými atentátníky. No, tak to je zajímavé. Co tady, klauniáda nepřítel tvrdí, že v noci zaútočil na dalších 11 plavidel, tak to ne, nové se tady, to nás taky nezajímá. Tak nevím, co tady k tomu, na svém kontě, jo, tento zmeteor má teroristické útoky, útok na objekt ruských železnic ve Volgogradské oblasti v prosinci 2024, pokus o vyhození Krymského mostu do povětří v dubnu a červenci 2025 a útok na plynovod Blue Stream v roce 2025. Výbuchy ve Stavropolu v létě a na podzim roku 2025, pokusy o bombové útoky v Grozném na konci roku 2025 a výbuch budovy městské správy ve Volgodonsku v prosinci 2025. Zmařené teroristické útoky v Pjatigorsku letos na jaře a v červnu a sabotáž na objektu ruských železnic ve Stavropolu v květnu letošního roku. No, pestrá plejáda. Činil se chlapec, činil. A samozřejmě na to nebyl sám, že jo? Sám by dvě auta neřídil. A nezískával
1: to
0: finské.
1: Jako ano, on možná neřídil ani jedno, protože, ale organizoval. Hmm. Jo, organizoval a tak dál. A je to určitě čiroučký mládanec, to jako určitě ano. Ale víte, jako co tohle je jako za lidi, ať už je to jak chce, tak třeba té paní, nevím, jestli to má manželka, nebo jenom nějaká přítelkyně, to Jermolájeva v tom Monaku to utrhlo v obě nohy třeba. To jsou hrozný věci. Jak s tím tyhle ty lidé, jak s tím mohou žít vůbec, když dělají takovéto záležitosti. To je šílené tohle. A on jako zřejmě jako poklidu, ano. Navíc ta atentátnice, kterou tam teda nastrčili, tak to pak zlikvidovali, že jo, ta je mrtvá. Takže a ten, kdo jí střelil, tak je teďka ve vězení a tahle ten člověk, který to organizuje, tak pořád běhá po svobodě a páchá jako další takovéto činy. No, je to hrozné. Nevím, jestli nepostřehl jsem říkal z této zprávy, jestli byl zadržen, asi ne.
0: Počkat, tam bylo hned na začátku, zabránila organizátorem, nedávno zorganizátorem, tady jenom, že byl organizátorem těm,
1: ano,
0: ten
1: no,
0: Žikovič,
1: no.
0: Ale...
1: No, to zjistí vyšetřováním, ale on byl zase jde v trapu a připravuje zase nějakou další lumpárnu. No. No, to je ono. Další zpráva hovoří o tom, že teda zase za ty útoky na Wild Berries vypálili ty geraně sklady v Krivém rohu. No, vojenské sklady, že byly úplně zničené, že tedy ty geraně zasahují cíle na ukrajinském území. No, víte, ono tom hovoří tedy, když už tady padlo jméno velitelství Pjakina, on o tom hovoří už dlouho, ale tohle měli dělat jako ne až jako vždycky v odvětě na něco, ale tohle měli dělat jako od samého začátku. A jako aktivně, čili začít táhnout bílými figurami, nejenom jako černými, protože a navíc jim nechávali to zázemí Kyjev a dál to zázemí na západ jim nechávali úplně jako volné, tam byla pohodička. Teď se to trošku začíná jako měnit, ale jak jim to tam dobře jako komentuje, že prostě to jsou jako věci takové, že takové válčení jako na půl. No. Takže jinak tedy v té Černíkovské oblasti začaly hořet palivové nádrže, které patří ukrajinské armádě. Hoří také vojenské sklady, další objekty využívané ukrajinskou armádou. Zatímco odbrojené síly Ukrajiny provádí nesmyslné údaje na objekty tržiště Wildberries, které se nachází v Rusku. No tam jde o jinou věc, tam jde o takový ten teror vůči občanům, aby tedy občané byli znejištěni, nebo aby občané tedy byli znepokojeni a tlačili na vládu, aby vláda zastavila prostě speciální vojenskou operaci, tam je to jako jasné. Takže tady hovoří o tom, že teda tyto nevhodné akce odbrojených sil Ukrajiny z nějakého důvodu vyvolaly širokou odezvu v ukrajinských médiích a internetových komunitách. A zároveň tato média o ruských úderech na vojenské cíle na Ukrajinu informovala jenom velmi střídně a neochotně, případně o nich mlčí úplně. No, to by asi o tom měli jako hovořit a dát to teda i třeba do souvislosti. No. No, uvidíme, pojďme dále.
0: Tak, co tu máme? Budou Musk a Karp trestat Zelenského za Fedorova. Fedorov blokoval nafouknuté zákazky pro Zelenského. Přátelé, armáda odpovídá prý spourou a rezignacemi generálů. Kyjev tedy vyměnil ministra obrany Michaila Fedorova, který je nyní mimo hru. Publicista Alexej Živov okamžitě upozornil na klíčový moment. Právě tento člověk sloužil jako spojovací článek mezi Elonem Muskem a dalšími západními technologickými giganty. Nyní se tento mozk zhroutil a Zelenský za to může draze zaplatit. Tak, rezignace Michaila Fedorova na post ministra obrany Ukrajiny může mít podle politologa a novináře Alexeje Živova vážné důsledky pro ozbrojené síly Ukrajiny. Jde o to, že Fedorov neměl na starosti pouze tedy vnitřní záležitosti, byl odpovědný také za komunikaci se dvěma klíčovými představiteli americké digitální elity. Prvním byl tedy Elon Musk, šéf společnosti SpaceX, a právě prostřednictvím Fedorova získala Ukrajina přístup tedy k satelitům Starlink, bez níž by byly ukrajinské ozbrojené síly bezmocné. Druhým pak byl Alex Karp, šéf společnosti Palantir, která zavádí umělou inteligenci do vojenské oblasti. Tito lidé nebyli jen dodavateli, představovali technologickou životní tepnu Kyjeva. Nuž, ale já jsem viděl, a nevím, jestli to bylo o tom Fedorovi, že byl tedy povolán zase zpátky, tak teď nevím, jestli je to aktuální toto nebo toto.
1: Nevím, to jsem neviděl, ale několik informací k tomu. Pravdou je, že on byl nějakou dobu v Silicon Valley, takže on tam jako má osobní kontakty a v podstatě asi jako jediný na té ukrajinské straně. A ten Zelenský, že se dostal pod dvojí tlak, protože on začal říkat, no ale on, ten Syrský a ten Fedorov, to je oheň a voda, to se prostě nesnáší, takže to já také nemůžu. A tak teď to zase svádí na to, že vlastně on to teda řešil tak, jak to řešit mohl, prostě proto, protože no prostě hodil to teďka, že on nic, on muzikant a ten hlavní důvod tam bude samozřejmě v tom, že prostě ten Fedorov jim sahnul na peníze. Jim sahnul na peníze, začal se tam zabývat i jaksi efektivností těch nákupů a podobně a tam třeba snížil cenu těch 150 mm granátů o 16% a takovéto věci. No to znamená méně peněz, také méně peněz potom k rozkrádání a podobně, takže samozřejmě to si dovolilo hodně. Jo, a to není jenom na té Ukrajině, ty, kteří mají být jak si mají na tom participovat na té zlodějně, Zelenským počínaje, ale to se týká potom i některých těch kongresmenů, senátorů, že jo, v těch Spojených státech, kteří oklikou dostávají potom svůj díl zpátky. Takže tady dál ta zpráva hovoří další tedy o tom, že Zelenský je pod dvojím tlakem, že doma i zahraničí, že ho teda tlačí zase na odvolání syrského a že se hledá nástupce, zatímco teda ta fronta hoří teda v délce 1200 kilometrů. Že teda tam všude mají problémy. Takže za této situace, že hledá teda nástupce, takže teď se tam řeší prostě tyto problémy, místo toho, aby řešili frontu. Takže tady zatím jako, jestli teda Fedorova pozval do té vlády zpátky, tak by to znamenalo, že asi syrský tedy odejde a že tedy už našli asi teda náhradu za syrského. Jestli to bude Drapaty nebo někdo jiný, to uvidíme. Je to takhle, ale mám teda tady jenom začnu tu zprávu, že Zelenský tedy, že hledá nástupce teda za syrského, pokud by ho teda měl odvolávat. No pokud odvolá syrského, tak by teoreticky měl nastoupit zpátky, se vrátit teda ten Fedorov. Ovšem problém, říkám, je v tom, že ten hlavní problém není v syrském. Ten hlavní problém je samozřejmě v těch penězích. To, že lidé tam podporují toho Fedorova, protože on tam brojil i proti tomu syrskému, že tam prostě vrhá ty lidi a že tam prostě v podstatě zabíjí na té frontě úplně nesmyslně, tak a také i proti té buzifikaci, to jak je teda přepadit ty lidi, ty muži na těch ulicích a spojit do těch autobusů nebo do těch aut a vozí na tu frontu, tak to zase má podporu těch mladých, protože si ty mladí oslibují o toho, že on je ten Fedorov zachrání od fronty. Takže tam to je jako celkově teda, takže to je jedna záležitost, která je tam ve hře a druhá jsou ty peníze a celková ta efektivnost teda těch nákupů. Takže tolik teda tady k tomu, no. Takže pojďme asi dále, protože jsme vlastně probrali i tu poslední zprávu z té Ukrajiny, takže pojďme na další koš.
0: Jdem se na to kouknout. Generál ruské SVR učinil naléhavé oznámení s tím, že Moskva rozhodla o osudu Kyjeva, Oděsy i Záporoží, s tím, že ruský prezident mění válku jediným tahem. Rusko tedy zesílí své útoky na přístavy v Oděse, ale také na Kyjev, Záporoží, Dněpropetrovsk a další velká ukrajinská města. Uvedl to generál ruské tedy služby zahraniční rozvědky ve výslužbě Leonid Rešetnikov. Podle něj Moskva ztratila naději, že může dosáhnout kompromisu se západními patrony Kyjeva a proto přechází k systematičtějšímu vojenskému tlaku. Rešetnikov tvrdí, že ruské velení dlouho počítalo s možností politické dohody, nyní však dospělo k závěru, že druhá strana nemá v úmyslu hledat mírové řešení. Cituji asi, jo. Zdá se, že počítali s dosažením nějaké dohody s touto zemí a se Západem, který v podstatě řídí Kyjev. Ale nyní, jak řekl Sergej Lavrov, je naprosto zřejmé, že nemají v úmyslu hledat jakékoliv mírové řešení, uvedl tedy Rešetnikov v serveru Politnavigator. Tak a teď bychom tady mohli rozebírat zase tedy co a jak, ale to už se k tomu nedostaneme. To je důležité, že se to zkrátka mění.
1: Mění se to je jedna věc, a druhá věc je ta, že se čekalo na naplňování jakýchsi dohod, tedy z Anchorage, a ministr Lavrov řekl nedávno,

0: začali doplňovat armádu a zbraně a armádu i z cizích zdrojů a tak dál, a to bylo někdy podzim 2022, tak už tam začala normální klasická válka. Takže ještě další 3 roky to hrát jako, nebo tak 3 roky to hrát jako speciální vojenskou operaci, si myslím, že to mělo přijít do tohoto módu, to mělo přijít už tenkrát a už to mohlo být dávno hotové, ale zase chápu, že nešlo moc tlačit na pilu, aby z toho nebyla třetí světová, takže tady se to těžko posuzuje. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že panika nad Černým mořem, bitva o Krym, ruské mobilní palebné skupiny nejsou schopny sestřelovat ukrajinské UAVčka, která lítají ve výšce 800 metrů. V Kyjevě naopak, že schořily 3 sklady. Víte, jako, když to řeknu, jako pro přehlednost, co se tam vlastně děje, tak Rusové postupují po zemi, to postupují dál, směrem na Kyjev, na všech frontách, a jinak jako je to boj prostřednictvím těch dronů a raket, kdo komu co zničí. Jo. Ale pořád jako tady vidíte jednu věc, že prostě pokud se to někde zastaví, a či před Kyjevem, za Kyjevem, to je jedno, a ten západ bude mít odkud, jak si ještě z Ukrajiny střílet jako další rakety a posílat další UAVčka, tak ta válka neskončí. Tady pokud prostě by Rusové obsadili celou Ukrajinu, tak pak je tam jiná věc, protože při tom pokračování už by museli ten západ střílet z území někoho jiného a pak už bude tedy přímo zasažitelné tedy to území někoho jiného a to už začne být problém. Teď je to na té Ukrajině a to nikoho nepálí, takže pod rouškou Ukrajiny tam prostě každý dělá, co umí. Což je také špatné, protože to také tu válku jenom prodlužuje. Pojďme se pojít na další zprávu. Ta hovoří, nebo ještě tady v rámci toho na doplnění, tak s tím, že tedy byl 16. při útoku dronu ozbrojených sil Ukrajiny zabit hlavní inženýr záporské jaderné elektrárny Oleksandr Jakovlev, jak informoval generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov. Zahynul také jeho řidič Dmitrij Filipov. Oba cestovali vozem Toyota Camry po silnici mezi záporskou jadernou elektrárnou a Energodarem. Takže vidíte, že prostě jako k čemu se teda tady jak si uchylují, to už je normální terorismus beze všeho jako jiného. Jinak noční nálet letecké údery na Kyjev, Bělohorodce, v Bučanském okrese, tak byl v noci zničen skladový hangár vedle fotbalového hřiště a tak dál, logistické centrum Rapid, několik skladových hangárů, nová pošta v rámci města a tak dál. Takže zase informace o tom, co bylo zničeno, tak si navzájem si tady drony ničí jaksi svá aktiva, ale faktem je to, že prostě by se to zvrhlo ta válka na tohleto, tak to by bylo jako špatné. Tam je prostě potřeba nějakým způsobem toto konečně zastavit, protože ta Ukrajina v podstatě s výjimkou teda těch dronů a případně nějakých raket a hlavně dronů, tak ona v podstatě už své možnosti ostatní vyčerpala. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme na Uršulku. Chudinka Uršulka. Kyjevské prázdniny prý skončily. Marie Zacharová zhodnotila hru von der Leyenové na schovávanou v bunkru. O co jde? Incident se odehrál 15. července během tiskové konference předsedkyně Evropské unie v Kyjevě, kdy zazněla sirena leteckého poplachu. Podle Euroaktivu zvuk siren donutil von der Leyno a novináře, kteří ji doprovázeli, o několik okamžiků později vyhledat úkryt v hlubokém podzemním bunkru pod hotelem Intercontinental. Pozoruhodné je, že se to stalo právě tedy ve chvíli, kdy evropská představitelka novinářům popisovala situaci na Ukrajině. Politický komentátor pro kp.ru Alexander Gamov incident ironicky okomentoval a označil šéfku Evropské komise za chudáka Uršulu a velmi bojácného zbabělkyni, nebo bojácného zbabělce tady. Na briefingu ruského ministerstva zahraničí se Marie Zacharové zeptal, zda paní von der Leyenová po tom, co zblízka spatřil

0: praváku, jejíž je jednou z vinic, prozře nebo zdají strach ochromil na dlouhou stranu, na dlouhou dobu, tak řekla, už nemá smysl tam jezdit, tedy myšleno do Kyjeva. Takže toto se stalo, řekla, že komentovala to ostřema Zacharová a doporučila západním politikům, aby se do ukrajinské metropole už netáhli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že SU-35, což jsou teda ty moderní ruské stíhačky, že by mohl brzy dosáhnout počtu 400 kusů, protože roste exportní i domácí poptávka, a to prudce. A vlastně to SU-35 narušuje úplně doktrinální přístup na to, čímž jeho válečné plány činí od samého počátku odsouzenými k neúspěchu. A právě proto politický západ uvaluje na země, které chtějí tento letoun získat, nejrůznější sankce a omezení. Pokud by některý suverénní stát provozoval celou flotilu superflankerů, tak by bylo mnohem obtížnější najít v něm chemické zbraně nebo nedostatek svobody a demokracie. Takže v posledních letech Rusko výrazně zvýšilo výrobu svého nejmodernějšího víceúčelového stíhacího letounu, určeného k získávání vzdušné převahy, a dneska už tedy legendárního SU-35. A ten nárůst odráží strategický přístup Moskvy k měnící se geopolitické realitě. Jinak je ten SU-35 nejznámější svou supermanévrovatelností, pokročilou avionikou a širokou škálu špičkových schopností pro boj vzduch i vzduch země. Vzrostoucí výrobou jsou důsledky patrné nejen v Evropě, také na Blízkém východě a v asijsko-pacifickém prostoru. Já tady jenom bych připomněl, že teď podle nějakých zpráv, takže teďka ty F-35, ty americké, které by snad jaksi měly být konkurencí, asi nejsou, ale takže teď tam nemají radarové některé další vybavení, že to prostě nejsou tam schopní teda ty výrobci američtí zatím jako doplňovat, takže vidíte, že těch rozdílů tam asi bude v té kvalitě povícero. Hlavně, že jsme si uměli vybrat teda ty správné. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme tady na Moskvu. Širší moskevský region se v sobotu ráno probudil pod oblohou pokrytou hustými mraky černého kouře, a to po novém velkém ukrajinském útoku dronem. Zpráva je právě ze včerejška. Na sociálních sítích pak kolují videa i fotografie, které ukazují slunce, že bylo téměř neviditelné, zatímco z postižených oblastí stoupily obrovské sloupy kouře. Hlavním cílem bylo tedy údajně druhé největší logistické centrum společnosti Wildberries, což je největší e-commerce skupina v Rusku, a v moskevském regionu to bylo zasaženo. Komplex zachvátily plameny, což mělo za následek 7 mrtvých pracovníků a 24 zraněných. Současně pak byly hlášeny i zásahy do ropné infrastruktury, zatímco místní úřady zatím neposkytly úplný obraz k škod. Uživatelé pak ruských médií na sociálních sítích zveřejnili několik videí požárů, přičemž kouř pokrýval velkou plochu a vytvářel apokalyptické obrazy. Tak to bychom asi měli.
1: Tak já přijdu k další zprávě, která hovoří o tom, že Sergej Vladimirovič Surovikin, generál, přebírá velení nad ruskými silami v připravovaných bitvách u Kyjeva a Oděsy. Takže podle teda informací ze 16. bude velet ruské armádě v nadcházejících bitvách o dobytí Oděsy a Kyjeva. Takže se zase vrací do akce. A zdá se teď, že ty události nabírají na spádu. A dokonce i teďka ta vítězství v těch nadcházejících bitvách o poslední dvě ukrajinská pevnostní města Kramatorsk a Slaviansk, o kterých tady dneska byla řeč, tak se pod jeho velením jeví více jak možná pravděpodobná. Takže je také jako zajímavé, že je na Putinově seznamu také položka, která se týká dobytí Kyjeva. Že to není překvapivé. Ono je to logické, z důvodu, o kterém jsem před chvilkou hovořil. To nejsem žádný jestřáb nebo nějaký fanda čehokoliv, ale je to logické, protože jinak bude to oscilování. a těmi drony a tím tak bude pořád, tak to bude pokračovat. Takže ruská strana si o to slibuje, o to zařazení Surovikina, že z čistě taktického, strategického hlediska by celé ty akce mohly proběhnout rychleji, protože někteří považují Surovikana za mistra bleskových operací. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. Pojďme do další zprávy.
0: Dále se koukneme. Chirurgové odstraňují těl obyvatel Tambovské oblasti ocelové kuličky. Ozbrojené síly Ukrajiny překročily novou hranici. Takže o co jde? Ozbrojená sebranka Ukrajiny zaútočila na civilní cíle sklady VB, dvojité VB. A Zelenský se otevřeně chlubí terorem a hovoří o údajné vojenské logistice, přičemž ignoruje přinejmenším jeden zcela zřejmý detail, který jeho tvrzení zcela vyvrací. Chirurgové odstraňují těl obyvatel Tambovské oblasti ocelové kuličky. Ozbrojené síly Ukrajiny tedy překročily novou hranici. Tak, při útoku dronu na logistické centrum JVB, to je to Valberis, aha, v Tambovské oblasti zahynulo 7 pracovníků noční směny, uvedl gubernátor a počet zraněných pak vzrostl na 25. Později vyšlo najevo, že drony, které zaútočily na tento sklad, byly vybaveny šrapnely, což aby způsobili co největší počet obětí. Hlavním cílem ukrajinských teroristů bylo zabíjet lidi. Podle guvernátora regionu chirurgové tedy odstraňují z těl zraněných obyvatel Tambovské oblasti šrapnely, což jsou ocelové kuličky, a podle něj to svědčí o cíleném teroristickém útoku Ukrajiny. Obyvatelé regionu nejsou jedinými obětmi tedy v Kotovsku. Tak teď se to nějak nevím. Wildberry v Skotovku za největší a nejneličtější útok na tento region označil tedy gubernátor Tambovské oblasti toto. Takže tady máme rozšíření té předcházející zprávy, předpředcházející.
1: To je to v podstatě, co jsem prvé zmiňoval, že oni se snaží, Ukrajinci teďka vytvářet, terorizovat ruské obyvatelstvo domnění o přesvědčení, že bude tlačit na Putina, aby celou akci, celou SVO, aby ukončil. To je jako zatím je to. Oni taky už jako moc jiných možností nemají. Další zpráva hovoří o tom, že špionážní letadla NATO, že skenují Krym každý den, se chystá něco velkého, lítají nad Černým mořem a skenují, takže uvidíme, co bude. A od 11. do 18. července zaútočil na Moskevskou oblast, to je další zpráva, 1892 dronů ozbrojených sil Ukrajiny. Většina z nich byla zničena na vzdálených přístupech a pouze 207 jich bylo sestřeleno na hranicích města. Jak ukazují dnešní události, říká zpráva, tak existují značné mezery. Na sumském směru byla naše pěchota spozorována v obytné části Korčakivky, postoupila až o 3 kilometry k okraji vesnice a kde se nachází rozsáhlý les. Zpravodajské služby na to intenzivně zkoumají Krym. To jsme zpátky na tom Krymu, nevím, proč takhle je to ta zpráva proházená. V blízké době se očeká zvýšený tlak nepřítele, takže uvidím, co tam bude. V posledních týdnech postihli všechny obyvatelé Krymu výpadky elektřiny a vody, zatímco průzkum na to po celou tu dobu probíhal nepřímo, využívaly se satelitní snímky, avšak letectvo nebylo nasazováno v takovém rozsahu, jak je pozorován už více než měsíc. A tady od minulého týdne nad Černým mořem létají všichni. Britský letoun elektronického průzkumu RC-13-135V, dvojité V, americký speciální letoun CL-650, jen včera letoun NATO E-33A, letoun E-3F, francouzského letectva v doprovodu dvou stíhaček Rafale, francouzský námořní Atlantic 2, francouzský Saab 340 a ATR-72 tureckého námořnictva. A u pobřeží Bulharska pokračuje cvičení NATO Breeze 2026. Včera provedl nad Černým mořem neveřejnou misi také letou NATO RQ-4D. To je, pokud se nemýlím, to je ten amerikánský, to je to amerikánské UAVčko, prostě ten bezpilotní koliký. Pojďme dále, asi do dalšího koše.
0: Tak, přepínám obraz, koukneme se na Blízký východ, že ano? Počkat, špatně, Martine, ještě jeden tady a jedničku máme tu na totální požár na Blízkém východě, výměna úderů na saudských a jemenských letištích, takže to je z pondělka, že, nebo z úterka. Saudská Arábie a Jemen se opět ocitly tedy na cestě všeobecného vojenského konfliktu po těžkém leteckém útoku na dráhu mezinárodního letiště Sana. Jehož cílem bylo zabránit přistání iránského letadla Mahan Air, které vezlo delegaci Hutiů. Útok, na který se přihlásila, nebo jo, asi ke kterému se přihlásila mezinárodně uznávaná jemenská vláda s podporou Riádu, fakticky ukončuje období příměří a vyvolává rozhořčenou reakci pro iránských povstalců, kteří reagovali útoky na saudské letiště Abha a vydali válečné ultimátum, v němž prohlásili saudský vzdušný prostor za válečnou zónu pro mezinárodní letecké společnosti. Současně iránské revoluční gardy uvádějí: zaměřili jsme se na a zničili několik skladů pro skladování zbraní a součástí nepřátelských lodí a letadel na základně Sheikh Isa v Bahrajnu, stejně jako na runway, kde byly drony MQ-9 zaparkovány na této základně Ali al-Salem v Kuwaitu, což vedlo ke zničení několika dronů. Takže i tady situace housne.
1: No, v tom útoku na to letadlo v Saná, když přistávala ta delegace těch Hutiů, jako je to s prominutím velká prasárna. Oni se vracejí z pohřbu toho Chamenejího, jo, takže aspoň tady při těch příležitostech by jaksi měly být určité věci ctěny, ale vidíte, že v dnešní době není ctěno už vůbec, vůbec nic. Když hovoří o tom Bahrajnu, tak další zpráva hovoří o tom, že noc se tam změnila v den, několik úderů na cíle Spojených států. Byl zasažen také největší dodavatel americké armády na Blízkém východě, jeho aktiva, firma Halliburton. A jednak teda v tom Bahrajnu tedy, tak tam ty balistické rakety zasáhly základnu Sheikh Isa, o tom byla řeč, a velitelství americké 5. flotily. A Bahrajnci se tvrdí, že iránské rakety byly zachyceny leteckými systémy Patriot, ale k tomu nedošlo, jak ukazují potvrzená videa, a současně iránské drony v Kuwaitu zasáhly komplex, kde sídlí Halliburton, největší dodavatel americké armády. A ty útoky drony zasáhly údajně Halliburton v oblasti, on je to také gigant v oblasti ropných služeb a logistiky, z kontrakty na americkou vládu. A jinak KGL, společnost Kuwait a Gulf Link, kterou vlastní stovky milionů amerických vojenských kontraktů na distribuci potravy na těžké dopravy, tak ta sídlí vlastně ve stejném komplexu, takže ty zásahy nebyly jen tak. Chaos také panoval v Jordánsku, kde byl také cílem desítek iránských raket. Pojďme dále, ona totiž se ta situace začíná vyvíjet i v tom okolí toho Iránu, nejenom tedy jaksi v tom Iránu přímo.
0: Tak, začíná prý světová válka. Operace Blesk ničí americké základny po celém světě a přicházejí první záběry bitvy, která změní dějiny lidstva. To je z 15. Podle tvrzení Teheránu zasáhly útoky dronů a balistických raket letiště se stíhačkami F-18 v Jordánsku, americké logistické centrum v Kuwaitu a hangáry s vojenskou technikou taktéž v Bahrajnu. Nové kolo iránských odvetných úderů následovalo souběžně tedy s americkými útoky na desítky cílů podél iránského pobřeží a v blízkosti tedy Hormuzského průlivu. A americké centkom velení, že ano, potvrdilo, že jeho síly pokračovaly v útocích na iránská vojenská zařízení, nepotvrdilo však rozsah škod, a o níž informoval Teherán. Drony zautočili na základnu El Azrak v Jordánsku, s tím, že iránská armáda oznámila, že pomocí dronů zautočila právě na leteckou základnu El Azrak, tedy v Jordánsku, kde jsou rozmístěni američtí vojáci a jejich F-18, že ano. Tak, toť asi k tomu. Je toho hodně, ale musíme valit dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Irán slibuje vymazat americká aktiva v celém regionu. pokud Trump uskuteční své nové hrozby a to varování přichází po nových reakcích těch iránských revolučních gard na ty americké údery proti Iránu a poté, co Trump znovu pohrozil zničením elektráren a mostů v zemi. To ústřední velitelství Chatam al-Anbiya iránských ozbrojených sil vydal 16. července prohlášení, v němž varovalo Washington, že pokud americký prezident Donald Trump uskuteční své nejnovější hrozby, tak po americké infrastruktuře v celém regionu nezůstane ani stopa. To varování následovalo po několika nočních odvetných operacích, které Teherán provedl proti americkým silám regionu v reakci na nejnovější údery Washingtonu proti Islámské republice. To budou nepochybně ty věci, o kterých jsme teďka před chvilkou hovořili. A jinak ten vojenský mluvčí Ebrahim Zulfikary se odvolal na Trumpovu nejnovější hrozbu bombardovat mosty, elektrárny a klíčovou infrastrukturu, civilní infrastrukturu, stejně jako na možnost nasazení pozemních sil. To je také záležitost, o které jsme dneska už hovořili na začátku. Pojďme dále.
0: Tak dále nám to pokračuje s tím, co jsem říkal já. Takže Írán tvrdí, že zasáhl americké síly v Al-Tanf, taktéž v Sýrii a bahrajnské rafinérie. Největší rafinérský komplex Bahrajnu, který vlastní místní ropná společnost Babko, byl zasažen íránskými raketami a vážně poškozený. Současně Íránci tvrdí, že zasáhli také americké centrum speciálních operací v Al-Tanfu v Sýrii, kde zničili vrtulníky, radarový systém a způsobili smrt několika amerických důstojníků. Prý tedy, pokud by to bylo potvrzeno, byl by to první známý přímý iránský útok proti americkým silám v Sýrii během této války. To Al-Tanf je jednou z nejdůležitějších, nebo je tato základna amerických základen na Blízkém východě a sehrála klíčovou roli v syrské občanské válce. Pokud jde o to Babko, tedy společnost provozuje bahrajnský strategický rafinérský komplex, který po nedávném rozšíření dokáže zpracovat, nebo spíše dokázal, že ano, přibližně 400 tisíc až 405 tisíc barelů surové ropy denně, což je zase důležité pro amíky. Tak.
1: Další zpráva je velmi zajímavá. Irán varoval J.D. Vance, že Kushner a Witkoff, to jsou ty dva stálí emisaři, jinak realitní agenti, zneužívali mírová jednání jako zástěrku pro osobní obchodování na základě neveřejných informací. No, ani mi to nepřekvapuje. Překvapuje mě cokoliv jiného, protože on tady dál říká, že ty iránští představitelé vyčíslili zisky z obchodování na základě neveřejných informací, které souvisejí s válkou do června na 9 miliard dolarů a formálně požadovali, aby polovina této částky byla přidělena Iránu. To je velmi zajímavá, velmi smělá myšlenka. A iránští vyjednávači začátkem letošního roku zaslali soukromé varování americkému viceprezidentovi J.D. Vanceovi, v němž uvedli, že zvláštní vyslanci Spojených států Steve Witkoff a Jared Kushner zneužívají své role při jednání k získávání zisků na finančních trzích, jak informoval 16. července server DropSite News. No, ty iránští vyjednávači předali to varování Vencemu prostřednictvím tam osoby, která jednala nebo byla účastna těch jednání na konci června u Lucernského jezera ve Švýcarsku. Sdělili mu, že tato dvojice se více zajímá o zisky z neveřejných informací získaných během jednání, než o dosažení dohody, která by ukončila válku proti Iránu. No, ono je to zajímavé, vážení posluchači, ještě z jednoho důvodu. Oni oba dva jsou členové Chabad Lubavič. To je velmi zajímavé toto. A já se divím, že když Jared Kushner je zetěm v podstatě skutečného Trumpa, tak se divím, že je tedy tady k tomu vůbec jako posílán. Ale tam jako mají v Americe jsou různé zvyklosti. Tam jako na to, abyste mohli jednat v diplomatických funkcích, tak nepotřebujete na to ani vzdělání a tak dále, protože oba dva z nich jsou realitní makléři. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme. Jemenští Husiové čekají na rozkaz Tehránu k uzavření průlivu Bab al-Mandab. V současné válce tedy s Izraelem a Spojenými státy Teherán zatím jen málo využívá jednoho ze svých hlavních spojenců v regionu. Jde o jemenské husijské hnutí, o jejich povstalce, respektive jejich polovojenskou sílu Ansar Allah. Jedná se o významnou sílu především díky její geografické poloze. Tak, Irán požádal Huci, aby byli připraveni kdykoliv tedy uzavřít průliv a zastavit lodní dopravu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním se na své zdroje. A bojovníci Ansar Allah zasáhnou, pokud americká vláda zaútočí na iránskou energetickou infrastrukturu, jak Trump tedy opakovaně varoval, nebo spíše vyhrožoval, že ano. O této myšlence jednalo tedy vedení Islámské republiky a informace byla předána iránským spojencům z řad Hucíů. Sdělili pak agentuře pod podmínkou anonymity dva vysoce postavené iránské zdroje a jeden regionální zdroj obeznámený se situací. Takže to bude housnout.
1: To bude housnout. To nakonec tomu nasvědčuje i další zpráva, kterou tady mám. Ta hovoří o blízkovýchodní třešničce a s tím, že Irán zničil americký sklad munice v Iráku a byly tam zničeny patrioty. To je velmi zajímavé. Iránské síly zahájily novou sérii úderů proti cílům na Blízkém východě v reakci na americké bombardování svého území a jedním z cílů se stal největší americký vojenský sklad munice v Iráku. Úder na sklad způsobil sérii sekundárních detonací, které následně vyvolali několik požárů vzdálených od sebe stovky metrů. A jedním z důsledků té detonace ve skladech v iráckém Kurdistánu byl výpadek elektrické energie v několika oblastech v důsledku poškození jak elektrického vedení, tak i jeho podpěr. To znamená, že tam padaly i sloupy. A zničení skladu munice na severu Iráku lze bez nadsázky označit za blízkovýchodní třešeň nebo třešničku. Rozsah byl podstatně menší, ale oba případy spojovalo to, že explodovala munice americké výroby, včetně protiletadlových raket protivzdušné obrany. A iránská televize zároveň uvádí, že při úderu na vojenský objekt byl zničen americký systém protivzdušné obrany Patriot, který základnu ve skutečnosti chránil. Ta základna zasežená iránskými drony se nacházela na okraji Erbilu, správního centra iráckého Kurdistánu. Takže tolik tedy k této informaci.
0: Tak, dále se koukneme. Irán prý zasáhl základnu CENTCOM v Kataru, to je to velitelství, že ano. Na základně Al-Udeid se obvykle nachází přibližně 10 000 příslušníků americké armády a z katarské Dauha přicházejí nepotvrzené informace o možných iránských útocích v oblasti, kde se nachází právě americká letecká základna Al-Udeid. A pozdě v noci se objevily také zprávy o údajném útoku na základnu CENTCOM umístěné v Jordánsku. To jsou ze včerejšího dne zprávy. Stejné informace hovoří o vážně zraněných amerických vojáků. Jde o jedno z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení, tedy na Blízkém východě. Avšak zatím neexistuje žádné oficiální potvrzení ze strany amerických ani katarských úřadů, že by byla základna zasažena nebo že by utrpěla škody. Já vzpomeneme, že tedy ještě Al-Udeid, tam slouží přibližně 10 000, jak jsme říkali, amerických vojáků a funguje to jako předsunuté velitelství centrálního velení ozbrojených sil USA CENTCOM, odkud jsou zase koordinovány operace v celém regionu. Katarská vláda zároveň opakuje, že tato konkrétní základa nebyla využívána k útokům proti Iránu a snaží se tak zachovat diplomatickou rovnováhu. No.
1: Další zpráva hovoří o úplném zničení americké základny Muwaffaq Salty v Jordánsku Iránem. A ta Muwaffaq Salty je jedním z hlavních amerických obchodních zařízení na Blízkém východě. A jsou tam dva mrtví, mnoho zraněných, úplné zničení zařízení, to je údajně důsledkem tedy toho přímého útoku středně doletovou balistickou raketou na americkou základnu Muwaffaq Salty. A ty údajné ztráty patří 480. stíhací peruti amerického letectva. A to video, které teda tady vám asi nepředvedeme, tak ukazuje okamžik, kdy teda iránská raketa zasáhne to americké zařízení. Takže není pochyb, že ho jaksi zasáhla. Ty americké ozbrojené síly právě dorazily na základnu Muwaffaq Salty v Jordánsku, když přišli z letecké základny s Špangdálem v Německu, když došlo k balistickým raketovým útoku revolučních gard Islámské republiky. To znamená, že museli mít ty Iránci velmi dobré informace. Tam dostali posilu tedy z Německa a hned to bylo bombardované. Pojďme dál.
0: Tak, zase něco bylo zasaženo. V Kuwaitu prý Američané vysílali video ze startu rakety ATAK-MS. Íránci spatřili prý místo odpalu a zasáhli následně raketami. Střely ATAK-MS jsou tedy přesné zbraně vypouštěné z mobilních platform, jako jsou HIMARS, takže tady je ten jeden náklaďáček s tou startující raketou. Vidíte, video, které tedy vyšlo na světlo, zachytilo okamžik, kdy americké síly odpálily rakety ATAK-MS z platformy HIMARS v oblasti Kuwaitu směrem tedy k Iránu. Tento čin však vyvolal odvetu o něco později, prý asi o hodinu, když Irán zasáhl drony dvě americké vojenské základny v Kuwaitu, protože Američané jim vlastně dali souřadnice. A přesto k odvetě došlo, protože americký voják nahrál video ze startu ATAK-MS, v důsledku čehož tedy Iránci lokalizovali místo odpalovací rampy a odpověděli balistickými raketami. Jak bylo uvedeno tedy v oznámení vysílaném přes telegramový kanál, cíly byly muniční sklad amerických ozbrojených sil v táboře nebo kempu základně Udairi, stejně jako radarový systém Patriot a radar pro letecký průzkum letecké základny Ali al-Salem. Tak, to by asi...
1: No to, aby to, aby to amerického vojáka, nevím, co s ním provedli, protože to je jako opravdu, to je jako je věc tedy. No, další zpráva hovoří o tom, že iránský, a to je zajímavé, iránský, existuje iránský plán na pozemní invazi do Kuwaitu. A cílem je obsadit americké základny v Kuwaitu a zajmout vojáky. To je velmi zajímavé. Čili tady to vypadá, že ty Iránci, že teda to přenáší dál ten boj a že přichází do protiútoku. Krize na Blízkém východě se přesouvá do totálně regionální války, protože po hrozbách raketových útoků na Emiráty vychází najevo, že Teherán vážně zvažuje možnost pozemní invaze do Kuwaitu. A cílem operace bude obsadit strategické americké vojenské základny a zajmout tam umístěné americké jednotky. A informace vychází z prohlášení předních iránských analytiků a úředníků, které jasně dávají najevo, že pokud Washington bude pokračovat v vojenské kampani proti Iránu, tak Teherán bude reagovat na všeobecně rozsáhlý protiútok. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak a dále se jdeme kouknout už do dalšího, koukneme se tedy na USA a ty máme here, jednička, je tady zase dublována ta zpráva, že Lindsey Graham zemřel v Kyjevě, nikoliv ve Washingtonu DC. Tak, zveřejněno v neděli 12. už to bylo to první. Takže co tu máme? Cesta do Kyjeva zahrnuje let do Polska a poté 8 až 10 hodinovou jízdu vlakem. Navštívil přece továrnu na drony v Kyjevě, kterou Rusové zasáhli pak následně raketami. A neměl tedy dost času v sobotu ráno opustit Ukrajinu, jet vlakem do Polska a poté se vrátit zpět do Washingtonu. Vyšší představitelé Pentagonu mluví o smrti senátora Grahama, Lindseyho Grahama během inspekce továrny na drony v Kyjevě. Když členové kongresu cestují do Polska, standardní postup pro většinu amerických kongresových delegací a mnoho dalších západních představitelů cestujících do Kyjeva od začátku speciální vojenské operace je následující. Takže přiletět do Polska obvykle Rzeszów Jasionka, že ano, nebo letiště Varšava Chopin a přestup tam na vlak, odkud nastupují do bezpečného nočního vlaku provozovaného ukrajinskými drahami, a to ze stanic Přemysl nebo Varšava směr Kyjev. Vlak je často speciálně organizován se zvýšenou bezpečností, tak a cesta trvá přibližně, to je docela časový úsek rozdílný jako u Českých drah, 8 až 12 hodin přes noc. Tak, kompletní návštěva od dveří ke dveřím, který často dá na 12 až 24 hodin z USA, včetně letů a přestupů. Se zde hovoří, nevím, jestli teda Lindsey Graham lítá nějakou linkou, kde se musí přestupovat, to fakt nevím. Maximálně tak na doplnění paliva.
1: Já si myslím taky, no. Další zpráva je také zajímavá. To je z různých novin Daily Mail, Sun, Financial Times, Daily Express, Telegraph a podobně The Guardian. A které jako říkají, že Trump poslal Putinovi osmislovný vzkaz. Dále tvrdí, že Rusko plánuje útoky na NATO, tak to oni tvrdí pořád. A ve Spojených státech, že se mluví o výsadku. Tak se na to pojďme podívat. Takže nejprve, Trump poslal Putinovi vzkaz ohledně Ukrajiny, který se skládal z pouhých osmi slov. A Bílý dům v reakci vyjádřil ochotu uzavřít dohodu, mezitím se na to obává, že Rusko plánuje útoky. A aliance vyzvala k urychlenému posílení bezpečnostních opatření. A na tomto pozadí se ve Spojených státech začalo mluvit o vojenském výsadku Pentagonu. A vojenském výsledku a Pentagon uspořádal jednání. Je to trošku takové neurovnané, zmatené. Pojďme nejprve k tomu vzkazu. Ten americký prezident Trump učinil v rozhovoru pro Fox News důležité prohlášení, které se týká Ukrajiny. Na otázku, kdy konflikt skončí, tak šéf Bílého domu odpověděl, že věří, že se tak stane během jeho prezidentského období, tedy do roku 28. Na otázku, co by vzkázal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, Trump odpověděl, že nechce zacházet do podrobností, ale obecně opakuje stále to též. A říkám, Vladimíre, je čas přestat, je čas ukončit válku. A proto tu Ukrajinu Američané nadále financují a vyzbrojují. To je jako opravdu dobré. A na základě reakcí Trump dospěl k závěru, že ruský prezident je připraven uzavřít dohodu. Ve skutečnosti na tom není nic nového. Moskva vždy upřednostňovala politické a diplomatické prostředky, zatímco Kyjev opakovaně sabotuje mírový proces a spoléhá na pokračování bojů společně se západními spojenci. A britský deník Daily Express uvádí, že Trumpovo vyjádření přichází v době, kdy Ukrajina podniká údery proti klíčovým ruským silám, včetně ropných tankerů, a zároveň Rusko zasílilo útoky na hlubokovodní černomorské přístavy Ukrajiny v Oděské oblasti. A tady samozřejmě to přístavy představují klíčový prvek ukrajinské ekonomiky, protože pomáhají jak si udržovat obchodní příjmy a přístup na mezinárodní trhy navzdory tému pokračujícímu konfliktu. Tady dále k tomu Rusko plánuje útoky na NATO, tak stejný deník Daily Express zveřejnil článek s titulkem Obavy z třetí světové války vzrostly poté, co člen NATO varoval, že Rusko plánuje útoky. Takže to varování přišlo odkud jinde z Litvy, která tvrdí, že Rusko může plánovat útoky na evropské země. To by toto highly probably, to tady taky známe, zejména na energetickou dopravní infrastrukturu. A v reakci na to litevský prezident Gitanas Nausėda navrhl posílit bezpečnostní opatření polských zemích a Polsku, po baltských zemích a Polsku. A jinak ve Spojených státech se mluví o výsadku. A zatímco Rusko vede speciální vojenskou operaci a Spojeným státům se nedaří vyřešit konflikt s Iránem, tak Pentagon náhle obrátil pozornost ke Kubě a stanice CBS odvoláním na několik amerických představitelů uvádí, že americká armáda začala zkoumat vojenské možnosti vůči této republice, včetně rozsáhlého obojživeného výsledku. Podle CBS se na konci června uskutečnil plánovaný vojenský briefing, na němž byly projednávány obrysy možných operací. Z druhé stanice však ujišťují, že jde pouze o projednávání možných scénářů, nikoliv o konečné rozhodnutí. Ani prezident Trump, ani vedení Pentagonu žádnou akci proti ostrovu neschválili. Takže tolik teda tato poměrně obsáhlá zpráva.
0: Tak, jdem se kouknout dál. Zdroje amerických zpravodajských služeb prý tvrdí, že válka s Íránem je jen záminkou k získání exotické či dokonce mimozemské technologie. To foto je tedy jenom ilustrační, ano. Má se jednat o obrovskou vápencovou jeskyni v íránském pohoří Zagros. Údajně kryptá ukrývá fascinující artefakt neznámého původu. Jsou to kůželovité průsvitné stalaktity, které nepřirozeně a trvale září červenou barvou a vyzařují neproniknutelné silové pole, které blokuje hmotu i energii. Íránská vláda se údajně je tuto jeskyni a stalaktity tedy objevila v roce 1983 během osmileté iránsko-irácké války. Poté, co armáda Islámské republiky iránské vystupovala iráckou četu až k prastaré nezmapované propasti v pohoří Zagros. Iráčané, tedy, kteří tuto byli tedy v početní a palebné převaze, se v naději, že uniknou svým pronásledovatelům, uchýlili do této jeskyně a sestoupili pouze 45 metrů do hlubin země, než narazili na neviditelnou bariéru, za níž visely ze stropu karmínové rampouchy. Zmatení Iráčané, tedy neschopni pokračovat, se vrátili zpět, ale jakmile se dostali na povrch, zjistili, že jsou obklíčeni komandy islámských revolučních gard, těch iránských, a Iráčané zahynuli na místě, rozstříleni palebnou salvou. Revoluční gardy, které měly podezření, že se v jeskyni mohou ukrývat další vetřelci, se stoupili dolů a byli zastaveny taktéž průhlednou bariérou, nebo asi tady by mělo být spíš neprostupnou, nevím. A teď je to tady celé rozopisováno, jak by to vlastně mohlo být. A Real Raw News k tomu mají článek, který je zde převzatý. Takže se na to můžete kouknout.
1: Další zpráva je taková kombinovaná. Je to v podstatě soubor nějaký z American Media Group, kde se hovoří, nebudu říkat o tom, co bude a v termínech, co tady mají, protože to je nevděčné a obvykle to nesedí. Nehledě k tomu, že si musíme uvědomit, že tempo a vůbec vývoj, který je ve Spojených státech a u nás, tady v Evropě, kde vlastně sedíme tedy, řekl bych, ve hnízdě tedy globalistů, tak je odlišný. Nicméně, bavme se zatím, nebo řekněme si to, co zatím jaksi bylo. Ve čtvrtek 16. července, co proběhlo? Ve čtvrtek 16. července Hamas propustil poslední žijící izraelská rukojmí. Izrael propustil 2000 palestinských vězňů a příměří v Iránu a na Blízkém východě bylo zaktivizováno, tvrdí tato zpráva. Dál, tady tvrdí, že v sobotu, to zná včera, 18. července, že začíná 48-hodinový výpadek proudu, tak tady určitě ne, ale možná v Americe někde ano. Banky, že jsou tedy už vlastně zavřené, že to je pod kvantovým finančním systémem a tak dál. V neděli, že tedy začíná operace finální pečeť, a se říkám, buďme jako při zemi. V každém případě to, co je zajímavé, tak se hovoří o tom, že aliance zavádí medvědy po celém světě, to je jako velmi důležité, po EBS by to mělo být volné, snad jako pro všechny, tak uvidíme. Dále finanční reset, tak ten kvantový finanční systém už je živý a ten federální rezervní systém skončil, PET skončil. V pátek 14. července EBS pouští vysílání pravdy. No, já bych tady chtěl jenom podotknout jednu věc, upozornit na to, že to 24. července, že by se měly dít jaksi i určité záležitosti, které se snad týkají toho záblesku, ale to je jako mimo tuto zprávu, to je ze zpráv jiných, takže uvidíme. V každém případě teďka do toho konce měsíce by teďka měl být jaksi historicky převratný vývoj, tak jako uvidíme, co bude dál, a mějme na paměti, že to, co bude někde, tak to nemusí být nutně u nás, prostě proto, protože tady v Evropě jsme pozadu, téměř ve všem. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme na boomerang, který se i hned prý vrací. Útoky dronů řízených americkými satelity, tedy Starlinkem, že ano, na ruské rafinérie náhle ovlivnily ceny, tedy tyto útoky pohonných hmot v USA. Tak, je to z Reuters. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie měly pro americké spotřebitele neočekávané důsledky. Poté, co Rusko tedy minulý týden zakázalo vývoz motorové nafty, překročila její průměrná cena v USA hranici 5 dolarů za galon a růst cen odráží celosvětový boj o dodávky tohoto paliva, které je klíčové samozřejmě pro zemědělství, stavebnictví a nákladní dopravu. Rusko, jeden z největších světových vývozců motorové nafty, bylo nuceno omezit dodávky kvůli nedostatku na domácím trhu způsobenému útoky ukrajinských dronů. Tak, další tlak na trh vytváří eskalace konfliktu na Blízkém východě. Nová vlna amerických úderů proti Iránu znovu vyvolala zase obavy o lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což dále podporuje růst cen energií. No, tady už to vidíme na benzínkách taktéž, ano, fronty a ceny zase. Nafta už u nás tady byla skorem 40 korun za litr a fronty jsou tam furt. Takže lidi
1: je, to hrozné, no. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy přiznaly, že Irán se přizpůsobil americkým obranným systémům. Je to zpráva od Wall Street Journal amerického a říká se v ní, že Teherán se přizpůsobil americkým obranným systémům používáním raket, které se pohybují extrémně vysokými rychlostmi a to americké centrální velení ozbrojených sil CENTCOM předtím informoval o smrti dvou vojáků v Jordánsku při odrážení teda těch iránských útoků. Tak oni znovu odráželi, oni to tam prostě nasypali. No. Ten Irán se přizpůsobil americkým obranným systému používání raket, to bylo jako řečeno, a ty zdroje Wall Street Journal tvrdí, že schopnost Iránu dosáhnout nebo zasáhnout citlivé cíle vyvolává obavy, že Teherán může dostávat poradenskou pomoc od Číny anebo Ruska. Noviny ale neposkytly žádné důkazy o tom. A jinak Washington a Teherán obnovili vzájemné ostřelování cílů to 8. července, to už máme zase za sebou, a americký prezident následně vyhlásil to příměření za neplatné, obvinil blízkovýchodní země z útoku na ty obchodní lidi v Hormuzském průlivu. A v neděli večer Irán oznámil, že uzavře námořní cestu, pokud Spojené státy nepřestanou zasahovat do regionu. Tam dokonce tam došlo k tomu, že Američané, kteří teda tady ostřelují Irán kvůli tomu, že teda tam chce vybírat jakési, to už jedno si můžeme říkat, mýtné, clo, cokoliv. Takže oni sami vlastně toto chtějí dělat ještě před vjezdem do Hormuzského průlivu rovněž. Takže tam nakonec všichni budou tam stát v řadě a budou chtít inkasovat. To je jako opravdu výborné. Takže to je tato zpráva, pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Jo, poslední zpráva z tohoto košíku. Izrael ztrácí Washington. Kongres se prý bouří, americký a někteří demokraté chtějí vojenské sankce, tak se na to jdeme kouknout. AP, který klíčový obhájce izraelských zájmů ve Washingtonu, oficiálně odepisuje z podpory nežádoucích zákonodárců, kteří nedávno hlasovali za úplné odmítnutí přidělení finančních prostředků židovskému státu. Patří mezi ně více než 100 členů amerického kongresu. Mezi nimi jsou prominentní členové demokratické strany, jako například bývalá předsednice sněmovny reprezentantů paní chytrůška Nancy Pelosi, stejně jako někteří republikáni, kteří též podpořili zákaz pomoci Izraele. Nedostatečná podpora ze strany APECu však v současnosti politikům dodává vzpruhu vzhledem k silné, tedy protiizraelským náladám, k sílení, tedy asi protiizraelských nálad ve Spojených státech. Situace se však pro izraelské lobbysty stává čím dál tím těžší. Nedávno se jim dokonce podařilo pohádat se s J.D. Vencem, který teď v rozhovorech otevřeně kritizuje Netanyahu a tajnou službu Mossad. Izraelský premiér se zoufale snaží tedy dostat do Washingtonu, ale nejsou ochotní ho tam přijmout. A teď se kongres začal bouřit proti Izraeli. A já vím, že v Americe ty ortodoxní židé už roky protestují, aby kongres neschvaloval ty milionové pomoci státu Izrael. Sami židé ortodoxní ve Spojených státech.
1: No ten IPEC, to jsou křesťanští sionisté. To je jako na tom to nevšichni, to je skupina velmi bohatých křesťanských sionistů. To nejsou ani židé, to jsou křesťanští sionisté. Na křesťané, kteří prostě propagují tady jaksi prostě ten sionismus. To je velmi zajímavé. Ty to samozřejmě velmi štědře podporovali a já se divím, že něco takového je možné, že se to ví, nic tam s tím nedělají, protože to je jako kdyby tady někdo veřejně uplácel poslance. Já nechci spekulovat o tom, jestli se to někdy děje nebo neděje, ale potrhuji to slovo veřejně, tam se to ví prostě. Jo. Takže ať už tomu říkají lobbying nebo jakkoliv jinak, a tady jako jim to začíná kulhat, jako prostě, čas už jako ne, no. Takže ty hlavně ty poslanci, vidíte, že tam je nějaký posun, že ty poslanci už nechtějí, oni už nechtějí ani být upláceni. To je zajímavé, takže vidíte, že co v tom je, buď vidí, že se tam mění poměry, nebo se bojí, aby také nebyli zahrnuti do těch, kteří pojedou na Gitmo. To je zajímavé toto, jo. A to jsou ty souvislosti. Pojďme dále na další zprávu, a to je z Evropské unie. Ta hned ta první hovoří o mandátu pro suverénní, svobodnou a bezpečnou Evropu. Je to zákon o záchraně Evropy a navrácení migrantů, který má už před 500 000 podpisů. A s tím, že Evropa čili jedna z největších výzev své moderní historie, masová migrace, kterou mnozí označují jako nahrazování obyvatelstva, celá správně, tak změnila demografickou kulturní i bezpečnostní tvář kontinentu. A v této situaci získala významnou podporu iniciativa Save Europe Act, či zákon o záchraně Evropy, která v době psaní tohoto článku má už 538 000 podpisů. Ten článek je z 15.7. Říká se nejdříve, co je teda Save Europe Act, a je to vlastně první vlastenecká evropská občanská iniciativa od vlastně ECI, což je European Citizens Initiative, či Evropská občanská iniciativa. Jedná se o formální nástroj Evropské unie, který umožňuje občanům z různých členských států předložit Evropské komisi konkrétní legislativní návrhy, pokud se jim podaří shromáždit, slyšte dobře, alespoň 1 000 000 ověřených podpisů. A ta iniciativa byla zahájena v Římě v roce 2026 a jejími spoluzakladateli jsou osobnosti jako je Martin Selner a Eva Vladingerberg, nějaká Holanďanka. A cílem je sjednotit vlastenecké hnutí a strany napříč Evropou pod jedním silným mandátem a mezi prominentními podporovateli jsou Viktor Orbán, Santiago Abascal, Erik Zemmour, Björn Höcke a desítky dalších politiků, intelektuálů, influencerů a aktivistů. A Slovensko v podpisech předběhlo Českou republiku a zasloužilo si pochvalu od iniciativy. Úžasná práce od aktivistů na Slovensku. Rozdali plakáty letáky k iniciativě Save Europe Act poblíž Spišského hradu, čímž pomohli dostat naši kampaň k ještě většímu počtu lidí. Každý rozhovor, každý leták a každý plakát prosazuje nesouhlas a přibližuje remigraci o krok blíže k Bruselu. Tam jako děkuju i Pavlíkové, Mladým republikánům a všem, kteří jednají a pomáhají šířit tuto zprávu. Takže jinak teda ta slovenská kampaň teda vyzývá Slováky k podpisu a ta Save Europe Act požaduje, aby politické elity v Bruselu a v národních vládách zastavili migrační nahrazování obyvatelstva, zabezpečili vnější hranice Evropy a chránili etnokulturní identitu evropských národů. Klíčovým prvkem je koncept remigrace, návrat nelegálních migrantů a těch, kteří nesplní podmínky pro pobyt. Já bych ten Safe Europe Act 2 po okamžitém zastavení nelegální migrace, zabezpečení hranice, ukončení politiky otevřených dveří, systematické remigrace, ochraně kulturní a etnické identity evropských národů a tak dále a tak dále. Nebudu to tady rozebírat, protože to by bylo na samotný pořád, chci říct akorát jednu věc. Já samozřejmě vítám takové iniciativy, určitě jsou důležité, určitě je prostě potřeba, aby lidé se začali spojovat nad určitými cíly a čili nad tím, co chtějí, nejenom proti čemu jsou, co chtějí, ale, prosím vás, dělají to lidé, kteří jaksi nemají konceptuální gramotnost. Protože oni kdyby to tak by věděli, že oni se s tím obrací na Evropskou komisi a je to právě Evropská komise, která tady tu imigraci na základě pokynů globalistů z toho nadnárodního řízení, která to organizuje. To znamená, že oni v podstatě navrhují žáři a vyšel hasit. A to se jako obávám, že jako nebude funkční. Ta iniciativa je v pořádku, ale z hlediska toho výsledku se obávám, že je to trošku jako rána vedle, ale tím to nechci jako jakkoliv jako negovat, uvidíme, co to přinese, ale obávám se, že jako jiná věc je taková, jako kde si stěžovat. Jo. Tady aspoň formálně to je nějaká možnost, je, ale je to asi tak, jako když dneska děláte někde nějaká referenda, která vadí vládě, tak vám to spočítá buď tak, že to referendum, že to nebo dost lidí, nebo prostě vám to, nebo že to referendum v tom hlasování, že to nedopadlo, nemělo dost hlasů potom, nebo vám to tam odstřelí někdo, jako třeba na Slovensku prezident a je to hotovo. Takže Slováci vědí, o čem to je. Já jsem tam s jedním kolegou ze Slovenska na toto téma mluvil. On to moc jako nechápal. Já jsem tehda jasně jako říkal, kolik ještě teda už jich měli 11 těch referend, kolik ještě potřebují, než pochopí, že v daném referendum je výborná věc, ale ne v daném systému, kde si moc jako nepomohou. Takže to je podobné. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Šup, europoslanci. Většina europoslanců hlasovala pro vstup Ukrajiny do Evropské unie a odlehčila nebo zlehčila adoraci nacismu. Podívejme se, jak hlasovali tedy čeští a slovenští europoslanci. Minulý týden byl tedy poslední před europarlamentními prázdninami. Proběhla spousta často kontroverzních hlasování. Hodně se samozřejmě hovoří zejména o chat control, že ano, ale hlasovalo se třeba i o přijetí digitálního eura anebo k Ukrajině. Jádrem věci je, že členové Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali velkou většinou 460 ku 136 pro rezoluci o vstupu Ukrajiny do EU. Tak a já vám to tady přetočím, ať se koukneme na ta jména. Tak, teď bychom to tam měli vidět. Jo, čeští europoslanci, tak se na to jdeme kouknout. Pro rezoluci za Ukrajinu, tedy do Evropské unie, hlasovali Krutílek ODS, Nerudová ze STANu, Kolář TOP 09, Niedermayer TOP 09, Farský STAN, Zdechovský KDU a Gregorová z Pirátů. Proti hlasovali jen Ivan David, Kateřina Konečná a Ondřej Dostál. První je z SPD a Kateřina a Ondřej jsou tedy ze Stačilo. Zdrželi se Bžoch z ANO, takže komplet ANO. Dostálová z ANO, Knotek ANO, Kubín z ANO, Knot ANO, Náďová ANO, Pokorná, Jermanová taky z ANO a za motoristy Staněk. Slovenští europoslanci tak pro rezoluci hlasovali Lexman, to se dalo čekat, Hojsík, Karvašová, Odor, Jar a Vězik. Proti hlasovali Milanové Mazurek a Uhlík, paní Beňová, Luboš Blaha, Kaliňák, Judita Lašáková, Ondruš, Rodneva Dělová a za ně se nikdo nezdržel. Za ty naše, ano, víte, co je nezdržet se? To je přeci tichý souhlas. Pokud mlčíte, tak souhlasíte. To jenom, aby jsme si to uvědomili, jo? Jak se z toho ano zase snaží vyvlíknout, přitom tiše souhlasí.
1: No, je to hrozné a dává to představu asi o tom, jakou vládu máme a dává to představu také o tom, jak ještě lidé nepochopili, že v tomto systému, který je, tak existují jenom dvě cesty. Jít jako cestou menšího zla a většího zla. A obě cesty směřují k stejnému cíli. Menší zlo, tak tam to jenom pomaleji a oklikou. A to je teďka přesně to, co máme. A tady to vidíte na konkrétních případech. Tak, pojďme k další zprávě. Von der Leyenová hodlá nacpat svůj kontingent do digitálního vězení. A tady potřebuji připomenout, že jednak je to teda to vedení EU, teda hodlá tedy ten kontinent přeměnit teda v dystopické peklo sledování a cenzury. A to je prostě, jedou v tom prostě podle plánu a na plný plyn, zatímco tady lidé pořád nic nevidí, pořád nic nechápou. Mnozí, neříkám, že všichni. A tady se říká, že sotva Evropský parlament rozhodl o kontrole chatu a tím i bezdůvodného dohledu nad komunikací všech občanů EU, tak hned představil své plány na aplikaci pro ověřování věku, která se má stát předpokladem pro jakékoliv používání sociálních médií. To už jde o druhou verzi aplikace. Otázka už není, říká Lajenová, zda jsou děti vystaveny rizikům online, ale co můžeme udělat, abychom jim nabídli bezpečnější start na internetu. Tak, takže ve skutečnosti jde o všechno, ale rozhodně ne o blaho dětí, na kterých von der Leyenové nezáleží. Skutečně motivem je kontrola přístupu k internetu každého jednotlivého občana. Takže každý, kdo bude chtít přístup na online platformy, jako je X, Facebook, TikTok a podobně, tak se bude muset zaregistrovat a

0: nevhodnými nebo návykovými funkcemi, což se přirozeně vztahuje téměř na všechno. Takže tady zase celá volná definice je opět výsledou politiky. Vše, co považuje za sporné, je cenzurováno nebo podléhá schválení. A závěrečná zpráva zvláštního výboru pro bezpečnost dětí online, který byl samostatně, nebo pohodlně byl jmenován samotnou EU, tak uvádí obchody s aplikacemi AI systémy a tzv. AI společníky videohry, videoplatformy. A to, co von der Leyenová nadšeně prezentuje, co se má po letních prázdninách stát zákonem, je autoritářský horečnatý sen demokratické nelegitimní totalitářsky, která se sama brání jakékoliv vlastní transparentnosti, jak dokázala opakovaným mazáním SMS-ek v aférách ohledně očkovacích dohod Pfizer. A k tomu šéf X Elon Musk situaci shrnul takto. Obvinil eurokraty z podporování masové migrace, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, v tom, že radikálních politik nulových emisí a masivních omezení svobody projevu u 450 milionů občanů EU. To vše bez skutečné demokratické legitimity či odpovědnosti vůči voličům. A říká, pokud je demokracie základem svobody, proč vaše pozice, říká Leyenové, jednou z nejmocnějších vůdců v EU není přímo volena lidmi, ptal se von der Leyenové. Toto není demokracie, ale diktatura ve zpomaleném záběru, jak uvádí. Takže tady to vidíte a tady předtím varujeme, protože už mají připravené digitální euro, už mají připravené další momenty, včetně vlastně to, co je chybí teďka, tak je už jenom ta digitální identita a tím pádem budou mít úplně všechno. CBDC už také mají jako teda připravené, takže jenom to rozjet. Takže počítejte s tím, že to do konce roku, že to dotáhnou. Pokud se tady nic zásadně nestane, v Mexiku se proti tomu postavilo 80% lidí odmítli to, tak tohleto je prostě věc, kterou je prostě potřeba si uvědomit. Teď mi tady naskakují dotazy během toho, jestli je pravda, že budeme muset taky ukončit vysílání. Nic o tom nevím, je otázka o něm, jako jak to bude, ale hlavně se k tomu netvařme. Prostě je to hra o nás, a my máme být aktivními herci na jevišti, hráči na jevišti a někdo sedět pasivně jako diváci v hledišti. Já už o tom hovořím pořád dokola. Pojďme dále. Už to asi dneska moc nestihneme, protože jsem se rozmluvil.
1: No, a toto je důležité. Tak, Lejno zase. Evropa chystá dronový úder na Rusko. 18 firm je do toho zapojeno. 12 miliard euráčů na reaktivní drony, které ruská protivzdušná obrana prý nezachytí. Tak teď nevím, co z toho vybrat, protože v noci zasáhly raketové údery Darnický a Sviatošinský rejon v Kyjevě, kde se nachází tepelná elektrárna a depo. V místech zásahu vypukly požáry a v noci byly zasaženy také Sumy a Záporoží, ale já jsem chtěl teda něco o těch dronech a o té Evropě a k tomu tady není nic. V tom článku, ať koukám, jak koukám.
0: Tak
1: k tomu není tak. Nic, k tomu nadpisu.
0: Pojďme dále, někdy se to stává. Další máme zprávy z Polska, kde se hovoří o konci éry hojnosti a také o důvodech, proč západní Evropa ztrácí životní úroveň. Odpověď, dáváme Ukrajině všechno. Takže tady to zhoršování prosperity západoevropských zemí v posledních měsících přestalo být tématem nějakých abstraktních diskuzí a stalo se hmatatelnou každodenní realitou pro miliony lidí. To, co bylo až do dneška vnímáno jako dočasné obtíže spojené s důsledky předchozí krizí, tak je stále více vnímáno jako trvalá tendence ke snižování životní úrovně. Dál to číst nebudu, protože je to dlouhé, pojďme dále, ještě něco stačíme, víme, o čem je řeč.
1: Bojový humanoidní testování na Ukrajině, budoucnost na frontě. Takže humanoidní roboti zatím známí hlavně ze sci-fi filmů, že ano, začínají vstupovat na skutečné bojiště. Americká společnost Foundation Future Industries testuje své bojové letouny Phantom na Ukrajině, což vzbuzuje jak zájem, tak řadu technologických výzev. Budoucnost, ve které bude umělá

0: Inteligence ovládat různé typy zbraní může být blíže, než si myslíme. A tak vize humanoidů jako zaměstnanců nemocnic a výrobních závodů nebo dokonce emocionálních společníků se stávají skutečností. Ukrajina se teď stala významným testovacím polem pro mnoho výrobců zbraní, včetně západních partnerů. Navzdory velkolepým oznámením zůstávají humanoidi spíše vizí budoucnosti než hotovým řešením. Tak. Mezi investory patří mimo jiné Eric Trump, což může... Je tady Eric, tak já nevím, jestli je to fakt dobře. To je syn Donalda, já nevím, což může naznačovat rozvojový potenciál projektu. Na bojišti mohou humanoidi podporovat logistiku, přepravu, vybavení nebo provádět průzkum. Generální ředitel společnosti Sanket Patak také předpovídá, že v budoucnu budou provádět bojové mise vyžadující přesnost a minimalizaci civilních obětí. Tak, asi tím to můžeme překročit. Až 20 tisíc jich tam chtějí mít, že ano? Všech možných.
1: No, je tomu tak. A tady já se dostávám do Maďarska na skok a tady je to velmi zajímavé. Ta zpráva hovoří o tom, že maďarský prezident Sulyok končí hanebné zneužití moci, jak tomu říká, a Orbán mluví o tyranii, o co jde. Maďarský prezident Tamáš Sulyok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončí jeho prezidentský mandát předčasně. Informuje o tom agentury MTI a Reuters. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku. Prostě Maďar zneužil toho, že tam mají ústavní většinu, udělali se nové zákony a prostě maďarského prezidenta v průběhu funkčního období prostě odvolali. Maďarskému prezidentovi řekli, tady to podepiš, když to nepodepíšeš, tak my tě stejně přehlasujeme a vyvedeme tě tady odsud v podstatě. Takže on neměl jakou jinou možnost, teda než to podepsat. Takže to je jako jedna věc. On to také v sobotu uvedl a v tom, co ještě součástí toho ústavního dodatku, který si oni teda jako vytvořili, je také omezení působení poslance v parlamentu na 12 let. A to má tedy zajistit, že několik prominentních zástupců strany Fidesz v dalších parlamentních volbách už nebude moci kandidovat. A ústavní soud má znovu získat pravomoc přezkoumávat zákony, které se týkají rozpočtu a jeho soudci mají opět odcházet do důchodu v 70 letech. To znamená, že ústavním soudcům Maďar nahrál, aby si je získal. Takže tady vidíte, jako jak to funguje. A tady jak si hovoří o tom, že bude posílena soudní autonomie tím, když mandát prezidenta dokonce zanikne a ústavní soud bude osvobozen. Takže uvidíme, jak to bude. To znamená, že on vlastně stane samovládcem, tedy Maďar v Maďarsku. Toho nedopadne dobře, možná, že měl něco domluveno s Orbánem, ale pokud ano, tak ho podrazil toho Orbána a to takže silně. Takže předávám slovo.
0: Tak ještě Maďarsko. Maďarsko zablokovalo vyjednávání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Píší o tom ukrajinská média. Podle nich Maďarsko během zasedání pracovní skupiny pro rozšíření EU, která projednávala otázku Ukrajiny a Moldavska, nečekaně zablokovalo otevření vyjednávacích klastrů číslo 2 a 3 pro Ukrajinu. Pro Moldavsko klastr 3 ponechalo Maďarsko otevřené. Mluvíme o klastrech, tedy vnitřní trh a konkurenceschopnost a inkluzivní růst, které se zabývají ekonomickými otázkami. Maďarský premiér Péter Maďar tedy dříve prohlásil, že je proti otevření všech vyjednávacích skupin pro Ukrajinu. Podle něj by po otevření první skupiny měl proces vyjednávání probíhat na zásadě zásluh, stejně jako tomu bylo u ostatních kandidátských zemí. Mezitím největší polská opoziční strana Právo a spravedlnost předložila Sejmu návrh usnesení proti členství Ukrajiny v Evropské unii.
1: Půjdeme teď ještě na skok do koše novinky od jinut. Začnu velmi zajímavou informaci, důležitou poslouchejte vážení posluchači pozorně. Dochází ke konci říše Visa a Mastercard. svět utíká od dolaru a Spojené státy přicházejí o svoje největší zbraně. Takže dominance Visa a Mastercard se už nezdá být věčná. Stále více zemí si vytváří vlastní platební systémy a snaží se snížit svoji závislost na Spojených státech, jak píše The Economist. Brazílie konkrétně vyvíjí PIX, Indie propaguje UPI, Čína rozšiřuje CIPS, CIPS a platby v digitálních juanech a Evropa připravuje Vero, dvojitý Vero a digitální euro. No, to digitální euro prostě pokud nebude kryté zlatem nebo podobně, tak si myslím, že s tím jako neuspějí. Důvod je politický. Státy se obávají, že Washington by jednoho dne mohl používat přístup k platební infrastruktuře jako nástroj nátlaku. A po odpojení Ruska od západních systémů na to riziko, tak už se nezdá být fiktivně ani spojencem Spojených států nebo Spojené státy. Takže Visa a Mastercard se už snaží pojistit, investují stovky milionů euro do evropských datových center a přesvědčí vlády, že jsou ochotné zohlednit místní zájmy a tyto národní projekty však postupně vylučí platby z kontroly amerických společností. Ono tady ten proces, který bude, tak prostě pokud ten svět pojede novým kvantovým finančním systémem a ta Evropa se bude snažit ještě držet něčeho postaru, tak ta Evropa se odizoluje úplně. A to bychom měli jako vědět tohleto, to bychom měli chápat a ne jenom na to jako nečinně nepřihlížet. Takže to je teda k této zprávě.
0: Ale se koukneme do Kolumbie, dámy a pánové. Hi. Kolumbie prý vře. Protestující pálili ukrajinskou vlajku a ptají se, proč jsou naše děti zabíjeny kvůli nim. A vyzývají vládu, aby přijala zásadní opatření k zastavení letů na Ukrajinu. Protesty se konaly tedy v mnoha částech Kolumbie, včetně měst Bogota a Medellín, protože mnoho občanů země cestuje na Ukrajinu bojovat jako žoldnéři a pod vedením Kyjeva přicházejí o život. Kolumbici byli zaznamenáni, jak pálí tedy ukrajinskou vlajku jako pro akt protestu a občané požadují od nové vlády, aby přijala zásadní omezení k zastavení letů na Ukrajinu, kde stovky Kolumbijců po nástupu do armády zmizely a už se prý nikdy nevrátí. A proč jsou naše děti zabíjeny kvůli nim, řekl místním médiím 56-letý otec, jehož syn byl zabit na Ukrajině jako člen mezinárodní legie. No, já bych se pana otce zeptal, jestli ho tedy mobilizovali nebo busifikovali v té Kolumbii, jestli tam někdo přijel, kluka tam skopali, nakopali mu kebuly, nakopali mu ledviny, odtáhli ho do minivanu a odvezli ho na letiště směr Ukrajina. Ne, oni tam lítají za prachama. A tím,
1: Za
0: že
1: prachama, kterým ano.
0: ti kluci tam
1: No.
0: zmizí, tak ty prachy k těm kolumbijským rodinám nikdy za toho zabitého nedojdou. Takže jsou tam zadarmo zabíjeni. A to je nejvíc sejří.
1: Kolumbii, tam je to, tam to rozděleno na několik teda těch skupin, že byla tam křesťanská falanga, byly tam ty levicovi, ten FARC a tak dál. Problém je v tom, že tam se platilo méně, než kolik jim slibují na té Ukrajině. Přesně, oni tam jdou za příslibem peněz, tam padnou, nedostanou ani vindru a je to hotové. Přesně takhle to je, ano. Přesně takhle to je. Takže oni ať si udělají doma pořádek a přesně ať si udělají doma pořádek a tam nemusí lítat. Takže oni se neumí představit, totiž ona taková válka, která se vede v Kolumbii, taková ta polopartizánská, tohle, toto je úplně o něčem jiném. Další zpráva ještě od Klause Schwaba, zakladatel Světového ekonomického fóra, přiznal, že ovládá politiky, média, nevládní organizace a ekonomické subjekty. Dokonce jsou do toho zahrnuti i náboženští vůdci. A ve videu už z roku 2007 a krátce před vypuknutím velké ekonomické krize, která změnila svět, tak Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, odhalil, koho zahrnul do obrovské globální sítě vlivu, kterou vytvořil a skrze kterou koordinoval a ovládal politiky, média a ekonomické aktéry po celém světě. A v těch letech, kdy byla falešná prosperita, se to všechno slyšelo, jako byl tomu věnován sluch A nakonec se ukázalo, že to bylo dobře udělaná noční můra. A Klaus Schwab výslovně uvádí, že zainteresovanými stranami fóra jsou politici a vlády, média, vědci a akademici, nevládní organizace, odbory a sociální podnikatelé. A jeho prohlášení odhaluje skutečně rozsah vlivu, který se tvé ekonomické fórum vykonává v klíčových oblastech globálního řízení a ekonomiky. Nejde o jednoduchou spolupráci, ale o systematickou síť, která umožňuje Schwabovi a jeho blízkým spolupracovníkům formovat politická rozhodnutí, ekonomické strategie a veřejný diskurs na mezinárodní úrovni. Takže Schwab prostřednictvím výročních setkání v Davosu a iniciativ jako Velký reset dokázal dosadit vedoucí pracovníky a myšlenky Světového ekonomického fóra na vysoké funkce ve vládách, mezinárodních organizacích a velkých korporacích. Tam to bylo zejména díky té škole, teda těch mladých, jak to tam bylo, škola mladých ne, manažerů, jinak.
0: Lídrů nebo vůdců, nebo jako
1: lídrů,
0: něco
1: no,
0: takového.
1: Ano, ano. Ano, tak tam to bylo a tam jsou téměř všichni. Takže nejdřív dostali na livárnu a pak je to do funkcí. Takže politici z různých zemí často prosazují stejné agendy, nebo ne, digitální kontrola, zelená transformace, globální řízení, zatímco média a experti působí jako násobiči těchto myšlenek. Takže občané jsou často vyzýváni, aby se přizpůsobili agendám, za které nikdy nehlasovali, zatímco jakákoliv kritika je označována jako konspirační teorie. To je přesně o tom, kdy občané jsou pasivní a místo toho, aby prosazovali a hájili své vlastní zájmy, tak se lidí a sledují to, jak jsou tady prosazovány cizí zájmy na náš úkor. A prostě pokud tady v tom něco neuděláme, něco nezměníme, tak nám není opravdu pomoci. Pojďme dál.
0: Tak, dále se mrkneme. Počkat, to byly zase ta světla, kde mi to uniklo. Tajemná světla na obloze před zemětřesením je, který dosud nebyl plně vysvětlen. Tak se na to jdeme koukat. V několika regionech byly na obloze zaznamenány podivné světelné jevy těsně před nebo během nic silných zemětřesení. Jedná se o takzvaná zemětřesná světla, fenomén, který vzbuzuje zájem vědecké komunity již desítky let. Svědkové hovoří o jasných koulích, záblescích nebo podivných záblescích světla, které se objevují na několik sekund, dokonce i minut, obvykle poblíž místa, kde došlo k zemětřesením. Příběhy o takových jevech existují už po staletí, byly hlášeny před velkými zemětřeseními, jako bylo v Japonsku, Itálii, Číně, Novém Zélandu a nebo Americe. Ano, a víte, že ve Venezuele tak dokonce to nebyla světla, to byly paprsky z nebe, rudé, a bylo to doprovázeno i zvukovým projevem, jak to tam projíždilo vlastně do té země, to nešlo ze země, to jsem přesvědčený, že šlo z mraků, z nebe. Mohli jste to vidět na sítích.
1: Já tady mám poslední z domova a ta zprávu a ta hovoří o cestě do digitálního vězení Evropské unie. A říká se v ní pouze masivní povstání národů v Evropské unii může odvrátit cestu do digitálního vězení. To je to, o čem jsem před chvilkou už z části hovořil. A říká se v ní, je pravděpodobné, že se mnohem méně rozšířila zpráva o tom, že v poslední den zasedání Evropského parlamentu před letní přestávkou byl tiše zatlučen další hřebík do rakve individuální svobody. Parlament většinou hlasoval pro zavedení digitální měny. Legislativní balíček má být přijat do konce roku 2026, jakmile bude dosaženo dohody s Radou Evropské unie. Pro občany digitální měna znamená, že veškeré peněžní toky by mohly být monitorovány, že přístup k jejich vlastním účtům by mohl být vládou omezen nebo zablokovány několika kliknutími a že digitální peníze lze libovolně programovat. Jejich použití by mohlo být specificky omezeno na určité oblasti nebo by mohlo být stanoveno datum expirace. Možnosti jsou nekonečné. To souvisí, prosím vás, s těmi 15 minutami městečky a tak dále, tak dále. Vezete do autobusu, budete chtít jít dál, než je 15 minut do vašeho bydliště, nezaplatíte, protože ta cena toho jízdného už to neumožní prostě a nezaplatíte. Půjdete do samoobsluze a budete si tam, ponesete si tam, já obvykle uvádím příklad dvě láhve piva a oni vás to zarazí u pokladny a řekne, už ne, už jste si jednou tento týden pivo kupoval. Já to uvádím jako na takových těch opravdu takových jednoduchých případech. Takže ta digitální peněženka EU pro identitu, ten digitální mandát, ta už je schválená digitální peněženka, ta má za cíl konsolidovat průkazy totožnosti a doklady v chytrých telefonech a je kritizován jako digitální hlavní klíč pro občanskou kontrolu a ta je určena k použití pro úřední postupy, bankovní transakce, zdravotní údaje, dokonce i sociální média, takže přesto asi se tam budete dostávat. Takže tady potom podkopávání anonymity na internetu. Tady to zase to pod rouškou ochrany dětí a mládeže, tak může být zrušena anonymita na internetu. To také bude, k tomu se chystají, o tom jsme hovořili. Já ten článek je obsáhlý, čas na to nemáme. Já této záležitosti se budeme věnovat příští čtvrtek v debatním pořadu s kolegyní. Takže tím bych to, já dnešní zprávě si ukončil na to tematické okénko, už nám asi nevybíde čas, tak se necháme patrně na příště.
0: Dobře, dobře, necháme to na
1: Nebude-li
0: příště.
1: nějaké aktuálnější. Nebude nějaké aktuálnější.
0: Tak,
1: Já bych
0: tak, tak.
1: tím chtěl poděkovat dneska zase posluchačům za pozornost, pozvat je k zítřejšímu poslechu Kompasu na téma být či nebýt v EU, druhá část, konečná, finální. No a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Děkuji za spolupráci, pane kolego, no a zase příště.
0: Tak též děkuji, pane inženýre. Těším se na slyšenou a snad i na viděnou. A přeji vám hezký večer, dámy a pánové, vám též. Děkujeme za podporu, za šíření, za sdílení, za případné, ej, co jsem tady udělal, za případné pochvaly i pokárání, za doplnění. Samozřejmě můžete v archivu svobodného vysílače nebo pod pořadem, až bude uložený na Odyssey pod studiem Kadáň. A my se koukneme se Simonkou na necenzurované informace za chvilenku, jen to tady přepicnu. Takže děkuji, pane. Ano.
1: Poslední jenom poznámku, prosím vás, mám už asi přes měsíc zablokovaný Facebook, takže mě tam
0: Aha.
1: posílat jako věci je marné, já to neotevřu. Jo, já to
0: Dobře, dobře.
1: neotevřu. Oni zablokovali další jako i některé zdroje informací, jde to jeden po druhém, ale ten Facebook mám jako nejdíl, takže jenom, abyste věděli. Tak jo, to je všechno ode mne dneska. Díky a
0: Tak.
1: naschledanou.
0: Dobře, dobře. Hezký večer, pane
1: No a
0: inženýre.
1: podobně.
0: Děkuji a naslyšenou a naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: Se to vyplo, nevím, není
1: Já taky
0: počuť?
1: nevím, proč se
0: Není,
1: to...
0: no.
1: Nevím, proč se to vyplo. Proč to
0: No,
1: vyskočilo?
0: ten se tam prostě řádí, no, jako nechce, aby to bylo slyšet. No, jako ta cenzura teď jako asi bude probíhat, protože
1: No
0: ten
1: jinak
0: zákon.
1: dneska ráno nešel Facebook až do 1 hodiny. Nevím,
0: Jo,
1: či
0: no,
1: si nám
0: Instagram
1: asi
0: taky,
1: moc
0: no,
1: nevadí, že
0: no,
1: nešel
0: nevím.
1: Facebook opustit stránku. Počkat, proč se tam nemůžu prokliknout? Co to je zase? Já jsem dával nějaký příspěvek, jak počkat. Zkusíme to aspoň zvukem, já nevím teda, teď toto video a teď si mi zase vypadla Facebook, takže to tam dáme, ano, to je toto video, tak to zkusíme ještě jednou znova.
0: Já bych vypla okamžitě kanál zpravodajský s tím, že bych připravila, protože dneska máme tady externí spoustu kameramanů, týmu, připravila bych externě prostě odborníky a připravila bych zpravodajství v rámci veřejné služby a začala bych vysílat zpravodajství veřejné služby na tom kanále, tak jak to má vypadat. Protože pokud tu televizi nevypneme, tak to ve společnosti nezměníme. Protože my dneska žijeme v mediokracii. Oni nám prostě pořád říkají, co máme dělat. Víte co? Když se podíváte na lékaře, že ne třeba nechtějí léčit nebo říct, podíváte se na policisty, že nechtějí zasahovat. Víte, čeho se bojí? Oni se bojí médií. Oni se prostě bojí médií. A my jsme se dostali do fáze, že se bojíme na ulici pomoct člověkovi, protože by nás někdo mohl natočit. Pomoc chlapečkovi nebo holčičce si obout boty, protože by nás někdo mohl obvinit z pedofilie. My se prostě pořád bojíme. A ta televize, ta média vlastně vychovávají tu společnost pořád ve strachu. Oni nás pořád něčím straší, oni nám pořád něčím vyhrožují, ať už to bylo, že budeme umírat za covidu, ať už to je, že prostě bude válka, že prostě budeme zasaž do válečného konfliktu. A pokud oni nezmění tu rétoriku toho k občanům, tak se vlastně, my nezmění se ani sociální vazby. My jsme zpřetrhali sociální vazby, my spolu nemluvíme, my se spolu bojíme mluvit. Protože prostě, co kdyby náhodou nás někdo dehonestoval? Pro Boha, řekněte mi, teď co se děje i na té politické scéně? Co byla kauza Turek? Mediální. Co byla kauza vašich bývalých kolegů z Rady České televize? Mediální. Slyšeli jsme, že byly nějaké SMSky, posty na Facebooku, bylo trestní oznámení, že to policie šetří, nic jsme neslyšeli, nic nevyšetřili. Takže vlastně my žijeme v době, kdy se postaví někdo na televizi. Nakonec, co si budeme povědět, oba dobře známe kauzu pana profesora Berana. Řeknete, už jinde dezinformátor a ten člověk se z toho málem zhroutil, přitom dostal cenu v Indii. Je to vehlasný, světově uznávaný prostě lékař. A ona ho úplně odepsala, ta česká, jako ta média, úplně ho odepsali. Takže tady toho se ti lidé bojí. Lidé se bojí vystupovat, lidé mlčí. Prostě u nás řvoucí menšina utlačuje tu mlčící většinu, protože mají prostě v rukou média. Jako, teď byly tady demonstrace. Já jsem se o ty štáby starala. Já jsem se o ty štáby starala, když byly demonstrace a když jsme byli před úřadem vlády. Já jsem stála u toho, když dívenka z České televize obcházela v noci v 5 hodin kolem úřadu vlády, hledala plechovky. Když si našla plechovku od piva, postavila si ji na ten rantlík a volala do redakce, říká, už mám, už jsem našla, už jsou ožralí. Takže já jsem u toho stála, já nemluvím, že bych to někde slyšela. Oni prostě plnili příkazy, aby zdehonestovali jednu skupinu a potom vysílají celou demonstraci milionu chvilek z Letné a ještě tam ukazují paní prezidentovou šéfa ústavního soudu. A vůbec nikomu to nevadí a budeme teda pořád držet pusu?
2: Děkuji vám.
0: Já bych to udělala radikálně.
1: Takže to
0: Já
1: bylo z
0: bych...
1: Xaver TV, XTV. Tak, aby jsme to měli.
0: No tak to bol jasný, no to bol jasný ako príklad, hej, a vlastne týchto príkladov je mnoho, hej, ja to vidím vlastne dennodenne, teda na správach, túto cez Facebook, hlavne teda, áno, a vlastne toto je vlastne príklad toho, jak to ľudstvo je udržované v strachu, ale ona sama hovorí, že to oni sú povinní, by som povedala, oni sú povinní udržovať to ľudstvo v strachu. To znamená, že oni to majú nariadené.
3: Všetko je nariadené. Áno, a všetko je samozrejme z Európskej únie. Potom, kto Európsku úniu riadi? Áno, riadi to Amerika. A kto riadi Ameriku? No samotný Satan, globálny prediktor, samotný Satan. Áno, takže všetko je riadené od niekoho. Áno, oni sa stále, hej, lebo to už len to, že keby ste sa niekoho spýtali, že kto je tvoj, alebo že prečo teda napríklad toho politika, treba dajme tomu, sa spýtame, že treba, že prečo, alebo aby vytvorili teda nejaké iné zákony. Áno, myslím, že na Slovensku sa to dokonca tam niektorí hovorili, že chceli ako zmeniť zákony, alebo teda chceli by zmeniť zákony a pritom sa to nedá, pretože všetko je riadené. Všetko je riadené. Áno, všetko je riadené akože zhora. Oni sami, tí politici, sú len bábky. Hej, oni to už sami priznávajú, že sami sú bábky. Oni proste, oni berú len peniaze, oni dostanú nariadenie, áno, z tzv. Európskej únie, hej, teraz je to elektronicky všetko, hej, buď to majú už teda, majú to preložené, alebo to dostanú v angličtine a si to preložia, áno, proste všetky tie nariadenia sú vlastne dodané, áno, a oni sa držia len nariadení. Všetci politici, či je to v Čechách, či je to na Slovensku a hoci kde vo svete. Áno, pretože celý svet riadi jedna hlava, to je globálny prediktor. Hej. Takže asi tak. No a voči tomuto sa dá týmto brániť, áno, týmto bráni vlastne tou modlitbou. Áno, dá sa, hej, všetko sa dá. Áno, ale to musí byť jednotné samozrejme, hlavne jednotné. A teda, modlitba teda začína v prvom rade teda nie ústami, ale začína to v mysli. A než sa modlitba teda vysloví, áno, musí sa dobre popremýšľať, že o čom to je. Hej? Teda skôr, teda ako sa človek modlí. Môže sa modliť hlasno, môže sa modliť v duchu, samozrejme, ale najlepšie je samozrejme hlasno. Nemusí pred niekým, alebo môže, lebo je napísané, hej, aj, že vlastne keď sa človek ide modliť, tak má sa skryť do nejakej izbičky a tam sa modliť sám. Ano. Samozrejme, že pred žiadnym žiadnou sochou, ani žiadnym obrazom, ani nič. No, pretože to je tých 10 prikázaní. Neurobiš si žiadny vyrytý obraz, ani nič takého. Hej, že neskloníš sa im, ani im nebude slúžiť, lebo ja, Boh, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý prenáša neprávosť otcov na deti na 3. a 4. generáciu tých, ktorí ma nenávidia. Áno. Takže aj vlastne tí ľudia, ktorí nenávidia Boha vlastne, tak tým sa vlastne tiež dáva tá kliatba na tých ľudí. Áno, až na 4. generáciu dokonca. Generáciu. Ďalej, nedáš si žiadny vyrezávaný obraz alebo nejaký idol, ani žiadnu podobizeň ničoho, čo je na nebi a hore, alebo čo je na zemi, dole, pod zemou a tak ďalej. Alebo čo je teda vo vode, pod zemou a tak ďalej. Áno, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Áno. Takže toto treba mať stále na pamäti vlastne tých božích prikázaní a modliť sa. Áno, a ako hovorím, lebo modlitba začína v mysli, nie ústami. Modlitba funguje v rovnakom poradí a presnosti ako akýkoľvek božský zákon. Hej, je to príčina a následok. Áno, a pretože Boh vládne prostredníctvom zákona. A modlitba je vlastne zákonný proces tejto vlády v pohybe. A vlastne, keď modlitba nefunguje, je to preto, že bola porušená formula. Nie preto, že by ako nebo, ako také, že by zlyhalo. Áno, teda anjeli. Máme tu vzorec dokonca. Hej, za prvé, že príprava. Vyznaj sa a očisti. Áno, hej, to samozrejme pred Bohom. Áno, nie niekomu, alebo nejakému kňazovi, ale pred samotným Bohom. Hej, v modlitbe hlavne. Áno, pozícia. Pristupuj ako syn, nie ako žobrák. Chválach, oslavuj jeho meno a uznávaj zvrchovanosť. Účel, zosúladiť sa s jeho kráľovstvom a vôľou. Ustanovenie, žiadajte len v rámci podmienok zmluvy. A odpustenie, odpustite a vyhýbajte sa dlhom voči iným. Ochrana, vyhlásiť autoritu a prikázať oslobodenie. Tu treba definovať, ako modlitba vlastne funguje v rámci zákona zmluvy a premieňa modlitbu z náhodného prosenia na zákonnú duchovnú správu. Ak uplatníš zákon, dostaneš výsledok. Ak ho porušíš, dostaneš ticho. Hej, takže máme tu vlastne ten vzorec, ako by sa teda to malo modliť. Ano. Ja to potom dám do popisu, hej, aby si to mohli toto potom buď prekopírovať alebo nejako inak, hej, aby mali teda ten vzorec, že čo pres, jakoby, ten postup by mal byť. Ano. A ono vlastne pekne pomaličky, samozrejme pomalým krokom, hej, ja si myslím, že sa dostaneme vlastne všetci ako ľudia sa dostaneme vlastne k tomu vytúženému cieľu zničiť tento systém. Áno, ono to nebude hneď, pretože na svete je strašne veľa ľudí. Áno, ale fakt jedinou modlitbou, ako prosbou, hej, cez modlitby, ako k Bohu, sa dá vlastne zničiť tento systém. Hej, toto je jediné riešenie. To ja hovorím, že to je jediné riešenie. Áno. A vlastne on potom, treba potom počkať, áno, a potom ono sa ukáže potom, že ukáže vlastne, Boh nám ukáže vlastne cestu, akým spôsobom vlastne akým spôsobom sa vlastne, by som povedala, akým spôsobom sa zničí tento systém. Určite sa ukáže. Ja hovorím na 100%, možno, že na 1000%. Takže na 100% ukáže cestu. Áno, pretože ľudia, ktorí majú skutočnú vieru, vedia, že tá modlitba je naozaj účinná a že je účelová. Áno, takže vedia niektorí, že proste, že nehovorím len tak do vetra. Áno, takže asi tak zatiaľ za mňa toľko, no, v podstate za mňa toľko. A ešte by som teda mohla dodať, že vlastne dokonalá modlitba nie je o výrečnosti, ale o zosúladení. Keď sa vôľa človeka a Božia vôľa spoja v jedno. Áno, takže aby toto treba mať tiež na pamäti.
2: No, tam by mohlo byť ale pro cítení, jo, té modlitby.
3: Áno, áno.
2: Tam sú emoce dôležité. Jo, to v podstate vlastne bylo i v tajemství, jako The Sacred, že tam to bylo jakoby ukázané, ale nebylo to vysvětlené, jo, protože vlastně jako ty emoce jsou jakoby strašně důležité.
3: Ano,
2: jak už to
3: ano.
2: prožíváš, protože vlastně to pracuje trojí prostě pole srdce, jo. A to je prostě, já nevím, asi tisíckrát prostě jakoby silnější než mozek, jo. To se máš jakoby to ego, nebo já nevím, jak bychom to prostě řekli, že mozek je ego, jo.
3: Dokonca môžem povedať, že modlitbu dokonca môžeme aj spievať, hej?
2: Áno, to taky doporučuji, no.
3: Áno, takže tam není,
2: Jako
3: že len...
2: zpěv, tanec, všechno, protože se podívej, jako my jsme jakoby taková nějaká vodní molekula, jo, a když v podstatě vlastně, když dáš nějakou prostě kapičku nebo prostě nějakou, no kapičku, dejme tomu vody, na reproduktor nebo v podstatě pod nějakou desku nebo i ten písek, jo, jako když dáš v podstatě rozsypeš na tu desku a teď zvyšuješ prostě frekvence, tak to prostě dělá obrazce, že jo.
3: Ano,
2: To
3: začíná
2: znamená,
3: vibrovat. Hej, a obraz se začíná.
2: Zvuk vytváří
3: Ano.
2: hmotu, jo. To znamená, jako pro nás je důležité jako by si zpívat a tancovat, jo. Vem si, že prostě když člověk slyší nějakou muziku, tak hnedka se jako by roztancuje, hnedka má prostě jenom náladu, že
3: Ano.
2: jako je to, jak si
3: Lebo,
2: řekl, na každý den.
3: že by som ešte tak mohla tiež dodať vlastne, hej, k tomu, čo aj ty hovoríš, že vlastne naši ešte predkovia s pred tými 200-300 rokmi,
4: zdravím vás.
3: Oni spievali, no. Haló?
1: Hej, to mi tam les ten Facebook zase.
3: No. Že, čo som chcela hovoriť, že proste, že pred tými 200 rokmi, hej, aj viacej samozrejme ako 200 rokmi, tak naši predkové vlastne spievali a myslím, že tie modlitby spievali. Áno,
1: ale
3: ono to
1: zpívalo
3: samozrejme...
1: se i na polích, anebo při práci,
3: Áno,
1: kde možná
3: áno,
1: lidé
3: ale
1: zpívali.
3: Ale v modlitbách, áno, tak samozrejme, aj
1: ne,
3: na polích,
1: i,
3: samozrejme.
1: Jako při práci si zpívali ty písničky, že jo, já nevím,
3: áno,
1: o lásce a tak.
3: No,
1: tak,
3: no,
1: protože
3: no.
1: Zkrátka no, vibruje to, tím ten hlas pak vibruje samozřejmě těma přirozenýma frekvencema.
2: A pokud je jako historie trošičku pravda, tak tě husité taky prostě, když šli do boje, tak si zpívali, že jo.
3: Ano,
2: To prostě
3: přesně.
2: posiluje, jako vyloženě to je. Jo, to je to posilování vlastně toho
3: No, té
2: sebevědomí, ne?
3: frekvenci,
2: No, a
3: ne, to
2: frekvenci, no.
3: nie tej síly, tej moci,
2: Ano.
3: tej moci vlastně, aby vlastně prešli na tu sílu, hej, vlastně zničit toho nepriateľa. Ano, takže asi tak,
2: Jinak
3: no.
2: ještě v tom dokumentu tam byla pěkná věta, jo. To znamená vlastně, že pokud se nevypne televize, jo, tak vlastně se společnost nezmění. Jo.
3: Ano,
2: To je
3: přesně.
2: prostě, bohužel to je tak, jako já třeba taky se dívám teď na telku, ale já to mám vyloženě jako z těch studijních důvodů, jo, to dá se říct. Ale ty NPCčka, ty, co v podstatě vlastně jako opravdu na tom visí, jo, jako prostě, že věří, že prostě Rusko je agresor a já nevím, prostě a Ukrajina teď vyhrává ještě, jo, ty média prostě tam píšou opravdu jako totálně prostě už hovadinky, jo. A to je prostě přesně to, jak začala prostě první i druhá světová válka, jo, prostě. Jo, jako, a v podstatě v průběhu druhé světové války, když vlastně Němci jakoby začali prohrávat, no tak se objevovaly prostě zprávy, které

0: které se nedělaly přes 100 let, to se drhlo se peří, jo, nebo se opravovaly stroje a všechno to v podstatě bylo o tom, že ty stařešinové seděli kolem a prostě vyprávěli, jo, a ta mládež, která tam byla, tak vlastně poslouchala, že jo. Dneska je to tak, že vlastně ta mládež je přediplomovaná, jo, prostě z těch škol a v podstatě si myslí, že jenom ten jeden narrativ, který vlastně oni slyšeli a oni prostě mají naprogramovaný, tak jenom ten správný, jo. A potom v podstatě vlastně, když člověk přijde s jiným názorem, tak prostě pro ně člověk vypadá, že je debil, že jo, prostě bohužel, ale opak je pravdou, jo, protože oni mají nedostatek informací a my jako, když to řeknu, ti, co se zajímají opravdu o chemtrails, dejme tomu i tu plochou zemi, nebo prostě i finance, jo, nebo dejme tomu politiku a náboženství, jo, tak, nebo i védy, dejme tomu teď, jo, v podstatě, protože vlastně to je taky jedna jakoby, z větví taková zajímavá,
1: No, já jsem
0: tak...
1: na to viděl zajímavý reel nebo něco takového, krátké videjko, tak tam nějaká holčina, já jsem to tady někde dával do pořadu, tak ona tam říkala, television, řekni nebo sděl,
0: Television.
1: předej svoji vizi toho světa, oni předávají svoji vizi. A pak
0: Ano,
1: tam právě říkali,
0: jasně.
1: že to je channeling, že právě napojování se na různý ty kanály, většinou tedy právě temná, nebo toho uzamykání, uspávání, že ano, oblbování, hypnozy, tak proto jsou to kanály, televizní kanály. A taky tam říkala news, tedy zprávy, tím, že se to šíří vlastně do všech světových stran, že to není jako, že novinka, ale že to je sever, východ, západ a jih. Takže to tam velice zajímavě říkala. Nevím, kde to videjko vlítalo, ale bylo to fakt zajímavý. Bylo to jenom krátký a takhle to tam popisovalo, že právě
0: To jsem si taky viděl, no,
1: takhle to
0: tady
1: ví,
0: to na tom, to máš
1: takhle to vidí,
0: pravdu,
1: no. Takže takhle
0: no.
1: oni to řídí, že jo, television. Dřív to bylo samozřejmě noviny, že ano, pak přišel rozhlas a pak už přišly samozřejmě televize, television,
0: No,
1: napojit nás
0: jinak
1: na
0: aj tuto
1: kanály.
0: mám, hej, tuto mám ďalší taký záznam, čo sa týka ako vojny, hej, tuto je jeden záznam, som to zdieľala dneska a je to, že od Hermana Göringa, vlastne od nejakého Nemca, ešte to bolo ešte počas vojny, hej, že vlastne Göring, že dokonca řekl nasledujúci, samozrejme, že lidé nechtějí válku. Proč by nějaký venkovský blbec chtěl riskovat svůj život, když to nejlepší, co může z války získat, je vrátit se živý a zdravý zpět na svou farmu? Ano, to znamená teda, že jako, že hej, víme, že teda, že ľudia teda jako nechcou vojnu a oni to vedia, že teda, že ty ľudia nechcou vojnu. Ale čo je teda príčinou toho, že teda ako oni vlastně donútia tých ľudí, hej, ísť do vojny? A na to, že na to Gilbert, že namítl, že ale v demokracii existuje jeden rozdíl. Lidé mají možnost vyjadřit se prostřednictvím svých zvolených zástupců. Hej? A to je, že ale teda aj, ale nakonec politiku určují vůdci zeme a přimět lidi, aby tuto politiku podporovali, je hračka. A nezáleží na tom, jestli se jedná o demokracii, komunismus, parlament alebo tak dále, fašistickou diktaturu. Ano, já jsem to hovorila, že vlastně to je jedno, že čo vlastně je, jaký ismus. Ano, tam jde o to vlastně, kto to riadí. Ano, ďalej, hej, chcem ešte teda tým podotknúť, že to je samozrejme, že všechno krásne, ale ať už má lid hlas, nebo ne vždy ho lze přinútiť k poslušnosti. Je to jednoduché, stačí mu říct, že je napaden a zároveň obviniť pacifisty z nedostatku vlastenectví a z toho, že ohrožuje zemi. To funguje v každé zemi. Takže a to bol citát vlastne z 18. dubna z roku 1946. Ano, z knihy Gilbert, vlastně Norimberský denník. Ano, takže aby ľudia vedeli. Můžeme to dať potom aj do popisu, já to potom můžem dať. Hej. Takže tu je len o to, tu ide o to, že vlastně ako ľudí vlastně, ako s ľuďmi teda manipulujú a vlastně jaké oblbovacie manévre oni mají. Hej. Hej. Takže, alebo oblbovacie metódy, by som povedala. To sú všetko oblbovacie metódy. Ano, a ľudia na to skočia samozrejme. Ľudia tomu veria. A to je tá, vlastne by som povedala, duchovná negramotnosť. Áno, teda, že nevedia, vlastne nemajú to poznanie, to duchovné poznanie o Bohu. Áno, že teda, čo je vlastne, jak to je, hej, teda, jak sme aj Oni to hovorili. ani nechtějí řešit tady to. Oni prostě jako tam No. mají ty vědecké
2: vědecké poznatky, kterým v podstatě vlastně jakoby věří. Jo.

0: znamená, jako třeba gravitace je teorie, jo? To znamená, jako nikdo nikdy neviděl prostě gravitony, nelze to změřit v žádném prostě elektromagnetickém poli, žádnými přístroji. Jo, máš tam nějaké gravitační zrychlení, které vychází ale z tíhy, jako desetinásobek tíhy, aby mohli v podstatě vytvořit nějakou konstantu a s ní normálně dál počítat, jo. Ale jako gravitace jako taková, jako že něco padá dolů, jo, prostě to je sice popsané, ale v podstatě to neřeší gravitaci. Jo, tak prostě jako, že to je evidentní, ale to není evidentní, jo. To je stejně i v právu, jo, prostě oni jako řeknou, že je evidentní, že tady máme nějaké právo, jo, prostě, ale, nebo nějaké zákony, ale prostě to není evidentní. Prostě to si oni určili, jo.
1: Ano, to si určili
0: Jo.
1: oni, to jsou ich zákony, to si určili
0: Jo.
1: na to, aby vlastně ako otroci, hej, títo otroci, ktorí sú určení ako k otroctvu, tak aby poslúchali vlastne. Áno, ale ľudia, keby si spočítali, že na čo oni vlastne pracujú, áno, tak by vedeli, že vlastne, že to, čo oni, alebo že chodia do práce zbytočne, áno, tak že to by si mohli kľudne aj doma robiť na svojom pozemku, hej, takže a uživili by sa aj vlastne zo svojho pozemku sami, vlastne vlastnoručne, tak by vedeli, že vlastne že žijú oni v otroctve, pretože to, čo vlastne, lebo tí ľudia, čo chodia do práce, áno, všetci, čo ľudia chodia do práce a teda poberajú nejakú mzdu za to, tak oni vlastne tie peniaze vracajú do systému a oni vlastne, oni ja by som povedala, že oni vlastne pracujú na iných, na druhých. A oni nepracujú na seba. Oni majú z toho len jednu minimum, ani nie desatinu z toho, čo oni vyrobia. Áno. To neznamená, že oni keď sa najedia, hej, a že majú teda televízor, hej, že sú slobodní, alebo že sa voľne pohybujú, pretože oni sa voľne nepohybujú. Musia ísť do práce a musia tam počúvať svojho nadriadeného a tak ďalej a tak ďalej. Áno, takže ako to není sloboda, hej? Takže oni to je len ilúzia slobody. Áno, to je všetko len ilúzia slobody.
0: Protože my jsme v tom virtuálním světě, to znamená, jako ta hmota je taky iluze, jako když jdeš prostě do skladby atomu, tak atom je prázdný, jo, tam jenom je energie, jo, to znamená světlo, jo, když se to tak jako vezme. Jo, ale v podstatě hmota jako taková neexistuje, to znamená, jako, když si vezme, že máš kuličku, jako pokud by byla kulička jako země, jako hrášek, no tak oni si vypočítali, že váží já nevím kolik miliard tun, nebo prostě já nevím, prostě to teď přeháním, jo. Ale prostě, když je ve váku, tak v podstatě tam je to v beztížném stavu, že jak oni prostě říkají, takže vlastně neváží nic, jo. Takže jako prostě, jako argument, že hmota jako přitahuje hmotu, prostě to je taky nesmysl, jo. A ta gravitace je prostě pořád teorie, jo. Teorie je prostě je Darwinova teorie, jo, prostě to jsou všechno teorie, na kterých vlastně oni postavili vlastně celý svět, jo, přičemž to je lež, jo.
1: A všetci tyto inak vedci, aj dokonca aj Galileo Galilei, aj toto vše, títo všetky dokonca aj umelci, všetci títo, napríklad Michelangelo a tí ostatní, vlastne tí historickí umelci, áno, a títo vedci, kadejakí, to všetko boli ilumináti, všetko boli jezuiti, hej.
0: Ano, dobře, ano.
1: Takže všetci patrili do toho teda iluminátskeho rádu. Áno. Takže preto aj všetky tieto všelijaké tie teórie, čo vznikali pod nejakým menom, áno, ktorí ich vlastne vyzdvihovali, hej, na piedestál, takže vlastne oni v podstate neznamenali nič. Oni, hej, a tie ich teórie, to len kvôli tomu, aby potom vlastne tá alebo dnešná generácia si myslela, že niečo oni vytvorili, ale pritom oni nevytvorili absolútne nič. Hej, hej, napríklad tú gravitáciu a tak ďalej, hej, že Galileo treba spovedal, že a predsa sa točí a pritom on bolo, čo som čítala, on nikdy vlastne takúto vetu ani nevyslovil. Hej, to všetko reklamné aspekty, by som povedala. Hej, takže asi tak.
0: Vždycky je zajímavé se dívat, dejme tomu, když máš nějaké nové známé, nebo já nevím, prostě se začneš bavit i na tom Facebooku, v nějakých prostě tam v těch chatech a v těch článcích, tak v podstatě vlastně někteří jsou tam jakoby normální, ale jakmile prostě začneš třeba to ten chemtrails, jo, nebo i tu plochou zeminu, tak prostě najednou se z nich stanou ten Mr. Smith, jo, to znamená, on se prostě převleče, jakoby, jak bylo to Matrixu, že změní vlastně jakoby tu podobu, jo, na toho mistra Smitha, jo, a brání v podstatě celý ten Matrix, jo. Jo. Prostě bohužel to tak je, jako prostě oni fakticky jako tím, že mají prostě pocit, jo, ten mozek je tak naprogramován, protože vlastně ten mozek se programuje samozřejmě prostě i opakováním, jo. To znamená, jako když on v podstatě dostane 10 nějakých vstupů, že to je jakoby pravda, to znamená, to je to ověřování přes ty linky a nějaké dohledávané dokumenty, protože vlastně celá ta mladá generace na tom je vlastně jakoby vyškolena, že vlastně oni si musí mít prostě link a ověřit si to, že to je pravda, pak další link, ověřit si to, že to je pravda, já teď prostě, ale pokud všechno ty linky jakoby jsou fejky, jo, no tak oni, ten mozek to tomu věří, že vlastně to, co se naučili, je pravda a vlastně brání to, že jo. Jo, ale prostě jako on to nedokáže sám jakoby ze svého původu nebo ze svého vlastně své podstaty vlastně změnit. Jo, prostě to nejde, jo. On prostě to tak jako ten program funguje a jediné, co je, tak jako on na to musí přijít sám, jo, že prostě to není pravda, ale to dejme tomu, ho bude potom jakoby dost bolet, jo, protože to jsou potom jako takové věci, které jako když se to týká očkování nebo chemtrails, no, tak potom to má prostě dopady na rodinu, že prostě na zdraví rodiny. Jo. A to už potom jako začne docházet jakoby časem, protože vlastně ty symptomy si potom spojí, jo. Ale prostě bohužel jako ztratil 10-20 let jenom tím, že se někde na někoho vysmíval a potom nakonec na to musí přijít sám. Takže to je prostě jakoby ta krutá zkušenost prostě těch lidí a jako v podstatě my jsme všichni byli globeři, všichni v podstatě vlastně jsme viděli úplně jiné beránky nebo prostě jinou oblohu. Jo, prostě taky v podstatě tenkrát byly vakcinace, které byly pod českou státní, nebo česká státní norma. Jo, v podstatě nebyly tak škodlivé, jo. V podstatě dělali, jak kdyby to, co měli, ale dneska jako bohužel, prostě, když to převzal Pfizer, jo, ty všechny vakcinace, no tak jako bohužel, jako to člověk se potom bojí vzít i tu Viagra do toho Pfizeru, jo. Jestli tam jako není, prostě nemá to nějaké vedlejší účinky, že jo. Takže jako to je
1: No,
0: prostě na těch lidech, no.
1: všetko je na ľuďoch, ale hovorím, no, dá sa to, hovorím, dá sa to týmto odstrániť vlastne to modlitbou a modliť sa naozaj vlastne teda všestranne, áno, že teda nie akože z osobného hľadiska, ale teda vlastne za teda tú božskú vládu, áno. A vlastne aj potom samozrejme osobne, hej, v tej modlitbe sa môže vyriecť všetko, áno, všetko teda aj svoje osobné veci, ale aj samozrejme za to, aby teda za tú spravodlivosť, aby bola vlastne nastolená spravodlivá vláda. A ono sa to začne rúcať, áno, pretože naozaj tá božská energia má moc. Má moc a fakt, že má moc, áno. Takže ja by som teda týmto aj ukončila, lebo už máme teda už 11 hodín, máme presne 11 hodín, takže môžeme to ukončiť, dnešnú rozpravu. Áno, a môžeme teda na budúce znovu vlastne pokračovať v tomto. Ja by som chcela vlastne celé leto o tomto pokračovať. Hej, takže vieš, aby sa to nejako sa to zrovnalo vlastne s týmito vecami, ktoré aj ja hovorím ohľadne teda toho tých protokolov sionským mŕtvcov. Áno, pretože je tam veľa vlastne dôležitých vecí. Áno, takže asi tak, teda na budúce by sme sa teda stretli znova. Hej, až sa ty budeš cítiť lepšie, a keď nie, tak ja budem pokračovať sama samozrejme v tejto rozprave. A teda uvidíme sa na budúce. Teda pekný večer všetkým prajem a pekný pondelok, pekný krok do pondelka. Áno. Do
0: Tak
1: toho
0: já děkuji.
1: pracovného pondelka, no.
0: No, už po pondělí vlastně, za chvíličku se to přehoupne přes půlnoc, takže
1: No.
0: pondělí začíná.
1: Čas nám letí. Dobře, dobře, já děkuji Robertovi i Simonce, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
2: Samozřejmě za podporu, za šíření a za případné samozřejmě komentáře, ať už pochvalné, doplňující nebo káravé, zkrátka ta vaše zpětná vazba je důležitá, takže to pak můžete učinit pod pořadem v archivu Svobodného vysílače nebo na Odyssey. Simonko, Roberte, díky moc, mějte se krásně a já tam dám, co?
1: A pěkný večer
2: No pěkný večer,
1: všetkým.
2: to hej, tak tam dám. Kde mám toho Ridleyho Scotta? Tady o své duši rozhoduješ ty
3: Nikdo z nás svůj konec nezná.
0: Jo.
3: Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem. Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah. A teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
4: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS.
5: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
6: Hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně to oslavte, protože je to nutné. My jsme včera slavili jméno Dana. Musím říct, že pokud některá žena mi vstoupila do života vícekrát, tak to právě byla nositelka tohoto jména. A nebyla jedna, tedy co se týká jména Dana, tak nevím proč, jako kdyby pronásledoval. Navíc včera byl Světový den dětství, Mezinárodní den hor, Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky. Nebudu to ani rozvíjet, zkrátka a dobře, včera byl hodně zajímavý den. Dneska je to trochu jiné, dneska jsou jenom Simony, Simeony a Šimony na paškále. Takže děvčata, pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Simonu, Šimonu nebo Simeonu, tak jim nezapomeňte popřát. Bo jim nadělíte zdraví a to je tou radostí, která jim posune jejich imunitní systém rozhodně na vyšší úroveň. Tak jsme popřáli, no a já si myslím, že je na čase, abych se propojil se svým hostem, tak doufám, že Jiří už čeká na drátě. No a už se připojil i můj host Jiří nebo Jirka, takže Jiří, já tě vítám ve vysílání, ahoj.
7: Ahoj, ahoj, taky tě zdravím, čau, čau, hezký den.
6: Rád, že se nám podařilo spojení, máme pátek 12.12., to je takové krásné datum. Pamatuju se, když byl rok 2012, tak to bylo 12.12.2012 ve 12 hodin a potom no tak, no. Takže to jsou taky magický data prostě, ale my si nebudeme hrát na magická data, my máme magické příběhy a magické události, které se dějí. Jako já jsem nikdy netušil, že tedy v roce 2012 jsem netušil, že ještě za 13 let tady si budeme o tom vyprávět, ale na druhou stranu jsem neskonale rád, že vidím manifestaci té prohry temňáků se vším všudy. No a vlastně dnešní téma, to, co si přines dneska do studia, tak jsou informace, které jednoznačně vypovídají o tom pádu dolarového systému, o pádu některých, o kterých se všichni domnívali, že nikdy nemůžou padnout. Jo. No tak dneska to bude veselý. Tak to jsem rád. Jiří, jaký jsi měl týden?
7: No, odpověď zní stále stejně. Hektický, protože všichni všechno chcou a hodně cestování. Jezdím po showroomech, prodáváme šperky, kameny, takže jede to ve velkým, zlato, stříbro, drahý kamení, jak říkám, svatá trojice. A je to takový časově náročný, no, takže musím se jí ukázat trochu doma, no, asi tak.
6: No, je dobrý se občas doma ukázat, protože pak by si mohli plíst sousera s tatínkem a to opravdu bys neměl jako chlap dopustit takovouhle věc.
7: No, přesně tak. Takže
6: je potřeba občas se zidentifikovat doma. Zmanifestovat se doma.
7: Přesně.
6: Dobrá, tak tento týden byl zajímavý hned od prvopočátku. V úterý v 9 hodin byl jmenován Andrej Babiš premiérem, respektive budoucím premiérem, protože byl pověřen, aby sestavil vládu, aby údajně 15. mohli být ministři jmenovaní nebo postavení do funkcí. To se tedy jako hrad musel sklonit, myslím si, před moudrým to rozhodnutím Andreje Babiše, který předskočil ty události tak, aby ho nešlo okopávat a dostal se do pozice, kdy z někoho, kdo byl ve vleku, na kterýho neustále jako bylo syčeno a vymýšleno, jak on to nebude chtít udělat a to Andrej Babiš prostě obětoval. Dá se říct, on neobětoval majetek jako takový, protože jeho děti ho jednou dostanou, ale obětoval tu svoji práci, kterou mohl věnovat Agrofertu a všem těm firmám, tak tu práci přesměroval na obnovu republiky. A já si myslím, že v tuto chvíli už Andrej Babiš pro mě má odpracované ty covidové úlety, které musel realizovat, nebo které realizoval a neodešel. Takže za mě z mého úhlu pohledu karma covid vyrovnána. Jak to máš ty, Jiří?
7: No, dívej, já to vidím stejně, protože ta jeho manifestace, já jsem se díval totiž na ten jeho krátký sestřih na Instagramu a tam řekl zajímavou větu, to mě úplně, jako jsem měl husinu, kdy řekl,

Krásné sobotní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, mí drazí slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte takhle v sobotu více času dát si dobrou kávu a že se tady společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete denně a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Poslední dvě kávy vás některé velmi zaujaly a já vám děkuji za reakce, ale je vidět, že migrace tady příliš mnoho lidí nezajímá, protože ty dvě kávy mají nejnižší sledovanost za posledních několik měsíců. A nemyslím si, že to je jenom upozadňováním, ale je to opravdu tím, že si nepřipouštíme ta rizika, která jsou s tím spojená a myslíme si, že se nás to v podstatě netýká. Ale přátelé, kdybych dělal všechno jenom, co je populární, tak to bych nemusel vysílat. Je třeba se bavit o tématech, které populární nejsou, ale já je považuji za velmi důležité, protože mohou rozhodnout o budoucnosti naší krásné země. A toto téma, které bude dnes, tak nevýjímaje, protože my si totiž, přátelé, musíme říci, co to je ta ETS 1, ETS 2, Green Deal, co se na nás skutečně chystá? Přátelé, dnes si dáme téma, o kterém se hodně mluví, až příliš, ale málo kdo ho umí opravdu vysvětlit. Když otevřete noviny nebo sociální sítě, všude čtete zkratky ETS, ETS 1, ETS 2, emisní povolenky, Green Deal, Fit for 55. Mnoho lidí má pocit, že jde o jednu a tu samou věc. Jenže to tak vůbec není. Takže se pohodlně usaďte, přátelé, jdeme na to. Dnes si proto vysvětlíme, co je to ETS 1, co je to ETS 2, proč Evropská unie vůbec s emisními povolenkami přišla, kolik let už fungují, co přinesli, kdo na nich vydělává, kdo je platí a co nás čeká během několika příštích let. No a začneme úplně od začátku. Jak to celé vzniklo? V 90. letech začala sílit snaha o snižování emisních skleníkových plynů. Evropská unie se rozhodla využít ekonomický princip. Řekla podnikům, nezakážeme vám vyrábět, ale znečišťování vás bude něco stát. Tady vidíte, že ta prvotní myšlenka nebyla úplně blbá a nebyla mimo. Ovšem, jak to tak bývá, dobré úmysly jsou dlážděny cestou kam? Ano, správně, do pekla. Tak vznikla myšlenka obchodování s emisními povolenkami. Místo klasického zákazu dostane firma určitý limit emisí. Pokud vypustí méně CO2, může nevyužité povolenky prodat. No a tady je první kámen úrazu. Pokud vypustí více, tak si je musí dokoupit. Na papíře to zní celkem logicky a elegantně. Ekonomové tomu říkají cap and trade. Já nejradši používám, víte, jaký výraz, přátelé, trade off, neboli něco za něco. Nejdříve stanovíte celkové množství emisí a potom necháte trh, aby si určil cenu. Další kámen úrazu. Rok 2005, velmi důležitý. Evropský systém ETS začal fungovat už od 1. ledna roku 2005, ne 2015, 2005, přátelé. To znamená, že letos běží už více než 20 let. Tehdy se týkal hlavně elektráren, velkých tepláren, spaloven, cementáren, hutí, chemického průmyslu, papírenského průmyslu, letecké dopravy v rámci Evropy, přátelé. To je dnešní ETS jednička. To znamená systém, který dnes už velmi dobře známe. Jak funguje ETS 1? Představte si elektrárnu, každou tunu vypuštěného CO2 musí pokrýt jednu emisní povolenku. Být pokryto jednou emisní povolenkou, abych to správně sklonil. Pokud povolenku nemá, musí si ji koupit. Ale kde? No na evropské burze. A to je další problém. Cena se mění podle nabídky a poptávky, jako je trh logicky. Když byla cena kolem 5 € za tunu, téměř nikoho to nezajímalo a netrápilo a navíc to pomáhalo v rozvoji, protože to pro ty fabriky nebyla žádná zátěž. Ale
šlo to do životního prostředí, do obnovitelných zdrojů, takzvaných OZE, a tak dále, a tak dále. No jo, jenomže to by na to nesměli skočit Němci a Francouzi a udělat si z toho co? No důchodový systém, přátelé, protože není nic krásnějšího, než dát 5 euro a zjistit za 25 let, že ta povolenka nestojí 5 euro, ale stojí 90 euro. Na tom se vydělávají obrovské prachy. Tak. Jenže později začal růst 20 eur, 40, 60, 80, někdy dokonce přes 100 eur za tunu. A právě tady začínají vyšší náklady výrobců energie. Co se děje dál? Elektrárna samozřejmě není žádná charita. Vyšší náklady promítne do ceny elektřiny. Teplárna do ceny tepla, cementárna do ceny cementu, ocelárna do výroby oceli, do ceny a tak dále. Nakonec tedy vyšší cenu zaplatí kdo? Ano, přátelé, správně my, odběratelé. To znamená domácnosti, firmy i stát. Ekonomicky je to logické. Otázkou je pouze velikost dopadu. Fungovalo to? To je otázka, na které se odborníci dodnes nejsou schopni shodnout. Na jedné straně skutečně docházelo ke snižování emisí. Řada elektráren přešla z uhlí na plyn, protože byl levný z Ruska. Haha, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Německo, rozkvět. Obrovské bohatství. Tak, modernizovaly se technologie. Investovalo se do filtrů. Na druhé straně část průmyslu odešla mimo Evropskou unii. Tomu se říká carbon leakage, neboli únik uhlíku. Výroba se přestěhuje například do Asie, kde je to vůbec nepálí. Tam se vyrobí stejný výrobek, často s vyššími emisemi, a Evropa ho potom stejně dováží, takže ještě ty emise tím dovozem jsou navýšené, protože jestli tanker něco není, tak ekologický prdíky. Jo? V tom měla Greta pravdu. Tak, globální klima tím nezíská prakticky nic, jen evropská ekonomika přijde o výrobu a klesá produkce, přátelé. Tak, to znamená, že on nakonec vlastně ti myslitelé, jo, nemyslitelé z veřejnosti se dostanou k tomu, že tady nebudou žádné emise, no protože se prostě nebude vyrábět, budeme žít v jeskyních, bude to nádherné. Green Deal. V roce 2019 představila Evropská komise projekt Green Deal. Cíl je jednoduchý. Do roku 2050 má být Evropská unie klimaticky neutrální. To znamená, že vypustí jen tolik emisí, kolik dokáže pohltit. Proto vznikl balík opatření jménem 54-55. Tak, je to tady. O tom se tady mele od rána do večera. Jeho cílem je snížit emise do roku 2030 nejméně o 55% oproti roku 1990. A už si dáváme cíle, přátelé. A právě zde přichází na scénu ten další prostředek, který nás k tomu blahobytu má přenést, a to je ETS 2. Co to je ETS 2? Dosavadní ETS se týkal hlavně velkých podniků, jak jsme si řekli. Jenže Evropská komise řekla, ne, domácnosti také prdí a produkují emise, stejně jako doprava, proto vznikl nový systém ETS 2, ETS 2. No jo, ten se bude týkat především vytápění budov, silniční dopravy, menších komerčních objektů, tak. Prý ne domácností přímo, ale dodavatelů paliv. Ti však zvýšené náklady dají kam? Ano, správně, promítnou je do těch cen těm domácnostem, takže se nás to samozřejmě týká. Kdy má začít, nebo kdy začne ETS, má začít fungovat v roce 2027. A teď se tady přou. Nejdřív to bylo od 1. června, pak to posunuli od 1. ledna 2028, teď se mluví zase o 1. červnu 2028 a je v tom totální Eintopf, jo? Německé národní jídlo, jídlo z jednoho hrnce. Pokud budou ceny energií mimořádně vysoké, existuje možnost odkladu na rok 2028 podle podmínek schválených v evropské legislativě. To je velmi důležitá informace, very important information, přátelé. Tak, nejde o systém, který už dnes běží. Máte prvé odstartovat. Co to může znamenat? Pokud topíte plynem, pokud topíte uhlím, pokud tankujete benzín, pokud tankujete naftu, všechna tato paliva mohou být novým systémem značně ovlivněna o několik korun na litr. Já myslím, že teď v této době,
kdy je problém v Hormuzu a další problém nás čeká v Suezu, tak já bych tedy v tomhletom byl velmi opatrný a připomeňme si to, až budeme tankovat za 50 korun litr obyčejné nafty. The Czech Republic, Česká republika, přátelé, Česká republika bude stejně jako ostatní členské státy systém zavádět podle evropských pravidel. Co nám tady tvrdí Andrej Babiš? Co nám tvrdí vláda? Ha! Současně bude mít možnost využívat část výnosu z povolenek například na zateplování, výměnu kotlů, modernizaci vytápění, podporu nízkopříjmových domácností, to za chvíli budou všechny domácnosti, prostřednictvím evropských fondů. Socík, RVHP by závidělo, kdyby tohle viděli. Zastánci tvrdí, že právě tak lze zmírnit dopady na občany. Ovšem, kritici, hodnotitelé, zvláště ti negativní, jako jsem třeba já, namítají, že i tak půjde o brutální zdražení. Argumenty zastánců, musíme to dát jako na váhy, co říká nějaký to 6-7, nebo co, já tomu vůbec nerozumím, absolutně nechápu, přátelé, jo, ale dobře. Argumenty zastánců, zastánci říkají, bez ekonomického tlaku na emise se to nesníží. Technologie se budou rychleji modernizovat. Evropa získá náskok v nových oborech. Méně emisí znamená menší závislost na fosilních palivech. Jo. No a argumenty nás kritiků. My odpůrci říkáme, zdraží to energii, zdraží to dopravu, zvýší to životní náklady, evropský průmysl bude méně konkurenceschopný. To vidíme, VW zřejmě zkrachuje. Jako, bojí se to lidé říct nahlas, ale já už dneska říkám, že Bosch zkrachuje. Pokud to takto bude pokračovat, tak zkrachuje. Z České republiky teď zmizí největší fabriky Bosch, které tady jsou desítky let, od 90. let 20. století. Výroba se přesune mimo Evropu. Jede traktor, je to Zetor, jede do hor orat brambor. Tak, teď jede do Indie. Jo? Kam směřujeme? Quo vadis, Domine, kam kráčíš, člověče? To je otázka za miliardy eur. Nikdo dnes neumí s jistotou říci, jak budou ceny povolenek vypadat za 5 nebo 10 let. Stejně tak nikdo neumí přesně spočítat konečný dopad na jednotlivé domácnosti. Jisté ale je, že ETS a Green Deal budou v příštích letech patřit k nejdůležitějším hospodářským tématům Evropské unie. Co jsme si navařili, to si také sníme. Ať už je člověk zastáncem nebo odpůrcem těchto opatření, vyplatí se znát jejich principy a rozlišovat mezi tím, co skutečně říká schválená legislativa a tím, co jsou odhady nebo politické komentáře a proklamace například nynější vlády. Takže až příště uslyšíte zkratky ETS 1, ETS 2 nebo Green Deal, budete alespoň rámcově vědět, že nejde o jednu věc, ale o soubor různých opatření politik, které mají společný cíl. Snížení emisí a zároveň mohou mít významné ekonomické dopady na průmysl, dopravu a domácnost. Co z toho bude? Zachráníme planetu, protože ty 4-5% Evropy, vemte si, přátelé, Evropa, Evropská unie je velká jak jako Kazachstán, zhruba, tak nějak, jo. No nevím tedy. Nejsem si jist, že tím něco zachráníme. A je velký rozdíl mezi ekologií a teologií. A tady se z ekologie stala teologie a to je špatné, protože udržitelnost je na každém z nás. Každý z nás se může chovat udržitelně. Já se o to třeba snažím. Já kolik let už, takových 10 let, já nenakupuju v krámě. Já nakupuji na tržištích, na Vintidu a tak dále. Z druhé ruky, oblečení, všechno. Protože jsou tam mnohdy nové věci a jsou za zlomek ceny. Takže každý z nás k tomu může přispět, ale hlavou bych přemýšlel. Mně se tohle prostě nelíbí, přátelé, já s tím nesouhlasím. Takže pokusil jsem se o neutrální pohled, moc mi to nešlo. Vy mě napište do komentářů, co si o tom myslíte, přátelé. A já se budu moc těšit zítra ráno na Co týden dal a odpoledne, přátelé, Kiri z bunkru ve 13.00. A nezapomeňte, archiv doktora Vajíčka, pokud ještě nejste, zadejte si archiv doktor Vajíčko, vyjede vám můj druhý kanál, kde je vás přes 10 tisíc a zítra v 16.00 jsou tam volinské masakry. 40 minut, 4 kapitoly. Mějte se krásně, přátelé. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často
transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002/5500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010/5500, což je ze zákona povinný provozní účet a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše k průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Víte, jak to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
2: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu.

Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Iránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Iránem. Spojené státy každou noc bombardují Irán. No a Irán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Iránu. Zaútočil na Katar, na Saúdskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump, co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká, tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické.
Je k tomu ještě i teď video. Já chystám možná na dnešek večer, nebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Takra Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě na

0: MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce, Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník. On prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazují konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menacha Mendelssohna. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu. K naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhle tu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942-43, udělali volby, že jo, v prostoru říše a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
1: To se stalo u nás, že druhé demolace dostala ještě 100 000 hlasů navíc.
0: Jo? Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sarou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sara Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým. A většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021. Chápeš? Takže to platí. Ono to opravdu platí, že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a ještě je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních tři měsíce? Čtyři. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikde nesvítí a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibimu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC a všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. Mluvil o tom a teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od IPECu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahova signál, telefonát do amerického IPECu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od IPECu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment, protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak, kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety. Dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa, před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém. Tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat, a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách a po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu. To znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu po ustanovení nové sněmovny dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, tříminutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
1: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
2: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
0: Ano, určitě jo.
1: Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
0: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
1: to bude hrozný průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
0: Ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě kongres a senát. A ten kongres a senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohle to je zásadní a já si, on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný, J.D. Vance, do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena. On samozřejmě stárne strašně moc. Všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikály, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byli ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život. Protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Iránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
1: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
0: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž, a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendem takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jinže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie. Všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. A Evropská unie, co nabízí? V téhle té chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova, válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. pokud chce dál vyrábět civilní Evropu, pardon, pokud chce v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, anebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce, pro tohle hlasovali. Tohleto si nechají líbit. No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imr vere dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, okay, gleichschaltung, na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhý mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce setrvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že jo, do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdybychom nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimog, bagry a podobně na hloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3 desetiny, když se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši, udělali svobodné demokratické volby. Svobodné. A nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic. Naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 000 megatun, 10 až 20 000 megatun. výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na čtyřikrát spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima, vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně, aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Že jo? My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, 2 dny zpátky, 3 dny zpátky, no v pondělí, no tak, že už před 5 dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel, ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve 3. světové válce. Oni v Bruselu to vědí, vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve 3. světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zautočilo, no ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po že jo, velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci. Umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropou. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak nemám, ještě nemám, se zeptáš. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
2: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
0: Ano, určitě tak, ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pak tedy mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, prajem posluchač ze Slovenska z Velkých Levárek. Prosím vás, ohledom vetelných parkov, chcem sa opýtať, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne, a tak to smerujem otázku.
2: Děkujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné, to, a hlavně když nefouká dostatek jako nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily, ale pozor. Je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený Green Dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané Green Dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí. Protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomhletom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do tady těch věcí, tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě, takže takhle funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana Veka, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená. A niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku. A dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk? Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tohle to opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdy.

0: tu radosť z toho, že G.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham, hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tam verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
2: No tak Beryl Lazarově, to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky, a při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti, a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo? Takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat, 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
3: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
2: No, protože to je určitě... Těsně před určitě, 10. hodinou. Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
3: Ale nikdo už volá, slyšel
1: tak,
3: jsem zvuk.
1: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, jak se ta věc jmenuje. Pojď pře, děkuji, naschle.
1: Děkujem.
2: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a

0: Pustíme se teda do vašeho volající. No to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho chtěli spoustu.
1: No, ale jsou
2: ano,
1: až
2: máme
1: příliš
2: další...
1: krátké. Dobré, zavolal, někdo jsem se ptal, právě, že někdo to nestihl.
2: Chtěla jsem dodat. Ano, stihl to zatelefonovat. Stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelssohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance. Jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
2: Také děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem, ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený newyorským soudem za daňový... No, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložil jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošle jí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelssohna a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo. No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvěčnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. No, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
4: No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. Asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně investičního budoucího investičního tanzanitu. a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se Tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit, přírodní drahokam, to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo, ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty z různých sloučenin, prostě takové oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohleto je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě, to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne, proto jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen? A jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti. To znamená, že to nemělo být schváleno, jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby. Všecko je podvod, to je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí s volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to v mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit, já co se ptám, oni na to kašlou, zvláště po Fialovi, oni na to kašlou, kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Ne, já paní nikam k satanovi neházím. Já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vědět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc a co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale Jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře, a po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Poté, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
2: Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, minule volal pán, ktorý zvykne volať a nerozumeli ste mu otázku, asi pred 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojim rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému. A oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty teorické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým pochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců, oni se tím ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení. Byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě jemu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Tak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
7: Dobrý večer všem, prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji, budu poslouchat.
2: Děkuji.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohle to všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
8: kolik
0: dotaz ještě
8: času? Kolik máme času? Jo, kolik máme, dokonce, kolik máme času v rámci zachránce, kdo
0: může... Já vím, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
9: Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbolník, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. to len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártó, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale Barci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
0: Áno, áno. Je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Szijjártovi, nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu zcela jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Szijjártó bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku, cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Peter Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár věd k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 desetičlennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvyšší zasvěcení 11členové vůdci. A tyto 10členní skupiny Řeců představovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. O směřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
2: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná. To není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká shoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tamtoho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, který asi už bude úplně poslední.
1: Tak.
2: Není žádný další volající.
1: Není. Tak se rozloučíme asi zřejmě.
0: Dobře, tak se rozloučíme. Tak. No, tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. Po 19.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
1: Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi, milí posluchači, i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čarčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál, a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve 4-dílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto 4-dílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené. A jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mě velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
11: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.